0: Soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni v návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
1: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů označil rozhodnutí soudu za ústavní puč a vztahy mezi Hradem a motoristy se podle něj proto neurovnají. Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO varuje před zestátněním ČEZu, píše o tom server iRozhlas. Dosavadní kontrola státu nad ČEZem je podle signatářů dopisu dostatečná. Zvyšování podílu státu nebude mít žádný vliv na cenu elektřiny ani na energetickou bezpečnost. Vadí jim taky prodej minority, až 49% v nové dceřiné společnosti ČEZ Energy. Když už se mají akcie prodávat, bylo by to transparentnější přes burzu, říká jedna ze signatářů. Řekl ekonomka Jana Matesová.
2: Ten 49% podíl dejte na burzu, aby je mohli nakupovat s přednostním právem české penzijní fondy, čili by to tak prospělo všem lidem, protože všichni nějakou formou si spoří na důchody.
1: Mezi signatáři jsou i dva bývalí guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok, současný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl nebo ex-šéf ČEZu Jaroslav Míl. Sport. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřlivé atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
3: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl. Postoupit ze skupiny, víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu, jak týmovou, tak individuální v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
1: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku za necelou hodinu a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. A fotbalisté Brazílie hrají na světovém šampionátu proti Skotsku. Závěr utkání sleduje Jakub Marek.
4: Zápas aktuálně končí. Fotbalisté Brazílie porazili Skotsko 3-0 a ovládli skupinu C. Dvě branky dal v první poločase Vinicius Junior, další přidal po změně stran Cunha. Na druhém místě jsou ve stejné skupině Oskore Maročani, kteří zdolali Haiti 4-2. Jakub Marek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D2 před Blučinou a překážka u Kaplice na Českokrumlovsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozor na nehodu před odbočkou na Židlochovice. Na 10. kilometru v omezení nákladní auto narazilo do dopravního značení. Místem se projíždí pomaleji. Na Českokrumlovsku čekejte překážku u Kaplice. Na silnici 3 ve směru z Českých Budějovic do Rakouska stojí na konci Kaplice nepojízdné nákladní auto. V místě se vybočuje tak opatrně. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru na Břevnov. Údržba zastavila provoz v tunelu Mrázovka směrem na Smíchov. Pracovat se tam bude do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů, přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
7: Je tomu tak, a i když se budeme už zhruba za 3/4 hodiny věnovat dnešnímu fotbalovému zápasu mezi českou reprezentací na mistrovství světa a Mexikem, tak vás neochudíme už za pár okamžiků o naší pravidelnou soutěž, tak si na to počkejte.
8: Noční Radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano a opět ta chvíle je právě tady, takže telefonní čísla jsem Krám 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo to bude dneska, zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer, tady Jaroslava Hlavatá.
1: Jaroslava se dovolala, já vás zdravím, Jaroslavo. Tak my máme dneska už čtvrtek, je 25. června. A když se koukám na oslavence, známé oslavence dnešního data, tak 28. narozeniny oslaví mladý, ale velmi talentovaný herec, dnes už také hraje v Národním divadle, Zdeněk Piškula. Znáte ho, Zdeňka Piškulu? Neznáte. No tak zkusíme soutěžní otázku, tak snad aspoň můžete potom tipovat, snad se třeba chytnete. Tak uvidíme, Jaroslavo. Tak v těchto týdnech Česká televize reprízuje úspěšný seriál Vyprávěj. Ten aspoň znáte, doufám.
2: Ano.
1: Vyprávěj, výborně. A právě Zdeněk Piškula tam představuje vlastně tu úplně hlavní roli toho vypravěče dění v rodině Dvořákových. Jak se jmenuje tedy, se zeptám, a to je ta soutěžní otázka, jeho postava křestním jménem. On je Dvořák samozřejmě, ale jak se jmenuje jeho postava křestním jménem? Budete vědět nebo dáme nápovědu?
2: No poprosím nápovědy.
1: Tak může to být Petr, Pavel anebo Honza. Je to velice jednoduché. Petr, Pavel nebo Honza Dvořák. Jakže říkáte?
2: Honza.
1: Ano, tak to máte naprostou pravdu. Je to Honza a právě v těchto dnech v rámci toho sledování vyprávy, pokud také koukáte na tu reprízu, tak ten Zdeněk Piškula hraje toho Honzu, protože samozřejmě tam je několik představitelů tohoto hlavního hrdiny a vypravěče a teď Zdeněk Piškula je ten mezi tím 12. a 15. rokem, který stvárňuje právě Honzu Dvořáka. Správná odpověď, blahopřeju vám, cena je vaše a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Dobře, děkuju, děkuju hezky.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Pětka na vysvědčení někdy vede k opakování ročníku, ale podle České školní inspekce to žákům většinou nepomáhá. Naopak se tím může prohlubovat jejich neúspěch i ztráta motivace. Téma školní neúspěšnosti a co by fungovalo lépe, řekneme už za chvíli.

0: Die with a Smile a skvělý duet Lady Gaga, Bruno Mars v nočním radiožurnálu. Opakování ročníku žákům podle České školní inspekce většinou nepomáhá a může mít i negativní dopady na jejich další vzdělávání. Školy často zachytí problémy žáků až ve chvíli, kdy se projeví, třeba špatnými známkami nebo třeba vyšší absencí. Opakování ročníku je potom spíše důsledkem než řešením samotných potíží. Inspekce na to upozornila v nové tematické zprávě o školní neúspěšnosti.
1: Opakování ročníků podle České školní inspekce neřeší příčiny školních problémů a může vést ke zhoršení výsledků žáků i jejich vztahu ke škole a zvyšuje taky riziko, že školu předčasně opustí. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal upozorňuje, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže projeví na známkách nebo absenci.
2: Má to jednu společnou příčinu a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat, a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
1: Podle inspekce je potřeba změnit přístup k výuce i k žákům. Nestačí jen sledovat známky a absenci, ale i změny v chování. Třeba jestli žák nosí pomůcky nebo jak pracuje v hodinách. Právě na tom se často ukáže, že se u něj něco děje i mimo školu. Důležitou roli mají třídní učitelé i další pracovníci školy, připomíná mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Aby bylo možné zachytit problémy žáků co nejdříve, dává ministerstvo školství školám k dispozici systém podpůrných opatření, školní poradenská pracoviště i služby pedagogicko-psychologických poraden.
1: Ve školách s tím můžou pomoct třeba školní psycholog nebo speciální pedagog. A Tomáš Zatloukal zdůraznil i roli sociálního pedagoga. Jeho přínos vyzdvihl i Tomáš Augustín z asociace ředitelů základních škol, zejména při komunikaci s rodinou žáka.
4: Protože ten je právě schopen řešit takovou věc, jaké zhoršení prospěchu, protože tím často bývají nějaké osobní problémy, rodinné problémy. Je to většinou nějaký komplex, který nedokáže úplně odchytit třídní učitel a ani ve spolupráci se školním psychologem.
1: Pro školy je podle něj ale těžké všechny tyto podpůrné pozice obsadit. Na základních školách letos opakuje ročník průměrně necelých 5 žáků z tisíce. Na středních přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi procento. Nejčastěji v prvním a šestém ročníku základní a na začátku střední školy. Víc se to týká chlapců a rozdíly jsou i mezi regiony. Dlouhodobě vyšší podíl těchto žáků je v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejnižší v Praze a Zlínském kraji. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl třetí. Krátké zprávy a Martin Matějka.
1: Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka a podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Libanonská armáda by mohla převzít kontrolu nad několika regiony v zemi, které okupuje Izrael. Na jednání ve Washingtonu se na tom shodli zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států. S odvoláním na tři izraelské a jednoho libanonského činitele to uvádí agentura Reuters. Libanonští vojáci by měli taky podstoupit americký trénink a bezpečnostní prověrku. Ta by zaručila, že nikdo z nasazených vojáků nebude mít vazby na militantní hnutí Hizballáh. K tonoucímu dítěti na rybníku vyjížděli záchranáři odpoledne u Blatné na Strakonicku. Při jízdě na pedalboardu dítě spadlo do vody. Nad hladinu se ho svědkům podařilo dostat až po několika minutách. Záchranáři ho pak letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích. Případem se dál budou zabývat kriminalisté. A medvědice v lese na severu Slovenska napadla v úterý večer 41-letého muže. Záchranáři ho stržnými ranami převezli do nemocnice, informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřel. Incident se stal u vesnice Liptovská Porubka nedaleko Liptovského Mikuláše. Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu na mistrovství světa zápasem proti domácímu týmu. Utkání začne za necelou půl hodinu a přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Brazílie porazili na šampionátu v Severní Americe Skotsko 3-0 a vyhráli skupinu C. Na druhém místě v ní skončilo Maroko, které přehrálo Haiti 4-2. A ve skupině B v souboji o první místo Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina pak vyhrála nad Katarem 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 před Blučinou a překážka na okruhu v Hradci Králové. Na nehodu pozor na dálnici D2 z Brna do Bratislavy před odbočkou na Židlochovice na 10. kilometru. Nákladní auto narazilo do dopravního značení. V místě se zpomaluje, kolona se ale netvoří. V Hradci Králové máme hlášenou překážku na Gočárově okruhu. Na silnici 31 v okružní ulici stojí nákladní auto. Omezuje průjezd křižovatkou s Buzuluckou ulicí. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mrázovka směrem na Smíchov a hned za ním Strahovský tunel směr Břevnov. Údržba má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů. Přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Za v přepočtu zhruba 32 tisíc korun koupil vstupenky, vzal dva syny a vyrazil z Opavy do Mexika. Takový je příběh jednoho z fanoušků české fotbalové reprezentace, která už za necelou půl hodinu zabojuje na azteckém stadionu proti domácí reprezentaci o postup do play-off mistrovství světa. Detaily k tomu přidáme už za chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká už za chvíli poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku a postup do vyřazovací fáze jim zajistí nejspíš pouze výhra. Na klíčové utkání dorazili do centra Mexico City i čeští fanoušci.
2: V centru Mexico City ve fanzóně jsem potkal trojici fanoušků, otce s dvěma syny. Jestli se můžu zeptat na jméno?
3: Jirka.
4: Kuba. Honza.
2: A odkud jste přijeli?
3: Přijeli jsme z Opavy. Přiletěli jsme fakt jenom na tenhle zápas, takže na 6 dní jsme přiletěli. No a jsme šťastní, že máme lístky a doufáme, že našem se zadaří tentokrát.
2: Bylo složité sehnat vstupenky na ten zápas?
3: Bylo to složité, ale tak my se okolo fotbalu pohybujeme delší dobu, takže mě jsme štěstí.
2: Na kolik přišly ty vstupenky?
3: Vstupenky stály tak jako normální standardní cenu, takže bylo to kolem 500 dolarů, myslím, na jednoho, takže je to docela samozřejmě drahá částka a letenky k tomu a ubytování, takže je to drahý výlet.
2: Já jsem sledoval, že nějaký mexický fanoušek si vás tady fotil, tak stává se to často?
4: Stává se to hodně často. Není to poprvé, co si nás takhle někdo fotí.
2: Češi zatím na turnaji získali jenom jeden bod. Předpokládám, že jste viděli i ty předchozí zápasy, tak jak se vám to líbilo nebo nelíbilo?
4: Tak prvních 5 minut toho druhého zápasu bylo v pohodě, ale do gólu v pohodě, pak už se to sypalo a ten první zápas byla taky ostuda, takže nic moc.
2: Máte nějaké oblíbence v českém týmu?
4: Já mám asi Adama Hloška a když tak Krejčího.
2: Zeptám se ještě tatínka, zatím ty výkony nejsou, bůh ví, jaké Češi potřebují nejspíš zvítězit, aby se dostali dál. Mají na to podle vás v Mexiku na Azteckém stadionu?
3: No, bude to hodně těžké, ale naděje umírá poslední. My jsme přijeli s tím, že si to chceme užít v každém případě tu atmosféru. Proti Irsku ani proti Dánsku jsme nebyli favority, tak uvidíme, třeba nás překvapí, kluci.
2: Hrát se bude na Azteckém stadionu, vejde se tam 80 tisíc fanoušků. Dokážete si to představit, jak se těšíte na tu atmosféru?
4: Těším se moc a jako dokážu si to představit, ale je to samozřejmě obrovský stadion a legendární, takže těšíme se.
2: Jak se těší nejmladší účastník výletu?
4: Hodně, protože asi je to největší stadion, na kterém kdy budu a byl jsem.
5: It's a weird color because usually Chris only plays with blue or...
2: Na konci rozhovoru za námi přišel jeden mexický fanoušek, který dvěma malým chlapcům daroval dres svého oblíbeného klubu. Co kluci říkáte na to, že jste dostali dres zadarmo?
4: Super, gracias.
2: Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté vstoupí zhruba za 15 minut do svého posledního zápasu v základní skupině na mistrovství světa. Proto se teď spojujeme s Radiožurnálem Sport a slovo má moderátor Martin Charvát.
2: Dobrý večer, dobrou noc nebo možná dobré ráno, pokud jste si přivstali na vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport na poslední zápas v základní skupině na mistrovství světa pro české fotbalisty. Doufejme, že to nebude poslední zápas celkově na světovém šampionátu. Hrát se bude utkání Česko-Mexiko na Aztéckém stadionu v Mexico City. Už připraveni naši reportéři Lukáš Michalík a Mirko Vasič. Pánové, hezký večer.
3: Vítejte z chrámu nebo katedrály fotbalu Aztéckého stadionu.
4: Dobrý večer z Mexico City.
2: Jaká bude sestava českého týmu?
4: Nebudeme to napínat oproti tomu poslednímu zápasu remíze v Atlantě s Jihoafrickou republikou. Jsou v české sestavě tři změny. Na lavičce zůstávají Stojka, Darida a také Patrik Šik. Naopak v základní sestavě nastoupí Douděra, Šulc a Višinský. V brance bude opět Matěj Kovář. Předním trojice stoperů Holeš, Hranáč a kapitán Krejčí. Napravo Coufal, nalevo Douděra. Ve středu pole dvojice Sadílek, Červ. Před nimi Šulc s Višinským a na hrotu útoku dnes Adam Hložek.
2: Je to pro vás překvapivé? Vraťme se nejprve do zálohy, tedy to, že nehraje Tomáš Souček.
3: Tak ono pod Miroslavem Koupkem Tomáš Souček vůbec nemá jistou svoji pozici. Bylo to vlastně vidět i v baráži o postup na mistrovství světa v březnu. No a Tomáš Souček nějakým způsobem nepřesvědčil trenéra Miroslava Koupka o tom, že patří do základní sestavy, že má takovou formu, aby byl lepší než třeba Michal Sadílek, který tady nastoupil proti Jihoafrické republice a hrál výborně, patřil k nejlepším českým hráčům. No a Lukáš Červ, to si asi řekněme na rovinu, toho má prostě Miroslav Koubek rád. Ten mu tam vzadu všechno oběhá, odbrání dopředu. Ta nadstavba už žádná velká není, ale Lukáš Červ je oblíbence Miroslava Koubka a proti Jihoafrické republice taky nesklamal, takže to vypadá, že to nenasazení Tomáše Součka pod Miroslavem Koupkem zas takovým velkým překvapením není.
4: Navíc další podstatná věc, Tomáš Souček nenastoupil v základu v tom posledním zmiňovaném zápase proti Jihoafrické republice, přišel na trávník až po změně stran společně s dalšími obvyklými oporami, třeba Šulcem a Provodem, a ten výkon Čechů se rozhodně nezlepšil, ba naopak byl dost možná horší, takže podle očekávání Miroslav Koubek vsadil ve středu pole na dvojici Červ a Sadílek. Příležitost mohl dostat také Vladimír Darida, ale jak už zmínil Mirko Vasič, Sadílek ani Červ v tom předchozím zápase rozhodně nesklamal.
2: V útoku nebude hrát Patrik Šik, co se týče českých útočných men, největší, nicméně jeho někdejší spoluhráč Adam Hložek. Tohle překvapením v úzovkách také není.
3: No, po těch výkonech, které předváděl Patrik Šik, on se na jednu stranu svezl s tím, co předvádělo české mužstvo celkově. Tam podpora do protiútoku byla velice malá, málo kombinací, vlastně málo přihrávek v nějaké té přechodové fázi, něco, co českou reprezentaci trápí už delší dobu, ale sám Patrik Šik, alespoň takto z tribuny, se mi zdálo, že se taky hledá a tohle zatím nebyl jeho šampionát. No a Miroslav Koubek se prostě rozhodl, že dá dnes přednost daleko dravějšímu Hložkovi, který má větší tah na branku, v určitém směru je prostě celkově takový dynamičnější, když sledujete jeho projev. Patrik Šik, neuvěřitelný útočník, jedna z velkých hvězd českého fotbalu, ale tenhle turnaj mu prostě zatím nesedl a pro ten rozhodující zápas s Mexikem Miroslav Koubek zkouší něco nového, v tomhle případě Hložka.
4: Navíc, co je u Patrika Šika důležité, to je řeč jeho těla. Kolikrát, když hraje v reprezentaci a ten zápas mu úplně nesedí, nemá takový servis, tak zkrátka vypadá, že ho to na hřišti úplně příliš nebaví. Velký rozdíl to byl v baráži, kdy makal na 100%, týmu pomáhal i v defenzivě, ale v těch úvodních zápasech na šampionátu toto k vidění nebylo a Miroslav Koubek před zápasem s Mexikem jasně říkal, že pro něj důležitá bude aktuální forma, že podle toho bude skládat tu základní jedenáctku, a tak se tedy úplně nedivím tomu, že dnes neukázal na Patrika Šika a ukázal na Adama Hloška, kterého byť tedy dlouho se potýkal se zraněními v Hoffenheimu, tak ho tento šampionát zastihl ve velmi solidní formě.
2: Pokud jde o aktuální formu, taky asi velmi vysokou musí mít Denis Višinský, který se poprvé dostává do základu české reprezentace na mistrovství světa pro rozhodující zápas. Pro vás očekávané řešení?
3: No, od Miroslava Koupka na tomhle šampionátu vlastně nikdy nevíte, co čekat. On byl jinak na klubové úrovni docela konzervativní a sázel na svoje oblíbené hráče, ale tady, jak on i sám říkal, se snaží dávat i na aktuální formu. A my samozřejmě nevidíme všechny tréninky, nevidíme, jak pracují všichni hráči. Jestli Denis Višinský nějakým způsobem vyčnívá a přesvědčil ho, že prostě patří do tohohle nesmírně důležitého utkání, nebo jestli je taková povaha, že ho prostě tady ten 80-tisícový kotel nesemele. Mimochodem teď nastupují rozhodčí a oba dva týmy na hrací plochu. Ty obrovské vlajky už jsou rozvinuté. Za malou chvíli budou hymny, ale ještě můžeme pár slov ztratit.
4: Pro mě Denis Višinský určitě největší překvapení v základní sestavě. Větším překvapením už by pro mě bylo jenom nasazení Huga Sochurka. I v tomto případě, stejně jako v případě Lukáše Červa, podle mě fungují ty plzeňské vazby, protože Miroslav Koubek z Viktorie Denise Višinského dobře zná. On dal gól v té generálce proti Guatemale, v ní vypadal velice slušně. Na druhou stranu toto je úplně něco jiného, zápas na Astéckém stadionu pro 80 tisíc fanoušků, kde jde Čechům o všechno, takže velký tlak a jsem sám zvědavý, jak se s tím Denis Višinský popasuje.
2: Ano, jak říkají Mirko Vasič a Lukáš Michalík, tak teď budou následovat hymny. Zatím, pánové, děkuji.
3: Zatím naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: A po hymnách se samozřejmě vydáme už na přímý přenos utkání mezi Českem a Mexikem. Posledním zápasem českých hráčů na mistrovství světa v základní skupině. A jak jsem naznačoval, doufejme, že to nebude poslední utkání celkově. Současně se bude hrát duel mezi Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. Pro počty postupové připomeňme, že Čechům by teoreticky mohla stačit remíza z tohoto zápasu, pokud by Jihoafrická republika nezvítězila nad Jižní Koreou a zároveň by přišla souhra řady dalších výsledků. Kdyby Češi vyhráli, pak by postup minimálně z místa třetího, možná i z místa druhého, ze kterého to je tedy jisté, ale z toho místa třetího už byl velice, velice pravděpodobný. Za chvíli se vrátíme na přímý přenos utkání Česko-Mexiko na mistrovství světa ve fotbale. I could treat you like-

0: belong together. Fotbalisté Švýcarska na mistrovství světa porazili Kanadu 2-1, současně Bosna a Hercegovina zdolala Katar 3-1, v dalších odehraných zápasech Maroko zdolalo Haiti 4-2, přestože Haitiané dvakrát v tomto utkání v prvním poločase vedli. Naopak Skotové proti Brazilcům nevedli ani jednou, nedali ani gól a prohráli s nimi 0-3. Teď začínají dva zápasy a jeden z nich nás zajímá velmi. Česko-Mexiko, třetí zápas českých fotbalistů na mistrovství světa, komentují přímo z Mexico City Lukáš Michalík a Mirko Vasič.
1: Bohužel ještě konec mexické hymny, takže vracíme slovo.
0: Říká tedy Mirko Vasič, mexická hymna je výrazně delší, než jsme na Radiožurnálu očekávali. Samozřejmě připomeňme také situaci v základní skupině, kdy čeští fotbalisté mají zatím po dvou zápasech jeden bod, stejně jako Jihoafričani po vzájemné remíze v minulém utkání 1-1. To Mexičani vyhráli oba dva dosavadní zápasy, Jižní Koreu zdolali 1-0 a Jihoafrickou republiku 2-0. Jižní Korejci ti to mají ze svého pohledu trochu jednodušší, protože na svém kontě mají 3 body po vítězství nad Českem 2-1. Zatímco v minulém utkání, jak naznačeno, prohráli s Mexičany 0-1. V tabulce tedy první Mexiko jistě postupuje a jistě z prvního místa. Druhá Jižní Korea zatím

0: Ještě znak FIFA ze středového kruhu a za chvíli půjdeme na to.
1: Parádní atmosféra na azteckém stadionu. Mexičané obsadili fanzonu před stadionem už zhruba 3 hodiny před výkopem a skutečně ta atmosféra tady je dechberoucí. Pojďme znovu na základní sestavy. Začneme tou českou, ve které jsou 3 změny oproti poslednímu zápasu s Jihoafrickou republikou, který v Atlantě skončil remízou 1-1. Na lavičce zůstávají Sojka, Darida a Šik. V základu jsou naopak Doudira, Šulc a Vyšinský. V brance Čechů Matěj Kovář, v předním trojice stoperů Holeš, Hranáč, Krejčí, napravo Coufal, nalevo Doudira. Ve středu zálohy dvojice Červ, Sadílek, před nimi v pozicích ofenzivních desítek Vyšinský se Šulcem a na hrotu útoku Adam Hložek. Teď už sestava domácích Mexičanů a Mirko Vasič.
0: Mexický trenér Aguirre udělal 5 změn, nechal sedět některé obvyklé opory, třeba Raula Jiméneze, tohle útočníka, který zatím podává výborné výkony a patří k největším hvězdám mexického týmu. Nechal sedět i Briana Gutierreze, záložníka, který je pod hrozbou žluté karty, a protože Mexičani už mají postup jistý, tak ho trenér Aguirre šetří na další zápasy. Ale pojďme na tu 11, kterou vyslal na dnešní zápas proti Česku. Brance Rangel, takže Guillermo Ochoa se nedočkal na svém 6. šampionátu zatím startu, i když se o tom hodně mluvilo. Obrana Chávez, Montes, Reyes a Sanchez, ve středu pole Romo, kapitán Alvarez, pokud se s Reyesem nevymění na pozici stopera a toho defenzivního záložníka. No a na pravé straně 17-letý Mora, nejmladší hráč tohoto šampionátu, dostává tedy proti Česku šanci od začátku. V útoku asi největší mexická hrozba, byť rodák z Kolumbie, Quiñones, s ním společně Martinez a také Alvarado.
1: Skutečně Julián Quiñones je asi největší hvězdou v základní sestavě Mexičanů. Tento útočník 2 góly rozhodl úvodní zápas Mexičanů na azteckém stadionu proti Jihoafrické republice. No a v posledních 2 sezónách v saudsko-arabské lize nastřílel 53 gólů. Ale možná největší aplaus, když se hlásili sestavy tady v Mexico City, tak si vysloužil teprve 17-letý Gilberto Mora, který je 6. nejmladším hráčem v historii mistrovství světa, nejmladším fotbalistou na tom aktuálním šampionátu a dnes tedy dostává šanci v základní sestavě. Za malou chvíli utkání začne, pojďme si ještě představit hlavního rozhodčího, kterým je dnes Jael Falcon z Argentiny. No a oba týmy už jsou na hrací ploše, čeští fotbalisté už se rozestavují do svého tedy tradičního rozestavení pod Miroslavem Koupkem, dnes budou hrát v červených dresech. Mexičané si ještě co si říkají v takovém bojovém kolečku, za malou chvíli se půjde na to. Asi největší útočná hvězda Mexičanů Raul Jiménez, tedy jen na lavičce náhradníků, tento útočník, který před 6 lety, poté co se v zápase Wolverhamptonu s Arsenalem srazil s Davidem Luizem, doslova bojoval o život v nemocnici, měl krvácení do mozku, tak dnes je tedy na lavičce náhradníků. Po sezóně se stane spoluhráčem Ladislava Krejčího ve Wolverhamptonu. 4 sekundy do startu utkání, poslední zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa. Mexiko, Česko v úvodu pochopitelně 0-0.
0: A je rozehráno, Mexičané okamžitě přechází na útočnou polovinu, Češi proti ním vystoupili a tlačí je k půlce, snaží se být hodně aktivní s pressingem, no a na zemi tam skončil teď Alvarado, ale Mexičané pokračují s míčem u nohy, i když už tedy na vlastní polovině. Přihrávají si tam Montes s Reyesem, snaží se po pravé straně projít dopředu. Rychlá a jednoduchá kombinace, ale odskočení míče ve středu pole, výborná práce teď Michala Sadílka, který rychle zapracoval, zůstal na zemi po zákroku Martinéze a hlavní rozhodčí, o kterém jsme ještě nemluvili, což je Argentinec Falcon, okamžitě odpískal. Takže česká reprezentace poprvé u balónu v tomhle zápase. Vladislav Krejčí u středového kruhu, zatím jde volně, Martinéz na něj vyrazil a Krejčí dává tak okamžitě do strany na levo, kde je připravený už Douděra a ten vrací až k brankáři Kovářovi a Vladislav Krejčí mává na ostatní české hráče z defenzivy, aby šli pomoct brankáři s rozehrávkou. Kovář ale nakonec volí dlouhý nákop do pravé strany, kde je už na útočné polovině teď připravený Vladimír Coufal, sklepl do středu pole, tam je Šulc, ale Češi se musí znovu vrátit na vlastní půlku. Hranáč, Krejčí, Krejčí a obehrávají to do levé strany. I když Krejčí teď trochu váhá, nakonec volí douděru na levé straně, rychlá výměna míče u Lajny, Češi ale nemohou jít směrem.

0: dopředu, jsou zatlačeni dozadu, ale stále se snaží kombinovat na levé straně. Rychlá otočka s balónem od Douděry, ale míč nakonec skončí v zámezí, takže budou vhazovat Mexičani. Pomalu se blíží ke konci druhá minuta tohoto zápasu mistrovství světa. Zatím Česko-Mexiko 0-0.
1: Mexičané mají míč na vlastní polovině, u kopaček ho má stoper Reyes, pro balonci teď si běhl ze středu hřiště Mora, který předává opět jednomu ze stoperů, tentokrát Montesovi. Zatím se nikam neženou Mexičané a dál obehrávají na své obrané polovině, nebo vlastní polovině lépe řečeno. Češi teď dobrým pressingem balon získali, Coufal a jeho zpětný pas na Tomáše Holeše, ani národní tým se tedy zatím nikam nežene. Uvnitř středového kruhu je teď Ladislav Krejčí, který se rozlíží kolem sebe, musí si dávat pozor na chybu, dává po své pravé ruce, kde je hranáč, a těžiště hry se opět přesouvá na pravou stranu. Coufal se snažil patičkou posunout na Šulce, ale ta přihrávka nebyla přesná a zahraje si tak gólman Mexičanů Rangel. Polovina třetí minuty, vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, závěrečný zápas českých fotbalistů na mistrovství světa, tedy alespoň ve skupině, zatím tedy Mexiko-Česko 0-0. A teď pozor na rychlejší protiútok Mexičanů. Quiñones pádí po levé straně, Coufal ho viditelně nestíhá, ale Julián Quiñones, který se snaží zatím individuálně prosadit, dává na levou stranu, kde je Chávez, stále pokračuje mexické obléhání české branky, do kombinace se zapojil také Romo a na levé straně může hrát Chávez a Alvarado. Teď už se Mexičané trochu vyhnali z ideální pozice k centru, ale Češi teď urputně brání, čtvrtá minuta začíná, Mexiko, Česko zatím 0-0.
0: Po levé straně a teď dobrá práce Michala Sadilka, který tam pomohl s bráněním, zavřel tu levou stranu z českého pohledu a pomohl Vyšínskému společně s Douděrou. Ale Mexičané rychle vhodili, přihrávka do středu pole, tam Alvarez do strany centr do pokutového území, ten je přetažený, tohle si Vladimír Coufal pohlídá a z pokutového území hned hlavičkou dostal míč skoro až k půlce. Pavel Schulz byl ale teď dobře pokrytý Reyesem, takže neměl šanci získat balón a znovu hraje Mexiko. Kombinuje ve středu pole, Alvarado přenáší hru do levé strany, tady je Quiñones, proti němu Coufal, Quiñonesovi odskočil míč od nohy, Coufal ho bez problémů získal. No a pak byl dojetý Chávezem a okamžitě tam skoro vznikal nějaký problém, protože Chávez se tam ještě proběhl rozkročený přes Vladimíra Coufala u autové lajny. Hlavní rozhodčí z Mexika Falcón tam pro jistotu rychle přiběhl, předtím odpískal nedovolený zákrok a Češi rozehrávají od vlastního pokutového území. Teď docela pomalá přihrávka od Holeše na golmana Kováře, tam okamžitě pracoval Martinez, ale Kovář to stihl, pak nakopl balón dopředu. No a znovu souboj mezi známou dvojicí Coufal Chávez, tak ti na sebe budou asi narážet docela často. Vladimír Coufal tentokrát fauloval mexického protihráče, takže domácí reprezentace na Azteckém stadionu bude rozehrávat, ale od poloviny hřiště a skoro od autové lajny. Romo ještě přenechává balón Chávezovi, hlavní rozhodčí Falcón už ukazuje Mexičanům, aby začali hrát ti nakrátko a hezky zpátky ke stoperům a budou rozvíjet akci až skoro od golmana Rangela. Teď tedy hodně těžká přihrávka, Reyes přes střed pole a tak, že ten míč nezasáhl hlavou Vyšínský a neposlal se do samostatného úniku. Jenže nakonec měl Reyes z domácího pohledu štěstí a teď pozor, souboj ve středovém kruhu na zemi skončil hranáč, do kterého tam podle všeho vletěl Martinez. Hranáč zůstává ležet na trávníku, jestli vidím dobře na tu vzdálenost. Možná je to i Ladislav Krejčí, byli tam vedle sebe, tak nakonec to je Ladislav Krejčí. No a přiběhl a dostal loktem Ladislav Krejčí od Martinéze, což jsme teď viděli z opakovaného záběru. Těžko říct, jestli tohle nebude zkoumat VAR, protože zatím z toho není ani žlutá karta od hlavního rozhodčího z Argentiny Falcóna. Krejčí už se ale zdvihl na nohy, podle všeho se bude pokračovat dál, žádná známka, že by vše kontroloval VAR, takže polovina šesté minuty, Česko-Mexiko 0-0.
1: U míče je teď český golman Matěj Kovář, který kombinuje nakrátko s Ladislavem Krejčím, ten volí dlouhý nákop na nabíhajícího Hloška, který se ale k balonu nedostane. Mexická defenziva zapracovala velmi dobře, ale Češi budou vhazovat z vlastní poloviny. Míč teď drží v rukou Ladislav Krejčí, ale přenechá exekuci toho autu Douděrovi. Krejčí si seběhl pod Davida Douděru, ten ale zatím otálí s rozehrávkou. Hložek vytváří náběh a dostává se k míči, ale nespracoval ho úplně dobře, před ním zapracoval Montes, který si ale nekomplikoval situaci a odpravil balon do zámezí, takže další aut pro Čechy, nebude to dlouhý aut v podání Vladimíra Coufala, který je na opačné straně, opět práce pro Davida Douděru. Sedmá minuta, Mistrovství světa ve fotbale Mexiko-Česko zatím 0-0. Douděra a jeho aut na Vyšinského, který hlavou ještě prodloužil za sebe. Teď zmatky v pokutovém území Mexičanů, kde se hodně hraje na riziko Lira a nakonec chyboval. Centr z levé strany od Douděry ještě coufal, se dostává k míči. Mexičané se teď nezvádej osvobodit až Quiñones. Tady trochu přisvítil balon do středového kruhu, kde dobře zapracoval Hranáč. Češi jsou opět u balónu. Dobrý úvod svěřenců kouče Koupka, kteří jsou v těch posledních minutách rozhodně aktivnější a to se nelíbí domácím příznivcům. Hranáč, jeho průniková přidávka na Šulce, který si do pohybu balon dobře zpracoval, kombinuje s Coufalem a ten opět procedil míč na Pavla Šulce, který už by mohl centrovat, dává balon pod sebe, tam ještě zapracuje Hložek a obrovská šance, kterou měl na kopačce Denis Vyšinský, který pálil těsně mimo křižnou ranou. Teď se Mexičané hodně báli úvodního gólu z kopačky Denise Vyšinského. Ránchel na ten balón nedosáhl a jestli jsem správně viděl, tak dokonce byla líznutá tyč. Obrovská šance hned v úvodu utkání, kterou Češi ale bohužel nevyužili a taky v polovině 8. minuty v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport hrají Češi v Mexiku v závěrečném zápase skupiny mistrovství světa bez branek.
0: Denis Vyšinský si jen smutně klekl na trávníka, podíval se pak do nebe. Tak to by byla premiéra na mistrovství světa se vším všudy. Hned v 8. minutě skórovat, ale byla to povedená akce a pokud by Češi pokračovali v takovémto výkonu, tak mají šanci. Holeš teď po levé straně, dlouhý nákop směrem dopředu, ale Hložek se nedostane před Montésem k hlavičce, jenže Montésová hlavička nacoufala, coufal, ale ve středu pole nepřihrál nikomu a tak může hrát Chávez. Posunují teď Mexičani hru do pravé strany, ale nepřešli středovou čáru a uklidní situaci. Češi jsou dobře rozestaveni a snaží se poměrně aktivně atakovat mexickou rozehrávku. Teď tedy až od poloviny hřiště. Zezadu stoper Reyes do středu pole, tam hraje Alvarez, teď další ze stoperů Montes a rozeběhnutý na pravé straně Sanchez, ale tahle přihrávka byť byla dobrá, tak si s ní Sanchez neporadil a nechytil jí na hrací ploše, takže poblíž vlastního pokutového území teď bude vhazovat David Douděra. Zatím nemá moc velkou nabídku, rozhodčí už počítá. Douděra dal do středu pole na Sadilka, Sadilek vrátil Douděrovi a tam byl rychle připravený Mora, tenhle 17-letý hráč, který teď ještě hecuje fanoušky, aby povzbuzovali víc mexickou reprezentaci. Ten balón se nakonec odkutálel právě od Mory za koncovou čáru, takže bude vykopávat gólman Kovář. Z malého vápna má tam připraveného jak Hranáče, tak Ladislava Krejčího na obou stranách. Po lajnách ještě Douděra s Holešem, ale vypadá to, že Kovář zatím asi zvolí dlouhý nákop. Už také žene svoje spoluhráče pryč. A z Kovářovy kopačky hodně dlouhý, nejméně 70 metrový míč až na útočnou polovinu na Hloška, ale ten prohrál souboj s Alvarezem. Mexičani kombinují ve středu pole a teď rozbíjají rychlý útok. Martinez, tam je úplně volný jeho spoluhráč, který dostává přihrávku Romo. Rovná si to na střelu, zasekl. Ještě pokus do pravé strany. Tady je Chávez, centr před branku a ten odklízí. Krejčí alespoň na hranici pokutového území. Teď se Češi nestačili vracet. Ještě rána z hranice vápna, ale už tam předtím byl nedovolený zákrok, ale teď Mexičani ukázali, jaké to je, když přejdou rychle na útočnou polovinu a dostanou trochu prostoru, protože tamto pravděpodobně Alvarado nebo Martinez prováhali, už to měli na střelu na golmana Kováře nebo na postup dovnitř pokutového území. Nakonec ale přišla ještě kombinace a ta už k zakončení nevedla. Takže obrovské šance, můžeme říct, na obou stranách. Nejprve Vyšinský neproměnil svoji střelu, kterou dal těsně vedle zevnitř vápna a pak Mexiko nedotáhlo dobře rozeběhnutý protiútok. Takže 11. minuta, hodně živé utkání, skóre zatím 0-0 mezi Českem a Mexikem.
1: Češi teď chybují v rozehrávce, hrát může Quiñones, který kolem sebe ale nemá dost prostoru, přidává po své pravé ruce, tam je Romo, Mexičané se dostali na pravou stranu, odkud by už mohli centrovat, ten centr také přichází na zadní tyč, ale tam to velmi dobře zavřel Vladimír Coufal, ale pozor, protože do souboje se dostal Ladislav Krejčí se svým protihráčem Martinézem. Mexičané by pochopitelně chtěli pokutový kop, ale hlavní rozhodčí Falcon ukazuje, že to je na penaltu málo. Oba se drželi vzájemně, do této situace by se neměl lidově řečeno montovat ani asistent u videa a montovat se nebude. Češi už rozehráli Matěj Kovář má ve vlastním pokutovém území balón a vykopává na pravou stranu, kde je Coufal, který přehlavičkoval Chávese, za balónem se teď žene také Adam Hložek, ale blíže k němu má stoper Reyes, který ho odpravil do zámezí a teď už by to mohlo být pozice pro dlouhý aut Vladimíra Coufala. Připomeňme si, že po této situaci Češi skórovali v úvodním zápase s Jihokorejci, prosadil se Ladislav Krejčí a zřejmě něco podobného Češi zkusí i tentokrát. Vladimír Coufal už je připravený, polovina 12. minuty, Mexiko-Česko zatím 0-0. Vladimír Coufal a jeho dlouhý aut do pokutového území, mexická obrana si poradila, ještě odražený balon, který napálil Sadílek, ale rána mu teď vůbec nesedla. No a golman Mexičanů Ránchel mohl zůstat klidný, ale opět dobrý pokus. Ukázalo se, že ty dlouhé auty mají Češi nacvičené velice dobře. Byť se teď Ladislav Krejčí do zakončení nedostal, tak alespoň k odraženému míči se dostal Michal Sadílek. Teď už Mexičané budou rozehrávat tedy z vlastního pokutového území. Končí 12. minuta. Stále pokračuje přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Poslední zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa. Češi hrají v Mexiku na Azteckém stadionu, zatím bez branek. Připomeňme si, že aby Češi postoupili do play-off šampionátu, s největší pravděpodobností budou muset zvítězit. Mexičané teď dobře rozehráli a míčvají na levé straně, konkrétně Chávez, který ho ještě posouvá před sebe na Alvaráda, ten vybojoval autový hod pro Mexičany. Quiñones chce hru zrychlit a zřejmě to i udělá, protože si všiml pod sebou volného Chávese, který dává balon pod sebe, takže Mexičané opět budou skládat další útočné plány z vlastní obrané poloviny. Stále je tu přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. 13. minuta, fotbalové mistrovství světa, Mexiko, Česko 0-0.
0: Rychlé výměny míčů od domácí reprezentace, ale zatím nevedou k postupu vpřed, protože tam dobře pracuje Vyšinský na středové čáře. Zatím se dál nedostali Mexičani, až teď se jim to daří. Snaží se tam pracovat teď Sanchez, ale Mexiko nemůže překonat teď tři takové řady českého bránícího týmu. A tak se zkouší diagonální přihrávkou do leva, kde už je připravený Quiñones, ale výborně předskočený Coufalem. A může hrát Douděra, Douděra posouvá na Sadílka. Sadílek chtěl kolem lajny dát na rozeběhnutého Vyšinského, ale tenhle míč je sražený. A tak může hrát Mora, dává do středu pole, tam pracuje Quiñones, ale neprobil se k zakončení. Výborně tam zapracovali čeští hráči v defenzivě. Jenže další špatná Šulcová přihrávka směrem dopředu na Hložka a tak se musí otáčet hra českého týmu znovu do obrany. Chávez ze strany někam na puntíku pro penaltu po zemi, ale pozorný hranáč odkopává až za půlící čárou. Tam míč opouští hřiště v autu a přijde vhazování za malou chvíli, už se blíží ke konci 14. minuta tohoto zápasu. Česko-Mexiko zatím 0-0. Češi už měli jednu obrovskou šanci, připomeňme to, debutant na světovém šampionátu Denis Vyšinský z dobré pozice tlačil míč ze svého pohledu na vzdálenější tyč, ale o kousek minul, na druhé straně rychlý rozeběhnutý protiútok Mexika neskončil zakončením. Nakonec tam byla mexická teč, takže vazovali Češi, hlavou sklepnutý míč na hranici vápna. Krásná střela, kterou teď vyslal znovu Denis Vyšinský, který ukazuje, že to jeho nasazení do tohoto zápasu bylo správnou volbou. Vlastně jednoduchá akce, dlouhý aut, sklepnutí hlavou do středu pole. Vyšinský si zabíhá od středové osy zleva, zkoušel to hned, první ten míč se nakonec vytočil hodně vedle branky, ale sympatický výkon zatím i do ofenzivy od českého týmu. Mexičani rozehráli na krátko, Ránchel pod tlakem Šulce, ale nakonec stihl odkopnout k půlící čáře. Tam Krejčí, Douděra a po něm hraje také Vyšinský. Češi teď na vlastní obrané polovině, na středové ose připravený hranáč. Hranáč má rozeběhnutého nebo spíš seskočeného Červa, který znovu vrací na hranáče. Mexičani vysouvají teď pressing, Krejčí pod tlakem, rychle musí do lajny na Douděru, ten sklepává do celou Sadílek, dobrá přihrávka do levé strany, na polovině hřiště se sice zamotal míč Douděrovi mezi nohama, ale nakonec ho Češi získali. Vyšinský na středové čáře, ruka jednoho z mexických hráčů a rozehrávka standardní situace, která je hodně rychlá. Polovina 16. minuty, Česko-Mexiko 0-0.
1: Češi zůstávají u balónu, konkrétně Tomáš Holeš, který přihrává přes obránce, ale teď trochu zahnal Davida Douděru, ale ten má rychlé nohy, takže to zvládl, dává pod sebe na Krejčího, který si teď diriguje své spoluhráče, nikam se nežene ani Mexičané, teď nevysouvají pressing, Krejčí si jen vyměnil balón s Michalem Sadílkem a zůstává u míče a teď otáčí hru více na pravou stranu, kde je hranáč, ještě více napravo je Holeš, ale balón dostává Červ, který si seskočil ze středu hřiště a kouká se, s kým by mohl kombinovat. Na levé straně David Douděra, teď je ta česká kombinace hodně pomalá, ale Mexičané nikam neženou, takže Češi se snaží si svého soupeře vysunout tak, aby vzniklo nějaké volné místo v poslední třetině hřiště. Tomáš Holeš na pravé straně, přidávka do středu hřiště, tam je Sadílek pod tlakem, zatím to zvládá, zpětný pas na Krejčího, na levé straně rozběhnutý Douděra, ale do kombinace se zapojuje Višinský, který si teď dobře se skočil a na levé straně má David Douděra teď hodně prostoru. Teď by to chtělo situaci jeden na jedno. Douděra centruje svoji pravačku do pokutového území, kde je Hložek, ale ten fauloval svého protihráče, na zemi zůstává stoper Montes, takže Mexičané mohou na malou chvíli vydechnout a budou rozehrávat z vlastního pokutového území. Na Azteckém stadionu se hraje polovina 17. minuty. Vy stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi se loučí se základní skupinou mistrovství světa zápasem v Mexiku. Stav zatím nerozhodný, 0-0. Češi už měli jednu velkou příležitost. Denis Višinský pálil křižně z vnitřku pokutového území, jeho pokus lehce lízl tyč. Teď už rozehrávka Mexičanů na levé straně, Quiñones pod tlakem Holeše. Češi to zvládli, ale vhazovat budou Mexičané, konkrétně to bude Chávez, který si všiml ve středu hřiště volného Roma. Ten se teď rozlíží kolem sebe, přidává Alvarezovi, jeho zpětný pas na stopera Reyese. Průniková přidávka na Roma, který teď balal sám na středu hřiště, ještě kombinuje s Martinezem, ale ten se už nedostal k míči. Následně ještě Gilberto Mora se snažil zpracovat si ten skákavý balon. Nepovedlo se mu to. Češi budou rozehrávat od gólmana Matěje Kováře. 18. minuta je ve své polovině, fotbalové mistrovství světa. Češi zakončují skupinu zápasem na Azteckém stadionu s domácím Mexikem v bouřlivé kulise. Zatím branka nepadla, stav 0-0.
0: Češi rozehráli nakrátko, Krejčí dal na Kováře a Kovář po zemi, pěkně po středového se nasadil, Sadílek pod tlakem Roma, ale dal zpátky do vápna, do jeho rohu na Krejčího a teď má hodně prostoru ve středu hřiště. Červ už přešel na útočnou polovinu českého týmu, vrací ještě zpátky na Douděru, ten protiútok je zastavený, Oblouček na dobře zaběhnutého Červa, Červ už může ze strany vápna centrovat do mexického pokutového území, nakonec nebyl ani faulovaný, byl tam v souboji jak s Reyesem, tak se Sanchezem, ale ustál to. Ale Červ zůstává ležet na trávníku, ovšem hlavní rozhodčí nepřerušuje hru, stále se pokračuje. Mexický špatný nákop, který sbírá Krejčí a ve středu pole tak může pokračovat česká rozehrávka. Sadílek má míč, dává na Holeše, Češi nechtějí zakopnout zatím do zámezí, ale teď to udělali, protože tam přišel pokyn, že Lukáš Červ zůstává ležet na trávníku, drží se za obličej, on se tam přetahoval pravděpodobně s obráncem Sanchezem, tak jestli utrpěl nějaký úder do obličeje. Hlavní rozhodčí tedy Falcon jasně a důrazně říká Červovi, ať rychle vstane. No Sanchez, jak vidíme z opakovaného záběru, tam teď trochu tedy profackoval Lukáše Červa z obou stran. Ten se chytil za obličej, zůstal ležet na trávníku, ale nakonec rozhodčí Falcon neviděl nedovolený zákrok. No a teď by měli Mexičané vrátit českému týmu od poloviny hřiště míč a také se tak děje, dlouhý out od půlky až k českému vápnu na hranáče. Červ vypadá v pořádku a můžeme pěkně pokračovat. 20. minuta začala, zatím Česko-Mexiko 0-0.
1: Michal Sadílek ve středu hřiště zašlápl balón a předal ho pod sebe Hranáčovi. Ten má na pravé straně volného Holeše, ale vybírá si na straně opačné kapitána Krejčího, který monitoruje situaci kolem sebe. Aktivní Sadílek si opět pohybem řekl o balón a kombinuje s Douděrou. Ten už je pod tlakem protihráče a tak volí opět zpětný pas. Znovu tedy hledají Češi pozici. Teď Ladislav Krejčí jasně řekl Michalu Sadílkovi, ať se nestahuje k léně a pohybuje se ve středu hřiště, aby obránci měli s kým hrát. Holeš musí dávat pozor na chybu, na pravé straně už na něj dotíral Quiñones. Nakonec je z toho zpětná přidávka až na golmana Matěje Kováře, který by rád rozehrál konstruktivně, ale nemá moc s kým, takže volí dlouhý nákop na pravou stranu, kde je Coufal, ten ještě hlavou udržel míč na hrací ploše, ale Mexičané se v zápětí dostávají k míči. Série soubojů ve středu hřiště, Holeš a jeho Oblouček směrem k Višinskému, ale daleko blíže má k míči Sanchez. Teď ani jeden z týmu nezvládá držet balón, souvislejší dobu na vlastních kopačkách a tak se míč opět dostává k Matěji Kovářovi, který kombinuje s Krejčím. Hranáč se také zapojí do té kombinace. Češi se snaží opět vytvořit si nějaký prostor, ale zatím se jim to nedaří a tak se vyhání znovu ke svému brankáři. Kovář má po pravé ruce volného Hranáče. Mexičané se snaží už aktivněji napadat Hranáčů. Dlouhý Oblouček na Adama Hloška, který hlavou sice balón trefil, ale poté se míč dostal do zámezí. Takže Mexičané budou z levé strany vhazovat poblíž půlící čáry. Už se hraje 21. minuta. Nejspíš za malou chvíli přijde ta občerstvovací pauza, ale Mexičané ještě tedy budou vhazovat. Chávez už drží míč ve svých rukou a předává ho Martinezovi, který byl v souboji s Robinem Hranáčem a ten ho fauloval. Podle názoru hlavního rozhodčího Falcona, takže zajímavá standardní situace pro domácí Mexičany, kteří tedy budou rozehrávat z levé strany více z hlouby pole, je to hodně daleko od branky, rozhodně to není na přímé ohrožení branky Matěje Kováře a Azteckým stadionem teď obíhá mexická vlna. Nicméně ta standardka nebezpečná být může. 22. minuta, stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Poslední zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa. Mexiko, Česko zatím 0-0.
0: A že by rozehrával 17-letý Mora, který to má na pravou nohou a točil by míč do pokutového území spíš k brance, ne, nakonec přenechal přihrávku Alvarado, centr do pokutového území, který je odvrácený a míč se dostává z českého pohledu na levou stranu, ale končí v zámezí, takže Sanchez bude vhazovat poblíž českého pokutového území. Už se mu tam nabízí jeho spoluhráči, například Alvarado, ale nakonec je tady občerstvovací pauza, kterou nařídil, nebo on ji nenařídil, pouze ji odpískal v tuhle chvíli. Začínající 23. minutě Argentinec Jael Falcon. Zatím je to hodně živé utkání. Češi do protiútoku nebo do přechodu do ofenzivy rozhodně toho předvedli víc celých těch necelých 23 minut, než za ty minulé dva zápasy, byť s Jihoafrickou republikou měli šance, tak většinu času byli zalezlí, tentokrát se snaží být aktivní. Mexiko zatím nepřekonalo ten jejich val, byl tam z domácí strany jeden nadějný protiútok, ale vlastně si ho Mexičani zkazili sami, místo střely volili rozehrávku. Na druhé straně musíme pochválit tu akci ze strany Schulz do pokutového území. Hložek vlastně pustil ten míč za sebe. Tam byl připravený Vyšinský, kousek od puntíku pro penaltu. Tlačil to po zemi ze svého pohledu na vzdálenější tyč, ale o kousek minul. Rozhodně Češi ukazují, že se budou rvát o ten postup do poslední možné chvíle a zatím je pryč ta jejich občasná pasivita, za kterou byli kritizováni v utkáních s jeho Africkou republikou a předtím s Jižní Koreou.
1: Zatím dost možná nejlepší výkon českých fotbalistů na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Když se podíváme do statistik, Češi dokonce více drží míč, což v jejich případě nebývá zvykem. 56% držení míče svěřenců kouče Miroslava Koupka, 4 střely celkem, střely na branku 0-0, ale Mexičané zatím nevystřelili ani mimo branku. Hodně aktivní byl v úvodních minutách Denis Vyšinský, který se dostal do dvou střeleckých pozic. Ta první skutečně skončila velmi málo od pravé tyče z pohledu mexického brankáře Rangela, ta druhá ze střední vzdálenosti. Ta už skončila opravdu hodně mimo, ale sympatický výkon debutanta na světovém šampionátu. Hodně aktivní se snaží být také Michal Sadílek, který si říká pohybem o balon prakticky neustále, byť se tedy někdy stahuje možná až zbytečně k lajně, což mu před několika minutami vyčítal kapitán Ladislav Krejčí, který si teď ještě něco vysvětluje s Denisem Vyšinským. Ale obecně je to zatím velmi nadějný výkon českého týmu, který, připomeňme to znovu, proto, aby postoupil do play-off, s největší pravděpodobností potřeboval zvítězit. Remíza a dva body ve skupině zřejmě stačit nebudou, byť se může stát zázrak, tak Češi zkrátka potřebují hrát na vítězství. Pauza na občerstvení za malou chvíli skončí, ještě mexické debaty. Julián Quiñones teď v konverzaci se stoperem Reyesem. Zatím Quiñones úplně v tomto zápase není, ale nechci to zakřiknout, protože je to opravdu ryzí kanonýr. Ukázal to v tom úvodním zápase tohoto světového šampionátu tady na Aztéckém stadionu proti Jihoafrické republice, kdy se tento kolumbijský rodák reprezentující Mexiko dvakrát prosadil a rozhodl tak o výhře Mexičanů 2-0. Hráči obou týmů jsou na trávníku, za malou chvíli budeme moci pokračovat. 25. minuta končí závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa. Češi na Aztéckém stadionu, hrají s Mexičany zatím 0-0.
0: A budou vazovat poblíž českého pokutového území. Sanchez už je tam připravený, má míč v rukou, zatím nabídka nemoc velká, pěkná narážečka teď s Alvarádem. Sanchez se snaží prosadit přes douděru, centruje do pokutového území, ten centr se mu ale nepodařil. Skončil na hlavě Krejčího, ten přímo k Schulzovi do středu pole. Ale Schulz a jeho přihrávka do strany na Vyšinského zatím nevedla k českému postupu směrem dopředu. Teď je to hlavičkovaná kolem středové čáry, nakonec uklidňují hru Mexičani, alespoň na chvilku ve středu pole se teď otočil Mora. Dává dopředu na Martineze, chtěl se s ním narazit na středové ose nějakých 5 metrů před českým pokutovým územím, ale výborně se tam semkli reprezentanti vedení Miroslavem Koupkem, pak vyvážel míč v dobré pozici Lukáš Červ a je faulovaný, takže na malou chvíli uklidnění. Robin Hranáč bude rozehrávat nějakých 15-20 metrů od vlastního vápna. Ukazuje svým spoluhráčům, pojďte, pojďte, nakonec volí přihrávku do pravé strany, kde je Holeš, Holeš, ale pod tlakem Quiñoneze musí dávat zpátky do pokutového území na golmana Kováře. Kovář na krátko na Krejčího, Krejčí po zemi do středu, Vyšinský hrásnou patičkou za sebe, kde je připravený Hložek, ten se zbavil bránícího hráče, vysílá Vyšinského, Vyšinský už je v rohu vápna, zasekává se ten balon, dává se ho na pravou nohu, ještě může Vyšinský, ale ne. Je to škoda, dělal Denis Vyšinský, co mohl, jedna klička, druhá klička, pak taková ta zidanovka, otočení nad balónem, ale pak už tam mexických hráčů bylo víc, ale od začátku výborná akce, reprezentace, hezky po zemi, až do pokutového území, individuální práce Denise Vyšinského, ale gólem, gólem tahle akce nekončí. Takže 27. minuta se pomalu blíží ke konci a stále je skóre. Utkání mistrovství světa mezi Českem a Mexikem nerozhodné 0-0.
1: Domácí golman Rangel teď ukazuje, že nemá s kým hrát. Volal si k sobě střední záložníky, ale zřejmě to tedy nebude rozehrávka na krátko. Nakonec si sebral balón do rukavic a už mu samozřejmě rozhodčí počítá sekundy. Rangel nakonec přidává po své levé ruce, kde je Montes, který vrací Rangelovi. Češi se teď snaží napadat, ale Mexičané to zvládli. Míč mají na pravé straně, kde je stoper Montes, který si ho zasekl. Češi teď mají dobře své protihráče obsazené, no ale ve prostřed hřiště teď vyplaval úplně sám Romo. Mexičané znovu kombinují ve středu hrací plochy, ale jen na vlastní obrané polovině. K míči se dostává Reyes, druhý ze stoperů. Ve středu hřiště teď volní Alvarez, který předává po své pravé ruce. Tam je Mora, těžiště hry se přesunulo více napravo. Češi teď v hlubokém obraném bloku. 28. minuta pomalu končí. Mexiko-Česko na fotbalovém mistrovství světa stále 0-0. Teď Alvarez stojí nad balónem a teď se ale pěkně obtočil jeho spoluhráč. Znovu se dostává k míči Edson Alvarez, což je klubový spoluhráč Tomáše Součka z West Hamu, ale následně vyprodukoval nepřesnou přihrávku. Češi se dostávají k míči Krejčí a jeho přihrávka podél levé postraní čáry. Tam se snažil ještě mít zpracovat Douděra, ale dobrou práci teď z mexického pohledu předvedl Sánchez, který zapracoval letěl. Mexičané vhazují opět, mají míč na ose hřiště, kde je Montes, ten se znovu rozlíží kolem sebe, Češi teď nějak aktivně nenapadají, pro balonci ze středu hřiště si běhl Alvarez, má volné spoluhráče na levé straně, ale ten balon zatím přidržuje, až teď ho posouvá na Reyese, který s ním překročil půlící čáru, ale vrací ho opět zpět na Garciu, ten už je trochu pod tlakem, ale zvládl to. Quiñones se také zapojuje do kombinace, je hodně silný, zády k brance, Holeš se k míči nedostal, ale Quiñones následně zkazil přidávku, byť se rozčiluje, že se mu do ní připletl hlavní rozhodčí, tak může hrát Schulz na pravé straně, pokus o kličku. Nakonec trefil Edsona Alvareze, takže Češi budou vazovat už na útočné polovině zhruba 10 metrů. Od tedy půlící čáry, teď v bezprostřední blízkosti hlavního kouče Mexika Aguirreho je Vladimír Coufal, který čeká na to, kdo se mu nabídne. Nakonec v náběhu Pavel Schulz, ale ten aut byl trochu ukvapený, nicméně Mexičané zahráli znovu do zámezí, takže z toho bude další autové vazování a Vladimír Coufal znovu nejspíš pošle balon přímo do pokutového území. 30.
0: Pozor, rozhodčí počítá, musí rychle.
1: Vladimír Coufal nemá tolik času, už ale vazuje, nakonec nakrátko Douděra přiběhl Coufalovi, opět vrací Douděrovi, respektive Coufalovi, další zpětný pas na Douděru, ten už může centrovat. David Douděra centruje, ale ten centr mu hodně ulétl, míč končí v zámezí. Rangel může zůstat klidný, polovina 30. minuty, posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport Mexiko, Česko v závěrečném zápase skupiny mistrovství světa pro oba týmy zatím 0-0.
0: Češi teď hodně vytažení na mexickou rozehrávku, je tam velká mezera mezi vlastně útokem a obranou českou, ale Mexičani to zatím zvládají přihrávkami odzadu, i když teď byla nepřesná od Sancheze, tam zastoupil cestu Holeš a posmáhá si do středu pole Nasadilka, už vepředu prudká přihrávka na Hložka, Hložek se obrací kolem bránícího hráče, dostal možná do obličeje, ale o míč přišel, tohle bylo příliš troufale a tak můžou hrát Mexičani prudký diagonální pas, který letí do levé strany na zabíhajícího Quiñoneze, který byl rychlejší než Holeš, ale ten míč doputoval až ke golmanu Kovářovi, který stál na hranici pokutového území. Mezitím vyhození do středu pole, tam je Sadílek. Sadílek se snaží být hodně aktivní. Přihrávky na vlastní obrané polovině. Teď Hranáč, Hranáč do leva na Holeše, ale Holeš musí vrátit zpátky až ke golmanu Kovářovi. Kovář znovu si pomáhá přes dalšího ze stoperů Krejčího. Teď Češi jakoby lákali Mexičany, aby trochu otevřeli nějaký prostor. Už jednou tam přišla prudká přihrávka na Vyšínského a potom byl zajímavý průnik. Teď to zkouší Hranáč do pravé strany, tam je zabíhající Coufal, ale tohle byla těžká přihrávka. Reyes pracuje u vlastního pokutového území, dává zpátky na Ranchela. Ten nepříliš dlouhý nákop ve středu pole, Romo chybuje a tak může hrát znovu česká reprezentace. Ve středovém kruhu je teď připravený Krejčí, na levé straně má teď rozeběhnutého Denise Vyšínského. Vyšínský se snaží umotat Tomoru, to se mu sice nepovedlo, ale ještě dobrá práce Sadilka, který s kluzem vybojoval před vápnem Metřičanů míč a posouvá ho do pravé strany. Tady je Holeš a také Coufal, jsou přece jenom tlačení teď třeba Čavézem dál k půlící čáze. Ve středu pole Červ, rychlá narážečka, Šulc na hranici pokutového území, v jeho rohu posouvá do lajny Holeš, ale nemohl centrovat a tak vrací podlel pravé autové čáry zpátky na Coufala. Pěkná kombinace českého týmu, Šulc chtěl vybnout bránícímu Reyesovi, nakonec centro Coufala do pokutového území, ten je ale přetažený a skončí až u rohového praporku v autu a Mexičani budou vhazovat, ale pěkná česká kombinace, pozvolná, rychlé přihrávky do nohy, po zemi, žádné zbytečné nákopy a může to jít i proti Mexiku v tomhle nesmírně důležitém utkání. Připomeňme, že Čechy udrží na turnaji, nebo český tým udrží na turnaji, pravděpodobně jen výhra nad Mexikem. Zatím 33. minuta, 0-0 mezi Českem a domácí reprezentací Ciudad de México.
1: Mexičané mají míč na levé straně, kde je rozběhnutý Chávez, ale už to trochu pozastavil. Ještě se snaží nastartovat Quiñoneze, který má rychlost, ještě s ním svádí souboj Tomáš Holeš, který to udělal parádně, dostal se tělem před mexického kanoníra, no a Matěj Kovář tak bude od své branky za malou chvíli rozehrávat, ale před malou chvílí jsme viděli velmi dobrou pasáž českého týmu. Je vidět, že když svěřenci kouče Koupka chtějí, tak umí kombinovat, dokáží zatlačit svého soupeře a teď to vyšlo na výbornou.
0: Oni chtějí vždycky, ale něco je svazovalo.
1: Tak uvidíme, snad už je to svazovat nebude po zbytek tohoto zápasu. Teď každopádně Češi rozehráli Hranáč, jeho dlouhý nákop na Hloška, ale to byl nerovný souboj, protože před Hloška se dostal Montes, míč se dokutálel až k nohám mexického brankáře Ranchela, který okamžitě konstruktivně rozehrál. V pozici mezi stopery je teď Edson Alvarez, který se rozlíží kolem sebe, předává míč Montesovi, ten takovým pomalým krukem míří k půlící čáře. Mexičané se úplně nikam neženou, Češi také si dávají na čas s tím napadáním. Samozřejmě musíme připomenout, že tento zápas se hraje ve víc než 2000 metrech nad mořem. Teď ale pozor, na pravé straně má míč Mora, který to zatím bere na sebe, přidává na hranici 16, tam je Romo, jeho zpětný pas na Alvareze, opět může hrát 17-letý Mora, na pravé straně dává si to na levačku a centruje do 16, ale Matěj Kovář je připravený, míč se nedostal k Martinézovi a Kovář tak může rozehrávat. 34. minuta, Mexiko, Česko, stále 0-0, rozehrávka na krátko přes Ladislava Krejčího, míč se ale dostal až k Doudirovi, ten vrací Krejčímu. Ani Češi se teď nikam neženou, zatím se mi nezdá, že by nějakým způsobem v té vysoké nadmořské výšce českým fotbalistům docházely síly, ale samozřejmě jsme teprve v prvním poločase. Krejčí stále otálí, až teď posouvá na levou stranu Doudirovi, po něm Sadílek, který byl ale pod tlakem a zvolil jen dlouhý neadresný nákop, který končí u kopaček mexického brankáře Ranchela. 35. minuta, pokračuje přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa na Azteckém stadionu, Mexiko Česko 0-0.
0: Montes teď došel pomalým krokem až k půlící čáře, počkal si na spolupráci s Alvarezem. Mexiko kombinuje na vlastní obrané polovině, ale výborná práce teď Šulce, který vystoupil na stopera Reyese, připravil ho o balón, tak Češi můžou kombinovat na útočné polovině, dohrávají celou akci do pravé strany, Coufal bude centrovat, ne. Zatím si to rozmyslel, dává do středu pole, tam Šulc za sebe propustil ten míč, kde byl zabíhající Sadílek, ale ta přihrávka byla zblokovaná, no a naopak dopředu běží Mexiko. Ale výborná práce, Sadílek okamžitě hobloval zpátky a ještě před středovou čárou dokázal teď zastavit postup Roma. Takže Mexiko musí znovu zpátky, ale do pravé strany tentokrát, kde je trochu víc prostoru pro Sancheze a Alvarada. Sanchez musí dát ale pod sebe, tam je Montes. Montes kombinuje ve středu pole se svým stoperským kolegou Reyesem. No a teď to udělali dobře svěřenci Miroslava Koupka, vytlačili mexickou reprezentaci až v polovině hřiště. Tato obehrává jak naházené ze strany na stranu. Alvarado se teď otáčí, ale stále je daleko v hloubi pole skoro u půlící čáry. Dává na středovou osu, kde je Romo, ale ten je pod velkým tlakem českého týmu, ale nakonec to byl od Červa faul na Roma. Teď si musí dávat Češi pozor, aby Romo rychle nerozehrál. Na přímou střelu to zatím asi není, protože to je přes 30 metrů, určitě nějakých dobrých 35 metrů, ale je to prakticky ze středové osy. Teď se tam snaží naštelovat Mora, tenhle 17-letý mladík k rozehrávce, ale už tam přišel podle všeho také Alvarado. Mexičani se zatím domlouvají, jak to udělají. Ve velkém počtu se teď stěhují k českému vápnu. Reprezentace vedená Miroslavem Koupkem tam stojí v takové lajně natažená nějakých 5 metrů před hranici vápna. Hecují se tam, i když teď couvl Denis Višinský, ale už ho vyhánějí jeho spoluhráči, aby neporušili případnou offsideovou past. Prankásková si pro jistotu tedy postavil nějakou dvoučlenou zeď, ale tohle bude spíš centr, který už letí do vápna. Dobrý náběh mexického týmu, hlavou odvrácený na hranici pokutového území. Tam nůžky, které vystřihl, pokud jsem viděl dobře, stoper Reyes, ale zamířil míč s jeho nohou vedle branky, takže česká reprezentace si poradila i v 37. minutě se standardní situací soupeře a teď už hlavní rozhodčí varuje český tým, že by měl rychle rozehrát, což se také stalo. Takže 37. minuta u konce, Česko-Mexiko stále 0-0.
1: Kováře jeho dlouhý nákop na Hloška, který prohrál se stopery hlavičkový souboj, ale odražený míč znovu pro české fotbalisty. Na pravé straně Holeš, který volí zpětný pas na Hranáče, ten už je atakovaný, musí se dávat pozor na chybu, vrací balon Holešovi, který je pod tlakem Quiñoneze, a tak si znovu zahraje brankář Matěj Kovář. Po levé ruce má volného kapitána Krejčího, který teď úplně nemá s kým hrát, nakonec to zvládl, otočil těžiště hry velmi dobře na pravou stranu, kde má teď trochu prostoru Tomáš Holeš, který se snaží najít Adama Hloška, ten hrudí sklepl pod sebe, ale ten míč neskončí v zámezí, protože se k němu dostane Quiñones, jeho zpětný pas na Chávéze, a dostávají se Mexičané na osu hřiště, kde je Edson Alvarez ve středovém kruhu, po pravé straně má volného Reyese, Mexičané to teď dost možná zkusí po pravé straně, tak ten Alvarado táhne míč do středu hrací plochy, Hložek teď pomáhá defenzivě, Mora se dostává k míči, Douděra si ho velmi střeží, Alvarado už by mohl centrovat, Češi teď nenapadají, Sadílek se snaží vystát Alvaráda, ještě se dostává Mora k míči, dává si to na pravačku, kombinuje s Alvarádem, kombinace dvou hráčů na malém prostoru, Alvarado je vytlačovaný Michalem Sadílkem, snaží se udělat klamavý pohyb na pravé straně, teď prostor pro Sáncheze, Mexičané teď umě kombinují poblíž 16 českých fotbalistů, ale dozakončí, zatím nedostávají až teď, ale střela zblokovaná, velmi dobrá práce Višinského, ale odražený míč pro Chávéze na levé straně, Chávéze si zasekl Coufala a snaží se vytvořit si prostor k centru, zpětný pas na Quiñoneze, ten už by mohl vypálit, stále Julian Quiñones, ještě přidávka na opačnou stranu hřiště, no a teď pozor, na pravé straně Mexičané úplně volní a velmi dobrý zákrok Matěje Kováře po střele z pravé strany, kterou vyprodukoval Sánchez, Matěj Kovář byl ale připravený u své první tyče, nicméně tlak Mexičanů může trvat. 39. minuta, Mexiko-Česko 0-0. Hrát může Mora, který si teď dobře narazil se svým spoluhráčem, střela, ke které se dostal Alvarado už z vnitřku pokutového území, to kroutil na zadní tyč, ale branku netrefil, nicméně teď velmi dobrá pasáž Mexičanů. Alvarado si skvěle vyměnil míč s Morou, ale teď měli Češi štěstí. Končí 39. minuta, stále je tu s vámi přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport, Mexiko, Česko na fotbalové mistrovství světa 0-0.
0: Češi v tuhle chvíli totiž hodně cukli a nestačili dostupovat rychle a hlavně přesné přihrávky mexického týmu na malém prostoru. Takové ty klasické trojuhelníčky, šup a jednou střílí Sánchez, výborný zákrok Kováře, po druhé Alvarado ze záklonu. Z pravé strany se snažil kroutit míč, ale překopl o hodně branku. Takže žádné rozehrávání zezadu od českého týmu pro tuhle chvíli. Kovář volil dlouhý nákop, ten se vrací na českou obranou polovinu, tam je Krejčí, Krejčí posouvá přes šířku hřiště na Hranáče a ten ještě více do pravé lajny na Holeše. Holeš pak prostrkává na Šulce, Šulc pod tlakem proti hráče nává na Coufala, ale Coufal zůstal zapíchnutý v trávníku a nestihl ten míč už na hrací ploše, jen ho protečoval, pak sice zatleskal Šulcovi, ale teď se trochu vytratila ta česká kombinace, ale dalo se čekat, že Mexiko se dostane v některých fázích zápasu do tlaku a to platilo v těch předešlých minutách. Začala poslední pětiminutovka základní hrací doby úvodního poločasu, určitě bude nastavení kvůli té pauze na pití, která je povinná. Mezitím golman Rangel zkouší křížný balón do pravé strany, ale tam je připravený Krejčí před zabíhajícím Sánchezem a tak se musí zatáhnout Mexičani po zisku míče zase zpátky až k vlastnímu brankáři. Teď má balón Montes, Montes znovu hraje do oprava Mora, do středu pole Alvarado. Pěkně přečtená teď kombinace mexického týmu, Krejčí byl hodně vysunutý, předskočil tam Alvaráda, ale od jeho nohou se odráží míč do zámezí, Mexičané vhazují a okamžitě přenáší hru zase zpátky do vlastního pokutového území. Tam se snaží napadat Schultz, golmana Rangela, ale ten bez problémů posouvá do levé strany Reyes, prudká přihrávka po zemi na Martineze, ten ve středu pole sklepává na Moru. Mexičani teď hodně drží balón, Quiñones se přesunul zleva do středu pole, ale výborně byl teď dojetý červem. Faul to nebyl domácím divákům ani mexickým hráčům a trenérovi se to nelíbí, ale Češi můžou hrát dál. Quiñones zůstává ležet na zemi, prudká přihrávka dopředu, Hložek zezadu podražený, i když teď Montes ukazuje, že hrál balón. Připomeňme, že Montes dostal k tomu úvodním utkání s Jihoafrickou republikou červenou kartu, když zabránil jednomu z průniků Jihoafričanů. No a teď na půlce hřiště u středového kruhu dojel zezadu Hložka. No a hlavní rozhodčí z Argentiny Falcón mu jasně ukazuje ještě jednou a tohle bude karta. Tak pozor, Falcón si dokonce ještě povolával. Montes ne, tak nakonec ne. Mluvil jen s kapitánem Alvarezem. Takže teď standardní situace od středové osy, skoro u středového kruhu. Nalevo stojí Sadílek a jeho levačka. Češi se sem nasunuli ve velkém počtu před pokutové území mexického týmu. Jsou tam v takové jedné řadě. Tam číhá na rozehrávku blízko Sadílka pouze Douděra, který má trochu víc prostoru na levé straně. Ale Sadílek centruje před pokutové území. Ten míč je přetažený a Mexičani ho tam zkontrolovali. Hlavičku jího před vápno, kde je Holeš. Holeš sklepává na Schultze a Schultz musí dát zpátky až do středového kruhu, kde je teď v pozici falešného stopera Sadílek a na levé straně vidí rozeběhnutého Coufala. K tomu se stahuje Chávez. Chávez ten míč podskočil, Coufal na to čekal, ale přece jenom jak proletěl těsně nad hlavou levého obránce Mexika, tak se odrazil od nohou Coufala do zámezí, takže Mexiko bude vazovat nějakých 10 metrů od rohového praporku vlastního vápna. Ještě nějaké 2,5 minutky do vypršení 45. minuty. Zatím na mistrovství světa hraje Česko s Mexikem 0-0 a teď další nedovolený zákrok. Tentokrát na Holeše, byl tam Romo. Mexičani se snaží hodně mluvit k hlavnímu rozhodčímu z Argentiny Falconovi, který teď musel jít něco vysvětlit i trenérovi Aguiremu, protože to je poblíž mexické střídačky. Ale to bude další zajímavá standardní situace pro český tým. Zatím 0-0.
1: Z pravé strany v podstatě na prodloužené čáře velkého vápna, byť je to hodně z hloubky, tak Češi mohou udeřit, buď bude úřadovat pravačka Vladimíra Coufala, nebo levačka Michala Sadílka. Sadílek by kroutil balón spíše k brance, Vladimír Coufal tedy víc od ní, Ladislav Krejčí ještě něco řval směrem k dvojici možných exekutorů a teď už je Vladimír Coufal připravený, společně s ním tam je Michal Sadílek. Nakonec Coufal centruje na zadní tyč, defenziva Mexičanů si poradila, ale odražený míč znovu pro české fotbalisty Douděra. No to má na kopačce, pálí, ale to byl hodně unáhlený pokus, který končí vysoko nad brankou a také hodně mimo branku. Takže ve 44. minutě platí, že v posledním zápase ve skupině mistrovství světa hrají Češi na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku, zatím bez branek 0-0. Domácí golman Rangel teď vysouvá své spoluhráče, nebude z toho žádná konstruktivní rozehrávka nakrátko, naopak dlouhý pas směrem nejspíš na levou stranu, kde se zhlukují hráči obou týmů, dlouhý pas, který míří přímo na Robina Hranáče, který ho ale podskočil, hrát tak může Quiñones, který se dostal k balonu na dvakrát a třetí narážečka už nevyšla. Holeš se dostal k míči, zpětný pas na Kováře. Jeho balon na pravou stranu, kde je Schultz, který se snažil absolvovat souboj s Reyesem, ten byl ale úspěšnější série soubojů. Ve středu hřiště Červ přiletěl k míči a nakopl ho. Zvládl to Alvarez v pozici posledního, nebo to Alvarez, byl to Montes, který hlavou poslal míč k brankáři Rangelovi. Mexičané kombinují, teď mají míč ve středu hřiště, ale pozor, jeden z českých fotbalistů leží na trávníku a hlavní rozhodčí Falcón přerušuje hru a je to Michal Sadílek, který se teď drží za nohu, ale
0: za zadní stehenní sval.
1: Už klečí, takže doufejme, že bude schopný pokračovat ve hře. No a my za malý moment se dozvíme nastavení prvního poločasu, který byl místy celkem rozkouskovaný. Minimálně to budou 4 minuty nad rámec těch úvodních 45 minut v prvním poločase. Češi za malou chvíli budou pokračovat ve hře, ne, budou to Mexičané, kteří byli v držení míče poté, respektive předtím, co hlavní rozhodčí hru přerušil, no a Mexičané tak mohou rozvíjet další útočné snažení, jsou teď na vlastní obrané polovině, na pravé straně může hrát Sánchez, ve středovém kruhu je teď Alvarez, který má po levé ruce volného stopera kterým je Reyes, který se také dostává k míči. Čiže teď hodně hluboko zatažení. Mexičané si zkouší vytvořit nějakou poslední akci, ještě tedy v závěru prvního poločasu. Aktuálně se hraje první ze čtyř nastavených minut. Mexičané stále v držení míče. Mexiko-Česko na mistrovství světa 0-0.
0: A jsou o jednoho navíc, protože Sadilek musel být na minutu mimo hřiště, protože kvůli němu byla zastavená hra. Takže ho hlavní rozhodčí Falcon poslal ven ze hřiště, ale ta minuta už vypršela. Ale Mexiko se teď tlačí k českému pokutovému zemi, centr na malé vápno, ale výborná práce, kterou tam teď předváděl Holeš, který tělem odslonil Roma, ten se tak nedostal vůbec do souboje s golmanem Kovářem a ten si bez problémů sebral míč na malém vápně. Teď Doukreděra ukazuje, že bude dávat křížný balon, tam je zabíhající Schulz. To byl pěkný pokus, Schulz se dobře rozeběhl ze středové osy, více do levé strany, ale přece jenom byl ten nákop od Douděry příliš dlouhý. Mexiko také na nic nečeká, ve druhé ze čtyř nastavených minut ve středu pole je teď Roma. Alvarado se stáhlo hodně teď pro balón do středového kruhu, může hrát Quiñones, po levé straně se blíží Mexičani k pokutovému území českého týmu, nakonec toho změnili a Romo přenáší hru do pravé strany, kde už je připravený Mora, Mora centruje do pokutového území, ale tam zase Sadílek na hranici vápna. Dál už se ale Češi nedostali, přihrávka od poloviny hřiště od stopera Montéze až ke golmanu Rangelovi. Ještě dvě minuty by se měly hrát z úvodního poločasu, zatím 0-0 mezi Českem a Mexikem.
1: Mexičané kombinují, míč mají na levé straně, kde je rozběhnutý Chávez, který míří s míčem k pokutovému území českého týmu, ještě kombinuje s Quiñonesem, tento zkouší, parádní rána Quiñoneze, která ale odsud z tribuny vypadala nebezpečněji, než jak nebezpečná nakonec byla, protože Quiñones branku netrefil o dobré dva metry, nicméně vzal za to tento mexický křídelník, už se na to nemohl koukat. Mexičané obecně zatím málo střílí, snaží se to vykombinovat v podstatě až do kuchyně, jak se lidově řečeno říká. Teď to tedy vzal Quiñones na sebe, ale Matěj Kovář mohl zůstat klidný. Kovář a jeho dlouhý nákop na Hloška. Ten je v obležení hned dvojice protihráčů, která byla úspěšnější a znovu se dostává Quiñones k míči zády k brance uvnitř středového kruhu a Quiñones byl faulovaný, takže Mexičané zůstávají u balónu, rozehrávat za malou chvíli bude Romo, který zatím otálí, dává přihrávku pod sebe, kde je Reyes, který kombinuje s Montésem. Mexičané už se nikam neženou v závěru nastaveného času, ještě zhruba 60 sekund do konce 4-minutového nastavení. Mexiko-Česko 0-0, teď skvěle Holeš odzbrojil Quiñoneze, ještě může hrát, Coufal na pravé straně, Sadílek a jeho zpětný pas na Holeše, opět na pravé straně Coufal, jeho přihrávka byla zblokovaná, ale míč se příhodně odrazil k Holešovi a tak může hrát Robin Hranáč na ose hřiště, po něm kapitán Krejčí, který ještě otáčí hru na pravou stranu, kde si všiml volného Coufala, ale ta přidávka nebyla přesná, míč končí v zámezí. Mexičané okamžitě rozehráli, Quiñones si běhl pro aut, teď už je pod tlakem Coufala, Quiñones ten balon přidržel, posílá zpětný pas na Reyese, no a do kombinace se zapojí také Sánchez, 20 sekund do konce 4-minutového nastavení, Mexiko-Česko 0-0, Mexičané mají míč na pravé straně, ještě dost možná mají čas na jednu útočnou akci, ale ten pas je zpětný, k míči se dostává Romo, no a do kombinace se poblíž středového kruhu zapojí také Reyes, opět mohou rád Mexičané více na pravé straně, Češi jsou teď trochu pasivní, ale první poločas končí. Rozhodčí Falcon v úvodní 45 minutovce naposledy zafoukal do své píšťalky. Hráči obou týmů odcházejí do kabin za nerozhodného stavu 0-0, ale Mirko, nebyl to špatný výkon ze strany Čechů?
0: Nebyl to vůbec špatný výkon, byly tam útočné výpady i pár kombinací. Velká šance Denise Višinského, která ale po zemi jeho střela skončila vedle branky a jenom jedna malá poznámka k odcházejícím hráčům. Už to sleduje nějakých 5, možná 10 minut. Tomáš Holeš toho má podle všeho plné zuby, protože neustále při každém přerušení je v předklonu opřený a teď ho tam i jeho další spoluhráči objímají, protože Tomáš Holeš odvedl výborný výkon v obraně, hodně toho naběhal, ale on je řádně osvalený a mluvil o tom i po minulém utkání. Možná, že mu v téhle nadmořské výšce docházejí síly rychleji než ostatním hráčům. Uvidíme, jestli se vrátí do druhé půle. Zatím sympatický výkon české reprezentace, určitě nejlepší na tomhle šampionátu. Mexiko nepouštěla česká reprezentace do příliš nějakých šancí, naopak se sama snažila být aktivní. Výsledkem toho je, že v poločase je skóre nerozhodné 0-0 mezi Českem a Mexikem na závěr skupiny mistrovství světa, ve kterém jde Čechům o posun do playoff, ale k tomu by z největší pravděpodobností vedla jen výhra. My se vám s Lukášem Michalíkem přihlásíme znovu za nějakých 12 minut.
2: Do té doby děkujeme mužům, které máme za Radiožurnál a Radiožurnál Sport v Mexico City a vydáváme se za mužem, který je naším fotbalovým expertem, Pavlem Horvátem. Dobré ráno, Pavle.
3: Dobré ráno.
2: Co říkáš na první poločas utkání Česko-Mexiko?
3: No tak já si myslím, že to, co jsme všichni chtěli a čekali, myslím si, že vidíme velmi odvážný výkon. Samozřejmě soupeř je velmi kvalitní, to je vidět z těch několika momentů, kdy jsme malinko hůř to dobránili, tak byli velmi nebezpeční, ale my jsme předvedli dobrý výkon dopředu. Určitě se ukázalo to, že Denis Višinský má formu, potvrdilo se to, že prostě my nemůžeme zvenku soudit to, jak ty hráči vypadají na tom tréninku. Myslím si, že to byla správná volba, samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat v průběhu toho dalšího zápasu nebo v průběhu toho druhého poločasu, protože přece jenom Denis Višinský nehrál teďka 14 dní žádný zápas a ta praxe zase malinko bude chybět, ale celkově je to prostě příjemný výkon.
2: Tak když už se rovnou zastavíme u Denise Višinského, šokovalo tě samotného, že je v základní sestavě a potom tedy, jakým způsobem se dostával do šancí, protože on byl vlastně tím jediným českým hráčem, který měl nějaké šance v těch úvodních 45 minutách.
3: Já ještě řeknu jednu věc, která mě šokuje, a to je to, že ta sestava je 4 hodiny nebo 5 hodin před zápasem známá. Já nevím, jestli je to u všech týmů, ale není to tak pravidlem jako obvykle a myslím si, že je to po několikátý, co takhle u nás to je. A co se týká Denise Višinského, tak já si myslím, že je správný, že prostě tu šanci dostal a ukazuje, že je prostě nebezpečný. Vypadá jako chlapeček v tom obliči, i ten jeho projev takovej je, spíš víceméně technický, ale je to zabiják, je nebezpečný, umí zakončovat, umí si to najít, tu situaci a pak bývá nekompromisní. Teď jsme měli možná malinko smůlu, že tu první střelu netrefil malinko líp a mohli jsme jít do vedení.
2: Přijde mi, že český tým hraje trochu jinak než proti Jihoafrické republice. Ty to vidíš nejen očima hráče, ale jako trenér, tak čím to je? Máš pro to vysvětlení?
3: Ne, tak je tam ten vysoký pressing, určitě se o tom kluci bavili, je to nepříjemný každému manšaftu, který chce rozehrávat. Mexičani přesto si věřejí, jsou silní v té kombinaci, moc těch zisků tam nemáme, ale je to odvážný. A na druhou stranu jsou tam rozehrávky od brankáře, Kováře, ale to se dá hrát jenom když prostě ty hráči jsou v nabídce a chtějí ten balón a to zatím v téhle první půli bylo.
2: Hlavními postavami české fotbalové reprezentace v posledních letech jsou Tomáš Souček a Patrik Šik. Ani jeden z nich není v základní sestavě. Chápeš to?
3: No tak teď to vidíme na tom hřišti, tak kluci prostě třeba nemají tu sportovní formu. Bavili jsme se o tom, třeba i Lukáš Provod, který prostě táhne Slávy za normálních okolností, by asi taky hrál, ale prostě ten trenér na tomhle krátkém turnaji se musí rozhodnout podle té aktuální formy. A dneska jsme se o tom, pardon, včera už odpoledne jsme se o tom bavili v tom speciálu. Prostě tam rozhoduje aktuální forma a už není žádná oprava, takže já si myslím, že je logický, že trenér prostě vidí všechny ty tréninky, my ani samozřejmě kluci, kteří jsou tam, Mirko s Mikulášem a s Michym, tak prostě nevidějí celý ty tréninky a nevidějí, jak ty kluci v tom tréninku vypadají, takže ty trenéři mají tenhle ten kompletní pohled a podle toho se i rozhodují.
2: Myslím to i kvůli tomu, jak to asi tak Koubek, trenér Miroslav Koubek, vysvětlí v kabině, aby nebylo dusno, přeci jenom on posadí na lavičku hráče, který hraje stabilně v Premier League a těch v české reprezentaci obecně moc není.
3: No tak už to bylo v minulosti, takže já si myslím, že prostě ta otevřenost se prostě v tomhletom směru vyplácí, když toho hráče vezmeš, ať už na kafe nebo na nějakou chvilku si ho pozve třeba trenér k sobě na pokoj a řekne mu, hele, Tomáši nebo Patriku, já to vidím prostě takhle teďka a je potřeba to prostě vzít a ty kluci jsou profíci, já si myslím, že tam nebude nikdo, kdo bude dělat uraženýho. Tam jsou všichni za Českou republiku a já vím, že každý ten hráč chce hrát, ale z logiky věci je nesmysl, aby tam dělali nějaký krotrmelce.
2: Česko-Mexiko po prvním poločase 0-0, co jsme to tady tak propočítávali, tak vlastně remíza nechává pouze hodně teoretickou naději se souhrou řady dalších výsledků, takže abych to přeložil, je prostě nutné, aby česká reprezentace vyhrála nad Mexikem, aby postoupila. Jak na to ve druhém poločase? Co zlepšit? Jak se dopracovat ke gólu?
3: No tak já se samozřejmě trošku bojím, byť jsem slyšel v televizi rozhovor Davida Douděry před zápasem, že o té nadmořské výšce mluví jenom novináři, tak já doufám, že to tak opravdu je a že těm klukům ta síla, ta agresivita vydrží celý ten zápas. To je, si myslím, že je první bod k tomu, aby jsme mohli být úspěšní, no a pak prostě využít už teďka šanci, protože úplně si netroufám říct, že budeme

0: 4 hodiny přesně posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté po poločase hrají ve třetím utkání základní skupiny mistrovství světa s domácím Mexikem 0-0. Utkání sledují také fanoušci v Brně, kde kvůli živému přenosu zůstávají otevřené některé hospody i v noci. V jedné z nich je i náš redaktor Jakub Holler, se kterým jsme teď ve spojení. Hezký den.
1: Hezké brzké ráno všem posluchačům.
0: Tak nám, Jakube, popiš atmosféru, kde teď jsi a kolik fanoušků přišlo na utkání?
1: Je zde asi 40 lidí, takže je téměř plno. Vidím tady jen pár prázdných židlí. Nyní za stavu 0-0 je atmosféra vypjatá. Větších šancí v první půli u Čechů bylo několik a hosté všichni do jednoho napjatě sledovali přímý přenos na plátně a očekávají, kdy tým v červených dresech nějakou promění. Avšak asi před hodinou to bylo o něco uvolněnější. Před úvodním výkopem jsem se ptal hostů, jak to vlastně vidí, a všichni byli optimističtí a věřili českému nároďáku, že ty 3 body nakonec drží. Někteří sem přišli rovnou z práce, jiní si dali předzápasového šlofíka, protože jednoduše věřili, že to českým fotbalistům pomůže. Na stoli každopádně obsluha pro 40 očekávaných hostů připravila zadarmo drobná občerstvení, jako jsou chlebíčky, jednohubky nebo řízky s chlebem. Tradičně k jídlu nechybí ani pivo. Všichni se dostavili na čas, většina z nich v červených dresech a jsou tu i někteří s obličejem pomalovaným barvami české trikolory. Provozní podniku pan Tomáš Mago je s atmosférou a především s účastí spokojený, i když si jí zpočátku jistý nebyl. Obavy právě vyvolávaly noční hodiny, ve kterých dnešní utkání i utkání s Koreou pár týdnů nazpět se odehrávalo. Mexiko má tady v tomto utkání samozřejmě 2 výhody. Jistý postup do vyřazovací fáze a hra v domácím prostředí. S tím se musí vypořádat český tým, který by i v případě výhry nemusel mít jistý postup. V případě 3. místa ve skupině by se muselo čekat na výsledky ostatních zápasů. Finální pořadí skupiny A rozhodne i 2. zápas, který se odehrává souběžně s tím českým, a to mezi Jižní Koreou a Jižní Afrikou.
0: Říká Jakub Holler, děkuju.
1: Hezký večer, hezké ráno.
0: A za chvíli už 2. poločas.

0: 5 minut ráno posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport, a to proto, že čeští fotbalisté už také nastupují k druhému poločasu utkání proti Mexiku. Zápas základní skupiny komentují Mirko Vasič a Lukáš Michalík.
1: Tak tedy ještě jednou hezký večer z Aztéckého stadionu v Mexico City. Právě teď začíná druhý poločas za stavu 0-0. Čeští fotbalisté už rozehráli na pravé straně u balónu Vladimíra Coufal, který centruje poblíž pokutovému území, ale ten centr nebyl přesný, k míči se dostal Alvarado, ale odhlavičkoval je jen ke kapitánu národního týmu Krejčímu. Teď může hrát ve středu hřiště Červ, který se snažil procedit míč na nabíhající spoluhráče Višinský, ale ani Hložek se k němu nakonec nedostali. Nicméně čeští fotbalisté budou rozehrávat aut, protože jeden z mexických hráčů odpravil míč jen do zámezí, a to je opět parketa pro Vladimíra Coufala. Možná 7 metrů z levé strany od rohového praporku. Vladimír Coufal přeběhl celou polovinu hřiště a už se rozebíhá a pošle míč přímo do 16. Coufalu dlouhý aut směrem na Krejčího, který se nedostal. Ještě odražený míč, čerpálí, ale ta rána byla zblokovaná a končí v rukavicích brankáře Ránchela. Zajímavá situace se stala o poločasové pauze. Guillermo Ochoa, mexická legenda, už 40-letý brankář, který je na svém 6. mistrovství světa, se pohyboval poblíž tedy půlící čáry v brankářském dresu a s rukavicemi. Chvíli to vypadalo, že by mohl jít na trávník, k tomu ale nedošlo. A ten teď jeden z českých fotbalistů, je to Tomáš Holeš, o kterém už mluvil Mirko Vasič, opět v bolestech v pokutovém území Mexičanů. Mirko, nevypadá to s ním úplně dobře.
2: No, byl to totiž dlouhý vysoký aut a tam šli proti sobě v náběhu právě Holeš s Krejčím. Krejčí byl o dost výše než Holeš. No a když jsme viděli ten opakovaný záběr, tam Holeš narazil do Krejčího, doslova se mu sroloval nos, ale vypadá to, že tenhle obránce Slavie a reprezentace tak bude moct pokračovat ve hře, když teď pravděpodobně musí čekat tu jednu minutu. Takže Češi v oslabení. Mezitím Mexičané rozehrávají, ne, tak nakonec rozhodčí, protože to mohla být krev a mohlo to být nebezpečné, tak vrací Holeše zpátky na hřiště dřív a netrvají na té jedné minutě, která by měla být. Každopádně Mexiko rozehrává kolem středové čáry, posouvá do pravé strany Sanchez ale běží spíše na středovou osu, rychlá prostrkávačka kvápnu na Martineze, ale ten pod tlakem hranáče neudržel míč, který pak Krejčí sklepává zpátky na golmana Kováře a ten dlouhým nákopem hledá Šulce. Šulc ale obsazený teď Chávezem ve středu pole, znovu sbírá míč česká reprezentace. Sbírat tyhle odražené balóny, to je taky nesmírně důležitá věc ve fotbale, tím se nedostáváte pod tlak a naopak si ho sami můžete vytvářet, ale teď Krejčí zkoušel dlouhý nákop směrem do předu, ve středu pole Alvarado, vysoká noha, tam šel do úděra hlavou hodně nízko, zdálo se, že ho zasáhl Alvarado, ale nakonec se všechno obešlo jen domluvou a vhazuje se právě do úděra. Na vlastní obrané polovině dává na Krejčího potom zpátky až na stopera Hranáče a ten na Tomáše Holeše a Holeš seskakuje a vrací až na golmana Kováře, který to obloučkem zkouší do lajny. Ten se ale nepovedlo, končí v zámezí blízko půlící čáry. Začíná 4. minuta druhého poločasu. Česko-Mexiko stále 0-0.
1: Mexičané budou vazovat z levé strany už z vlastní tedy útočné poloviny. Quiñones se dostává k míči, ještě ho tedy předal na Martineze. Mexičané mají míč poblíž pokutového území a snaží se uvolnit Mora, který to udělal dobře, ještě centruje do 16, ale ten jeho pas nebyl přesný a pohlídal balón mířící do zámezí Lukáš Červ, takže od své branky bude za malou chvíli vykopávat Matěj Kovář, ale Gilberto Mora, na to, že mu je 17 let, tak patří k nejlepším hráčům tohoto zápasu, je nesmírně aktivní, je na tom velmi dobře technicky, ale zatím naštěstí nevyprodukoval žádnou výraznější příležitost. Ladislav Krejčí rozehrává, dává po své pravé ruce, tam je Hranáč, který se rozlíží kolem sebe, nakonec zpětný pas na Kováře, který už je pod tlakem, musí si dávat pozor, nakonec ještě konstruktivní rozehrávka přes Krejčího. Ten má na levé straně volného douděru, který si balon zpracoval směrem do středu hřiště a ještě pokus o pronikovou předávku na Šulce, ale tento záměr vystihl Quiñones, který dnes také hodně vypomáhá defenzivě. Mexičané mají míč uvnitř středového kruhu, kde je kapitán Alvarez, který předává po své pravé ruce na Montese, jeho dobrý pas. No a pozor, teď Mexičané už se blíží po pokutovému území a v něm je Quiñones, který si to dává na pravačku, stále Quiñones, skvělý Tomáš Holeš, ještě odražený balon, Holeš na dvakrát odkopl, ale Alvarado se dostává k míči, jeho centr, který míří na Quiñoneze, teď už to snad Češi zvládnou a Vladimír Coufal nechá dokutálet míč do zámezí, ale Julián Quiñonez byl teď hodně aktivní, pálil, ale skvělá defenzivní práce Tomáše Holeše, který se mexickému útočníkovi vrhl s kluzem pod nohy a tu střelu zblokoval. 50. minuta, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté hrají závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa v Mexiku na Aztéckém stadionu s domácími. Zatím hrají nerozhodně 0-0.
2: Rozehrávají teď na krátko ve vlastním pokutovém území. Krejčí dal na Kováře, ten neskorou penalty, napadá ho Martinez, ale Kovář rychle obdehrává do pravé strany. Hranáč pak po lajně. Pěkná patička, kterou teď ukázal Coufal na Schulze. Schulz mu chtěl vrátit podél lajny, ale nakonec se zdá, že už byl v zámezí u středové čáry. On se tělem otáčel, aby odslonil hráče, byl právě u lajny a nakonec se tedy balón vykutálel ven ze hřiště, což viděli. Asistenti rozhodčího odmávali. No, teď Rangel docela riskantně posunul do levé strany, kde byl připravený Chávez, ale bylo to na poslední chvíli tak, že netrefil Schulzovu nohu. Budou to teď ale zkoušet Mexičani po pravé straně a nebo také středem. Kapitán Alvarez, křížný balón do leva, ten letí na Quiñoneze, ale předtím výborně zasáhl znovu Tomáš Holeš, který hraje perfektní utkání zatím. Mexičané teď prostrkávají do středu pole, Martinez před pokutovým území nabíjí zpátky Alvarado, tady je Sanchez už u rohu vápna, Češi hluboko zatažení, centr do pokutového území, znovu našel jen hlavu Holeše a ten svojí hlavičkou dostává balon daleko od vápna, ale Mexiko teď pokračuje v tlaku, který je prakticky celý druhý poločas. Teď se hraje 52. minuta, zatím je to 0-0, ale Mexičané teď obléhají pokutové území českého týmu, který je zatažený v hlubokém bloku a snaží se dostat k balónu. Teď nedostíhá, dostupuje, přihrávka prudká do vápna před branku a na poslední chvíli teď odvrátili Češi tenhle míč. No a ještě štěstí, že Romo po kolmici, kterou tam dostal do otevřeného prostoru mezi krajního hráče a stopera, nestřílil na golmana Kováře, ale snažil se ještě přihrávat před branku, ale Romo má znovu šanci. Na hranici vápna je tlačený ven. Vypadá to, že to bylo čistě. Hložek musel pomoct defenzivou. Češi zvalcovaní před vápnem, tentokrát to nedovolený zákrok od Falcona je. No, teď už se dostávají reprezentanti pod velký tlak domácí reprezentace. Před malou chvílí prudká přihrávka do pokutového území. Romo místo střely volel ještě takový oblouček na malé vápno a to bylo jediné štěstí. Tam už se dokázal vrátit Lukáš Červ. No a pak byla zastavená akce mexického týmu faulem. Teď u středové čáry výborná práce do úděry. Nasadil Sanchezovi jesličky. Postupuje na středovou osu a tam je sražený kapitánem Alvarezem. Je to daleko od branky, ale na pěkný centr a náběh už by to mohlo být od středové osy doleva, někde na prodloužené čáře velkého vápna, ale dobrých 35, možná víc metrů od branky. Polovina 53. minuty, Češi se vymanili z tlaku, gól nedostali a proto je to stále Mexico City s domácí reprezentací 0-0.
1: A vypracovali si zajímavou standardní situaci, opět u míče dvojice Sadílek Coufal, tak uvidíme, kdo dostane příležitost. Samozřejmě všichni vysocí hráči českého týmu a dobří hlavičkáři jsou teď před pokutovým územím připraveni naběhnout, a to včetně kapitána Ladislava Krejčího, který je mimořádně silný ve vzdušných soubojích. Sadílku v centr do pokutového území právě na Krejčího, který ještě vrací do šestnáctky z matky pokutového území Mexika, ještě se dostává k míči na levé straně pokutového území Lukáš Červ, který teď hecuje české příznivce. Červ vybojoval rohový kop, protože pokus o přihrávku byl zblokovaný a teď mají Češi další velkou šanci, protože hlavně ze standardních situací umějí být hodně silný. 54. minuta, Mexiko-Česko na mistrovství světa 0-0. Češi potřebují zvítězit, aby zachovali šanci na playoff. Michal Sadílek už je připravený u rohového praporku a zřejmě znovu bude hledat Ladislava Krejčího. Centr Michala Sadílka, Rangel jde z branky, nedosáhl na balón, míč se dostal na zadní tyč, kde je teď v loubce pole Vladimír Coufal, který volí zpětný pás, Douděra by mohl centrovat, ale rychle k němu přiběhl Quiñonez. Douděra měl nakonec štěstí, míč se příhodně odrazil pro Coufala, ještě přihrávka na Hloška, který je teď na pravé straně, zpětný pas na Douděru, ten centruje na Ladislava Krejčího, ten se nedostal do zakonče, ještě odražený míč pro Červa, zblokovaná střela, Quiñonez, teď Alvarez. No a Mexičané se ubránili, nicméně další dobrá pasáž českého týmu, dlouhý nákop Mexičanů na útočnou polovinu tohoto celku. Balonu se dostává Romo, který to udělal velice dobře, ještě přihrál na pravou stranu. Mexičané mají velkou šanci, Chávez, a je to 1-0.
2: Je to 1-0, Teď totiž čeští stopeři byli před brankou, zůstali tam potom i atakovat tu mexickou rozehrávku. No a to byl základní problém celé téhle situace, protože v zápětí přišel vysoký balón na polovinu hřiště. Tam si Romo poradil hned s trojicí hráčů. Našel rozeběhnutého Cháveze, tam ho nezastavil s kluzem, tuším ani Sadílek. No a Cháves si naběhl do pokutového území z pravé strany a prostřelil golmana Kováře. A tak v 55. minutě se dostává mexická reprezentace do vedení 1-0 ze dvou slušných náznaků národního týmu. Po těch předešlých, po té standardní situaci a po rohovém kopu, tak nakonec toho je rychlá akce Mexičanů. No a Chávez prostřelil golmana Kováře. Chystal si to tam na obstřel levou nohou. Chávez výborně, proti němu sice vybíjal Kovář, roztáhl se tam jako takový ten pavouk, takový ten klasický golmanský zákrok, ale mezi rukou a nohou balón propadává do branky. Takže 55. minuta. No a s českou reprezentací už to nevypadá moc dobře, protože Mexico City prohrává s domácím národním týmem 0-1. Je tady také střídání. Denis Višinský, který debutoval na mistrovství světa, tak šel dolů, měl jednu velkou šanci, nedal, a nahrazuje ho Lukáš Provod.
1: Češi už rozehráli, právě Provod se dostává k míči, ale nechytil se úplně dobře, protože poslal nepřesnou přidávku na Holeše, takže odevzdaný balon Mexičanům, kteří budou vhazovat z levé strany, a ti teď jsou samozřejmě na koni. Mora se dostává k míči, se kterým ty dribluje na levé straně, dostal se na zem a vybojoval standardní situaci pro Mexiko. Teď to sebevědomí je znát, že na straně Mexičanů skutečně hodně vzrostlo. Je to obrovská škoda, protože Mexičané udařili prakticky z dlouhého nákopu, ke kterému se dostal Romo, pak se jí se štěstím dostal ve středu hřiště přes trojici napadajících Čechů. No a na pravé straně byl Chávez úplně pozapomenutý, zbavil se kličkou jednoho protihráče, který byl v pádu, no a u finální fázi už zvládl skvěle a prostřelil Matěje Kováře. Teď standardní situace Mexičanů, opět Mora, který centruje do šestnáctky, Češi si musí dávat pozor. Celou situaci zavíral na zadní tyči Tomáš Holeš, udělal to dobře, nebude z toho ani rok pro Mexičany. A takže Kovář za malou chvíli bude rozehrávat, 57. minuta končí, 58. začíná. Čeští fotbalisté prohrávají na Azteckém stadionu s domácími Mexičany 0-1, prosadil se v 55. minutě obránce Mateo Chávez. Češi si musí dávat pozor na chybu, Holeš končí znovu na trávníku, no tak slavistický obránce určitě toho bude mít plné zuby. Po utkání před několika minutami, když byl znovu na trávníku, tak už si začal rozcvičovat David Zima. Češi už rozehráli, Krejčí má míč na levé straně a táhne ho směrem k půlící čáře, poté se do kombinace zapojuje také Hložek, který hraje zády k bráně. Už ti dostal balon na levou stranu, kde je Šulc, ale už je atakovaný hned dvojicí Mexičanů, kteří se dostávají k míči ve středu hřiště, opět Romo, ale v zápětí přišla ztráta Mexičanů a tak mohou kombinovat Češi. Hranáč posílá míč na pravou stranu, tam je Coufal, ale je okamžitě napadaný. Mexičané mají, zdá se, stále hodně sil i vlivem toho, že trenér Javier Aguirre hodně obměnil sestavu do tohoto zápasu proti tomu předchozímu. Douděra na levé straně táhne míč do středu hřiště, kombinuje se Sadílkem, ten sklepává pod sebe na Krejčího, opět může hrát Sadílek, další zpětný pas na Krejčího, průniková předávka na Hložka, který je ale atakovaný Mantésem a tento navíc udělal čistě, takže jsou u balónu Mexičané, kteří se teď nikam neženou uvnitř středového kruhu. Kapitán Edson Alvarez, který se rozlíží kolem sebe, čeká, kdo se mu nabídne. Postupná kombinace Mexičanů trvá. 59. minuta je ve své polovině. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport z fotbalového mistrovství světa. Češi prohrávají v Mexiku 0-1.
2: Douděra vystihl rozehrávku Mexika, dlouhou přihrávku a okamžitě dává do středu pole na Hložka, ten mu vrací, jenže Douděra v zápětí chybuje, jenže tam je bojovník Sadílek, který se doslova rve s Martinezem a u středové čáry ho připravil o míč, takže může hrát národní tým po pravé straně teď, kam doputoval balón Holeš. Přihrávka směrem dopředu, tam je Provod. Provod je naháněný dvěma hráči, ale stále pokračuje ke koncové čáře. Chtěl dát pod sebe do rohu pokutového území, kam zbíhal Coufal, to se ale nepodařilo. No a teď sprinterský souboj mezi Holešem a Quiñonezem a Holeš to zvládl. Stále dokáže ze sebe dostat i přes tu únavu. Tenhle sprint a Quiñoneze zastavil. Holeš patří k jednoznačně nejlepším hráčům českého týmu v tomhletom utkání v Mexico City proti domácí reprezentaci. Češi prohrávají 0-1 a musí za každou cenu otočit tohle skóre, jestli chtějí ještě myslet na postup. Zatím jsou půlící čáry. Na pravé straně má trochu víc prostoru provod, ale musí dát zpátky na Holeše. Všechno je to u pravé lajny. Výměna míče mezi slavistickými hráči. Rozbíhá se Coufal do lajny. Kruhovému praporku dostává tam přihrávku od provoda, ale míč ztrácí a byl to out, ano. Byl to out, tam Chávez zahrál míč do zámezí, takže budou moc vázovat Češi. Znovu tahle silná stránka, už několikrát tam si vytvořili závar v pokutovém území. A Vladimír Coufal si jde pro jiný balon. Ne, nakonec volí auta krátko, tam se běhl Hranáč, vrací Coufalovi. Coufalu levé lajny, přihrávka na střed pole. Tady je Sadilek, Sadilek napřál levou nohou, trefil dozad jednoho z Mexičanů Alvareze a míč se odráží k půlící čáře. Alvarez stále zůstává na hrací ploše, ale už se zdvihl a tak může pokračovat česká akce po pravé straně. Centr do pokutového území, ale odvrací ho Reyes. No a pozor, tam sprintují Mexičani, ale Češi jsou tam ve velkém počtu a zavírají střed hřiště, takže tahle mexická akce nebude rychlá. Je to Mora, Morovi se tam rozbíhá Sanchez. Sanchez dostává přihrávku, je sám před Kovářem. Kovář dobře vyběhl, ale pozor, zmatky a bohužel. Bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón. Trefil ležícího Mexičana před sebou. No a pak jeden z dalších mexických hráčů tam doslova dopíchl ten balón do prázdné branky. Byl to Quiñones a s českými šancemi je to stále menší a menší na postup. Teď už ve 62. minutě prohrává 0-2.
1: Teď už to nevypadá vůbec dobře, opět parádní individuální akce mladého Mori, který absolutně nezasmatkoval, počkal si na náběh Sáncheze, který se dostal za záda českých beků, poslal krásnou přihrávku, Matěj Kovář se vrhl Sánchezovi pod nohy, ale v podstatě neudělal zákrok, ten balón se štěstím tedy, nebo ke smůle českého týmu před něj dostal. No a pak tu smůlu dokonal Tomáš Holeš, který právě Sáncheze trefil při snaze odkopnout balon. No a dobíhající Julián Quiñones už neměl výraznějších problémů dopravit míč do odkryté branky. 62. minuta, čeští fotbalisté prohrávají na Azteckém stadionu s domácími Mexičany 0-2. Připomínáme to neustále, aby si zachovali reálnou šanci na postup nebo velkou šanci, tak by Češi museli zvítězit a to už se teď zdá skutečně jako nedostižné. Mexičané střídají, odchází Romo a Martinez, takže dvojice hráčů. Samozřejmě Javier Aguirre teď má ten luxus, že může sáhnout do sestavy. Martinez a Romo končí, no a na trávník míří Jiménez a také Vargas. Santiago Jiménez, nikoli Raúl Jiménez, no a také s 18. Obet Vargas, no a domácí příznivci jsou ve varu, asi to slyšíte pod našimi hlasy, Aztécký stadion se teď raduje. Češi rozehráli, u míče je kapitán Ladislav Krejčí, který míří s míčem dovnitř středového kruhu, nakonec ale vyprodukoval jen zpětný pas na Hranáče. Poté se k míči dostává Holeš, malá domů na golmana Kováře, který kombinuje s Krejčím. Krejčí má kolem sebe dost prostoru, ale ta nabídka českých hráčů není taková. Sadílek si běhl k levé straně a přihrává před sebe. Hložek si běhl dobře pro balón, snaží se dostat před protihráče. To se mu povedlo, ještě se snažil nastartovat provoda. Ta přihrávka přesná nebyla, ale Hložek byl dojetý jedním z Mexičanů. Byl to Edson Alvarez, který za ten zákrok uviděl žlutou kartu a Češi budou mít standardní situaci a ještě před ní možná budou dvakrát střídat. U postraní čáry jsou připravení Patrik Šik a také Tomáš Souček, tedy dvojice dlouholetých opor, které dnes tedy zůstaly jen na lavičce náhradníků, ale za malou chvíli na trávník přijdou. Připomínám, že ve 64. minutě prohrává Česko v Mexiku 0-2.
2: Pro Hložka skončil dnešní zápas, za něj půjde Patrik Šik, to se asi dalo nějakým způsobem čekat. Ještě si počkejme, koho ze středových hráčů vymění Tomáš Souček, nebo jestli nepůjde dokonce na hrot, protože on se umí prosazovat ze vzduchu. No a už také zamířil ze hřiště a Tomáš Holeš, který toho měl plné zuby, byl namočený tím špatným odkopem i ve druhém gólu Mexika, ale jinak odehrál velmi dobré utkání. Takže vystřídáno, Hložek a Holeš dolů, Souček a Šik na hřiště. Už je rozehráno, Češi kombinují kolem středové čáry, Coufal na pravé straně, ale pod tlakem Quiñoneze musí vrátit do hlouby pole na stopery, Krejčí má rozeběhnutého Šulce, také mu přes středovou čáru dává přihrávku Douděra, ještě více vepředu, ale musí se zastavit, je tam dobře krytý, kombinace, přihrávka do středu pole, tam provod sklepává zpátky na Červa, Češi dohrávají do pravé strany, centr Coufala přetažený, Šulce tam snaží dostat k zakončení, což se nakonec stalo, ale už to bylo z tak těžké pozice, že Šulce nebyl schopný dostat balón nějak nebezpečněji do branky, na branku nebo dokonce před ní, kde bylo ve větším náběhu víc českých hráčů. Ale nepodařilo se a tak budou domácí Mexičani, kteří vedou 2-0 v 66. minutě, rozehrávat pěkně od stoperů a z klidu. Tomáš Souček zdá se mi skutečně posunutý na hrot útoku. Teď co? Nakonec změna rozhodnutí, neměl to být Totko pod brány, ale Roh. Nebo jestli to nebyla dokonce pomalá rozehrávka, tak pomalá, že z toho je tedy nakonec Roh. Češi okamžitě běží do pokutového území a Vladimír Coufal z pravé strany bude svojí pravačkou točit míč před branku. Ten už tam letí, ale je odvrácený daleko z pokutového území. Provod ukazuje Douděrovi, aby hrál. Douděra totiž zůstal jako poslední pro tuhle chvíli, jenže Douděra běží k vlastní brance. Místo toho, aby se snažil rychle dostat míč před mexickou branku. To se teď daří po pravé straně českému týmu. Přichází tam docela tvrdý zkus od Cháveze, který podťal českého protihráče, ale nebyl to. Nakonec nedovolený zákrok, pouze autové vazování. Coufal teď ale nevolí vhod přímo do vápna, naopak postupná rozehrávka, provod s Soufalem na pravé straně, už jsou vedle pokutového území. Dávají pod sebe, Hranáč centruje do vápna, ten balón tam je nadražený. Teď se Češi snaží dostat pod tlak mexickou defenzivu centrovanými míči ze strany a postupnou rozehrávkou a vznikají z toho další a další standardní situace, jako třeba teď, kdy bude Sadílek kopat z levé strany levou nohou, další rohový kop. 67. minuta, Česko prohrává s Mexikem 0-2.
1: Sadílek už je připravený rozehrát a svojí levačkou pošle míč do pokutového území, teď zvedá svoji pravačku, rozbíhá se, centruje na zadní tyč, kde byl Pavel Šulc, ale ten se do zakončení nedostal, hrát může provod na hranici pokutového území, dává si to na levačku, nakonec byl vytlačený Quiñonezem, ještě si ale vyměnil se svým spoluhráčem Coufalem balón, udržel míč na hrací ploše stále. Lukáš Provod vybojoval další rohový kop. Teď se pojďme jenom krátce podívat na druhý zápas této skupiny. Jihoafričané v 67. minutě vedou nad jižními, respektive nad Jižní Koreou 1-0, takže za tohoto stavu by Češi skončili ve své skupině dokonce poslední. Rohový kop z pravé strany, Vladimír Coufal už je připravený tak, aby uvedl balon do pohybu uvnitř pokutového území, samozřejmě také Ladislav Krejčí. Centr letí do 16. Hranáč se dostal, nebo chtěl se dostat míč ještě do Douděra a jeho pokus s Halfolem z dobrých 25 metrů. To byla střela ze zoufalství, která končí nad brankou. Ránchel mohl zůstat úplně klidný. Za malou chvíli bude pokračovat ve hře. 68. minuta, pojďme si to znovu připomenout. Čeští fotbalisté prohrávají s Mexičany 0-2. Teď můžeme nabídnout obšírnější hodnocení, protože je tu další občerstvovací pauza, tedy první a poslední. Ve druhém poločase velká škoda. Ani ten úvod druhé půle nebyl od českých hráčů úplně špatný, byť to nebylo tak aktivní jako v poločase prvním, ale Mexičané trestali jakákoliv zaváhání. Nejprve tedy hodně jednoduchá akce Mexičanů, dlouhý nákop do středového kruhu, kde se skvěle zorientoval v 55. minutě. Teď už tedy vystřídaný Romo, který se zbavil i s trochou štěstí, hned trojice českých hráčů na pravé straně byl úplně pozapomenutý. Nabíhající Cháves, který mířil sám na brankáře Kováře, kterého si rozkýval levačkou, poslal balon ke vzdálenější tyči, no a ještě smolnější situace přišla v 61. minutě, kdy prokázal svůj obrovský přehled teprve 17-letý Mora, který přidržel balón, počkal na nabíhajícího Sáncheze, na kterého česká defenziva taky trochu pozapomněla, poslal mu krásnou přidávku. Sice na Sáncheze vyběhl golman Matěj Kovář, ale i tak se Sánchez dotkl míče a se štěstím a ke smůle Čechů Kováře ten balón přeletěl, mířil do branky, ale do prostoru, kde stál Tomáš Holeš, ten se snažil míč odkopnout, ale trefil už ležícího Sáncheze, no a poté už doklepl míč do odkryté branky Julian Quiñones, na od té doby Čeští fotbalisté na Stéckém stadionu prohrávají 0-2. Nechci být příliš skeptický, ale ten zápas se zřejmě už bude jen dohrávat.
2: No, nejsmutnější na celé té věci asi je, že opravdu národní tým hraje nejlepší utkání na tomhle šampionátu. A je to takové to, kdyby teď přichází na zadu. Proč tomu tak nebylo v těch minulých dvou zápasech, ale soupeři jiní, těžko říct, to necháme asi na hodnocení samotných hráčů a trenéra Miroslava Koupka. Rozhodně to reprezentace nevzdává, snaží se neustále tlačit do centru. Hraje už docela otevřeně teď proti Mexiku, z čehož by mohly plynout i nějaké breaky od domácí reprezentace. Ale národní tým má velkou touhu ještě zdramatizovat tenhle zápas. Ale potřebuje teď dát 3 branky a to zbývá jen 20 minut plus nějaké nastavení. Obrovskou šanci nevyužil v prvním poločase Denis Vyšinský, možná překvapivě v základní sestavě. Debitoval na mistrovství světa. Svoji šanci ale nedal, pak tam byly ještě nějaké další 2-3 náznaky. Dopředu je to určitě lepší od českého týmu. Teď záběr na smutného Pavla Nedvěda na tribuně, ten už taky asi se smířil s tím, že tohle bude konečná pro český tým, ale nepředbíhejme, i zázraky se dějí ve fotbale. Od branky bude vykopávat mexický golman Rangel, už skončila pauza na pití, bude se pokračovat ve hře v 71. minutě. Na mistrovství světa Česko prohrává s Mexikem 0-2.
1: A vy o tom slyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Rangel a jeho dlouhý nákop, který končí na levé straně v zámezí, takže Češi budou vazovat, konkrétně Coufal, který má pod sebou volného Krejčího, ten si míč zpracoval, ale posílá ho za sebe k brankáři Kovářovi, ten už je napadaný střídajícím Santiagem Jiménezem, ale Češi to zvládli, nicméně mají balon jen ve vlastním pokutovém území, kde Kovář předává míč Krejčímu, ten má po levé ruce ještě volného douděru, ale volí dlouhý nákop, který teď skončil u Lukáše Provoda, ale následně slavistického křídelníka míč přeskočil Mexičané, ale také chybí v rozehrávce, nicméně Quiñones má stále dost sil a Hranák si musí dávat pozor, nakonec se balon dokutálel do zámezí, Češi budou vazovat, ale až po dalším mexickém střídání, na trávník míří s osmičkou Alvaro Fidalgo, no a dohráno má 17-letý talent mexického fotbalu Gilberto Mora, nejmladší hráč tohoto světového šampionátu, kterému domácí příznivci tleskají ve stoje. Odehrál skutečně parádní zápas, to je potřeba sportovně přiznat. Teď už tedy míří do kabin, na trávníku je Fidalgo, no a za malou chvíli bude ve hře pokračovat Vladimír Coufal. 72. minuta končí, Češi hrají na Stéckém s Mexikem, na Stéckém stadionu s domácím Mexikem 0-2 a připomínám, že by museli zápas otočit, aby měli šanci postoupit do vyřazovací fáze. Teď mají čeští fotbalisté balon na levé straně, kde je douděra, už na útočné polovině českého týmu, přirávka do středu hřiště, kde je Provod, Coufal se zapojí také do té kombinace, už by mohl centrovat, centr letí do 16 k Součkovi, ten se ale do zakončení nedostal, defenziva Mexičanů si poradila, odražený míč pro douděru na levé straně, ještě tandemový náběh Sadílka, který už by mohl centrovat, ale centrem trefil jen před sebou stojícího Sánchez, nicméně je tu další aut pro Čechy, kteří můžou pokračovat v kombinaci. 73. minuta. Čeští fotbalisté prohrávají v Mexiku ve skupině mistrovství světa 0-2.
2: Teď to zajímavě zkoušel douděra z velké dálky po zemi na Šulce, ale nepodařila se tahle přihrávka, byla zastavena stoperem Montesem, ale Češi stále na útočné polovině. Oblouček od douděry na zabíhajícího Tomáše Součka, ten byl ale podle všeho v offsideovém postavení, nakonec ten balon douděry byl stejně dlouhý, takže skončil za koncovou čárou a od vlastní branky bude rozehrávat gólman Rangel. 74. minutě. Mexičani nikam příliš nesplechají, znovu rozhodčí odpočítává, už z toho byl jednou roh pro český tým při pomalé rozehrávce mexického mužstva. Teď přihrávka do středu pole, tam faul zcela očividný na zemi, končí Jiménez, když ho tam zezadu povalil jeden z českých fotbalistů a Mexičani budou rozehrávat z klidu a to jim v tuhle chvíli vyhovuje. Už je tam připravený Chávez, dává zpátky Reyes, Montes, což jsou stopeři mexického týmu. Tomáš Souček okamžitě vybíhá atakovat, ale teď ho příliš nepodpořili jeho spoluhráči a tak je tam trochu víc prostoru pro Chávese na dlouhý nákop směrem dopředu. Zkoušel to do pravé strany Sanchez, dobře teď odzbrojený Šulcem, který zapracoval poblíž autové čáry a středové lajny. Poslal Sancheze na zem, ale nedovolený zákrok to nebyl, oba dva si potom plácli. Takže Češi budou vazovat. Douděra naspát na krátko, na Sadilka. Sadilek okamžitě z první na zabíhajícího Součka, ale ten hlavou míč netrefil, ale odražený balón znovu získává česká reprezentace. A Coufal to zkouší krásným balónem, točeným za obranu, ale provod je tlačený k rohovému praporku, teď Chávezem. Provod se zkouší otočit, tohle nebyl nedovolený zákrok, provod nakonec vybojoval alespoň roh už v pozici takového ležícího střelce. Kopl do balónu a ten se od mexických hráčů odraje se, což je jeden ze stoperů, odráží tedy do zámezí za koncovou čáru a bude z toho roh. Z pravé strany Sadílek, je to levák, takže bude kroutit míč do obranky. Češi ve velkém náběhu. Dva v malém vápně, další 4-5 hráčů rozesetých kolem puntíku pro penaltu. Sadílek centruje do vápna, ten balón tam padá, ale Montes ho odvrací daleko od pokutového území, skoro až k půlící čáře. Kde je teď jen Vladimír Coufal? Vladimír Coufal od pravé lajny do středového kruhu. Kde je Douděra? Douděra má dost prostoru na oblouček za obranu, ten už tam letí, dva Mexičani se srazili. Šulc pokutovému území, navádí to na střelu, ale nakonec je ještě vysunutý. Další pokus od centru, od Sadilka, padá na malé vápno. Souček se tam snaží dostat k hlavičce, ale Montes byl nejvíc. A navíc tam byl faul Tomáše Součka, o který odpískal Jel Falcon, viděl tam držení dresu jednoho z mexických fotbalistů a tím pádem 80 824 fanoušků si teď asi zakřičí. Zatím může být spokojených, protože v 76. končící a už skoro v začínající 77. minutě vede domácí Mexiko nad Českem 2-0 a tenhle výsledek posílá Čechy pryč z turnaje.
1: Domácí za malou chvíli budou rozehrávat, připravený už je brankář Ránchel, který nikam nespěchá, ale už ho popohání hlavní rozhodčí. Ránchel už se tedy rozebíhá, volí dlouhý nákop na pravou stranu, kde je Krejčí, který absolvoval souboj se Santiagem Jiménezem. Balón oba dva hráče přeletěl, no a tak Češi budou vazovat z levé strany. Míč už tedy drží v rukou na levé straně Michal Sadílek a pozor, Guillermo Ochoa za malou chvíli půjde do hry, takže mexický trenér Aguirre vystřídá brankáře ve druhém poločase, ale ještě teď akce Mexičanů, kteří mají míč na pravé straně a dobře to udělal Sanchez, který vybojoval pro Mexičany out, no a uvidíme, jestli předtím nebo až potom zamíří Guillermo Ochoa na trávník. Mexičané už rozehráli, Chávez může centrovat z pravé strany na Quiñoneze, který byl úplně osamocený na zadní tyči, Coufal se na něj trochu vykašlal, no a Quiñonez se dostal k hlavičce, ale tentokrát nebyl přesný, Matěj Kovář zasahovat nemusel. A teď to zmiňované střídání, mexická legenda, 40-letý brankář Guillermo Ochoa, který je už na svém šestém mistrovství světa, míří na trávník, místo mu samozřejmě přepouští Ránchel a to je tady tedy obrovská událost. V průběhu šampionátu Guillermo Ochoa prohlásil, že po šampionátu ukončí svoji bohatou kariéru. Přes 150 zápasů v reprezentaci Ochoa dostává kapitánskou pásku a jde do branky. Mexičané si to užívají se vším všudy, čeští fotbalisté o poznání méně. 78. minuta, Česko-Mexiko na mistrovství světa 0-2.
2: Ještě jedno střídání v tom davu, to tady zaniklo. Mateo Chávez odešel ze hřiště a nahradil ho Jesús Gallardo. Ale už je rozehráno. Češi dlouhý nákop, ale odražený balón se dostává ke Quiñonezovi, který je tlačený k autové čáře. A nakonec ho Čerp vytlačil až do zámezí, ale byl poslední, kdo se dotknul míče. Na levé straně teď bude obrany vhazovat právě Gallardo, jeden ze střídajících hráčů. Zkouší to do předu, tam povalený dobrá práce české defenzivy, ale trochu zmatky, Coufal čekal příliš dlouho s tou rozehrávkou, jak může přijít. Přirávka před bránu, Quiñonez už se prodíral před golmana Kováře a na poslední chvíli Michal Sadílek zastavil tenhle pokus. A jestli stále slyšíte tu bouřlivou kulisu, tak to je pro Guillerma Ochoa, který je pro domácí mexické fanoušky legendou. Ale teď rohový kop, domácí reprezentace, Češi všichni zatažení vlastním pokutovém území a Quiñonez tam bude posílat center z levé strany. V náběhu jeho spoluhráči už letí míč na malé vápno, odvracený na hranici pokutového území, tam ještě provod prodlužuje hlavou dál a Červ sprintuje za tím balónem společně s Šulcem, ale Šulc nedostal příležitost. Tam ho zavřel teď bez problému Gallardo a Ochoa první dotek s míčem a možná posílá do gólové šance jednoho ze svých spoluhráčů, ale nakonec Jiménez, když si odstavil teď Krejčího, tak se k balónu nedostal a gólmanková ho sebral. 80. minuta, Mexiko ve varu vede nad Českem 2-0, do branky zamířila domácí legenda Ochoa, tady se slaví.
1: Mexičané se fotbalem baví, byť teď domácí reprezentanti brání, ale Češi kombinují jen na vlastní polovině, kterou teď překročil na útočnou Vladimír Coufal, ten kombinuje s provodem, ten je na levé straně, ještě se snaží zakombinovat se Šulcem, ale Šulc už provodovi balón nevrátil, protože to velmi dobře z mexického pohledu udělal Alvarado. Quiñones teď prohrál souboj s Douděrou, který to má na střelu, zkouší to z dobrých 30 metrů. Byla to znovu taková nepřipravená pozice, David Douděra vypálil branku, netrefil, Ochoa si tedy nepřipsal první zákrok v tomto utkání. Mohl zůstat klidný a za malou chvíli bude tedy rozehrávat, možná to slyšíte pod našimi hlasy. Domácí příznivci skandují Memo, Memo, to je kariérní přezdívka Guillerma Ochoy, mexického brankáře, který teď vykopává. Dlouhý balon na pravou stranu, tam úřaduje Krejčí, hlavička podél levé postranní čáry, Šik teď trochu zajel do soupeře, kterého povalil, což neuniklo pozornosti hlavního rozhodčího Jela a Falcona, Patrik Šik tedy fauloval, je to tuším Alvarez, který je teď tedy na trávníku, už se z něj zvedl, připomínám, že Alvarez přenechal kapitánskou pásku Ochoovi, když přišel na trávník. 1.80. minuta končí, Češi prohrávají na Azteckém stadionu s Mexikem 0-2 v souběžně hraném zápase. Jihoafričani stále vedou nad Korejci 1-0 a pokud tento zápas vyhrají, postoupí do play-off šampionátu ze druhého místa, kdo by to čekal. Dlouhý nákop Ochoy, Coufal vyhrál osobní souboj, k odraženému míči se dostává Šulc, ještě narážečka s Coufalem, který byl povalený na zem a Češi budou mít k dispozici standardní situaci. Z levé strany rozehraje ji nejspíš Michal Sadílek. 82. minuta je ve své polovině, stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi hrají v Mexiku na Aztéckém stadionu. S domácím výběrem prohrávají 0-2 a na turnaji zřejmě skončí.
2: Sadílek z levé strany, blíž kautové čáře, 30 metrů a možná ještě o něco víc od koncové čáry, bude posílat míč do pokutového území. Češi ve velkém náběhu snaží se tam tlačit na hranici pokutového území. Sadílek už tam také posílá balón, to je dobrý míč, trochu zmatky v obraně, ale nakonec Quiñones s nůžkami dostává hru do středu pole, kde ale připravený Coufal okamžitě sklepává do levé strany, kde je Sadílek. Sadílek dává na provod a provod tentokrát vlevo, zkouší oblouček k vápnu, ale ten byl takový neadresný. No a teď mohou jít Mexičani do rychlého protiútoku, tam Quiñones dává oblouček za obranu, ale výborný návrat teď Vladimíra Coufala, který tam dokázal zastavit mexického hráče, kterým byl Jiménez, který už se tam dral k tomu balónu. Češi naopak teď přechází na útočnou polovinu, na levé straně je Šulc. Šulc ale má hned proti sobě dva hráče, snaží se jim vyhnout a Sanchez ho o míč připravil vedle pokutového území, než tam Šulc doběhl. Teď poklidná rozehrávka, Alvarado přenáší hru do levé strany, kde už je připravený Gallardo. Mexičani už nikam nespěchají, když vidí, že jsou čeští hráči stažení zpátky, tak si počkají na postupnou rozehrávku a kolem půlící čáry tam běhá Alvarez, nikým neatakovaný. Už asi není moc sil, hlavně psychických od české reprezentace, aby nějakým způsobem zatlačila na mexickou rozehrávku. A tak domácí reprezentanti posílají míč z nohy na nohu, neženou se směrem dopředu. Teď Alvarez dokonce vrací až na gólmana Ochoa. K tomu se snaží běžet Souček. No, na poslední chvíli pozor. Tomáš Souček se teď zranil. Chtěl tam natáhnout nohu do toho odkopu Ochoa, ale skončil na zemi, drží se za nohu. Ale pokračuje mexický protiútok. Quiñones posouvá Chávez prostrčení do pokutového území. Pardon, to byl Gallardo. Postrčení do pokutového území a teď rozhodčí Falcon přerušuje hru. Tomáš Souček se nešťastně sám zranil. Chtěl tam natáhnout nohu do odkopu Ochoy a těžko říct, kde mu ksuplo, jestli to byl kotník nebo koleno. To z téhle pozice nedokážeme posoudit, ani opakovaný záběr nebyl k dispozici. Ochoa se tam okamžitě stará o českého hráče, ke kterému běží i jeho další spoluhráči podívat se, jak to s ním vypadá. Bylo tam připravené dvojité české střídání, ale asi se s tím teď bude chvíli čekat. Do hry měl jít třeba Tomáš Chorý, Tomáš Souček, au. Prohnul se mu tam kotník, on jednu nohu měl nataženou, na tu druhou dopadal a ten kotník se mu hodně nepříjemně prohnul a bohu, jestli to není zlomenina, protože hodně českých hráčů je okolo Tomáše Součka a hlavní rozhodčí z Argentiny Jael Falcón okamžitě volal pro nosítka, tak to je hořký konec, tedy se vším všudy.
1: Navíc pro Tomáše Součka, který je na tomto šampionátu nastoupil jen do jednoho utkání v základní sestavě, u postraní čáry už stepují Alexandr Sojka s Tomášem Chorým, ale samozřejmě trenér Miroslav Kubek bude muset ta střídání přehodnotit. Souček přišel na trávník až po změně stran, ale rozhodně nebude moci pokračovat ve hře a tak si můžeme zrekapitulovat opět to podstatné. Čeští fotbalisté na závěr skupiny mistrovství světa prohrávají na Azteckém stadionu s domácím Mexikem 0-2. Přitom připomínáme, Češi potřebovali zvítězit, aby se dostali do vyřazovací fáze šampionátu. Tomáše Součka vyprovází potlesk i domácích příznivců v 55. minutě. Tady na Azteckém stadionu otevřel skóre Chávez, který využil přesné přihrávky od Romy, mířil sám na brankáře a propálil Matěje Kováře. No a druhý gól přidali domácí Mexičané o 6 minut později, kdy si Sánchez připsal gólovou přihrávku po té, co si naběhl na pas od Mory. Následně tedy se štěstím dostal míč za Matěje Kováře, ale míč se odrazil k Tomáši Holešovi, ten se ho snažil odkopnout, ale trefil jen v tu dobu už ležícího Sáncheze, no a dobíhající Julián Quiñones neměl výraznějších problémů dopravit míč do sítě. Sojka a Chorý už jsou na trávníku a teď je otázkou, kdo místo přenechal. Samozřejmě Tomáš Souček je jedním z hráčů a také Lukáš Červ už má dohráno. Polovina 7:80 minuty, konečně snad budeme pokračovat ve hře. Čeští fotbalisté na závěr skupiny mistrovství světa prohrávají s domácím Mexikem 0-2.
2: Rozehráno, dlouhý výhoz teď golmana Kováře na Sojku, přenesení hry do levé strany, kde je připravený Douděra, ten prostrkává po zemi na Šulce, Šulcovi poskakuje balón, ale zbavuje se jednoho hráče, druhého, ale nakonec se Alvarez dostal na středové osy zpátky do toho souboje, sebral Šulcovi míč a pak ho přihráli mexičtí fotbalisté zpátky na golmana Ochu, který si nechtěl komplikovat situaci a předvedl dlouhý odkop. Ale už znovu míč míří k jeho vápnu. Douděra tam teď hledal rozeběhnutého Patrika Šika, ale k němu ten balón nepropadl. Mexičané odvrací do zámezí, takže může rád Douděra. Nadrazil si ho balón a vysoký oblouk, který ale zamířil až daleko za mexickou branku. Zkoušel to rychle teď David Douděra okamžitě vracet míč někam před Ochou, ale nepovedlo se. Ten závěr zápasu se hraje 8:80 minuta, tak je pro český tým hodně, hodně těžký. Prohrává 0-2, ví, že přišel o šanci na postup do toho zranění Tomáše Součka, což nikdy není pro spoluhráče příjemné, když dojde k něčemu takovému. No a rozehrávají teď Češi od vlastní branky, Mexičani ale stále zkouší atakovat. Quiñones běží ke golmanu Kovářovi, ten odkopává na levou stranu, ale ten Leonáko byl krátký k Alvarádovi, pouze doletěl, ani ne na půlku hřiště, ale Alvarádo špatné zpracování a tak může dopředu postupovat po dlouhém pasu Krejčího. Chorý nemůže, protože Krejčí přece jenom nepřekopl druhého hráče, který stál před ním. No a Krejčí se snaží pracovat teď po celém hřišti, ale Mexičani už jsou úplně v pohodě a posouvají balón z nohy na nohu, z jedné strany na druhou. Teď Sánchez je na pravé straně, Chorý se tam snaží atakovat, stejně se snaží pracovat také Patrik Šik, ale je to všechno marné. Znovu míč rychle z nohy na nohu, přenesení hry tentokrát z pravé strany na levou od Mexičanů, už tam není morál od českého týmu, sice se snaží, ale Sánchez teď bez problémů do středu pole. Alvarado tady je úplně volný na straně Jiménez, Alvarado postupuje přes středovou osu, pomáhá si teď s Alvarezem, přijde dlouhý křížný balón, nepřijde. Další a další mexická kombinace, teď u poloviny hřiště a vrácení až ke golmanu Ochoovi. Už začala 90. minuta, Mexičané bez problémů teď kontrolují závěr zápasu, vedou nad Českem 2-0 a tím ho posílají z turnaje.
1: Kombinují na vlastní obrané polovině Mexičané, teď má míč stoper Reyes, který ještě vytváří tandemový náběh po té, co předal balon. Quiñones se dostává k míči a míří k 16. ještě pokus o průnikovou přidávku, ta byla zblokovaná, ale ke Quiñonesovi se opět míč odrazil. Na pravé straně může hrát Alvarado, Mexičané si užívají závěr zápasu, ještě se snaží si vytvořit střeleckou pozici, Alvarado to má na levačku, Češi teď hodně zatažení před vlastním i ve vlastním pokutovém území. Centr letí z pravé strany, ještě to tam zachránil Robin Hranáč a Češi odkopávají, ale zdá se, že už tedy nemají moc sil. Mexičané se dostávají k balonu, ještě Chorý bojuje a vybojoval aut pro národní tým a za malou chvíli se dozvíme, o kolik minut nastaví druhý poločas hlavní rozhodčí Falcon. Samozřejmě důvody k tomu, aby se ten duel nějak protahoval, už vyprchali. Mexičané kráčejí za jasným vítězstvím, vedou 2-0 na Aztéckém stadionu nad českým týmem. Za malou chvíli už bychom se měli to nastavení skutečně dozvědět. Je neuvěřitelné, že už se hraje 20 sekund přes a ještě ho nevíme. Až teď 6 minut nad rámec základní hrací doby Češi u balonu. Je to Robin Hranáč, který je uvnitř středového kruhu. Nahrává do pravé strany, kde je teď Lukáš Provotáhne, míč do středu hřiště. Mexičané se teď ale zatáhli a soustředí se na defenzivu a snaží se ten zápas hlavně dohrát. Teď navíc dobrá opět defenzivní práce Mexičanů, kterou předvedl Gallardo. No a Mexičané mohou zaútočit ještě jednou, teď mají míč ve středovém kruhu, kde byl jeden ze střídajících fotbalistů Fidalgo, ten startuje na pravé straně Alvareze, který už by mohl centrovat a to také dělá. Centruje na zadní tyč, mimo pokutové území už je Quiñones, se kterým se dostal do souboje o provod, ale nefauloval ho. Podle názoru hlavního rozhodčího Češi mohou pokračovat ve hře. Začíná druhá ze 6 nastavených minut. Čeští fotbalisté na závěr skupiny mistrovství světa prohrávají na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem 0-2. Sojka má míč na levé straně, ještě pokus o centr na Chorého nebo na Šíka, ani jeden z českých útočníků se k míči nedostal. Odražený balon pro Šulce, který si hledá středskou pozici, už by mohl vypálit. To je Šulce, jeho rána byla zblokovaná. Češi budou rozehrávat aut z pravé strany z vlastní útočné poloviny. Druhá minuta ze 6 nastavených je ve své polovině, Česko-Mexiko na mistrovství světa 0-2.
2: Stále to národní tým zkouší, Coufal centruje do pokutového území, ale tenhle balón nedoletěl ani k Chorému, ani k Šikovi, naopak si ho sbírá Sanchez před vápnem, Alvarado posouvá do předu, tam už je rozhozená česká defenziva, vymění si Jiménez, míč se svým spoluhráčem, nakonec ho nedostal, ale za Hranáče, který dobře zapracoval, jenže v zápětí jsem chtěl říct, že chybuje Michal Sadílek, ale nakonec byl povolený a faulovaný, což také hlavní rozhodčí z Argentiny viděl a odpískal. Rozehrávka do středového kruhu, kam postupuje Sojka, dává na Provoda, Provod potom do pravé strany na Chorého, který se teď hodně zatáhnul do rozehrávky, stále je to na útočné polovině, ale poblíž spíš středové čáry. Coufal vyměňuje si míč s Provodem, zapojuje se také Sojka, už se Češi přiblížili k vápnu, centr Sojky přetažený na zadní tyč, Douděra to zkusil z první, nevypadalo to špatně, ale teď tam zdvíhají trochu smutně ruce další fotbalisté v českém dresu, kteří byli v náběhu, spíš čekali od Douděry vrácení před branku, to se ale nestalo. David Douděra to zkusil z první, o hodně minul a Guillermo Ochoa tak bude vykopávat od vlastní branky, žene spoluhráče až kulící čáře. Nechce udělat prostě žádnou chybu, nechce dostat gól v tomhle utkání, v kterém dostal v závěru příležitost. Guillermo Ochoa, dlouhý nákop směrem dopředu na Jiméneze, tam propadává míč k Alvarádovi. Hranáč totiž netrefil tu hlavičku, pozor, Alvarez je sám před golmanem Kovářem a neprostřeluje. Ještě Alvarado nabíjí na hranici vápna a je to 3-0. Je to 3-0 pro Mexiko. Alvaro Fidalgo prostřeluje všechno, co mu stojí v cestě. Mexiko potvrzuje svoji výhru 3-0 v 94. minutě. A český osud na tomhle šampionátu je definitivně u konce. Mexiko vede 3-0, Češi pojedou domů. Do konce zápasu zbývají ještě nějaké 2,5 minutky.
1: To už je skutečně debakl. Mexičané si užívají závěr zápasu. Teď tedy udeřili do otevřené obrany českého týmu. Opět se k ním příhodně balon odrazil, ale Když jdete tomu štěstí naproti, tak ono se na vás směje. Češi teď propadli v defenzivě, už je znát, že českým fotbalistům v závěru docházejí síly. Matěj Kovář nejprve dobře zasáhl proti Gajardovi. Následně se balón ještě odrazil, tedy příhodně ke střídajícímu Fidalgovi, který nedal Kovářovi vůbec žádnou šanci. Kovář to měl složité, protože se přesouval z jedné strany na druhou. Fidalgo tu střelu utáhl, namířil ji takřka do šibenice. No a Mexičané slaví třetí gól v tomto utkání a poprvé v historii mistrovství světa vyhrají všechny zápasy v základní skupině. Guillermo Ochoa teď domácí příznivce hecuje, zatímco čeští fotbalisté už si přejí konec zápasu. Do konce šestiminutového nastavení zbývá zhruba minuta a půl a v podstatě v témže čase Jihoafričané stále drží těsný jednogólový náskok nad Jihokorejci, vedou 1-0. A jsou na nejlepší cestě k tomu, aby se dostali dál do play-off šampionátu ze druhého místa. Češi teď mají míč na své obrané polovině Douděra a jeho dlouhý nákop na Chorého. Ten se hlavou snažil prodloužit míč směrem k Šikovi, ten se k balónu nedostal a tak opět kombinují Mexičané. Teď byli ale nepřesní, uvidíme, co Češi vymyslí. Je to jen zpětný pas na Ladislava Krejčího, zahraje si také golman Matěj Kovář. Už poslední šesté nastavené minutě čeští fotbalisté prohrávají v posledním zápase skupiny mistrovství světa s Mexikem 0-3 na Azteckém stadionu a pomalu, ale jistě mohou balit na cestu domů.
2: Ještě se snaží o alespoň o čestný gól, prudká přihrávka od Soufala na zabíhajícího Provoda, ale myslím si, že Argentinec Falcón už má píšťalku v puse, protože by mělo zbývat nějakých 15 sekund do konce zápasu a to možná ani brankář Ochoa nestihne rozehrát. Teď už Falcón z Argentiny neodpočítá a kouká se na svoje hodinky. Ten čas vyprší za 5 sekund, takže Ochoa skutečně do závěru zápasu podrží tenhle balón, pokřižoval se, vykopává. Je hotovo, je rozhodnuto, Mexiko vyhrává třetí zápas na tomhle šampionátu, vyhrává skupinu A. Češi končí na posledním místě. Byl to turnaj, který nepotkal národní tým v nejlepším rozpoložení, netrefil se do formy některých hráčů. Byť tentokrát s Mexikem to byl dlouho velice slušný zápas, ovšem od 55. minuty, kdy se trefil Chávez, už Mexičani začali přebírat iniciativu. 61. se trefil po druhé Quiñones, no a pak pečetil výsledek 94. Fidalgo. Jihoafrická republika poráží Jižní Koreu 1-0. To znamená, že jde na druhé místo a postupuje přímo. Před turnajem by tohle asi řekl málo kdo. Česko pojede domů.
1: Není moc co dodat, nebyl to povedený šampionát pro národní tým, rozhodně velký neúspěch, jenom jeden jediný bod, tak se

0: a vlastně z českého působení i to, co se dělo na světovém šampionátu. Hezký den, Pavle.
1: Dobrý den.
2: Pavle, tak jaký to byl zápas, co si z něho odnést? Povedl se konečně alespoň výkon, když ne výsledek českého týmu na světovém šampionátu?
1: Tak začalo to výborně, pak to klesalo samozřejmě. Bavili jsme se o tom o poločase, že bude těžký udržet tu náročnost toho výkonu v průběhu celého zápasu a to se potvrdilo. Mexičani samozřejmě silní na míči, pak po tom prvním gole ještě sebevědomější než do té doby a pak už to bylo velmi těžký, no.
0: Změna mezi prvním a druhým poločasem poměrně velká. První poločas 0-0, Češi vlastně zásluhu Vyšinského v pár šancích a ve druhém vlastně vůbec nic.
1: No, tak dalo se to čekat. Já si myslím, že kluci dobře věděli, že ta pozornost je na ně zaměřená, že musí předvíst nějaký výkon, který trošku vynahradí ty dva první zápasy. Já si myslím, že ta první půle byla víceméně dobrá, že tam prostě byla škoda, že jsme nedali gól, ale zase na druhou stranu druhá půle už prostě byla tak, jak asi všichni jsme čekali. Prostě soupeř byl lepší, fotbalovější, takový živější. Kluci, myslím si zase, no, podali maximální výkon. Bohužel to v tuhle chvíli na tyhle týmy nestačí.
2: Trenér českého národního týmu Miroslav Koubek před zápasem a vlastně i v průběhu celého turnaje apeloval na to, aby Češi byli trochu drzejší, šikovnější, kvalitnější při hře s balónem, ale v prvním poločase, když už u něj Češi byli, tak mi přišlo, že velmi často kombinovali přes obránce, přes stopery třeba i na vlastní polovině a když se dostali dopředu, tak to bylo třeba nějakou rychlou kolmicí za obranu nebo do kraju, ale že jinak střed pole patřil Mexičanům. Viděl jsi to taky tak?
1: No, tak je to podobný. Já si myslím, že tohle to se dalo čekat. Prostě ta síla soupeře v tomhletom byla, ta převaha technická. Měli jsme tam bojovníky Červa se Sadílkem, který si myslím, že taky si to splnili v podstatě to, na co mají. A viděli jsme 17-letýho hráče Mexika, který převyšoval technicky nejenom naše hráče, ale i ty svoje mexické spoluhráče, takže to jsou takový hráči, který tomu dávají úplně jiný rozměr tomu fotbalu a ty my teďka prostě nemáme.
0: Česko-Mexiko 0-3, posloucháte spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, čekáme na rozhovory a ohlasy českých hráčů, měli by přijít Matěj Kovář, Vladimír Coufal a Ladislav Krejčík, mikrofonu Mikuláše Jáši v následujících minutách, zatím se bavíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Přišlo mi, že český tým má velký problém dostat se do šancí. Už si naznačoval, že technicky vlastně na tom český tým tak dobře nebyl. To český tým nemá takové hráče, anebo naopak je trenér Koubek nestavěl?
1: To si nemyslím, tak já si myslím, že vlastně všichni ty kluci dostali nějakou příležitost. Taky to zaznělo v přenosu, prostě myslím si, že zrovna nás ten šampionát bohužel nechytil v té nejlepší formě, nebo myslím si, ty kluky, jo, že prostě některý jsme zvyklí, ty hráči, že hrajou líp, prostě dovedou zahrát lepší pasáže, vymyslet nějaký věci a na tomhle šampionátu prostě to tam nebylo, no.
2: Jedním z těch hráčů je asi i Pavel Šulc, který se dnes dostal do základní sestavy spolu s Davidem Douděrou a Denisem Vyšínským. To byly tři změny v základní sestavě oproti tomu předchozímu utkání s Jihoafrickou republikou. Pomohly ty změny, protože už jsme o tom taky mluvili, Denis Vyšínský odehrál slušný první poločas.
0: No, to říká Adam Weidenthaler, jenomže nám vypadlo spojení s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem ve vysílání Radiožurnálu Sport. Když se na to, Adame, podíváme spolu, na to, jak to utkání vypadalo, přišlo mi, že český tým vlastně měl poměrně velký problém se dostat v tom utkání do nějakých šancí, protože šancí moc nebylo.
2: Zakončení Denise Vyšinského přišlo hned třikrát během úvodních 30 minut. Nejlepší šance byla zřejmě ta první z pravé strany přihrávka a střela těsně kolem zadní tyčky brankáře Mexika, takže to byla pravděpodobně ta vůbec největší příležitost v zápase Čechů.
0: Teď tvoje otázka na Pavla Horváta.
2: Byla taková, jestli Čechům pomohla ta střídání a možná pod otázka

0: abychom to trochu rozvedli, jestli Miroslav Koubek nezačal s tou sestavou točit až příliš později a teď se dívám na celý světový šampionát jako celek, nejen na to utkání s Mexikem.
1: Tak je to složitý, tohle určitě na nějakou jako hlubší potom analýzu. Já si myslím, že ta myšlenka byla jasná, i trenér nebo trenéři o tom měli jasno, jak tomu co by mělo fungovat, ale ono vždycky, když se nevyhrává, tak prostě ty myšlenky na ty změny tam jsou a to bylo i teďka, takže já si myslím, že si to vyhodnotíme až postupem času samozřejmě, protože těch změn opravdu bylo dost a je těžký, aby to mužstvo se nějak sehrálo, samozřejmě nějaký základy tam byly, ale vlastně viděli jsme i v tom průběhu nebo i vlastně hned v tom druhém zápase, že prostě Tomáš Souček, Pavel Šulc, Lukáš Provod z té základní sestavy vlastně vypadly. Teď poslední zápas Patrik Šik samozřejmě, jo, i s ohledem na ty výkony a asi i to, jak je trenéři vidějí v tréninzích, takže to je prostě fakt jako na hlubokou analýzu a my můžeme prostě koukat jenom na to jako zvenku, takže uvidíme, co se potom všechno dostane na veřejnost, co nám trenéři a hráči nabídnou za svoje pohledy a z toho si pak můžeme udělat nějaký názor.
0: Jistým žolíkem národního týmu mohl být taky slavistický útočník Tomáš Chorý, jedna z těch součástí reprezentace v tom aktuálním reprezentačním cyklu. Muž, který měl sice na závěr sezony taky disciplinární trest od svého klubu, ale přesto jel na šampionát. Tak nečekal se, že dostane trochu víc než zhruba půl hodinku v tom prvním utkání s Jižní Koreou a dnes 3 minuty?
1: No, tak samozřejmě já si myslím, že i ty hráči to čekali, že každý by si chtěl zahrát, ale se na druhou stranu možná pro ty trenéry je pak těžší vybírat z 25 hráčů, než kdyby jich tam bylo 18, takže má nějakou myšlenku, viděli jsme dneska i, že trenér Koubek s tím chtěl něco udělat, přešli jsme na chvíli do 4-bráncového systému, do toho se zranil Tomáš Souček, tak snad aspoň nebude mít nějaký vážný zranění, ale nevypadalo to dobře. Takže prostě tenhle šampionát, jako jednoduše řečeno, se nám nepovedl. No.
2: 5:06, stále posloucháte spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3. Hodnotíme to s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem a zároveň čekáme na rozhovory přímo z mexického Aztéckého stadionu, které bychom měli mít od našeho reportéra Mikuláše Jáši v následujících minutách. Ale ještě bych se, Pavle, vrátil k tomu, co jsi říkal o poločase. A sice, že tě překvapuje, že už vlastně několik hodin před utkáním prosákla česká sestava, která nakonec do utkání nastoupila. To je poměrně neobvyklé.
1: No je, já jenom teď jenom, abych já neudělal nějakou chybu, jestli to je obvyklý u všech těch ostatních týmů, ale bývá zvykem, že prostě tady v těch zápasech možná 2 hodiny před zápasem nebo 1:15 před zápasem by to mělo jako vylézt oficiálně a mě překvapuje, že prostě 5 hodin před zápasem v sociálních sítích už ta sestava lítá a je to celkem jako zajímavý a kdyby to tak bylo, tak je to celkem neprofesionální a zajímalo by mě, odkud ty informace utíkají. No.
0: Radiožurnálu Sport se dál bavíme tedy s Pavlem Horvátem, když se podíváme na celou tu skupinu jako celek a to, že postupuje ze druhého místa Jihoafrická republika. Pavle, asi si ji neměl úplně tipnutou na druhé místo ve skupině A za Mexikem, co?
1: No určitě ne, tak já jsem předpokládal, že to bude tomu z toho, s kterým my budeme bojovat o třetí místo. Čekal jsem i samozřejmě lepší Severní Koreu. Myslím si, že proti nám asi odehráli nejlepší zápas a možná malinko pak polevili, ale je to zajímavý prostě, jak ty manšafty se vyvíjejí a samozřejmě i s tím sebevědomím, jaký mají, tak jaký jsou schopní uhrát výsledky, no.
2: Ještě když se vrátíme k samotnému utkání Česko-Mexiko, připomínám 0-3, Češi končí poslední v základní skupině a je jisté, že tohle bylo jejich poslední utkání na aktuálním mistrovství světa. Tak druhý gol, který český tým dostal, padl vlastně po rychlém protiútoku a celé to nakonec vypadalo jako velmi špatné přebrání hráči, kdy najednou jeden Mexičan míří sám na Matěje Kováře.
1: No tak on i ten první gól byl takovej, že jsme tam, prostě ty góly padají samozřejmě po chybách a, a vidíme, že ty nejlepší mužstva se těch chyb prostě nedopustí. No. My jsme udělali v tom zápase těch chyb pár a vlastně ze všech padly skoro góly a tohle to prostě svědčí o tom, že ty mužstva proti nám jsou jako silnější. Tam před tím prvním gólem prostě byl Lukáš Červ, Láďa Krejčí a Denis Višinský vlastně na jednoho Maxičana a on tak jako protlačil ten balón do té šance, no a pak už ty hráči jsou fantastický, no. Ten druhý gól si zmínil a třetí gól, který samozřejmě už nic úplně neřešil, tak je to vlastně hodně podobný, takže vždycky je to o tom, jak kolik těch chyb uděláš a na téhle nejvyšší úrovni prostě ty soupeři už to trestají.
0: Jak zbavit českého fotbalového fanouška pachuti z tohoto světového šampionátu, protože na ten turnaj v roce 2006 se asi bude vzpomínat v trochu lepším světle i vzhledem k tomu, že Češi dokázali porazit Spojené státy americké.
1: Jo, tak to je jasný. Já se musím si uvědomit, jak jsme se tam dostali. Prostě my jsme se tam dostali shodou, já nevím, okolností, opravdu štěstí, náhody. Samozřejmě hráči byli připravení, bojovali. Jo, to jim nemůžeme upřít, že by nechtěli bojovat nebo nechtěli makat. To si myslím, že prostě takhle není. A vyřadili jsme Iry, který byli výborný, a vyřadili jsme Dány, který byli fantastický, a prostě jsme se tam probojovali. To, že na tom šampionátu to dopadlo takhle, tak zase říkám, je to prostě o formě individualit, o tom, jak to mužstvo dokáže společně najít nějakou herní formu nebo herní pohodu, to se nám prostě nepodařilo, no a musíme taky zmínit prostě kvalitu těch soupeřů, no, jako Korea byla lepší, je AR, ať se nám to nelíbí nebo líbí, tak prostě byli taky fotbalově lepší, tam nás ten zápas zastih prostě v hrozném fyzickém stavu a dneska jsme hráli v kotli, kde jsme první půli zvládli velmi dobře, ale druhou půli prostě jsme dostali 3 góly a ten zápas zase dopad jako špatně, takže to hodnocení samozřejmě je takový, jak jsi říkal ty.
3: S vámi Radiožurnál. Před chvílí tedy skončil poslední zápas české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale. Češi prohráli s Mexičany 0-3. Speciální fotbalové vysílání pokračuje dál na našem digitálním Radiožurnálu Sport a přislíbené máme také rozhovory s některými hráči.
4: Ranní Radiožurnál a Petr Král.
3: No a utkání sledovali i fanoušci v Brně, kde kvůli živému přenosu zůstaly otevřené některé hospody a restaurace i v noci. Jednu z nich navštívil také náš redaktor Jakub Holler, se kterým jsme ve spojení. Jakube, dobré ráno.
5: Dobré ráno. Zatímco tribuny na mexickém stadionu jásejí, tak české hospody smutní, včetně té, ve které se právě teď nacházím. Na začátku zde šla cítit naděje, po první půlce je ještě větší, protože tam podle lidí zde šla u českého týmu vidět větší aktivita. Ale všechny 3 góly, z nich nejvýrazněji ten třetí, definitivně sebral hostům i obsluze, jednoduše všem naději na alespoň jeden bod z tohoto posledního zápasu a naději na postup do vyřazovací fáze. Po skončení mi jeden z hostů, pan Daniel, řekl, že v té druhé půli tam nebylo u českých hráčů vidět nic. A když jsem se ho zeptal, jestli to zvládneme znovu za 4 roky, tak odpověděl se smíchem, že spíš zase za 20. Lidé odsud postupně odcházejí a těch pár zůstávajících vede diskuze o tom, co se v zápase a hlavně v jeho druhém poločase pokazilo. Nic se ale nemění na jednom. I kvůli výhře dosud poslední jižní Afriky nad Jižní Koreou český nároďák v šampionátu končí.
3: Tolik tedy pro nás z jedné z brněnských restaurací toho času už velmi posmutnělé náš redaktor Jakub Holler. Jakube, děkujeme, naslyšenou a možná i dobrou noc.
5: Dobrou noc.
3: S vámi Radiožurnál, my se samozřejmě budeme na světový šampionát ve fotbale ještě vracet. Připomínám tedy, že dnes Češi skončili, prohráli s Mexičany 0-3. Byli jsme u toho v přímém přenosu a ještě se k tomu dnes v ranním Radiožurnálu budeme vracet.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Dobré ráno, ve 4:15. Právě dnes dopíše ministerstvo zahraničí do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda ho sice v pondělí do delegace nezařadila, ústavní soud ale po podnětu od prezidenta včera předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. My víc chystáme po 17:30. No a teď ráno sledujeme také zemětřesení ve Venezuele. Zasáhlo tamní pobřeží a mělo sílu 7,1 stupně. Uvedla to americká geologická služba s tím, že se dají očekávat vyšší počty obětí a rozsáhlé škody. Otřesy podle svědků zasáhly i hlavní město Caracas, kde se podle ministerstva vnitra zřítilo několik budov a my se k tomu ráno samozřejmě ještě vrátíme.
1: Dnešní den bude slunečný a čeká nás další oteplení. Nebe jasné, během dne místy přechodně polojasné. Teploty dnes už téměř na celém našem území nad 30. Nejčastěji v rozmezí od 29 do 34 stupňů. V 1000 metrech na horách pak naměříte kolem 25. Takže máme před sebou tropický den a tropická noc bude místy i v noci na zítřek. Teploty v nočních hodinách a také po ránu klesnou k 15 až 20 stupňům. Chladnější noc zažijete na severovýchodě našeho území. Tam by mohlo být kolem 13 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 0-3, tak to už víme, to je stav, kterým skončilo utkání české fotbalové reprezentace s Mexikem, domácím Mexikem na světovém fotbalovém šampionátu. Dnes tady budou zazývat ještě další čísla, třeba 34, 36, 38 a v neděli možná 40, to je meteorologický výhled na teploměry pro následující dny. Ale teď už jdeme za záchranáři a budeme sledovat malý displej na jejich přilbě, který upozorní právě záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak tahle by měla vypadat rozšířená realita záchranné složky.
1: Tři vrstvy zásahový oděv, dýchací přístroj, to ještě na obličeji takovou masku.
2: Hana Horka z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: To žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynu.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
4: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
2: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
4: Koukněte do toho. Jo.
2: Číslice.
4: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
2: To jsou tady kolečka.
4: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
2: Zelená, žlutá, červená.
4: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
4: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
2: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom přesný, je to vyrobené z umělé hmoty.
4: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
4: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
4: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: host radiožurnálu.
1: Z krasobruslení a sportovního drillu se dostala až na jeviště Vinohradského divadla. A teď poprvé i na Pražský hrad. Herečka Sára Rychlíková zkoušela Shakespeareovu komedii Omylu dlouho do noci a říká, že text jí pak běžel hlavou ještě nad ránem. Co má herectví společného se sportem, proč se považuje za starou duši a proč jí překvapilo, že si jí vybrali letní shakespeareovské slavnosti? Dozvíte se. Sára Rychlíková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radiožurnál půl šesté. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Památková zóna kolem šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Podle zjištění serveru i rozhlas má nový návrh respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. Venezuela vyhlásila stav nouze po dvou silných zemětřeseních, která zasáhla karibské pobřeží. Počet obětí úřady zatím neuvedly. Podle americké geologické služby by mohly dosáhnout i desítek tisíc. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho asi 20 dalších otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. A v Praze nejezdí metro B mezi stanicemi Florence a Smíchovské nádraží. Na svém webu o tom informuje dopravní podnik. Ve stanici Anděl spadl člověk do kolejiště. Cestující můžou mezi Florencí a Smíchovem využít tramvajovou linku 3, která jede odklonem přes Dvorecký most. Kdy se podaří provoz obnovit, zatím není jasné.
2: Sport.
5: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů nepostoupili. V dalším utkání Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0. Češi skončili ve skupině poslední.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 v Brně a omezení u Jihlavy v Rančířově. Na D1 už se začínají tvořit kolony v Brně směrem do Ostravy před omezením na 196. kilometru. Zatím jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, popojíždějí od 190. kilometru a kolona se bude postupně prodlužovat. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma začala dnes třídenní oprava vozovky v Rančířově za Jihlavou. Až do neděle tudy auta projedou Kyvadlově, provoz řídí semafor a už teď se tvoří menší kolony v obou směrech. Taky na Chebsku nové omezení, uzavírka silnice 21 u Františkových lázní. Za sjezdem z dálnice D6 silnice zavřená na prvním sjezdu na Františkovy lázně. Opět je to pouze třídenní uzavírka do neděle. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes v noci a po ránu je nad Českem vyjasněná obloha, teploty klesly ke 14 až 20 stupňům. Na severovýchodě jste se v noci ochladili víc, tam místy ukázaly teploměry jen kolem 11 stupňů. No a vůbec nejchladněji bylo na Šumavě, na Kvildě Perle kolem plus 4 stupňů. Dnešní den bude slunečný s teplotami od 29 po 34 stupňů. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 25. Obloha se nezatáhne ani v noci na zítřek, čeká nás jasno s teplotami mezi 20 a 15 stupni. A stejně jako dnes o trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území. Zítra další slunečný den. Počasí tedy stejné jako dnes, teploty ale porostou 31 až 36 stupňů, na horách v tisíci metrech nad mořem až 27 stupňů Celsia. Po oba dva dny k tomu pomane jen slabý proměnlivý vítr. A kvůli vysokým teplotám platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu a v platnosti je také výstraha pro Jihomoravský kraj před nebezpečím vzniku požárů. To byly zprávy. a po nich i nadále posloucháte ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím i dnes po ránu, no a za chvíli další aktuální agenda. Vrátíme se k několika měsíčním sporům vlády a prezidenta o účasti na summitu NATO. Ty, jak víme, skončily kompetenční žalobou. Ústavní soud se jí teprve zabývat bude, ovšem vydal předběžné opatření, kterým vyhověl prezidentovi. Proč k takovému rozhodnutí dospěli a co to znamená pro následující dny, tak to se dozvíte z ranního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 5.37 s vámi ranní radiožurnál. Prezident Petr Pavel, jak víte, pojede na začátku července na summit NATO v Ankaře. Vláda ho musí vzít sebou, nařídil jí to předběžným opatřením Ústavní soud. Zástupci vlády předběžné rozhodnutí označili za překvapivě rychlé. Ministerstvo zahraničí dnes prezidenta doplní do delegace. Víc k tomu teď dodá Marek Sedláček, se mnou ve studiu, vítej.
1: Hezké ráno, jak už zaznělo, jde o předběžné opatření. Kompetenční žalobu prezidenta jako takovou ještě Ústavní soud neřešil a bude se jí teprve zabývat. Soudce Pavel Šámal ten krok vysvětlil tak, že soud se řídil dosavadními zvyklostmi.
2: Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr a z tohoto hlediska je třeba za současné situace tuto praxi zachovat.
1: A o té samotné kompetenční žalobě chce soud rozhodnout v řádu měsíců.
0: A jak na to opatření reagoval premiér?
1: Andrej Babiš z hnutí ANO, který delegaci na summitu povede, o něm zatím jenom psal na sociálních sítích. Opatření soudu respektuje, podotknul ale, že je nezvykle rychlé. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů pak řekl, že je potřeba ho brát vážně. Kroky prezidenta Pavla ale vnímá jako vyeskalování situace.
3: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě.
1: Macinka taky opatření označil jako pokus o ústavní puč. Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro radiožurnál řekl, že to jsou ale přehnaná slova.
4: Je potřeba si odmítnout takhle silná slova, to opravdu není na místě. Ty kompetenční spory, to je standardní součást samozřejmě právního státu.
1: Preuss dodal, že pro Česko je to ale nová situace a to jak samotné podání kompetenční žaloby, tak i to předběžné opatření Ústavního soudu.
0: No a jak na to rozhodnutí reagoval prezident?
1: Petr Pavel uvítal, že soud vyhověl jeho návrhu situaci urychleně řešit. Podobně to vnímá i opozice. Koaliční politici rozhodnutí naopak kritizují. Třeba šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD naznačil, že ústavní soudci můžou být podjatí, a to proto, že většinu z nich jmenoval právě Pavel. Takový výklad přece na Ústavního soudu Josef Baxa odmítl s tím, že soud je nezávislý a nikomu nestraní. S předběžným opatřením souhlasilo 10 ústavních soudců a proti byli 2. Jan Winter a Dita Řepková. Oba do funkce jmenoval právě Petr Pavel.
0: Marek Sedláček, díky naslyšenou.
1: Hezký den.
0: No a my po 8. hodině detailněji probereme, jak bude po zásahu Ústavního soudu celá delegace nakonec vypadat. S vámi ranní radiožurnál, za 4 minuty bude 6:15. Dobré ráno.

0: 5.43 v ranním radiožurnálu zkusíme naznačit řešení rébusu, který možná řeší mnozí z vás, a sice jak si v těch vedrech zajistit vodu na zalévání. Vydáme se na borůvkovou farmu v Samšíně na Pelhřimovsku, kde sice mají dvě studny, ale nestačí to.
1: Ještě zelené, no, až tak v půlce července, 10. nejdřív.
2: My s Františkem Papežem stojíme na plantáži borůvkové farmy v Samšíně na Pelhřimovsku.
1: Lidi volají, kdy se můžou objednat na samozběr, říkám, zavolejte začátkem července, budu vědět víc, to už začnou modrat.
2: A takhle, když se člověk podívá na ty keříky, tak vypadá, že tam toho bude dost.
1: Jo, jsou lity, akorát je potíž s vodou. Čím víc vody teď, tím víc větší budou borůvky.
2: A ta zatím moc není.
1: No, vodu scháníme, kde se dá. V obě dvě studny využíváme a už jsme museli trochu i z řadu šáhnout. Je to potíž, no. Když už zaprší, tak nic moc, jo, to máme všechny okapy stažený do studny. Jo, studnu máme vyloženě jenom na farmu.
2: Teď, kdyby se to vlastně nezalévalo ještě, tak bylo by jich sice dostal, byly by malé.
1: Přesně tak, byly by malé a v těchto těch vedrech, kdy týden neprší, tak si myslím, že by i borůvky vadly. Že by možná to ohrožovalo i ty keře samotný. Nejen sklizeň, ale i samotný keře.
2: Tady na Vysočině se aktuálně kromě borůvek zalévají například i brambory, česnek nebo dokonce vodní melouny. Zalévají nejenom farmáři, ale i drobní pěstitelé a zahrádkáři. Ti si často vypomůžou i nějakou tou povrchovou vodou, zvláště mají-li zahrádku na břehu řeky nebo rybníka. To samo o sobě zakázané není, i když zákon člověk může porušit velmi snadno, jak mi řekla mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
3: Vodní zákon umožňuje každému na vlastní nebezpečí bez povolení odebírat povrchové vody, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení, například čerpadla.
2: To znamená, že zahrádkář si může nabírat vodu maximálně do konve nebo k belíku. Pokud by ale extrémní sucha pokračovaly, je možné zakázat i to.
3: Ve veřejném zájmu může vodoprávní úřad tato nakládání omezit anebo i zakázat.
2: Tady v kraji Vysočina ale zatím žádné takové opatření neplatí. Milan Soldán, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 5:45. Začínáme zjištěním našich reportérů. Památková zóna okolo šikmého kostela v Karviné se musí upravit tak, aby na místě mohly vyrůst skladovací haly. Památkářům to doporučilo Ministerstvo kultury, které se na tom dohodlo s městem. A podrobnosti k tomu povíme krátce po 6. hodině. Prezident Petr Pavel dnes v Praze přivítá šéfy evropských veřejnoprávních médií. Začíná totiž valné shromáždění celé Evropské vysílací unie a účastníci budou probírat i roli a financování veřejnoprávních médií.
4: V nebezpečí na dálnici u Nového Jičína, kolony na D1 v Brně. Na dálnici D48 ve směru z Frýdku Místku na Bělotín teď je velmi opatrně na obchvatu Nového Jičína. Mezi 19. a 18. kilometrem se pohybuje chodec na dálnici. Podle policie se jedná o opilého muže. Hlídka už jede na místo, tak pozor, dálnice D48 u Nového Jičína směr Bělotín. Na D1 se prodlužuje kolona v Brně směrem na Ostravu, je silný provoz. Jede hodně kamionů směrem na východ. Aktuálně se brzdí na 186. kilometru a je to až k omezení u D2. Zatím jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Aktuálně na dnešek platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která varuje před velmi vysokými teplotami. To znamená z pohledu meteorologů, že se na většině našeho území dostane teplota nad 31 stupňů. V platnosti je také výstraha pro Jihomoravský kraj před nebezpečím vzniku požáru. Počasí bude slunečné, beze srážek a bude pořádné horko. Nebe jasné, během dne místy přechodně až polojasné, s teplotami mezi 29 a 31 stupni. Moc se neochladíte ani na horách, tam ukážou teploměry kolem 25, takže i na hřebenech bude letní den. A dnes nebude pomáhat ani vítr povane, jen slabý proměnlivý, anebo od severovýchodu. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: 5.50 Radiožurnál. Už je to rozhodnuto, čeští fotbalisté na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny na Azteckém stadionu v Mexico City prohráli s domácím Mexikem 0-3. Po zápase s kapitánem týmu Ladislavem Krejčím mluvil reportér Mikuláš Jáša.
1: Ladislave, řeknu posluchačům, že máte slzy v očích. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po tom, co bohužel česká reprezentace na turnaji končí?
2: Ne, tak teď se to ve mně mísí více do věcí. Co jsme teďka si řekli v kabině, takže nevím, jestli úplně konstruktivně chci hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turnaje, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale bohužel stalo se. Asi to chci uzavřít tím, že děkujeme všem za podporu i nepodporu, takový život. A rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Děkujeme všem za podporu a doufám, že s postupem času si z toho vezmeme zkušenosti, které máme, a asi tak.
1: Navážu na vaše slova, Ladislav Krejčí hodnotí utkání s Mexikem, česká reprezentace prohrála 0-3, ale ten první poločas vám vyšel, tak proč to takhle nešlo celý turnaj, Ladislave?
2: Já už jsem o tom mluvil po mnoha tiskových konferencích, že vlastně všichni to byli první mistrovství světa v životě. Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem vám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. Jak jste říkal, já s tím souhlasím. První poločas byl velice slušnej. Kdybychom se prezentovali takhle celou dobu, tak bychom určitě toho dosáhli víc, ale postupně, no, těžko se mi hledají slova, jak říkám, jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu, a mrzí mě to.
0: To nám tedy řekl kapitán reprezentace Ladislav Krejčí bezprostředně tedy po prohraném utkání s Mexikem 0-3 na světovém šampionátu. Právě hrálo se na Azteckém stadionu, tedy v domácím prostředí našich soupeřů. No a my se po půl sedmé spojíme přímo s našimi reportéry, kteří v Mexico City i nadále zůstávají. Radiožurnál 8 minut před 6.

0: kolonu na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem v Cínovecké ulici, a to proto, že u sjezdu na Březiněves je omezení, ta kolona je opravdu dlouhá a zdrží vás na příjezdu do Prahy od Ústí asi 20 minut.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Přáli si dítě.
1: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
3: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
4: Jo.
5: Jo.
6: Ano.
5: Jo.
6: Si můžem spolu hrát.
1: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
2: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
3: Kolik hodin tak denně spíte?
7: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
1: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
7: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
2: Vícerčata.
1: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 6 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Ministr zahraničí dnes dopíše prezidenta Petra Pavla do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Bělorusko vyhovělo požadavkům Kyjeva a vypnulo navádění ruských dronů na ukrajinské cíle. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na turnaji končí. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Ministerstvo zahraničí dnes dopíše do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda ho v pondělí do delegace nezařadila. Ústavní soud jí ale po podnětu od prezidenta včera předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů pak v reakci na to zpochybnil české soudnictví a postup prezidenta a soudu označil za pokus o ústavní puč. Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka jsou Macinkovy výroky nemístné, ale i nebezpečné. Chce téma otevřít i při dnešních sněmovních interpelacích.
9: Vidím to jako velké ohrožení a přál bych si, aby buď premiér Babiš nebo třeba minister spravedlnosti Tejc se proti tomu ohradil, protože oni jsou tady od toho, aby garantovali občanům České republiky, že ty instituce, které tady máme a jsou zřízeny ústavou, tak fungují nezávisle a nestranně. A já jsem o tom přesvědčen, že to tak je a přál bych si, abych to slyšel i z úst těchto pánů.
8: Také předseda ústavního soudu Josef Baxa zdůraznil, že soud je nezávislý a nikomu nestraní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto navaděče můžou stát cílem ukrajinských úderů.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a Pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
8: Na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požáru. Svíčky se teď navíc teplem rozpouštějí a vosk ničí náhrobky. V minulosti už stejné opatření platilo několikrát. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové správa z požáry bojuje přibližně 2x až 3x za rok.
11: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tují a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té 30, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
8: Správa hřbitovů taky po celý rok vyzývá k používání bezpečných skleněných obalů svíček místo plastových.
2: Sport.
12: Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu domácímu Mexiku 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
13: Pocit je určitě převrádá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a Musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znovu a předvedeme něco lepšího, než jsme

0: vyvedli.
1: V dalším zápase ve skupině A zdolala Jihoafrická republika Jižní Koreu 1-0. Fotbalisté Brazílie porazili na šampionátu v Severní Americe Skotsko 3-0 a vyhráli skupinu C. Na druhém místě v ní skončilo Maroko, které přehrálo Haiti 4-2. Ve skupině B v souboji o první místo Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1. Bosna a Hercegovina pak vyhrála nad Katarem 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 v Brně a v Praze ucpaná Cínovecká ulice. Na dálnici D1 se stále prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od Kývalky až k omezení u D2. Do kolony se dojíždí zhruba na 182. kilometru a brzdí se do zastavení v obou pruzích, tak opatrně dojíždějte. Hlavně osobní auta se pak za Kývalkou opět rozjíždějí. Na dálnici D8 čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. V Cínovecké ulici u sjezdu na Ďáblice Březiněve se silničáři v levém pruhu. Pomalu už by měli končit s opravou, teď je ale průjezdný do Prahy pouze pravý pruh a kolona je dlouhá. Zastavíte před sjezdem na Zdiby, zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D11 pozor teď na výjezdu z Prahy směr Hradec Králové. Na 4. kilometru za Berankou pneumatika. V pravém pruhu je to roztrhaná pneumatika od kamionu. Z Prahy teď do Valašského Meziříčí silnice 35 z Rožnova do Valmezu u Zašové ucpaná. V omezení překážela teď chvíli i nehoda, tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude skoro jasno, během dne přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na horách 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, tropická horka nás čekají a bude to stoupat až do víkendu, tak vám poradíme, jak to co nejlépe a ve zdraví přežít i dnes ve vysílání radiožurnálu, téma, které budeme probírat dnes z několika úhlů pohledu. Možná bude dobré vzít si knížku a dostat se někam do stínu. Jednu knížku si vezmeme k ruce i my, další kapitolu do románu Karen Lednické totiž připsalo Ministerstvo kultury, které vyšlo vstříc výstavbě skladů na území bývalých lágrů. Vyzvalo památkáře, aby změnili ochranu zónu kolem šikmého kostela na Karvinsku, kam se vydáme už za chvíli v reportáži.

0: S vámi Radiožurnál 10 minut po 6. Památkáři upraví ochranou zónu na místě bývalého nacistického tábora v Karviné tak, aby tam mohli vyrůst skladovací haly. Na úpravě plánu se shodlo Ministerstvo kultury s vedením města, což zjistili naši reportéři ze serveru i rozhlas.cz. Minulý rok přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu radila, aby se s oblastí kolem slavného šikmého kostela nakládalo velmi opatrně. Víc tomu přidá Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Rada vlády, kterou v únoru zrušil současný kabinet, už loni v listopadu doporučila ochranu pro celé území zaniklého původního města. Po zhruba půl roce je ale situace jiná. Město se dohodlo s Ministerstvem kultury a památkáře vyzvalo k úpravě památkové zóny, tak aby na místě mohl vyrůst průmyslový areál, a to i na ploše, kde dřív byla část nacistického pracovního tábora pro židy a taky sovětské zajatce.
0: No a jak město zmenšení té památkové zóny obhajuje?
1: Tak Karviná sice původní historické centrum chce ochránit, ale ne za cenu zakonzervování. Podle mluvčí chce město oblast oživit, masivní investice do projektu je navíc klíčová pro tamní pracovní trh. Developer podle magistrátu postupuje podle zákona a je v kontaktu se spolky, které se o budoucnosti historického území chtějí bavit. To, že na místě mají vyrůst haly, ale nadále kritizují jak památkáři, tak i někteří badatelé.
0: Vývoj kolem šikmého kostela sleduje Marek Sedláček z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A nejen to, Radiožurnál 6 hodin 12 minut přejeme. Dobré ráno.

0: Radiožurnál, je 7:15. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze, a to po dvou silných zemětřeseních na pobřeží. Měly sílu až 7,5 stupně. Počet obětí zatím není znám a my veškeré novinky shrneme ještě v této hodině před 7. A v 9 hodin dopoledne i přes pokračující tropické počasí začíná ve Strážnici Mezinárodní folklorní festival. Nejprve jsou na programu představení pro školy, divákům se ukážou soubory ze 4 kontinentů, například folklorní skupina z mexického města Monterrey.
1: Ucpaná D8 před Prahou a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem dlouhá kolona. V Cínovecké u sjezdu na Ďáblice silničáři v levém pruhu něco tam opravují, dodělávají po noční opravě a projíždí se jedním pruhem. To je málo, kolona je dlouhá. Zdržíte se už přes půl hodiny od 3. kilometru a kolona se stále natahuje. Začíná se ucpávat i možná objížďka po 608 před Zdiby. Na dálnici D11 dejte pozor na výjezdu z Prahy směr Hradec Králové. Na kilometru 3,5 za benzínkou Beranka leží v pravém jízdním pruhu velký kus pneumatiky od kamionu a vybočuje se. A připomínáme D1, kolony na příjezdu do Brna z Prahy, brzdí se na 178. kilometru a je to až k omezení v Brně, hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Máme před sebou pořádně horké dny, dnes teploty do 34, zítra do 36 a o víkendu se možná dostanou až ke 40 stupňům. Pro nás nezvykle vysoké teploty, které vyžadují, abychom se více šetřili. Odborníci doporučují začít den dříve, kdy ještě není takové vedro, výrazně zpomalit tempo, přes horké poledne si odpočinout a snažit se pravidelně ochlazovat, například v bazénu nebo alespoň v klimatizovaných prostorech. A k tomu samozřejmě stále dodržovat pitný režim, odlehčit stravu, co nejméně chodit na přímé slunce a vynechat fyzicky náročné aktivity. Buďte na sebe opatrní a hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: máme Radiožurnál, tak je zpěvák Sombr, který dospíval 10 minut před 6:30. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa podepsali v Praze dva generálové. Stalo se tak přesně před 35 lety, tedy 25. června 91. Těmi muži byli Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov a ukončili tak 23 let trvající pobyt sovětské armády u nás.
1: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho.
2: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásily konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
1: Dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
2: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
1: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
2: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
3: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
2: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
4: Takhle rychle vyjednat ten odchod, když někdo říká 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se tomu angažovala, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
2: Generál Eduard Vorobjov definitivně opustil naše území jako poslední voják dva dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: s vámi Radiožurnál. Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušilo nadační fond Vltavské filharmonie. To je jedno ze zjištění našich reportérů, ke kterému se budeme vracet. Zelená vlna za chvíli nejspíše připomene problémy na příjezdu do Prahy po dálnici D8 v Cínovecké. Je tam dopravní omezení. Víc za chvíli.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke Královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál půl sedmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet řešit v pondělí. V polském Gdaňsku začíná konference o poválečné obnově Ukrajiny. Tématem bude například energetika nebo bezpečnost. Kvůli aktuální roztržce mezi Kyjevem a Varšavou se setkání nezúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Delegaci místo něj povede premiérka Julia Svridenková. Česko zastoupí premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. České dráhy na začátku letních prázdnin posílí vlaky. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Dráhy o tom informovaly v tiskové zprávě. Třeba soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje kapacity vlaků už od května. Obě společnosti doporučují cestujícím rezervovat si místa na delší cesty s dostatečným předstihem.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté podlehli v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa domácímu Mexiku 0-3. Na Azteckém stadionu rozhodl před víc než 80 tisíci diváků úvod druhého poločasu, kdy se prosadili Chávez a Quiñones. V nastavení se pak skóroval Fidalgo. Češi po dnešní prohře na turnaji končí. K fotbalu se na Radiožurnálu vrátíme znovu po těchto zprávách.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D8 před Prahou a kolony na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte dlouhé kolony. V Cínovecké ulici před Kbelskou jede pomalu v levém pruhu dodávka. Silničáři tam připravují značení před blížící se opravou Kbelské ulice. Do kolony se dojíždí už kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 8. kilometru a to zdržení je velké směrem do Prahy. Pozor, pokud sjedete na 9. kilometru na starou silnici, 608 je zavřená, musí se přes Odolenu vodu. Komplikace je dál v Praze v ulici v Holešovičkách. Směrem do centra je tam nehoda, auto se srazilo s motorkou. Už jsou na straně, bliká tam ale sanitka, řidiči zpomalují. Taky na D1 na příjezdu do Brna z Prahy už dlouhá kolona. Brzdí se poprvé na kilometru 174 a nesouvislá fronta je až k omezení u D2, hlavně kamiony v pravém pruhu. Místy ale zastavíte na chvíli i v levém pruhu, teď třeba na 184. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Meteorologové vydali dvě výstrahy. Dnes očekáváme teploty mezi 29 a 34 stupni. Proto se ta první týká právě extrémních veder, která od dnešního dne budou panovat na celém našem území. V dalších dnech se budou v přílivu mimořádně teplého vzduchu z Afriky teploty ještě zvyšovat. Zítra očekáváme teploty kolem 33 stupňů, o víkendu kolem 35. V nížinách dokonce mohou místy dosahovat i ke 40 stupňům. Ochladit by se mělo až příštím týdnu, kdy přejde přes naše území studená fronta, za kterou by měly teploty klesnout i o 10 stupňů. Druhá výstraha se týká Jihomoravského kraje, kde v důsledku teplého a suchého počasí meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů. V žádném případě neodhazujte nedopalky cigaret na zem a nerozdělávejte venku otevřené ohně. Tolik zprávy. A po nich se vrací k mikrofonu ranního radiožurnálu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová. S počasím 4 minuty po půl sedmé právě teď. No a naši kolegové ze sportovní redakce za chvíli s fotbalem, a to protože čeští fotbalisté do vyřazovací fáze světového šampionátu nepostoupili. Na Azteckém stadionu prohráli ráno s domácím Mexikem 0-3 a ve skupině skončili s jediným bodem poslední. A tak se už za chvíli spojíme s našimi reportéry přímo na místě.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jelen v ranním radiožurnálu 6.37, touha a pláč. Jak příznačné, čeští fotbalisté na mistrovství světa končí už po základní skupině. Na Azteckém stadionu prohráli brzy ráno s domácí Mexikem 0-3. Na šampionátu tak získali jediný bod a ve své skupině byli poslední. Na radiožurnálu jsme teď přímo na lince Praha Mexico City ve spojení s jedním z našich komentátorů toho dnešního zápasu, Lukášem Michalíkem. Dobré ráno, Lukáši.
1: Krásné ráno do Česka.
0: Jak víme, tak Češi v Mexiku potřebovali vyhrát, aby se dostali do play-off. Nakonec toho je jednoznačná porážka o 3 góly. Odpovídá to podle tebe dění na hřišti?
1: Z mého pohledu je ta porážka možná až trochu krutá. První poločas skončil bez branek a Češi byli o něco aktivnější, měli i víc šancí, ale v té největší Višinský těsně minul po změně stran, ale národní tým na slušný výkon z úvodní půle nenavázal a po prvním gólu soupeře z 55. minuty se jeho hra úplně rozpadla. Mexičané dali brzy druhý gól a bylo po zápase. Paradoxně tedy dnes Češi v celkovém součtu předvedli možná nejlepší výkon na turnaji, ale i tak to bylo hrozně málo. Nestačí zkrátka hrát jen určité pasáže zápasů a když k tomu připočteme i utkání s Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou, tak vystoupení Čechů na mistrovství světa je jednoznačným neúspěchem, zklamáním a pro český fotbal je to bohužel zrcadlo, jak na tom v porovnání s konkurencí aktuálně je a rozhodně to není dobrá vizitka i s ohledem na to, že Češi ve skupině rozhodně neměli ty nejzvučnější soupeře.
0: No a jak na dnešní prohru a konec na šampionátu reagovali čeští hráči a trenér Miroslav Koubek?
1: Začnu trenérem Koubkem, ten přiznal, že Češi na turnaji nehráli dobře a to i proto, že očekávané opory neměly formu. Do toho výčtu můžeme počítat třeba trojici Provod, Schulz, Šik, ale těch hráčů bylo víc, včetně Tomáše Součka. I proto dělal kouč do každého utkání hodně změn, nenašel zkrátka kostru týmu. Po neúspěchu na mistrovství trenér Koubek rezignovat nehodlá, má platnou smlouvu a z boje prý neutíká. Klíčový byl podle něj druhý duel s Jihoafrickou republikou, který Češi navzdory vedení k výhře nedotáhli. Hráči byli samozřejmě všichni zklamaní. Kapitán Krejčí přiznal, že toho Češi moc nepředvedli tedy na turnaji. Podle záložníka Sadílka ale tým rozhodně má navíc. Odmítl, že výkony na turnaji byly maximem, na co česká reprezentace aktuálně má. A teď je na všech, na hráčích i realizačním týmu, aby si vyhodnotili, jestli k šampionátu přistoupili tak, jak měli a do budoucna se z toho poučili. Kapitán Krejčí tu dnešní porážku vzal na sebe. Přiznal, že dvakrát chyboval před tím prvním a nakonec rozhodujícím gólem, takže minimálně on se za nic neschovával, ale i hodnocení ostatních hráčů byla poměrně střízlivá. Navíc prostě Češi na letošním mistrovství světa neměli. Je to hodně smutné zjištění.
0: Česko-Mexiko 0-3 na světovém šampionátu z Mexico City nás informoval a fotbalové zrcadlo nastavil Lukáš Michalí. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a naši reportéři přidají další reakce a také se spojíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.

0: Ranní radiožurnál je s vámi 6.43, tropické počasí, výhledy na Pražský hrad, no a k tomu Česká filharmonie. Stovky lidí přišly večer právě na Pražské hradčanské náměstí, kde se hudebníci prvního českého souboru pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Antinoglu rozloučili se 130. sezónou.
1: Mám rád tuhle vážnou hudbu, baví mě to a chtěl jsem to vidět takhle naživo v podvečer. Těhle krásných kulisách.
2: Říká mladý muž, který má na sobě žabky a kraťasy, stejně jako většina posluchačů. Solistou večera byl klavírista Marek Kozák, který si na koncertě zahrál díky tomu, že před rokem dostal cenu Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky.
3: Byla to pro mě premiéra s Českou filharmonií, premiéra v tom Gershwinově koncertu a vůbec jako první open air s orchestrem. Já jsem předtím hrál nějaké koncerty venku v Itálii na klavír, ale že bych si zahrál s velkým orchestrem před tolika lidma a navíc v Praze, v městě, kde žiju. Takže jsou to fakt neuvěřitelný zážitek.
2: Součástí večera bylo i vyhlášení nového laureáta ocenění. Tím se stal česko-palestinský houslista Milan Al-Ashab.
4: Pro mě ta cena je mimo jiné potvrzením, že to, co dělám, dává smysl.
2: A dodává, že už má jasno v tom, jakou skladbu představí příští rok na koncertě on.
4: Já bych rád představil skladbu, která se bude dramaturgicky k tomu večeru hodit, která bude svým způsobem temperamentní, výrazová, ale zároveň i efektní.
2: Další příležitost poslechnout si naživo Českou filharmonii budou posluchači mít až po prázdninách, a to 1. září na zahájení pražské koncertní sezóny. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, ve 6:45. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi Petru Pavlovi akreditaci na červencový summit NATO. Musí, včera to vládě předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident obrátil s kompetenční žalobou, když ho koaliční kabinet v pondělí odmítl zařadit do delegace. Rychlým opatřením soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací v Ankaře je zítra, tedy v pátek. Další opatření, které přináší současné vedro. Na všech brněnských hřbitovech je zakázáno zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm, a to kvůli riziku vzniku požáru.
5: Ucpraná D8 před Prahou, taky D1 u Brna. Na dálnici D8 připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. V Cínovecké před Kbelskou popojíždí pomalu dodávka silničářů v levém pruhu a připravují značení před chystanou opravou Kbelské ulice. Kolona je dlouhá, zastavíte kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 8. kilometru. Pozor, pokud byste to chtěli objet, je tam zavřená silnice 608 za Kralupy. Musí se přes odolenou vodu. Postojíte i na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 173. kilometru, osobní od 180. a je to až do Brna, nesouvislá kolona. Na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Chrastavy, kolona u stráže nad ní jsou. Je tam omezení a je to do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Až do konce týdne bude Česko pod vlivem tlakové výše, která se aktuálně nachází nad střední Evropou. Kvůli ní k nám bude stále proudit velmi teplý vzduch. Čeká nás slunečné počasí s extrémně vysokými teplotami. V neděli dokonce meteorologové předpovídají teploty kolem 40. Mohl by tak padnout absolutní teplotní rekord, který naměřili v roce 2012 v srpnu v Dobřichovicích. Tam bylo tenkrát 40,4 stupně Celsia. Na začátku příštího týdne by pak ale měla přes naše území přecházet studená fronta, která přinese ochlazení i déšť. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 6.50. Venezuelu krátce po sobě zasáhla dvě silná zemětřesení. Zřítily se tam desítky budov i v hlavním městě Caracasu. Otřesy přesahující 7 stupňů zasáhly severní pobřeží země a škody hlásí i v hlavním městě Caracasu. Podrobnosti k tomu teď Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ty první otřesy se objevily okolo 6. večer venezuelského času, krátce po půlnoci našeho času. Dosud neznáme přesný počet obětí. Agentura Reuters ale zmiňuje první 4 mrtvé právě v metropoli Caracasu. Záchranáři a hasiči ale prohledávají sutiny zborcených budov i na předměstí Altamira. Na záběrech ze sociálních sítí je taky vidět, jak v prvních momentech těch otřesů lidé v panice utíkají ven ze svých domovů. Teď je uzavřené mezinárodní letiště, které je údajně taky poškozené. V zemi dnes nepojedou vlaky a metro a do konce týdne taky v celé Venezuele zůstanou zavřené školy.
0: No a co teď víme o rozsahu škod?
1: Zatím to bez větších detailů v projevu v televizi krátce komentovala prezidentka Delcy Rodríguezová.
2: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas en este momento.
1: Podle ní ta dvě zemětřesení zasáhla ještě dalších 5 venezuelských regionů a pak následovalo asi 20 dotřesů. Rodríguezová taky vyzvala k zachování jednoty a v celé zemi vyhlásila stav nouze. Aniž by tedy uvedla odhadovaný počet zraněných, vyjádřila soustrast všem rodinám obětí. Americká geologická služba ale krátce potom zemětřesení ještě uvedla, že očekává právě velký počet obětí, a to i v řádu 10 000 a velké materiální škody, a nabídku humanitární pomoci a taky nasazení stovek záchranářů už přislíbil americký prezident Donald Trump i sousedního americké státy.
0: Ve Venezuele tedy po ničivých zemětřeseních platí stav nouze, situaci tam budeme sledovat. Jiří Kordík měl detaily, díky.
1: Hezký den.
3: Seriál Radiožurnálu.
4: Přáli si dítě.
3: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
5: Aneško, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
6: Jo.
7: Jo.
8: Ano.
9: Jo.
10: Si můžem spolu hrát.
3: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
11: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
5: Kolik hodin tak denně spíte?
12: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
3: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
13: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
11: Vícerčata.
3: Nový seriál Radiožurnálu denně po 3/4 na 9.
11: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Tady je Radiožurnál 7 hodin. A s tovými zprávami Tereza Tomáškova.
2: Na místě nacistických lágrů u Karviné má developer postavit sklady. Ministerstvo kultury plánuje zmenšení památkové zóny. Po silných zemětřeseních ve Venezuele hlásí úřady první oběti. Čeští fotbalisté podlehli Mexiku 0-3 a na mistrovství světa končí. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Památková zóna kolem šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Podle zjištění serveru i rozhlas má nový návrh respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. Developer je v kontaktu s městem i židovskou obcí. Podle mluvčí Karviné Moniky Dankové je během výstavby v oblasti taky naplánovaný archeologický průzkum.
4: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
2: Památkáři a badatelé změnu zóny kritizují. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají první oběti. Starostové dvou částí hlavního města Caracasu informovali zatím o 4 mrtvých. Další oběti můžou přibývat. Sutiny zřícených domů prohledávají záchranné týmy. Karibské pobřeží Venezuely zasáhly krátce po sobě 2 silné otřesy o síle přes 7 stupňů. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být i v řádech až 10 000. V Praze dnes začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní taky prezident Petr Pavel, který přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize.
5: Ještě před začátkem valného shromáždění se vedení organizace a členové spadající pod střední a východní Evropu vymezili proti plánům vlády Andreje Babiše z hnutí ANO změnit systém financování a snížit rozpočty obou institucí.
6: V tomto duchu je konání valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory.
5: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Jakub Luc, Radiožurnál.
2: Státní fond životního prostředí začne dnes znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domů. Domácnosti s nízkými příjmy můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry, vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
7: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
2: Příjem žádostí skončí 31. října a první peníze domácnosti získají ještě na podzim.
1: Sport. Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu v Mexico City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
8: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali.
1: Ze skupiny A postupují vedle vítězného Mexika taky Jihoafričané, kteří porazili Jižní Koreu 1-0. Brazilci zvítězili nad Skotskem 3-0, Maroko nad Haiti 4-2, Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D8 před Prahou a taky dálnice D1 u Brna.

0: Na D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, od sjezdu na Kralupy nad Vltavou až ke Kbelské ulici a je to roztrhaná nesouvislá fronta. Silničáři tam v Cínovecké před Kbelskou připravují značení před blížící se opravou Kbelské ulice. A kolona pak pokračuje i směrem do centra v Liberecké ulici. V Praze houstne provozy jinde, ucpává už se třeba Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru zde jedničky za chvilku začnou i regulovat vjezdy do tunelů. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně kamiony od 168. kilometru, osobní od Ostrovačic 178. kilometru. A je to až k omezení u D2. V Plzni dejte pozor na příjezdu po Rokycanské z Ejpovic směr centrum. V omezení tam chybí víko od kanálu.
1: Před benzínkou MOL ve služení je na pravý straně otevřený víko. Je to tam nastražený, když do toho někdo vjede, tak asi přijde okolo.
0: A ještě silnice 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy na příjezdu do Vlkavy. 15-minutová kolona před omezením. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 29 až 34 stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno, teď to zaznělo 29 až 34 stupně, tak to je předpověď pro dnešek. Teploty ale šplhají výš a výš a šplhat ještě budou. O víkendu dokonce došplhají až ke 40 stupňům Celsia. Takže je potřeba hodně pít, ale pozor, i nadměrné množství vody může tělu ublížit, o čemž vám povíme taky v ranním radiožurnálu. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po 7, nejspíš to teď při vlně veder slyšíte ze všech stran, uslyšíte to i od nás, radiožurnálu, nezapomínejte pít, ať nejste dehydratovaní, jenže i nadměrné pití vody může tělu ublížit. Kolik vody je tak akorát, tak to spolu teď tak akorát probereme s Markem Sedláčkem z domácí redakce, který to probíral i s experty. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, dospělý člověk by teď měl vypít za den 3 až 3,5 litru, tedy výrazně víc než běžně, kdy se doporučují přibližně 2 až 2,5 litru. Záleží ale i na váze a výšce člověka, jak vysvětluje praktický lékař Josef Štolfa.
2: To znamená, protože máme větší tělesný povrch, více ztrácíme a více tedy musíme také popít, a ještě ten člověk vysoký, že jo, tak samozřejmě je to o trošku víc.
1: No a naopak malé děti by samozřejmě měly vypít míň než dospělí. V létě zhruba 1 až 1,5 až 2 litry. Důležité je taky to, co pijeme. Ideálně by to měla být čistá voda.
0: No už jsme taky řekli, že nám může ublížit i nadměrné pití vody. Proč?
1: Je to tak, tělo totiž neumí velké množství vody v krátkém čase zpracovat a naředí se tak i minerály v krvi, třeba sodík, který je důležitý pro správné fungování svalů nebo mozku. Lidi pak můžou mít oteklé nohy a podobně jako při dehydrataci, taky bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy.
0: Marek Sedláček, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a o tom, jak se v horkých dnech správně chránit, budeme mluvit ještě v ranním interview v 7.50. Naším hostem bude kardioložka Zuzana Maťovská. Marek Sedláček poradil, jak a kolik pít, tak na to nezapomínejte. Další horký den nás čeká dnes a o víkendu až 40 stupňů Celsia.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 7 hodin a 15 minut. Začínáme zjištěním našich reportérů. Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušil nadační fond Vltavské filharmonie v Praze. Podle rezortu musí všechny podobné nadace samospráv ukončit činnost, protože jsou netransparentní. Nadace s tím nesouhlasí a celý případ provedeme po půl osmé podrobněji. A je to nejnovější sportovní výsledek, který české fanoušky samozřejmě netěší. Fotbalová reprezentace na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny na aztéckém stadionu Mexico City brzy ráno prohrála s domácím Mexikem 0-3. A to znamená konec veškerých nadějí. Trenér Koubek chce u mužstva zůstat, jak říká, neutíká z boje.
3: Ucpaná jednička u Brna, taky před Ostravou. Na dálnici D1 se stále prodlužují kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony teď už zastavují za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 164. Osobním autem pojedete dál, v levém pruhu se brzdí na 176. kilometru. To zdržení pro osobní auta přes Brno směr Ostrava je přes půl hodiny. Menší kolony na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Prahy popojíždějí před omezením u Klimkovického tunelu.
4: 344. kilometr už se začíná dobržďovat do kolony ve obou pruzích, protože před Klimkovickým tunelem je to do jednoho pruhu do levýho. Jo.
3: A zdržíte se do 10 minut. Na příjezdech do Prahy silný ranní provoz kolony na obvyklých místech. Dlouhá fronta byla na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Tam připravovali před Kbelskou značení před opravou. Kolona se už roztrhala, brzdí se na 9. kilometru u Kralup. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnešní den bude slunečný a čeká nás další oteplení. Nebe jasné, během dne jen místy přechodně polojasné. Teploty dnes už téměř na celém našem území nad 30. Nejčastěji v rozmezí od 29 do 34 stupňů. V 1000 metrech na horách pak naměříte kolem 25 stupňů Celsia. Takže máme před sebou tropický den a tropická bude místy noc i na zítřek. Teploty v nočních a ranních hodinách klesnou k 15 až 20 stupňům. Chladnější noc zažijete tak jako dnes na severovýchodě našeho území. Tam by mohlo být kolem 13 stupňů. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: 27. ranní radiožurnál. Teploty na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku teď překračují i 35 stupňů Celsia. No a podle meteorologů má být ještě hůř. O víkendu by totiž mohly místy atakovat i 40. Ostatně stejně jako tady v Česku. A tak jak se na vlnu veder připravují slovenské anebo maďarské úřady, to zjišťuje naše zpravodajka v regionu Bára Vránová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku platí výstrahy před extrémním počasím. Největší rizika přehřátí nebo zdravotních komplikací podle úřadů hrozí především ve velkých městech a jižních oblastech regionu. Naopak v horách by mohlo být o něco chladněji. Problémy ovšem nejsou jen denní maxima, ale i noční teploty. Minimálně tady v Bratislavě se drží kolem 20, někdy i 23 stupňů. A právě to je podle odborníků klíčové, protože tělo se v noci nestíhá zotavit a zdravotní rizika tak rostou i bez těch rekordních odpoledních maxima.
0: No a jak jednotlivé země s těmi extrémními vedry bojují, jaká tam platí opatření?
1: Slovensko hlavně ve velkých městech instaluje různé vodní brány a podobná zařízení. Platí také výstrahy pro rizikové skupiny. Rakousko už spustilo před několika týdny svou celostátní bezplatnou linku Hice telefon, kde lidé mohou získat rady, jak poznat nebezpečné zdravotní situace nebo jak horka zvládat. A od letošního ledna taky platí nová vyhláška, která poprvé v historii ukládá zaměstnavatelům zákonnou povinnost chránit lidi pracující venku, a to například tím, že přeruší činnost, zajistí tekutiny, stín a tak dále, pokud teploty přesáhnou 30 stupňů Celsia. V Maďarsku pak platí přísný zákaz nechávat lidi či zvířata třeba jen na okamžik zavřené v autech a například vlakoví dopravci rozdávají zdarma pitnou vodu.
0: Teploty přes 35 stupňů v noci tropických 23, taková je realita nejenom v Česku, ale také v sousedních i vzdálenějších zemích. Situaci na Slovensku, v Rakousku i Maďarsku sleduje naše zpravodajka Bára Vránová. Teď jsme ji slyšeli v ranním radiožurnálu. A díky za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7:22.

0: Ranní radiožurnál dnes samozřejmě o fotbale a konci české fotbalové reprezentace na světovém šampionátu, ale také budeme dnes mluvit o nadačním fondu Vltavské filharmonie. Něco se kolem něj děje, co se děje, povíme už za malou chvíli a také se budeme věnovat horku, vedru a vašemu zdraví i vašemu srdci.
1: Host radiožurnálu.
2: Z krasobruslení a sportovního drillu se dostala až na jeviště Vinohradského divadla. A teď poprvé i na Pražský hrad. Herečka Sára Rychlíková zkoušela Shakespeareovu komedii Omylu dlouho do noci a říká, že text jí pak běžel hlavou ještě nad ránem. Co má herectví společného se sportem, proč se považuje za starou duši a proč jí překvapilo, že si ji vybrali letní shakespeareovské slavnosti? Dozvíte se. Sára Rychlíková bude hostem radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v půl osmé. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, zraněných je nejméně 700. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo pak asi 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Lidé můžou ode dneška znovu podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro domácnosti s nízkými příjmy. Žádosti můžou zájemci podávat do konce října. Ve Strážnici začíná mezinárodní folklorní festival. Už od 9 hodin ráno jsou na programu vystoupení pro školy. Divákům se pak až do neděle představí domácí i zahraniční soubory ze 4 kontinentů, například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Festivalu se každý rok zúčastní na 30 000 lidí.
3: Sport.
4: Čeští fotbalisté podlehli Mexiku 0-3 a na mistrovství světa končí. Mexičané vyhráli skupinu před Jihoafrickou republikou, která zdolala Jižní Koreu 1-0. V zápasech dalších skupin Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpadá D1 u Brna, v Praze komplikace. Na dálnici D1 se stále prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony brzdí v pravém pruhu už u Velké Bíteše u sjezdu na kilometru 162. Osobním autem pojedete o něco dál, v levém pruhu se brzdí na 175. kilometru. To zdržení pro osobní auta bude ve směru na Ostravu přes Brno asi na půl hodiny. Silnice 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy. Hlásíte dlouhé kolony na příjezdu do Vlkavy. Je tam omezení semafor, kolona teď pouze ve směru z Nymburka asi na 15 minut. Na silnici 35 z Turnova a do Liberce dost ucpaná u Hodkovic nad Mohelkou. Před omezením jsou tam kolony v obou směrech na 10 až 15 minut. A ještě do Prahy ranní špička kolony tak na obvyklých místech. Třeba na D8 na příjezdu do města z Ústí nad Labem se brzdí už na 8. kilometru. V té nesouvislé roztrhané koloně teď navíc nepojízdné auto.
6: Kousek přes Děbama v levém pruhu teďka zůstala nepojízdná dodávka. Řidič tam dává akorát trojúhelník a asi to teda nepomůže tomu provozu od Kralu, kde to stojí v koloně víceméně.
5: No a kus dál ve směru na Prahu už v Liberecké ulici, navíc ještě nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Počasí.
8: Dnes v noci a po ránu je nad Českem vyjasněná obloha, teploty klesly ke 14 až 20 stupňům. Na severovýchodě se v noci ochladilo víc, tam místy ukázaly teploměry jen kolem 11 stupňů. A vůbec nejchladněji bylo na Šumavě, na Kvildě Perle kolem plus 4 stupňů. Dnešní den bude slunečný s teplotami od 29 do 34 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 25. Obloha se nezatáhne ani v noci. Čeká nás jasno s teplotami mezi 20 a 15 stupni. A stejně jako dnes, o trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území. Zítra další slunečný den. Počasí tedy stejné jako dnes, teploty ale porostou 31 až 36 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem až 27 stupňů Celsia. Po oba dva dny k tomu povane jen slabý proměnlivý vítr. A kvůli vysokým teplotám platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. A v platnosti je také výstraha pro Jihomoravský kraj před nebezpečím vzniku požáru. To byly zprávy. A po nich i nadále posloucháte ranní radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová dnes po ránu. Počasí, jak už víme, čekají nás stropy. No a jedno dusné téma nás čeká i za pár minut. Týká se nadačního fondu Vltavské filharmonie, který založila Praha kvůli výstavbě koncertního sálu. Ten funguje podle ministerstva financí totiž protizákonně.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 7.38 hraní radiožurnál teď o nadačním fondu Vltavské filharmonie. Ten musí svou existenci obhájit před městským soudem v Praze. Podle zjištění radiožurnálu se totiž na něj obrátilo ministerstvo financí, které požaduje zrušení této nadace. Zástupci rezortu považují fondy za řízené samosprávami za protizákonné, přestože některé předtím fungovaly roky bez problémů. Všechno sleduje reportér Tomáš Kremer. Tomáši, dobrý den.
1: Hezký den.
0: V čem je problém?
1: Ministerstvo financí loni v květnu zveřejnilo pokyn, podle kterých, no, který obce, města i kraje zaskočil. Podle toho pokynu existence fondů zřízených samosprávami odporuje zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů z roku 2001. Jejich fungování je netransparentní, třeba oproti přidělování dotací či darů, které schvalují zastupitelé. Zástupci fondů s tím nesouhlasili, přesto dostali lhůtu. Do půl roku musí skončit, jinak hrozí soudy a k ním se teď první případ dostal.
0: Nadační fond Vltavské filharmonie založila Praha, stalo se tak loni v květnu kvůli výstavbě nového koncertního sálu. Co vedení fondu říká na takovou novou situaci?
1: Ředitel Petr Dvořák řekl, že ministerstvo financí spochybňuje to, že Praha nemohla být na jaře v dubnu jediným zakladatelem fondu. Dvořák s tím nesouhlasí a tvrdí, že ministerstvo si ten starý zákon teď vykládá nesprávně a dodává, že fond vznikl zcela transparentně. Prohlásil, že nechápe, proč ministerstvo dalo k soudu právě jejich fond, a my jsme se na to rezortu ptali, ale neodpověděl. Stejně jako zatím neřekl, jestli bude chtít podobnou cestou rušit i další fondy.
0: Na kolik takových fondů v Česku asi je?
1: Podle Fóra darců, které takové nadace sdružuje, se rušení může týkat asi 70 podobných fondů. Ředitelka Fóra Klára Šplíchalová považuje to loňské stanovisko ministerstva za překvapivé. Podle k němu chybí řádné zdůvodnění, pardon, a to zdůvodnění by mohl teď přinést právě ten soud.
0: Tomáš Kremer, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A taky Iva Frýlingová v hraním radiožurnálu. Čas, zajímá-li vás, za 5 minut bude 7:45. Tak ať stíháte.

0: vámi radiožurnalisty u nás mohli nad ránem slyšet přímém přenosu, tak čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3. Ve skupině s jediným bodem skončili poslední a do vyřazovací fáze nepostoupili. Trenér Miroslav Koubek v první reakci řekl, že má stále smlouvu a z boje neutíká. No náš reportér Mikuláš Jáša přímo na stadionu v Mexico City mluvil se záložníkem Lukášem Červem.
1: Zápas to byl náročný a proherní. Takže takhle jednoduše bych to zhodnotil. Trošku, kdybych to měl hodnotit víc, tak zápas se skvělou atmosférou. Fakt s úžasnou, že jednou nejlepší jsem kdy hrál a řekl bych i po dobrý první půli, kdy jsme prostě měli šance i po začátku toho druhého poločasu. Jeden break, který jsme špatně vyřešili, chvilku na to druhý break, který jsme znova špatně vyřešili a v takových zápasech člověk nemůže udělat na takovou chyby na půlce, jako když jsme tam ve třech prohráli souboj o balón a oni pak už to dohráli ten break do velké kvality, ale je to škoda, no.
2: Vím, že se to špatně poslouchá, je to statistika, Česko je nejhorší v té skupině A. V čem národní tým zaostával za Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou a Mexikem?
1: Když se člověk podívá na tabulku, tak bodama zaostával. To je prostě černý na bílým, těch bodů je málo, ale za mě samozřejmě ty výkony mohly být lepší. Každý si to může zhodnotit, všichni to hodnotěj, ať si to hodnotí, jak potřebují, ale byly tam pasáže, které jsme potřebovali trošku štěstíčka, trošku větší kvality, trošku větší odvahy a bylo by to úplně jiný. Člověk vede v 60. minutě prvního zápasu 1-0, za mě byste nemělo stát, aby to skončilo 2-1, to je už do toho průběhu, jsou to jenom tři zápasy. Každý hraje z poctivý defenzi na tady tom šampionátu, protože vlastně za tři zápasy člověk musí minimálně jednou vyhrát, jednou remizovat a my jsme se to prohráli proti tomu jaru, to druhý kolo, takže o to víc co mrzí, že jsme to tam nedotáhli, protože si myslím, že ten zápas, ač jsme za to dostali bídu za ten zápas, tak si myslím, že jsme fakt potřebovali vyřešit nějaké věci trošku líp, trošku víc odvážně žrát a třeba jako dneska tu první půl, že to si myslím, že to nebylo zase tak špatný. Hodnotit se to těžko, škoda. Prostě škoda, máme jeden bod, ostatní tým mají víc bodů a jedeme domů, je to mrzutý.
2: Říká záložník české reprezentace Lukáš Červ. Národní tým prohrál na závěr skupiny mistrovství světa s Mexikem 0-3 a znamená to, že na turnaji končí. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 7:45. Ministerstvo zahraničí právě dnes dopíše do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. A to po zásahu předběžným opatřením ze strany ústavního soudu. A co je nutné pro účast prezidenta v Ankaře udělat, tak to probereme po 8. hodině. A stále také sledujeme následky nového zemětřesení ve Venezuele. Na pobřeží mělo sílu přes 7 stupňů a třesy pocítili i v metropoli Caracasu. No a podle nejnovější bilance zahynulo 32 lidí a dalších 700 je teď zraněných.
3: Kucpráda jednička u Brna, kolony taky na 35 u Hodkovic. Stále sledujeme situaci na D1 před Brnem směrem z Prahy. Provoz je silný a kolona dlouhá. Poprvé se brzdí před sjezdem na Velkou Bíteš na 160. kilometru v obou pruzích. Ta kolona se pak rozjede a za Domašovem opět zastaví. Tak je to pak až do Brna několikrát. Až k omezení u D2. Osobním před Brnem počítejte tak 35 minut navíc. Na silnici 35 z Turnova do Liberce hlásíte kolony u Hodkovic. Dnes ráno o něco delší. Zdržíte se asi 15 minut. V opačném směru z Liberce je fronta o něco kratší. Na silnici 35 kolony taky z Valašského Meziříčí do Rožnova. Tam je omezení u Zašové a před omezením ještě nehoda a zdržíte se asi čtvrt hodiny. A taky v Praze silný provoz velké kolony, mimo jiné na okruhu před sjezdem na Ořech. Je to v obou směrech, ve směru z D1 regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Aktuálně na dnešek platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která varuje před velmi vysokými teplotami. To znamená z pohledu meteorologů, že se na většině našeho území dostane teplota nad 31 stupňů. V platnosti je také výstraha pro Jihomoravský kraj před nebezpečím vzniku požáru. Počasí bude slunečné, bez srážek a bude pořádné horko. Nebe jasné, během dne místy přechodně až polojasné s teplotami mezi 29 a 34 stupni. Pod se neochladíte ani na horách, tam ukážou teploměry kolem 25 stupňů, takže i na hřebenech bude letní den. A dnes nebude pomáhat ani vítr, povane jen slabý proměnlivý nebo od severovýchodu. Krásný den.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Vedro sílí teď každým dnem. O víkendu se teploty můžou vyšplhat až ke 40 stupňům, což je velká zátěž i pro naše tělo, tedy hlavně pro srdce a pro cévy. Naším hostem je právě proto teď kardioložka z Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zuzana Moťovská. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ono odjet k vodě na sluníčko, koupat se, posedět na zahrádce restaurace s dobrým pitím a jídlem. Je to ten správný recept, jak strávit ty tropické dny, nebo ještě je lepší zůstat v klidu spíše vevnitř doma a venku vůbec se nenacházet?
1: Druhá varianta je správně.
0: Takže doma. Myslel jsem si to. No, platí u vody kvůli možnému teplotnímu šoku i hned po příchodu na místo do ní raději tedy neskákat? Když už tam tedy půjdeme a držíme se té vaší první rady nikam nechodit.
1: Ano, i to vaše druhé doporučení je správně. Organismus nemá rád teplotní šoky, výkyvy teploty plus minus 7 stupňů představují pro organismus riziko, protože organismus pro dobrou funkci svoji teplotu reguluje a v případě, že jsou ty výkyvy vysoké, tak regulační mechanismy jsou nesmírně náročné a náročné jsou především na srdce a můžou vést a na cévy a můžou vést ke kardiovaskulárním příhodám.
0: To znamená, stoupá riziko infarktu.
1: Přesně tak, nejenom infarktu, stoupá riziko infarktu, cévní mozkové příhody. Samozřejmě u lidí, kteří mají už onemocnění srdce, je vysoké riziko, že to srdíčko selže, u pacientů, kteří mají arytmii, že se arytmie zhorší. Prostě teplotní diskomfort a nároky na srdce, které souvisí s tím, že srdce zachovává stabilní teplotu, nebo říkáme tomu termoregulace toho organismu, představují pro to srdce i pro cévy zátěž.
0: Zmiňujete lidi, kteří mají už nějaký problém se srdcem, ale může mít v létě komplikace právě se srdcem i jinak zdravý člověk? Týká se to třeba i lidí v každém věku?
1: Ty komplikace samozřejmě se s věkem, anebo riziko těch komplikací se s věkem zvyšuje, protože i zdánlivě zdravý člověk může mít už postižení srdečních tepen nebo jiných tepen, může mít latentní onemocnění, které se právě demaskuje těma zvýšenýma nároky. Takže určitě ano a představuje to teplotní zátěž vlastně riziko pro všechny věkové skupiny v dospělém věku, ale samozřejmě s věkem se to zvyšuje.
0: A je třeba normální, když nám v tom horku buší srdce o něco víc než normálně?
1: A to jste přesně narazil na tu regulaci. Organismus se vypořádává s těmi vysokými teplotami tím, že se rozšíří cévy v kůži. To teplo termoregulace se děje prostřednictvím radiace tepla, tvorby potu. A na to, aby toto se mohlo zabezpečit, samozřejmě srdce je konfrontováno s tím, že musí propumpovat větší objem a teda zvyšuje nejen svoji frekvenci, ale i ten výdej. Takže přesně tak můžete pociťovat přesně to, co popisujete, že cítíte bušení srdce, to znamená rychlou frekvenci a i ten jednotlivý vztah můžete pociťovat výrazněji.
0: A kdy už se to dostává za hranu a my bychom měli zpozornět?
1: Především, když to pociťujete, byste se měli dát do klidu, protože prostě to srdce v tom čase vykonává opravdu velkou fyzickou zátěž. Musí čerpat zdroje na to, aby dokázalo regulovat tu teplotu. A když děláte nějakou jinou fyzickou zátěž, měli byste ji přerušit nebo prostě se více sklidnit, udělat tomu organismu určitý komfort. A když u toho máte obtíže, třeba já nevím, bolesti na hrudi, protože srdce k tomu potřebuje zdroj energie, potřebuje kyslík, potřebuje živiny, aby mohlo tu energii vydávat. A když jsou třeba latentně zúžené koronární tepny, že ten pacient o tom neví a při této zátěži začne vnímat pocit tlaku na hrudi, prostě jakéhokoliv diskomfortu, špatně se mu dýchá, točí se mu hlava, protože samozřejmě s tím odpařováním a pocením je spojena dehydratace, tak to je ten čas, kdy by určitě měl vyhledat zdravotnickou pomoc.
0: Tak snad jsme i někomu pomohli, případně zachránili zdraví. Mluvili jsme teď s kardioložkou z Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zuzanou Moťovskou o tom, nač si dávat pozor v těch následujících horkých dnech. Tak ať to všichni zvládneme. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Není radiožurnál, no a za chvíli opět téma, které hýbe domácím děním, a sice summit NATO v Ankaře v červenci. A také jedno varování, Kutnohorská ve směru do Prahy, nehoda v Mukařově, kolona v tuto chvíli už poměrně dlouhá, z Vyžlovky počítejte se zdržením a dobře dojďte.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku.

0: delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Lídr hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop pobytové kauze končí v politice a v podzimních volbách nebude kandidovat. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na šampionátu končí. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Ministerstvo zahraničí dnes dopíše do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda ho do delegace původně nezařadila. Ústavní soud jí ale předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. O tom, jakou přesně bude mít prezident v Ankaře roli, rozhodne vláda v pondělí. Víc řekneme v ranním radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny své politické funkce. Skončí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a nebude ani kandidovat v podzimních volbách, kde měl být celopražským lídrem ANO. Oznámil to ve videu na sociální síti Facebook s tím, že jde o hon na jeho osobu. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Sám pochybení přiznal. Premiér Andrej Babiš řekl, že Prokop hnutí ANO poškozuje a sám po něm chtěl vysvětlení. Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní pak ukončili i jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení. Otřesy přesahovaly 7 stupňů. Podle prezidentky Delcy Rodríguezové zemřelo nejméně 32 lidí. Dalších víc než 700 je zraněných. Americká geologická služba předtím uvedla, že počet obětí zřejmě ještě výrazně poroste. A další podrobnosti má kolega Jiří Kordík.
2: Silné otřesy zasáhly severní pobřeží Venezuely, včetně hlavního města Caracasu, a to v době, kdy lidé slavili státní svátek a mnoho z nich bylo spolu doma. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak lidé na ulicích vybíhají před budovy. Poničené je taky mezinárodní letiště v Caracasu, které dnes zůstává uzavřené. Ve městě La Guaira se zřítily desítky budov. Úřady v zemi vyhlásily stav nouze. Podle prezidentky by v dalších hodinách postupně měli přijíždět záchranáři z dalších zemí. Pomoc přislíbil taky americký prezident Donald Trump. Napsal, že rozsah škod po zemětřesení je zdrcující. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušil nadační fond Vltavské filharmonie. Zjistil to Radiožurnál. Fond na podporu stavby koncertního sálu založila Praha loni v dubnu. O měsíc později vydalo ministerstvo metodický pokyn, podle kterého musí všechny podobné nadace samospráv ukončit činnost, protože jsou netransparentní.
3: Což by znamenalo, že kdyby tomu soud dal zapravdu, tak bychom v tom fondu museli ukončit činnost, ale jsme přesvědčeni, že to ministerstvo ten zákon vykládá úplně nesprávně.
4: Diví se ředitel fondu Petr Dvořák. Ministerstvo loni v květnu oznámilo samosprávám, že fondy nelze veřejně kontrolovat, na rozdíl třeba od dotačních programů, o kterých hlasují zastupitelstva, a tedy, že je obce musí do půl roku zrušit. Zda se rezort k soudu obrátí i kvůli jiným nadacím, to jeho mluvčí Gabriela Krušinová zatím neřekla.
5: V současné době ministerstvo financí zvažuje další kroky v této oblasti.
4: Postupu ministerstva nerozumí ani fórum dárců, které nadace sdružuje a podle kterého by se podobné zrušení mělo týkat zhruba 70 fondů v celé republice. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. S Mexikem prohráli na Azteckém stadionu 0-3 a na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Reprezentant David Douděra říká, co si kromě cenných zkušeností ze Severní Ameriky odveze.
7: Z mincovny si odnesem medaily, že jsme si nechali udělat na památku pro celý realizák, pro všech 50 nebo 60 lidí, kolik nás tady bylo. Já si z Ameriky odvážím klobouk, vyměnil jsem si tady s Koreou dres, s Jihoafrickou dres a teďka s Mexikem dres, takže ty si vyvěsím někde na statku u koní a tě na to můžu koukat.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 před Brnem a kolony taky v Praze. Na D1 dnes silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů směrem na východ. Kolona před Brnem aktuálně od 154. kilometru. Tam poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu. Osobním zastavíte až dál u sjezdu na Ostrovačice a nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení. Na příjezdech do Prahy silný provoz. Pozor dejte na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Kralupy nad Vltavou na 9. kilometru hlásíte nepojízdné auto. Stojí u středových svodidel.
9: V levém pruhu, jako v tom odstavném jakoby pásu, stojí auto jako osobní. Tam je na blikačkách, prostě jako je to jen tak.

0: A pozor, dejte i na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. Ve sjezdu na Černý most se srazila dvě auta, i tam se projíždí pomaleji. Hodně ucpaný je Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy, tam je kolona od 6. kilometru. No a ucpává se i Kutnohorská silnice směrem do Prahy. V Mukařově nehoda, kolona už pomalu z Vyžlovky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 29 až 34 stupně, na horách 25 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, tak už víme, že červencový summit NATO se blíží a že na něj pojede i prezident Petr Pavel. On sám ale zatím neví, jak se tam dostane, ani jaké úkoly ho vlastně čekají. A o tom všem teprve bude rozhodovat vláda. Kdy se tak stane, uslyšíte od nás.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po 8. Jak se prezident Petr Pavel dostane na červencový summit NATO v Ankaře? Tak to teď musí urychleně vyřešit vláda. Prezidenta v Turecku nechtěla, jenže ústavní soud včera předběžným opatřením kabinetu uložil, aby účast prezidenta zajistil. Pavel zatím není ani na oficiálním seznamu hostů a podrobnosti další k tomu teď dodá Marek Sedláček z domácí redakce. Marku, vítej.
1: Dobré ráno. Účast prezidenta jako člena delegace na summitu dnes zařídí ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Konkrétní roli prezidenta na summitu kabinet podle něj projedná v pondělí. Už včera ale vyloučil, že by Pavel mohl být na neformální večeři před jednáním. Pozvánka podle něj včera přišla premiérovi. Právě neformální večeře se přitom chtěl prezident zúčastnit. Na politická jednání podle něj měl jít právě premiér a ministři.
0: No a jak se prezident Petr Pavel do Turecka vůbec dostane?
1: Tak k tomu zřejmě bude potřeba víc letadel, protože podle zvyklostí by například premiér a prezident neměli letět z bezpečnostních důvodů v jednom letadle. Vláda má sepsaný plán všech zahraničních cest, včetně lidí, které do vládních speciálů usadí, a ten týkající Ankary kabinet schválil na jaře. Pavlovo jméno na něm pochopitelně chybí. I toto tedy budeme zjišťovat.
0: Jmenovitě Marek Sedláček z domácí redakce se na to zaměří. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: S vámi ranní Radiožurnál, chystáme další zprávy za 3,5 minuty, je uslyšíte. 8:11.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Tady je radiožurnál ve 8:45. A začínáme zjištěním našich reportérů. Památková zóna okolo šikmého kostela v Karviné se musí upravit tak, aby na místě mohly vyrůst skladovací haly. Památkářům to doporučilo Ministerstvo kultury, které se na tom dohodlo s městem. A podrobněji to rozebíráme už teď na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. No a za necelé 2 hodiny, tedy v 10 dopoledne, začne Státní fond životního prostředí znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domu. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun.
3: Kolony na 35 u Hodkovic a taky na příjezdech do Prahy. Na silnici 35 z Turnova do Liberce se chvilku 10 minut zdržíte u Hodkovic nad Mohelkou v obou směrech před omezením. Další kolony jsou pak ještě v Liberci před omezením u Stráže nad ní jsou opět do 10 minut. V Praze, Pražský okruh, ve směru z D1 na letiště teď kolona zpomalí. Mezi tunely na 11. kilometru nehoda v levém pruhu. Regulují vjezdy do tunelu a kolona je tam od sjezdu na Vestec. Výraznější fronty na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 brzdí se na 7. kilometru a kolona se táhne až na okruh ke sjezdu na Ořech. Pozor dejte i na D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Za sjezdem na Kralupy na 8. kilometru se prudce brzdí, dojíždí do kolony, ta se pak na 5. kilometru opět rozjede. A ještě Kutnohorská silnice číslo 2 ve směru do Prahy v Mukařově nehoda. Je tam kolona z Louňovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Další zelená.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
6: Máme před sebou pořádně horké dny, teploty dnes do 34 stupňů, zítra do 36 a o víkendu se možná dostanou až ke 40 stupňům Celsia. Pro nás nezvykle vysoké teploty, které vyžadují, abychom se více šetřili. Odborníci doporučují začít den dříve, kdy ještě není takové vedro. Výrazně zpomalit tempo, přes horké poledne si odpočinout a snažit se pravidelně ochlazovat, například v bazénu nebo alespoň v klimatizovaných prostorech. A k tomu samozřejmě stále dodržovat pitný režim, odlehčit stravu, co nejméně chodit na přímé slunce a vynechat fyzicky náročné aktivity. Buďte na sebe opatrní a hezký den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: tebe.
1: 10 minut před půl devátou právě dnes se v Praze schází zástupci více než stovky evropských médií. Český rozhlas a Česká televize totiž po 11 letech hostí valné shromáždění Evropské vysílací unie, tedy EBU, a jednání se zúčastní také prezident republiky Petr Pavel. To všechno sleduje a sledovat bude reportér Jakub Lucký. Jakube, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Představme na začátek EBU. Co dělá, čím se tedy zabývá?
2: Ona združuje, usnadňuje komunikaci a spolupráci veřejnoprávních médií, to neříká moc, ale díky ní třeba slýcháte ve vysílání Českého rozhlasu fotbalové mistrovství světa, protože EBU vyjednává společně o těch právech, tudíž je jednodušší je získat a taky levnější. Taky média spolupracují na úrovni obsahu, to znamená, že si vyměňují třeba záběry, videa, zdění v jednotlivých zemích, ostatní je mohou převzít bezplatně. To je tedy jeden ze způsobů, jak veřejnoprávní média šetří, protože jinak by to draze platila tiskovým agenturám.
1: Jak jsme říkali, tak na akci vystoupí také prezident Petr Pavel. Co přesně tam bude dělat?
2: On přijde, aby přivítal ty hosty, tu stovku médií, nejenom tedy z Evropy, ale z celého světa, protože EBU má partnery, kteří taky přijedou z Jižní Koreje, z arabských států, kanadská CBC, tam bude taky zastoupená. Prezident Petr Pavel bude mít krátký projev, podle mých informací to bude o důležitosti svobodných médií. On včera spoustu informací tady tomuto tématu nazbíral, setkal se právě se zástupci EBU a se zástupci České televize a Českého rozhlasu. Prý to byla velmi plodná debata, byť jsme to slyšeli tedy jenom ze strany těch médií, nikoli ze strany prezidenta. Já můžu potvrdit, že se docela protáhla asi o 25 minut a prezident na ní řešil mimo jiné to, jak přecházelo od koncesionářských poplatků Švédsko, protože tam byla šéfka švédského rozhlasu Sila Benke, která to popisovala, že ten celý proces trval asi 4 roky a hledaly se právě různé záruky a pojistky, aby švédský rozhlas a švédská televize zůstaly nezávislé.
1: Valné shromáždění Evropské vysílací unie EBU se vrátilo do Česka. Jeho průběh bude sledovat Jakub Lucký. Jakube, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Za 7,5 minuty, půl deváté. How is this?

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 8:30. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
3: Zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Nebude ani kandidovat v nadcházejících volbách, kde měl být lídrem ANO pro Prahu. Odstoupení zdůvodnil tlakem médií. V posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Vysvětlení po něm chtěl i lídr hnutí ANO, premiér Andrej Babiš. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala kongres o dodatečných 88 miliard dolarů. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. Podle agentury AFP mezi republikány a demokraty narůstá kvůli konfliktu nespokojenost. Obě komory kongresu už schválily rezoluci, která Trumpa vyzývá k ukončení války. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu může být podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by si měli hlídat pitný režim. V horku lékaři doporučují vypít 3 až 3,5 litru tekutin denně. U dětí asi 1,5 až 2 litry. A taky omezit fyzickou zátěž a nezdržovat se na přímém slunci. O počasí řekneme víc už za chvíli.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli v Mexico City s domácím týmem 0-3. Na šampionátu tak končí s jedním bodem na posledním místě v základní skupině. Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0, Brazílie Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a v Liberci komplikace. Na D1 silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Na východ jede dnes hodně kamionů. Kolona před Brnem aktuálně od 160. kilometru. Tam poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu. Osobním pojedete o něco dál a zastavíte u sjezdu na Kývalku na 182. kilometru. A ta nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení u D2. Na silnici 35 v Liberci hlásíte kolony před omezením u stráže nad Nisou na 35. V obou směrech je to do 10 minut. No a v Liberci kolony i v centru města ucpává se okolí Husovy ulice.
5: V centru Husova ulice totální kolaps, silničáři všechno uzavřeli, svedli to jenom tady na Husovku. Takže kdo může, ať se tomu vyhne.
4: Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště, navíc v koloně mezi tunely i nehoda, blokuje levý pruh fronta od sjezdu na Vestec a regulují vjezdy do tunelů. Kvůli okruhu popojíždějí kolony i na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy, aktuálně zhruba od 7. kilometru. A pozor, zdržíte se i na výjezdu z Prahy na letiště, opravují tam kruhový objezd u letiště a je to asi na čtvrt hodiny z Evropské ulice. Další zelená vlna později za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Meteorologové vydali dvě výstrahy. Dnes očekáváme teploty mezi 29 a 34 stupni, proto se ta první týká právě extrémních veder, která od dnešního dne budou panovat na celém našem území. V dalších dnech se budou v přílivu mimořádně horkého vzduchu z Afriky teploty ještě zvyšovat. Zítra očekáváme teploty kolem 33 stupňů, o víkendu kolem 35. V nížinách by se mělo dokonce dosáhnout teploty až ke 40 stupňům. Ochladit by se mělo až v příštím týdnu, kdy přejde přes naše území studená fronta, za kterou by měly teploty klesnout i o 10 stupňů. No a druhá výstraha se týká Jihomoravského kraje, kde v důsledku teplého a suchého počasí meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů. V žádném případě neodhazujte nedopalky cigaret na zem, nerozdělávejte venku otevřené ohně. Tolik zprávy. A po nich se vrací k mikrofonu ranního radiožurnálu Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Marcela Hálová, počasí navážeme horko a zase to horko a co teprve v některých provozech. Tak třeba ve zlínské kovárně Viva. Teď máme reportérku Terezu Chrastinovou. Dobré ráno.
7: Hezké dobré ráno ze Zlína. Já se právě nacházím u jedné z budov bývalého baťovského továrního areálu, kde kovárna sídlí. Konkrétně tady se nachází přímo jedna z kovářských linek. Já teď stojím před budovou, protože uvnitř bychom se asi neslyšeli, jde o opravdu hlučný a upozorním, že i nepřetržitý provoz. Jinak přímo tady před budovou se dívám na jednu ze sprch, které jsou tady pracovníkům k dispozici. Provoz je dále vybavený takzvaným adiabatickým chlazením, to snižuje teplotu na pracovišti o přibližně 5 stupňů. Mají tady i odpočinkové místnosti, když je potřeba, případně se vystřídají mezi sebou zaměstnanci. Ti jsou taky zásobeni jontovými nápoji a jednou za týden dostávají zmrzlinu. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
8: Život plne dál. Nechci

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 8.38 stalo se v přímém přenosu Radiožurnálu. Čeští fotbalisté se s mistrovstvím světa rozloučili prohrou 0-3 s Mexikem. Na turnaji uhráli jeden jediný bod a ve své skupině skončili poslední a fanoušci je kritizují. Co na to bývalý reprezentant Pavel Horvát a náš fotbalový expert, dozvíme se teď. Pavle, dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Na závěr tedy skupiny prohra 0-3 s domácím Mexikem. První poločas vypadal herně i výsledkově poměrně nadějně, ale v té druhé půli národní tým dostal 3 góly. V čem byl rozdíl? No, záložník Lukáš Červ našim reportérům v Mexiku řekl, jeden break za chvíli, druhý break, oba špatně vyřešené. Jak to číst?
2: No, musím říct, že první půle nám zase dávala naději. Myslím si, že klukům není co vyčíst. Oni hráli naplno, makali, měli, vytvořili si jednu velkou šanci, tu jsme bohužel neproměnili. A druhou půli nám ukázali Mexičani lekci z produktivity. Přesně tak, jak to říkal Lukáš Červ, prostě ten break jsme nezachytili a pak samozřejmě už to bylo těžký jednak proti soupeři, jednak proti tomu celému stadionu, který byl ve velké euforii.
1: 3 zápasy, 1 bod, poslední místo ve skupině. Jaké je tvoje hodnocení toho celkového vystoupení na mistrovství světa?
2: No, tak nemůže být pozitivní samozřejmě, nemusíme se za nic schovávat, je to špatný, je to velká otázka pro budoucnost českého fotbalu a nekouká se na to hezky.
1: No a co se podle tebe u reprezentace musí změnit? Tak třeba tvůj kolega, bývalý reprezentant Karel Poborský říká, že českému fotbalu ujíždí vlak a že už nejsou ani vidět ta koncová světla.
2: No, tak samozřejmě Karel má největší právo být kritický. Já si myslím, že není daleko od pravdy. Myslím si, že opravdu potřeba se zamyslet nad tím, jak se fotbal tady u nás dělá. Za mě třeba je tady spoustu cizinců, vím, že to je globální, ale myslím si, že v těch nižších soutěžích by mělo být nějaké omezení, aby naši mladší hráči prostě dostávali příležitost hrát dospělej fotbal už na nějaký úrovni a aby jsme prostě měli těch hráčů víc, ne jenom vymýšlet, jako kdo nastoupí jeden zápas, druhý zápas, třetí zápas, nemáme tak širokou tu dobrou hráčskou kvalitu.
1: Takže tam je potřeba začít.
2: Určitě, u mladých hráčů.
1: Trenér Miroslav Koubek také prohlásil, že on má smlouvu a nechce, citujeme, utíkat z boje. Jak to vidíš ty? Měl by pokračovat nebo už nemá reprezentaci trenérsky co dát? On tedy u ní ani dlouho není.
2: No, neměl lehkou pozici, ten trenér samozřejmě hodněkrát těží z toho, že s tím mužstvem je dlouho, že ty hráče zná osobně. Myslím si, že tady dostali dostatek času k tomu, aby se minimálně seznámili. Já si myslím, že by trenér Koubek neměl končit, že v tuhle chvíli prostě nemáme nikoho připraveného, nebo ten realizační tým v celku nemáme připravený. Myslím si, že by měl dostat šanci ještě dál ukázat, co umí. Tyhle ty výsledky 100% nejdou jenom za ním, to určitě ne.
1: Ale podle něj je výsledek zápasu s domácím celkem hodně krutý a některé situace se během zápasu daly řešit jinak, tolik i vlastně jeho vlastní kritika prakticky do vlastních řad. No, mluvili jsme o tom, že česká fotbalová reprezentace se po prohře 0-3 s Mexikem se světovým šampionátem loučí a trochu jsme udělali i sondu do budoucna. Naším hostem byl Pavel Horvát. Pavle, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: S vámi Radiožurnál, za 3 minuty bude 3:15 a čekají vás také další zprávy. Počkejte si na ně.

0: Radiožurnál 8:45. A začneme zjištěním našich reportérů. Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušilo nadační fond Vltavské filharmonie v Praze. Podle resortu musí všechny podobné nadace samospráv ukončit činnost, protože jsou netransparentní. Nadace s tím ale nesouhlasí, podle ní se jedná o nesprávný výklad zákona. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila po silných zemětřeseních stav nouze. Otřesy zasáhly pobřeží a pocítili je také v metropoli Caracasu. Podle nejnovější bilance tam zahynulo 32 lidí a dalších 700 je zraněných. Pomoc přislíbil například americký prezident Donald Trump.
1: Nehody na D8, taky na plzeňské dálnici před Prahou. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem komplikace. Nejdříve na 9. kilometru sjezdu na Kralupy nepojízdné auto v levém pruhu a pak o kus dál na kilometru 7,5 nehoda v levém pruhu, tam jsou 3 auta. No aby toho nebylo málo, tak pak ještě nehoda v Cínovecké ulici před sjezdem na Ďáblice. Takže provoz vázne od sjezdu na Kralupy až do Prahy. Kolona i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 7. kilometru je to až na okruh k Ořechu. Teď navíc na tom 7. kilometru čerstvá nehoda v levém pruhu. Okruh se ucpává i směrem z D1 na letiště. Na 11. kilometru mezi tunely nehoda v levém pruhu a regulují vjezdy do tunelu. Silnice číslo 2 z Kutné hory do Prahy je v Mukařově ucpaná. Je tam nehoda za kruhovým objezdem a kolona je asi na čtvrt hodiny. No a pozor, zavřená je silnice 102 u Slap směrem na Knín, je tam nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Až do konce týdne bude Česko pod vlivem tlakové výše, která se aktuálně nachází nad střední Evropou. Kvůli ní k nám bude stále proudit velmi teplý vzduch. Čeká nás slunečné počasí s extrémně vysokými teplotami. V neděli dokonce meteorologové předpovídají teploty kolem 40. Mohl by tak padnout absolutní rekord, který naměřili v srpnu v roce 2012 v Dobřichovicích. Tam bylo tenkrát 40,4 stupně Celsia. Na začátku příštího týdne by pak ale měla přes naše území přecházet studená fronta, která přinese ochlazení i déšť. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný čtvrtek.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Dvě ruce a tři malé chodící děti. Jak se dá během rodičovské dovolené s trojčaty fungovat, popíše v seriálu Vícerčata maminka Kateřina ze Středočeského kraje. Společně s tatínkem Tomášem jsou velmi rádi za ohrádku, za kšíry, no a také za zahrádku u domu.
1: Do malé obce Dřísy ve Středočeském kraji se vracím po necelých dvou letech. Viktorii, Sebastiana a Jakuba jsem viděla jako novorozence. Teď jim budou v srpnu dva roky. Dobrý den. Katko, kdo je kdo? Máte je tady v ohrádce, děti?
2: Holčička, to je Viktorka.
1: Má udělané dva culíčky, náušnice.
2: Kuba, ten se pozná, protože má hnědý oči. A Sebastian, ten má jako zelenomodrý. Občas jako je nadlidský, jako je zabavit nějak. Jsou teď hodně steklí teda.
3: Každý je úplně jiný. Kuba je takový tichej. Tichej a plachej. Sebastian, ten je zase hrozně extrovertní. Je to hrozně jako smíšek, za každým jde. A Vicky, to je takový ďáblík, no. Holka mezi klukama, tato má těžký.
1: Tomáši, ohrádka byla nutnost.
3: Bez ní to zatím ještě furt jako nejde. Lezou po židlích, lezou po gaučích, koukají z okna a tak. A to musí člověk chce vyvarovat tím pádem.
1: Když jsem tady byla před těmi necelými dvěma lety, tak jste Tomáši říkal, že pohoda, že vlastně kam je položíte, tam čekají, takže to pak se vyvinulo asi nějakým směrem.
3: To už se vůbec teďko neděje, no. Teď už se každý rozprchne kam chce, někdo běží doprava, někdo doleva. Proto jsme pořizovali i čírky, jinak běhají do silnic a tak.
2: Ale i s těma vodítkama je to takový komplikovanější, protože jakmile se někdo sekne, se začne stekat, padne na zem, tak tam ty dva třeba chtějí jít, ale my musíme čekat na toho třetího, protože nejsou delší vodítka.
1: Jste někdy na pokraji sil?
2: Určitě. Občas i závidím těm maminkám, co mají to jedno, ten jeden kočárek, ale člověk musí.
1: Zvukové hračky, mají tady i hudební nástroj, plyšáky, ty výdaje finanční. Jak je to teď?
2: Ty rostou. Vlastně co rostou i oni, tak musí furt dokupovat další a další věci, i to jídlo.
3: Hodně jedí.
2: Hodně.
3: Fakt jim hodně chutná. Teď třeba hodně babičky takhle nám vařej nebo tak.
1: Kluci by chtěli z ohrádky, chápeme to asi všichni stejně. Vy teď půjdete na zahradu, takže musíte tři děti připravit. Ty už si otvírají dveře, Katka počítá ponožky.
2: Občas jeden, než se oblíkne, tak další se slíknou.
1: Takže Viktorka, Kuba a Sebastian jdou na zahradu ven. Tak schody, teď tady máte Tomáše, držíte za ruku děti. Když máte tři a jdete po schodech, jak to děláte?
2: Mám většinou Kubu s Vikinou za ruku, protože ty jsou neřízený střely, ty prostě tím je to jedno a jdou. A Séba čeká.
1: Viki si lehla na trávu. Tak co jste Tomáši teď přivezli?
3: Tady právě máme ten speciální ten plážový vozejček.
1: Vozítko na sezení pro děti a to se táhne.
3: Na madlo.
1: Takže často místo kočáru vozí.
3: Takže se dostaneme i k doktorovi třeba normálně dveřma.
1: Kuba, který je spíš introvert, leze na vozíček a Sebastian má traktor. Je něco, co vás hodně překvapilo v rámci života s trojčaty?
2: Asi ta náročnost, asi jsem čekala, že to bude jednodušší, ale je to fakt, když mám nějakou školku už. Spíš si jako myslím, že čím budou starší, tím to bude lepší.
1: Popisují rodiče trojčat Katka a Tomáš ze Středočeského kraje. Další díl bude o trojčatech, která se narodila v Ostravě v 90. letech. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
1: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
0: A jak předejít tomu, aby se dítě sebe poškozovalo?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Devět hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Lídr hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop pobytové kauze končí v

0: 11. Nebude ani kandidovat v podzimních komunálních volbách, kde měl být pražským lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů. Za pochybení se omluvil a slíbil, že uhradí pokutu. Dnes řekl, že rezignuje, aby ochránil svou rodinu. Hnutí ANO má pár dní na to, aby našlo nového pražského lídra, jak dnes řekl jeho předseda, premiér Andrej Babiš.
1: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nové vedení, nového předsedu a samozřejmě i ohledně kandidátek budeme rozhodovat koncem června.
0: Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní pak ukončili i jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. Spirit. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, zraněných je nejméně 700. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Americká geologická služba předtím uvedla, že počet obětí zřejmě ještě výrazně poroste. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo pak asi 20 dalších otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Paříž a fotbalový klub PSG budou jednat o přestavbě a prodeji Parku princů. Domovský stadion už pařížskému celku nevyhovuje. Po neschodách s bývalým vedením radnice klub zvažoval přesun na předměstí. Nový starosta chce odchodu PSG z Paříže zabránit.
2: Pařížský klub obhájil prvenství v Lize mistrů a teď se chystá na další klíčové utkání s novým vedením pařížské radnice. Dnešní jednání je podle deníku Le Parisien prvním oficiálním krokem prodeji Parku princů, který vlastní pařížská radnice a kde PSG hraje už víc než 50 let. Bývalá socialistická starostka Anne Hidalgová s prodejem stadionu nesouhlasila, protože podle ní je součástí pařížského dědictví. Nový starosta Emmanuel Grégoire je otevřený jednání s Katařany, kteří nechtějí do stadionu dál investovat, dokud nebude v jejich vlastnictví. Vedení klubu má dnes podle informací deníku Le Parisien představit plán přestavby stadionu a rozšíření kapacity ze současných 48 na 60 tisíc míst. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
4: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
3: Jihoafričané si postup ze skupiny zajistili výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na příjezdech do Prahy a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem brzdí provoz nehody. Hned dvě. První na kilometru 7,5 v levém pruhu, tam se ještě projíždí plynule. A další nehoda překáží pak v Cínovecké ulici.
7: Příjezd na Čakovice ke Globusu, tak tam je nákladní a osobní. Osobák je pod nákladňákem a je napříč úplně pravým pruhu.
6: A kolona na D8 asi na 20 minut od 5. kilometru. Plus pak je kolona ještě v Liberecké do centra asi na 20 minut. Taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně brzdí ten silný provoz nehoda. Na 7. kilometru dvě auta v levém pruhu, na místě hasiči, taky sanitka. A kolona pak pokračuje i dál až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech a osobním autem se zdržíte okolo půl hodiny. Na Pražském okruhu komplikace i ve směru z D1 na letiště. Na mostě mezi tunely dvě nehody. První v pravém pruhu nájezdu ze Strakonické, další v levém pruhu o kus dál a regulují kvůli tomu výrazně vjezdy do tunelu. Kolona se táhne od Jesenice. Ještě D1 příjezd do Brna z Prahy. Nesouvislé kolony aktuálně od 154. kilometru kamiony osobní od Kývalky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 29 až 34 stupně. Tolik zprávy. A teď už je to Libor Bouček a jeho host.
8: Dalo by se předpokládat.

0: rád, že je duší sportovkyní, věnovala se krasobruslení i sportovnímu aerobiku, osudem se jí ovšem stalo umění. Vystudovala katedru činohry, je členkou souboru Vinohradského divadla a letos poprvé si zahraje Shakespeara na Pražském hradě, konkrétně Adriánu v komedii Omylů. Sára Rychlíková je hostem Radiožurnálu. Přeji hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Co člověk prožívá takhle v měsíci premiéry? Jak vypadá ten rytmus? Jak se projevuje ten stres v každodenní činnosti?
1: Prožívá podle mě jenom stres, pak radost. Radost, když je nahoře na tom purkrabství s lidma, který se tam sešli, protože si myslím, že jsme dobrá parta, která drží pospolu i v ty noci. No a to je ta hezčí část dne a pak přijde domů, začne stres, začnou všechny myšlenky, nejde spát a to je ta druhá část dne.
0: My se dotkneme těch spojitostí sportu a divadla. Mě zaujal ten termín dobrá parta. Fakt je jako výhodný mít dobrou partu v divadle?
1: To je základ, ne?
0: Jo, no já nevím právě, já jsem nikdy divadlo nehrál, já jsem to jenom pozoroval. A říkal jsem si, jestli tam nemá být ta řevnivost, jestli ta dobrá parta, jestli je to jako jaký jsou ty výhody toho?
1: Já si myslím, že to divadlo je něco jako rodina, že tam člověk tráví tolik času, s těma lidma se vlastně musí znát nebo zná se, tvoří s nima, je to často intimní, takže si myslím, že je základ, aby ta parta byla dobrá.
0: Jak moc je opojný ten svět na tom průkrabství? Protože já si tak představuji, že když se zkouší něco tak intenzivně, že člověk může podlehnout tomu, že najednou neexistuje nic jiného. Já to mám třeba, když něco točím, tu delší dobu, tak je strašně krásný si říct, nic jiného neexistuje, vlastně jenom tahle ta věc, kterou teď prožívám.
1: Já si myslím, že to máme teď dost podobně, i tím, jak je to intenzivní a že se zkouší v ty noci a že se chodí na to purkrabství, chodí se na ten hrad, jsme na tom místě, na kterém jsme, máme ten výhled, takže jako žijeme teď jenom tím a ničím jiným. Myslím si, že jo, můj kolega mi asi hodinu zpátky psal, že teda usnul 3 hodiny po tom, co přišel domů a že mu do té doby jel v hlavě text anebo písnička, kterou budeme zpívat na konci. Takže si myslím, že i když opustíme to purkrabství, tak je furt s náma.
0: A pak po té premiéře, která je nachystána na 24. Červnový den, tak pak přijde jako ta exploze té euforie.
1: Jako, bylo by to hezký, no. Ale já se bojím, že ještě chvíli tu explozi odložíme a posnažíme se. Myslím si, že ještě budeme pracovat i po té premiéře.
0: Ne, protože teď je to ten papiňák, jo, teď to jede prostě a pak...
1: No jako za mě... Bude dobrý, když všechno řeknu, když se všechno povede a tak, ale myslím si, že... To ještě chvíli potrvá i po té premiéře.
0: Sára Rychlíková je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Sára Rychlíková je hostem Radio Žurnálu.
1: Já jsem tady v úvodu mluvil o tom sportu, který je nedílnou součástí života Sáry Rychlíkové. Tak ona je to taková ta mediální zkratka, člověk se to přečte, že se někdo věnuje krasobruslení, říká si, jasně, to je ta romantika těch dvou tréninků za týden, nebo, ale ty jsi to brala hodně vážně, ne?
2: Já si myslím, že se to asi musí brát vážně, když je tam nastolený nějaký řád a ten řád je stejný jako škola, takže my jsme, tak jak se chodí do školy od 8, nevím, do 2, do 3, do 4, tak my jsme měli ráno daný to, že jdeme na trénink před školou a pak po škole zase. A to vlastně bylo jediné, co já jsem dělala, že byly ty tréninky a škola, takže jsem to brala vážně, protože jinak bych to asi dělat nemohla. A no.
1: A jaká byla ta přirozená dětská ambice? Bylo to stát se mistryní republiky, Evropy, světa. Ona může být jakákoliv. V tom je ta svoboda té dětské ambice.
2: Jako dětská, úplně jestli dětská, tak byla, že jsem někdy viděla holčičky, které měly to první místo, měli tu zlatou medaili, já jsem často, nebo v tom dětství, někdy vyšlo třetí, čtvrtý místo, ale někdy jsem byla třeba 15. Takže za mě ten sen bylo to, abych stála na tom prvním stupínku. Pak jsme dostávali, když byl někdo i poslední, dort za poslední místo, takže to jsem měla ambici být i poslední, abych se odnesla domů ten dort. A myslím si, že okolo 12. byla myšlenka toho, že by bylo fajn být mistrně a někam se podívat. Ale moje maminka je velmi nohama na zemi a já taky, takže jsme viděli, že to tak nebude.
1: A byla to pravda zpětně, jako že to se to nestane? Nebo, jo, protože v těch 12 se to může lámat, že třeba stačilo ještě jako jít dál? Já nevím.
2: Já si myslím, že je to o přístupu a že my jsme to brali vždycky jako, nebo moje mamka jako koníček. Za což já jsem ráda, že to nebyl ten rodič, který mě nutí chodit na ty tréninky a nic jiného neexistuje, protože ze mě přesně chce mít toho mistra České republiky. Takže si myslím, že tady s tím přístupem to odpovídalo tomu, jak to pak bylo.
1: Teď, když se díváš na to krasobruslení, sdílíš i ten pocit, že je to z těch zimních 100%, ale možná ze všech úplně nejkomplexnější sport. Sport, který je, vyžaduje ten umělecký přístup, maximální disciplínu, 100% soustředění a nakonec je to subjektivní hodnocení. Jakože vlastně i nespravedlivý. Nebo ne nespravedlivý, ale že to je ten lidský element. Já když jsem to sledoval, to mistrovství, tak mě to přišlo, ten komplex toho všeho, jako fakt teda strašně nespravedlivý. A ještě víc jsem obdivoval kohokoliv, kdo se tomu věnoval, kdo tam vystoupil a celou tu širokou komunitu.
2: Já si myslím, že to vždycky nespravedlivý bylo a vždycky bude, ale má to jako více faktorů. Dřív to bylo třeba i jiný v tom, že bylo vidět, kdo je jako z Evropy a kdo je z jiných států, protože ty evropský trenéři nějak dokázali prostě míň než, nevím, třeba nějaká Amerika. Bylo strašně vidět rozdíly i mezi těma trenérama, takže si myslím, že kdyby byla nějaká holčička z České republiky, která má velký ambice, tak bylo ale jako znát, že je z České republiky. To bylo třeba dřív hodně vidět.
1: A čím? Co to bylo konkrétně?
2: Nevím. Ale vím, že my jsme jezdili v 8 nebo v 9 letech mých na tréninky do Prahy k zahraničnímu trenérovi, který s náma asi za hodinu skočil skok, který my jsme nebo já konkrétně, já jsem ho nedokázala skočit, nevím, třeba 4 měsíce, jo. Možná jsem byla líná taky v té Příbrami, já nevím. Ale prostě najednou v té Praze s tím jiným trenérem to šlo.
1: A jak moc se tenhle přirozený vztah ke sportu hodí v herectví? A jak moc je to obvyklé? Ta disciplína, do jisté míry cílevědomost a ten drill, který je prostě součástí sportovní dráhy.
2: Asi se to hodí, protože mě to furt někdo říká, že jako hodně vydržím a že jsem nezastavitelná, až je to někdy možná štve, nevím, ale myslím si, že ten drill a ta cílevědomost je potřeba v tom herectví.
1: A
2: Jak ale to? Nejsem loktař, to je jako jediný, jo, v tom bruslení je zase hodně vidět a někdy to se mi nelíbilo, ty loktaři, jako, tak to jediný jsem si z toho nevzala.
1: A jsou loktaři i v herectví?
2: Jsou.
1: A jak se loktaří? Nejsme konkrétní vůbec, jako mluvíme o mužích. Loktaři.
2: No ne, já si myslím, že... Ne, já bych to nerozvíjela.
1: Prostě jsou.
2: Prostě jsou.
1: A kdo chce, ať si je najde. To říká Sára Rychlíková, která je dnes hostem na Radiožurnálu.

0: Sára Rychlíková je hostem Rady Žurnálu. Bavili jsme se o tom, že drill se hodí i do tak, řekl bych, odlišného prostředí od toho sportovního, jako je umění. Ještě jedna věc, která mě zajímá i jako rodiče a možná i optikou toho, čím jsem si prošel já sám, protože moji rodiče jsou ekonomové, tvoje maminka pracovala v nemocnici, táta vedl obchod, jestli se nemýlím, respektive živil se obchodem. Jak reagovali na to, že najednou přijde ta jejich vysněná dcera a prostě vydá se směrem, kterýmu prokazatelně oni nerozumí stoprocentně a nepřipouští jinou variantu?
1: Já mám ty rodiče skvělý v tom, že mě podpořej, myslím si, jako ve všem, teda v těch kladných věcech, co jako budu dělat a čím, jak se vydám. Ale moje maminka na to tehdy reagovala neúplně pozitivně v tom, že mi právě říkala, že jsem citlivá, že si určitý věci dost beru a že nemám ty ostrý lokty. A říkala mi, aby tě to nedohnalo. A byla i chvíle, kdy jsem se na to vzpomněla a volala jsem jí a říkala jsem, já doopravdy asi to nemůžu dělat. Já prostě určitý věci mě jako ničej, ale překonala jsem to, našla jsem si nějakou cestu.
0: A byly to věci pracovní?
1: Byly to věci, ano, jo. Pracovní. No, jak z toho ven a dala jsem to. A táta, ten je vlastně nadšenej, že to jako dělám. Sice tomu vůbec nerozumí, vůbec, ale je šťastný, že já jsem šťastná, protože vědí, že to dělám ráda.
0: Jaké bylo to období toho, kdy člověk se věnuje té disciplíně, kterému ty rodiče nerozumí a začne třeba jako poučovat a vtahovat a někdy si říká, jak je možný, že vy tohle nechápete?
1: No hrozný, to je hrozný, jo. Jako, protože třeba na Damu, kde my jsme trávili od těch 8 do 7 nebo někdy i do 12, tak je to jediný čas, o kterém já můžu povídat a je vidět, že nevím, někdy to působilo, že to nezajímá, ale oni tomu třeba nerozuměli. Pak si některé věci nepamatovala. Já jsem fakt říkala, hele, to je jako kdybych já nevěděla, na jakým oddělení děláš, mami. A ona říká, ne, ale tohle je prostě strašně moc, pro nás je to úplně jiný svět. A jsem říkala, no není, prostě já taky vím, že jipka je jipka. No a bylo to jako těžké. Já jsem to chvíli, a taky to bylo asi o věku nebo nějakým zahledění, nevím, brala vlastně, že se o mě jako nezajímají, ale pak jsem pochopila, že je to pro ně doopravdy úplně něco jiného, že to znají jako jenom z toho pohledu diváka, který se kouká na televizi a to je pro něj to herectví, a nebo teda, když už byli v divadle. Ale to všechno, co je za tím a co je ta druhá strana, je pro ně jiný, no.
0: A byla jsi i vzteklá teda logicky tím směrem?
1: Jako byla.
0: No. Já si myslím, že to je úplně přirozený. A myslím si, že zdaleka nejsi ani první, ani poslední. Kdy zhruba si uvěřil...
1: Jako tak můj tatínek se mě třeba a teď...
0: No.
1: Ale to je s láskou k němu. Mi říkal, máma jede do Prahy. A říkám, jo, jo. A říkám, a proč? A on, no, ona jede na ten tvůj koncert. A říkám, jaký koncert? A ono, na koncert máš, ne, zítra. A jsem říkal, nemám koncert. A teď už jsem si říkal, to není možný, to prostě není možný, že on si nezapamatuje ani to představení, ale on je jako chytrý. Jenom to má takhle, no. Takže mamka moje jela na představení samozřejmě, ale táta říkal, že jede na koncert, takže... Je za mě i muzikant, evidentně.
0: Ne, ale myslím si, že je strašně důležitý v tomhle si udržet tu cestu a brát to s tou lehkostí, kterou máš. Kdy přišel ten zlom, kdy jsi řekla, tak jo, fajn, budu se tím fakt živit?
1: Pardon. No, půjde asi to. Když jsem dostala angažmá na Vinohradech, který já jsem teda dostala díky bohu, když jsem končila na Damu, ale pro mě ten zlom nebyl, že bych si řekla, já jsem si to řekla ve chvíli, kdy mě přijeli na školu.
0: Já jsem to vnímal jako tak racionálně, no. Protože to rácio díky těm rodičům tam bude.
1: No.
0: Že člověk furt připouští ten risk, když člověk jako tak plyne a je asi z uměleckého prostředí, říká ne, já prostě půjdu dál, ale takže no. Angažmá.
1: Ano.
0: K angažmá v Vinohradském divadle se ještě dostaneme a jsem moc rád, že Sára Rychlíková je hostem Radiožurnálu.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gengy dovážejí z Asie a Latinské Ameriky ženy, které pak v Česku nutí k prostituci. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. Pachatelé ženám původně nabízeli práci servírek, modelek nebo prodavaček v Evropě. V ropném skladu v Krasnodarském kraji na jihu Ruska začalo hořet po tom, co se na něj zřítily trosky dronu. Informoval o tom šéf tamního okresu Aleksandr Charitonov. Neupřesnil, odkud dron pocházel. Tento měsíc je to podruhé, co kvůli dronu v ropném skladu hoří. Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku a jeho energetické infrastruktuře. Reaguje tím na každodenní ruské údery na svém území. V Praze se setkají šéfové evropských veřejnoprávních médií. Valné shromáždění Evropské vysílací unie pořádají Česká televize a Český rozhlas. Členové unie před pár dny vyjádřili znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií v Česku. Poukazují na příliš velký pokles rozpočtu televize a rozhlasu, chybějící záruky nezávislosti a nedostatečné projednání změn. Rozhledna na vrchu Libín u Prachatic je ode dneška po rekonstrukci otevřená ve zkušebním režimu. Oprava stála přes 7 milionů korun, trvala 9 měsíců. Kromě obnovy technických prvků má rozhledna i nový turniket. Místo dobrovolného vstupného návštěvníci zaplatí 20 korun. Výtěžek podle vedení obce pomůže s údržbou rozhledny.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté na mistrovství světa podlehli domácímu Mexiku 0-3 a na šampionátu končí. Postup do play-off si kromě Mexika zajistila Jihoafrická republika výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie zvítězila nad Skotskem 3-0, Maroko porazilo Haiti 4-2, Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Brna a nehoda na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme silný provoz a kolony od 160. kilometru kamiony a je to až do Brna k omezení na 196. kilometru. V té koloně u Kývalky je teď i nehoda. Na kilometru 184 se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a dodávka. Je tam už je kolona i v levém pruhu na 10 až 15 minut. Na D1 kolony ve směru z Brna do Prahy popojíždějí u Měřína. U sjezdu na kilometru 134 zavřeli silničáři levý pruh. Dojíždí se do menší fronty zatím asi na 5 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně od 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. S tím, že na 6. a 5. kilometru je i nehoda v levém pruhu. A na okruhu se zdržíte i ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec je to až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta je to až na půl hodiny. A ještě silnice 37 s Chrudimi do Ždírce za Nasavrky omezení a jsou tam fronty na 15 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Pomozte nám najít lepší cestu.
3: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Počasí.
1: Bude jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 29 až 34 stupně, na horách 25 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka.
4: Sára Rychlíková je hostem Radiožurnálu. Divadlo na Vinohradech je tradičně jednou z nejatraktivnějších hereckých destinací. Před dekádami to byl jako piedestál, že fakt je to absolutní vrchol té kariéry. Jak je to pro tu vaši generaci? Je to pořád ta adresa zaslíbená?
5: Já si myslím, že pro část generace ano a pro část generace vůbec ne. Je to podle toho, kdo má rád jaký divadlo, jaký styl, co se na tom divadle dělá. jaký tituly. Pro mě to určitě je zaslíbený, protože to divadlo prostě dejchá. Já když jsem tam přišla a vešla jsem tou vrátnicí, tak na mě vlastně si člověk připadá, že jako vnímá všechny ty osobnosti, které tam dřív byly. A je tam nějaký duch prostě toho divadla, těch lidí, kteří tam prošli, kteří tam působili. A to je za mě krásný. A myslím si, že část, nebo určitě ti, kteří tam jsou, to takhle mají.
4: Kolik procent, když to tak vezmeš, těch absolventů to má tímhle směrem, protože to je nesmírně sympatické, ta úcta k té tradici, ale zároveň pochopitelně ten moderní přístup. Je to většina, že to má takhle?
5: Myslím si, že spíš menšina.
4: Fakt? Čím si to vysvětluješ?
5: No tak ty Vinohrady dělají spíše, nebo děláme spíše klasiku a myslím si, že mladí lidi chtějí přijít s něčím moderním, chtějí se ukázat, chtějí něco zkusit.
4: To znamená, že ta touha po experimentu je to zdůvodnění.
5: Ano.
4: Jak moc ráda nasloucháš těm příběhům těch starších kolegů a kolegyň, protože když si člověk představí zákoutí divadla na Vinohradech i těch dalších divadel, tak tam asi ten divadelní bar nebo kavárna dole, tak to je středisko příběhu, historek. Tak jak je to tohle pro tebe důležité?
5: To je nejhezčí. To je vlastně to nejcennější, ale jedna věc je poslouchat nějaký příběhy nebo se na ně koukat z toho portálu, když jsem s někým z nich měla čest jako zkoušet, protože já se strašně ráda obecně koukám na ty kolegy. A hlavně je hezký vidět, nevím, třeba pan Kostka je pán, který mu je 80... Přes 80 let. Ale když se rozpovídá a je v té rekvizitárně, tak je z něj najednou 15-letý kluk. A to je na tom to nejhezčí vidět vlastně lidi, nebo ty kolegy, který už něco zažili, ale furt v sobě mají to malé dítě. To je pro mě třeba nejhezčí.
4: Mi to připadá trochu, jako bys měla i k téhle generaci, jako, nebo ne k téhle generaci, ale k té klasice jako blíž. Kdy se to objevilo u tebe?
5: Mám, já nevím, to je něco z minulého života.
4: Jako člověk slyší v mnoha případech u souputnic téhle generace přesně tu progresi a ne, že by nerespektovali tu starší generaci, ale tohle přirozené spojení není tak jako obvyklý.
5: Já úplně nevím, kde se to vzalo. Vím, že to ve mně je, že je to někde zakořeněný. Nevím, jestli je to tím, že já jsem hodně dětství, myslím si, že doopravdy hodně trávila s mýma prarodičema i z jedné, i z druhé strany, a nebo s mýma rodičema, že já jsem nikdy nebyla jako generačně s těma stejně starýma. Vždycky jsem byla se staršíma, tak nevím, jestli je to tím, ale já to říkám, ale nemyslím si, že to je jenom takový jako kec, že jsem stará duše, fakt si myslím, že to ve mně je.
4: Jak moc ti v téhle souvislosti vyhovuje ten současný způsob komunikace, těch pár písmen v rámci zpráv, komunikace na sociálních sítích a tak dále?
5: Myslím si, že se v něm orientuju, ale myslím si, že ho jako nezvládám. Myslím si, že ho spíš nezvládáme obecně. Mně to přijde, že určitě to v něčem dokáže i pomoct a pomáhá, že to taky, nebo jako to vidím každý den, ale zároveň si myslím, že nám to ubírá tý komunikace teď a tady, z očí do očí, strašně moc, a že se fakt schováváme za ty telefony nebo počítače, to je úplně jedno, co to je. A mluvený slovo nahrazujou písmenka a smajlíci. A tak.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Sára Rychlíková je hostem Rady Žurnalu a jsme u Shakespearea. Co pro herečku znamená, drahá Sáro, to, že se ozve Shakespeare? Tahle adresa a řekl bych absolutní highlight či vrchol letní divadelní scény.
1: Já jsem hlavně šla, když mi volal ředitel Shakespeareovských her, tak jsem šla na Petříně jsem byla. A ten mi volal Libor Gross a říkal, jestli nemám čas, teda v létě, jestli bych to chtěla dělat. A já jsem se ho zeptala potom, jestli to není omyl. A on mi říkal, co? A já říkám, no, že mi volá. A on říkal, ne. A říkám, dobře. Pak mi řekl, co se bude dělat, komedie omylu. A já jsem znova řekla, jestli teda opravdu jako ví, že volá se mnou. A on mi říkal, proč se ho na to ptám. A jsem říkala, no, protože mě to jako překvapilo, což je to správné slovo, mě to překvapilo. On říkal, ne, my jsme si vás nějak jako vybrali, nebo jsme se na vás koukali a chtěli bychom vás tam. Takže takhle to bylo za mě. Pro mě to bylo velký překvapení. A
0: proč překvapení?
1: No tak, jako já mám nějaký sebevědomí a zároveň je pro mě čest hrát na tom Hradě a asi jsem se tam neviděla. Teď tam jsem, ale určitě
0: jako, že
1: jsem
0: nevěřila tomu, že no, volejí zrovna tobě.
1: Jo. No, já jsem se divila a to tak asi je, to jako přiznám, takhle to mám.
0: Pro tu představu, jak se zkouší konkrétně časově? Protože je jasný, že člověk musí trošku počítat s tou tmou a tu tmu člověk na Pražském Hradě jen tak nevytvoří přes den, že jo?
1: No tak my jsme první měsíce zkouší na zkušebně někde, my jsme zkoušeli v Řeznický. A pak zkoušíme teď 3 týdny na Hradě, kde zkoušíme spíš častěji od nějaký 22. hodiny dál. A tam ta tma už je.
0: No mě jde o to, jak to člověku rozhodí biorytmus. Protože většina lidí ve 22 hodin prostě jednoduše už spí a vy začínáte zkoušet. Já chápu, že herci to mají jinak, ale až takhle to nemají.
1: Mě na to hodně kolegů upozorňovalo, nebo hodně ti, kteří tam zkoušeli a byli, a říkali, že to bude jako náročné. Já jsem říkala, jsou to jenom 4 hodiny, to prostě není možný. A zároveň já chodím spát obecně pozdě, takže jsem říkala, já jako v ty 2 hodiny jsem stejně vzhůru, mě to, nebo teď už ne, ale často jsem to tak měla, že mi to nevadí. Ale je něco jiného být vzhůru, sedět, ležet, nevím, možná někde popít nějaký drink a pak je něco jiného jako tvořit, improvizovat, skákat tam, vyřvávat třeba ve 12 hodin. To si myslím, že to rozhodí úplně všechno. A když to pak skončí, tak to si myslím, že nejhorší, že opravdu nejde přijít domů a člověk je unavený.
0: Na kolik končí ta zkouška?
1: Ve 3 hodiny ráno.
0: Ve 3 hodiny ráno, takže v 3:30 je člověk doma.
1: No a nic. A prostě a říká, jo, už konečně jsem doma a můžu jít spát. A to tělo, mě první den, když jsem přišla ze zkoušky, tak mi jako tak jeli nohy. Já jsem teda obecně, nebo jsem spíš ADHD, ale to, že by mi chtěli dělat něco nohy jako v posteli, když jdu spát, se mi nestalo. To se mi stalo
0: jako samovolně.
1: No, jo. A teďkon tak 2 hodiny dál se v hlavě opakuje ten text. Takže já usínám třeba...
0: To jsme na 5:30.
1: To jsme na 5:30, no.
0: No.
1: A pak a v 8 hodin začnou vrtat, že jo? Teď něco
0: u sousedů. Začnou vrtat. To znamená potom, jako člověk rovnou vyhledá psychologa nebo nějakou odbornou pomoc, protože to nejde vydržet, ne?
1: Ne, já jsem si prášek nedělal.
0: Takže je to medikace. Zároveň je ta komedie omylu i režijním debutem na Hradě, pochopitelně. Nemám na mysli obecně režijním debutem Vojtěcha Štěpánka. Tak jak jste přistoupili k té klasice, vlastně nejsvěžnější komedie, kterou William Shakespeare kdy napsal?
1: Přistoupili, my ještě přistupujeme. Mm-hmm. A musíme, a je tam ještě hodně práce. Je to... Myslím si, že to těžký, jako vlastně jsme zjistili, že se vůbec nemůžeme nad tím přemýšlet, že jakmile začneme přemýšlet, tak to jde někam, ubírá se to špatnou cestou.
0: Že když nad tím začnete přemýšlet?
1: Ano.
0: Fakt, jo.
1: Jo. Myslím si, že tam hodně funguje teď a tady ve spojení s tím textem, ale jako jakmile nad tím člověk začne racionálně přemýšlet, tak kort u té komedie omylu, to je blbý, protože tam jakmile nějaká postava začne přemýšlet, tak jsme špatně. Na to není čas.
0: To znamená, že jste spíš věrni tomu překladu Martina Hilského a vlastně to maximálně držet a je podle toho.
1: Ano. A je dobrý, že tam máme toho Vojtu, já jsem ho nazvala jako houbař, protože on je strašně klidnej. A vlastně jsem nikdy takovýho režiséra nezažila a zároveň má nápadu, já jsem říkala, ty seš na tom světě už po pátý nebo po šestý, že on je velmi inteligentní, chytrej a do toho má tu nápadivost, kterou já vůbec nechápu, kde se všude bere. A do toho je to ještě člověk, který tam tak jenom sedí, vždycky teda řekne něco, co ho napadlo, nebo si z nás něco vezme a z toho vytvoří dalších pět možností, co bychom tam mohli dělat, ale pak si vždycky sedne a říká, no tak pojďte, tak to. To je jako režisér, to je velký dar.

0: Jak si Sáro říkala, mluvím se Sárou Rychlíkovou, která dorazila na Radiožurnál, že ti jedou nohy? Je to tak. Někde jsem se dočetl, že tě neopustila touha dělat tanec. Že se věnovat tanci, studovat tu choreografii, mm-hmm. že v tom nacházíš taky možnost realizace. Tak jak daleko tenhle experiment je a tahle cesta?
1: Já bych chtěla zkusit přijímačky na HAMU, na choreografii, ale muselo by se to dát skloubit s tím, co mám teď. Hmm. Ale chtěla bych, protože já ten tanec, to bruslení už takhle dělat nemůžu, ale ten tanec by vlastně šel. A jedna věc je, že mi přijde, že je to jako potřeba i u nás. Že tady máme málo choreografů, který umějí, ale jestli to bude skloubit, to nevím.
0: Čím ten tanec tě tak očaroval a ta choreografie?
1: No já to mám stejný jako s bruslením, že když se zapne hudba, mám to ještě ve spojení s hudbou, tak jsem vždycky říkala, že na tom ledě jsem v jiném světě, ve svém nějaký bublině, a já to tak mám i s tím tancem. Mně to dostává někam jinam, do určitého klidu, a můžu tam být sama sebou, se sebou.
0: Vlastně asi člověk nemůže v téhle oblasti myslet na ten výdělek. A narážím i na to, že spousta lidí si může říct, jasně, tak Shakespeare na Hradě, to je strašně moc peněz, Vinohrady, to je strašně moc peněz, choreografie, tam se taky dá vidět. Ale tak to není. Asi na to člověk nemůže myslet, ne?
1: Ne, myslím si, že vůbec ne. Myslím si, že jako první je to, že to dělám kvůli tomu, že to mám ráda. A když to tam není, tak si myslím, že je velmi těžký, protože je to tak, jak to je. Tam jako o ty finance opravdu nejde. Takže člověk to musí milovat a musí to mít v sobě.
0: A na konci téhle cesty, i teoreticky choreografické, je třeba škola a ta možnost to předávat dál dětem, protože jestli se nemýlím, tak si i trénovala potom následně ty krasobruslařky. Tak tohle je třeba nějaká ta daleká vize, kromě toho, že teď už ten Pražský hrad třeba neopustíš.
1: Jo, mě by strašně, nebo mě obecně tím, že mě předalo mnoho zkušeností a ne talentu, ne, zkušeností, věcí, rad, pár kolegů nebo osobností lidí, který mě naučili to, co mě naučili, tak se mi líbí, že se to tak předává z generace na generaci. A já zase mám blízko k dětem, takže je pravda, že bych chtěla jednou někdy já takhle umět předat těm mladším, ale chtěla bych to i do toho divadla, protože jsem se setkala s tím, kdy to úplně nefunguje, ta pohybová stránka, a chtěla bych to prostě jinak. Takže jedna věc je i to, že bych chtěla předávat to, co jsem se naučila já, těm mladším, ale pak bych chtěla to třeba zkusit v tom divadle jako takovým, jako choreograf, kdyby někdy.
0: Takže zlepšit pohybové schopnosti kolegyň a kolegů. Mm-hmm. Troufám si tvrdit, jak některé ty kolegy znám a kolegyně, že to je práce na hodně dlouho a přeju v tom hodně štěstí, ale potřeba rozhodně je. Sára Rychlíková byla dnes hostem a děkuji moc krát a zlom vás.
1: Čert, děkuji.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
7: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
8: Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před gengy kuplířů. Francie a Itálie pořádají první společný summit za poslední 4 roky. Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa. V posledním zápase ve skupině podlehli Mexiku 0-3. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na stém 84. kilometru směrem do Brna. A bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gengy dovážejí z Asie a Latinské Ameriky ženy, které pak v Česku nutí k prostituci. Kriminalisté to uvedli.

0: spolupráci v obraně, kosmickém průmyslu a energetice. Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítá italskou premiérku Giorgio Meloniovou.
1: Francouzští a italští politici mají podle serveru NISMATA podepsat hlubší spolupráci v obraně na nadcházejících 5 let. Obě země chtějí společně vyvíjet střely Aster i systémy protivzdušné obrany Mamba, které jsou považované za alternativu k americkému Patriotu. Ministři obou zemí mají jednat taky o spolupráci v jaderné energetice, konkrétně o malých modulárních reaktorech. Tématem budou i důležité infrastrukturní projekty mezi oběma zeměmi, jako třeba tunely Fréjus a Tende nebo železniční linky mezi Lyonem a Turínem. Francouzská média zároveň poukazují na nevždy dobré vztahy mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, které dělily různé politické postoje, názory na americkou administrativu i vměšování do domácího dění. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požárů. Svíčky se teď navíc teplem rozpouštějí a vosk ničí náhrobky. V minulosti už stejné opatření platilo několikrát. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové správa z požáry bojuje přibližně 2x až 3x za rok.
2: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tují a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té 30, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
3: Sport. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa prohrála s domácím Mexikem 0-3 a na šampionátu končí bez vítězství. V boji o postup ze skupiny Češi uhráli v bouřlivé atmosféře Astéckého stadionu bezbrankový první poločas. Podle kapitána Ladislava Krejčího to byla pro české hráče, kteří na mistrovství světa všichni debitovali, jedna z nejlepších herních pasáží na šampionátu.
4: Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem mám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. První poločas byl velice slušný. Kdyby jsme se prezentovali takhle celou dobu, tak bychom určitě toho dosáhli víc, ale těžko se mi hledají slova, jak říkám. Jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu a mrzí mě to.
3: Mexičané vyhráli skupinu před Jihoafrickou republikou, která porazila Jižní Koreu 1-0. Brazílie vyhrála nad Skotskem 3-0, Maroko nad Haiti 4-2, Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1 a Švýcaři zdolali Kanadu 3-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Brna a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále dlouhá kolona. Od sjezdu na Velkou Bíteš na 162. kilometru až do Brna k omezení na 196. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. A v té koloně navíc u Kývalky na kilometru 184 i nehoda blokuje levý pruh. Předtím budete popojištět i v osobním autě asi 15 minut. Na D1 kolony je směrem z Brna na Prahu. Popojíždějí u Měřína. Na kilometru 134 je tam omezení, zavřený levý pruh a 10 minut postojíte. A taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zdržíte. Od 7. kilometru nesouvislá fronta až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na D5 se pozory ve směru z Prahy do Plzně. Před sjezdem na Žebrák popojíždí krátká kolona. Na kilometru 33 zúžení a je to do 10 minut. A ještě jednou ucpaný Pražský okruh ve směru z dálnice D1 na letiště se kolona táhne od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 25. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: Dobré čtvrteční dopoledne, tady je Radiožurnál a taky období, které dobře známe. Konec června, školní rok končí, odjíždí se na první letní dovolené a do toho ještě vedro až k zalknutí. Na silnicích tak sílí provoz, který ještě navíc omezí i letní uzavírky a rekonstrukce. Mimochodem, věděli jste, že nejčastějšími příčinami nehod na dálnicích je nedobrždění do kolony. Myslete na to a nechte mobily i chytrou obrazovku na palubce být. Sledujeme pro vás samozřejmě dopravu zelené vlně. No a vrátíme se i k české prohře na mistrovství světa ve fotbale. V úvodu dopoledního Radiožurnálu nabídneme třeba rozhovor s reprezentačním brankářem Matějem Kovářem. A to už za chvíli. Dobrý den a vítejte.
5: Dopolední Radiožurnál
8: a Jiří Chum.

0: lopatej.
1: Čeští fotbalisté na mistrovství světa v závěrečném utkání skupiny prohráli s domácím Mexikem 0-3. Do vyřazovací fáze tak nepostoupili. Po konci na turnaji si s reprezentačním brankářem Matějem Kovářem povídal náš sportovní reportér Mikuláš Jáša.
2: Budeme spolu hodnotit utkání s Mexikem, ve kterém česká reprezentace prohrála 0-3. Zároveň to znamená, že na turnaji končí. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity?
3: Tak pocity určitě převládá zklamání. Bohužel, myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale jak jsem zmínil, život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
2: Nejenom pro vás, pro fotbalisty, pro realizační tým a fanoušky, ale i novináře, to byla nová zkušenost po 20 letech Česko na mistrovství světa. Jaká ta zkušenost byla?
3: Teďka říkám, jsem zklamaný, takže asi trošku zklamání převládá než něco, ale samozřejmě dostat se sem už si myslím, že je pěkný úspěch, ale ve finále, když to zhrneme ty 3 zápasy, tak myslím vidět, že prostě nejsme na tom tak dobře, aby jsme se propracovali do dalších fází té playoff fáze.
2: Český brankář Matěj Kovář hodnotí utkání s Mexikem, ale zároveň i celý turnaj. Kdybyste měl říct nějaký bod, činnost, ve kterém bohužel národní tým zaostával za Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou, potažmo Mexikem, co by to bylo?
3: Tak říkám, to asi není teďka hodnocení na mě. Těžko se mi to hodnotí teďka momentálně, ale samozřejmě můžeme se na to podívat jako na komplex. Jo? Dneska jsme si moc šancí nevytvořili, bych řekl. A v obraně jsme taky, nebo neřekl bych, že jsme byli špatní, ale bohužel prostě 2 breakové situace, dali 2 góly a pak už se to vesměs jakoby dohrávalo, pohlídali si to a v těch otázních zápasech těžko. Zase s Jarem jsem měl pocit, že jsme nějaké ty šance měli, ale nedali jsme je a naopak jsme byli zase příliš pasivní, takže říkám, mohl bych tady o tom mluvit dlouho, ale teďka bych to nechal být a trochu to uležet a potom se na to musíme podívat za stupem času a vyhodnotit si to.
2: Vůbec bych nechtěl předávat sůl do rány. Inkasoval jste 3x, mohl jste v těch situacích reagovat lépe? Chápu, že teď se vám to bude hodnotit snáze, než když jste na hřišti.
3: Asi těžko říct, první gól šel sám na mě, chtěl jsem ho zblížit, roztál jsem se být největší, dal to vedle mě. Druhý gól, taková trošku smůla, šel jsem mu pod nohy, odrazilo se to. Takže gól, říkám, moc jsem dneska klukům nepomohl a beru to tak, jak to je, život jde dál, pokusím si to vyhodnotit a zlepšit se.
2: Říká Matěj Kovář, děkuji za rozhovor, šťastnou cestu domů, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Život jde dál. I v 10.12 tady dopolední Radiožurnál, to byl brankář fotbalové reprezentace Matěj Kovář po prohře s Mexikem 0-3, se kterým si povídal reportér Mikuláš Jaša.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Dopolední Radiožurnál vám za chvíli řekne, jaká práva mají lidé v případě zpožděných anebo úplně zrušených letů. A mluvit budeme i o tom, jak se situace liší při cestování s agenturou a nebo bez ní. Stačí poslouchat dál. Čtvrteční dopolední Radiožurnál. George Michael, Elton John pro vás. Krásné dopoledne.

0: Je 25. června, tady je dopolední radiožurnál. A ať už budete cestovat na letní dovolenou autem, vlakem anebo letadlem, v každém případě se můžete setkat s nečekanými komplikacemi. To se stává. U posledního zmiňovaného druhu dopravy třeba se spožděnými anebo úplně zrušenými lety, což není příjemné. Víte, na co máte jako cestující v takovou chvíli nárok a jak postupovat? Tak vám to řekneme, abyste v tom měli jasno. Kolega redaktor Dominik Hron v dopoledním radiožurnálu. Dominiku, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Co dělat, když na letišti zjistím, že má letadlo zpoždění?
1: Záleží na tom, jak velké to samotné zpoždění je. Zjednodušeně řečeno platí, že pokud cestující čeká u letu mezi státy Evropské unie alespoň 2 hodiny a více, tak už může požadovat takzvanou bezplatnou péči. A Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra vysvětluje, jaké výhody z ní plynou.
2: Pak mají lidé právo na péči bezplatnou, to znamená v přiměřené míře občerstvení, v případě potřeby i ubytování po dobu nezbytně nutnou.
1: Tenhle nárok na bezplatnou péči vzniká v takových situacích, kdy za zpoždění nebo zrušení letu může samotný dopravce, ale zároveň i když je na vině mimořádná událost, může to být třeba písečná bouře, počasí a podobně.
0: Víme, že to je tak trochu jenom na vodu a na kus nějakého pečiva. Je kromě jídla a ubytování možné žádat i další finanční náhradu škody?
1: Ano, taky na finanční odškodnění mají cestující právo a nárok, ale jenom za určitých okolností. Ta částka se pohybuje od 250 do 600 eur podle vzdálenosti letu. Podmínky jsou ale o něco přísnější. Jak upozorňuje mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková, aerolinky nemusí finanční náhradu škody vyplácet, pokud zpoždění sami nezpůsobily.
3: Většina zpoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
1: Cestující se musí o peněžní náhradu přihlásit u dopravce. Pokud neuspěje, ale má pocit, že je v právu, může mu s řešením sporu pomoct právě Evropské spotřebitelské centrum, a to zdarma.
0: Dominiku, liší se postup, kdy řešíme zpožděný let jako klienti cestovní kanceláře?
1: Ano, pak je totiž situace pro cestující o něco jednodušší. Stačí se obrátit na svého delegáta. Takový postup doporučuje taky ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
4: Typicky například pokud dojde k narušení letecké dopravy, klient kontaktuje cestovní kancelář a zjišťuje bližší informace, pokud mu jej sama cestovní kancelář ještě nepředala.
1: Cestovní kanceláře mají povinnost právě i poskytnout svým klientům ubytování na letišti, a to po dobu 3 dnů. V praxi se s tím mohli lidé setkat letos na jaře, kdy se kvůli válečnému konfliktu rušily lety na Blízký východ. A právě tehdy se ukázaly nejčastější rozdíly mezi tím, když lidé cestují z cestovní kanceláří, anebo naopak na vlastní pěst.
0: Ať už budete cestovat kamkoliv, tak dojďte dobře bez větších problémů. Zdržení to nikdy v létě nepotěší. Dominik Hron alespoň poradil, co dělat, když už se to stane v případě zpožděných letů. Dominiku, díky za to, naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A už pro vás chystáme samozřejmě i další aktuální zprávy. Bude to v 10:30, tedy za 5 minut přesně. Dopolední radiožurnál nabídne zpravodajský servis, předpověď počasí, která nás v těchto dnech rozhodně zajímá. No a samozřejmě i aktuální dopravní servis. Proto máte nějaké informace pro ostatní řidiče? Opět jsme k dispozici 24 hodin denně. Call centrum Zelené vlny má číslo 800 553 553. Dobře, dojďte i za volantem tam, kam máte namířeno, a pokud s námi budete, my budeme jenom rádi.

0: A už máme úplně čerstvou informaci z D1. Co se děje? Zelená vlna.
1: Dálnice D1 ve směru z Přerova do Brna aktuálně neprůjezdná za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 235 narazilo osobní auto do šipky silničářů. Na místě hasiči a odklízejí to. Sjíždějte na Ivanovice, směr Vyškov, a tam najdete zpět na dálnici.

0: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
1: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
0: A jak předejít tomu, aby se dítě sebepoškozovalo?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
3: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Karvinský primátor Jan Wolf je právě na výslechu v Národní centrále proti organizovanému zločinu v Ostravě. Čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Přímo před policejní budovou je reportérka Andrea Brtníková.
5: Karvinský primátor vešel tady do policejní budovy v doprovodu advokátky, šli opravdu velmi rychle, na otázky prakticky nereagovali. Žalobce má obavy, že by ovlivňoval svědky a mařil vyšetřování, ostatně proto politik skončil v databázi hledaných osob. Jan Wolf stručným a rázným ne reagoval na mou otázku, jestli svědky ovlivňoval. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Lidé můžou ode dneška znovu podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám. Nové verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry. U rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro domácnosti s nízkými příjmy. Žádosti můžou zájemci podávat do konce října. Po dvou silných zemětřeseních ve Venezuele hlásí úřady nejméně 32 obětí. Dalších 700 lidí je zraněných. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi vyhlásila stav nouze. Podle americké geologické služby může být obětí mnohem víc. V hlavním městě Caracasu i na dalších místech se ale zřítilo několik budov.
0: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli v Mexico City s domácím týmem 0-3 a na mistrovství světa nepostoupili do play-off. Při účasti na šampionátu po 20 letech tak Česko získalo jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Basketbalista Jan Veselý odehrál poslední zápas kariéry. Španělský titul s Barcelonou ale nezískal. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas v finále s Valencií 84-108. Sérii Barcelona ztratila 1-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 před Vyškovem a kolony u Brna. Dálnice D1 ve směru z Přerova do Brna, aktuálně neprůjezdná za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 235 narazilo osobní auto do šipky silničářů. Na místě hasiči odklízejí to a zastavili na chvíli provoz směr Brno. Dá se sjet na Ivanovice, objet to po silnici 47 směr Vyškov. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále dlouhá kolona. Od sjezdu na Velkou Bíteš na 163. kilometru až do Brna k omezení na 196. a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním zastavíte jen místy třeba u Kývalky a pak i těsně před omezením. Na D1 kolony i ve směru z Brna do Prahy po pojíždí u Měřína. Na kilometru 134 je zavřený levý pruh a postojíte asi 10 minut. Na plzeňské dálnici na D5 na příjezdu do Prahy čekejte kolony od 7. kilometru. Táhnou se až na 7. až na Pražský okruh k Ořechu. Osobním autem je to asi 20 minut navíc. A na D5 kolona i směrem z Prahy do Plzně, ta je krátká, po pojíždí před omezením u Žebráku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a na horách naměříme kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Nová ombudsmanka oznámila, že chce s vládou Andreje Babiše jednat o přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Tak jak daleko v té věci postoupila a jak se dívá na míru svobody projevu v Česku? Ptát se budeme ochránkyně práv Evy Kostolanské v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, které vysíláme jako vždy po zprávách v 17 hodin. Teď je tu dopoledne, čtvrtek 25. června, 4 minuty po půl 11. Dobrý den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Aneta Langerová, bezvětří, 8 minut po půl 11. Vedro dusí Evropu. Španělsko, které hlásí nejteplejší červnové dny ve své historii, spojuje s vedry 212 případů úmrtí mezi nedělí a středou. V okolí Prahy nebo na Ústecku se teploty už teď kolem 10. hodiny dostaly ke 30 stupňům Celsia. Odpoledne má být až 34 a o víkendu, jak víme z předpovědi, dokonce 40. Říká se, hodně píte, to je samozřejmě pravda, ale jako u všeho i tady platí, všeho s mírou. Vysvětlíme v dopoledním radiožurnálu do 3:15.

0: George Ezra, 10.41, dopolední radiožurnál a dobrá zpráva z D1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D1 byla ve směru z Ostravy na Brno chvilku zavřená před Vyškovem. Na kilometru 235 narazilo auto do šipky silničářů. Hasiči teď zprůjezdnili alespoň odstavný pruh a kolona od sjezdu na Ivanovice se začíná pomalu rozjíždět. Vydržte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Asi to slyšíte ze všech stran, nezapomínejte pít, ať nejste dehydratovaní, ale pozor, i nadměrné pití vody může tělu ublížit. O tom, kde je ta správná hranice a kolik tekutin bychom měli v létě vypít, si teď chvíli budu povídat s Michálou Bacílkovou z domácí redakce. Michálo, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: V posledních dnech je horko opravdu velké, o víkendu může být ještě vyšší, až 40 stupňů Celsia. Kolik tekutin bychom v takovém horkém počasí měli vypít za den?
3: U dospělého člověka je to kolem 3 až 3,5 litru, tedy výrazně víc než běžně, kdy se doporučuje přibližně 2 až 2,5 litru. Záleží ale i na váze a výšce, pokračuje praktický lékař Josef Štolfa.
4: To znamená, protože máme větší tělesný povrch, více ztrácíme a více tedy musíme také popít, a ještě ten člověk vysoký, že jo, tak samozřejmě je to o trošku víc.
3: Malé děti by samozřejmě měly pít méně než dospělí, v létě zhruba 1,5 až 2 litry. Důležité je ale taky to, co pijeme. Ideálně by to podle Štolfa měla být čistá voda. Pokud ji někdo nemá rád, tak si může dát naředěné ovocné šťávy nebo slabé čaje.
0: Už jsme ale taky zmínili, že nám může ublížit i nadměrné pití vody. Proč?
3: Tělo totiž neumí velké množství vody v krátkém čase zpracovat. A naředí se tak i minerály v krvi, třeba sodík, který je důležitý pro správné fungování svalů a mozku. Lidé pak můžou mít oteklé nohy, ale podobně jako při dehydrataci také bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy. Zdravotní problémy hrozí, pokud člověk za den vypije kolem 5 litrů vody a víc.
0: Pojďme ještě připomenout, pro koho je to dodržování pitného režimu v létě zvlášť důležité.
3: Jsou to hlavně seniori a děti. Co dělat, pokud jsme v blízkosti člověka, kterému se v horku udělá špatně, popisuje mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
5: Je potřeba se přesunout ideálně do stínu nebo do klimatizovaného prostoru, doplnit ty vlažné tekutiny a přiložit chladný obklad na čelo nebo na zátylek. Následně je vhodné dodržovat klidový režim. Zároveň pokud se dostaví pocit na omdlení, je důležité si sednout nebo případně lehnout.
3: Co se zatím týká června, kvůli horku pražští záchranáři vyjeli podle Kirsek asi 130 případům. Jen za včerejšek to bylo kolem 50 výjezdů.
0: Tak pokud máte po ruce čistou vodu, napijte se 3, 2, 1 teď a potom zase za chvíli. V dopoledním radiožurnálu Michála Bacílková z domácí redakce. Díky moc.
3: Naslyšenou.

0: 10.47, měli jsme dobrou zprávu z D1, teď ale komplikace na trase Praha Karlovy Vary, tady je zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Silnice 6, hlavní tak z Prahy do Karlových Varů, teď u Bochova neprůjezdná. Před křižovatkou na Toužim se srazila dvě osobní auta, je to vážná nehoda, na místo se snaží dostat záchranáři. Silnice je teď zavřená, objíždějte přes Toužim. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Noční sledování fotbalu v brněnských hospodách, možné to byla. Jedna v centru Brna nechala otevřeno až do brzkých ranních hodin, kdy hrála česká reprezentace proti Mexiku. Jak to tam vypadalo, uslyšíte v další reportáži. Máme ji za chvíli pro vás.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Česko odehrálo třetí zápas mistrovství světa ve fotbale. Jeho protivníkem bylo domácí Mexiko. Utkání pro český tým skončilo 0-3 a po něm je jasné, že se čeští fotbalisté vrací z šampionátu zpátky domů. Rozhodující zápas napjatě sledovali i hosté v hospodě v centru Brna, která měla otevřeno i v brzkých ranních hodinách.
2: Je lehce po půl třetí a přicházím do hospody v centru Brna, kam se postupně schází další fanoušci českého národňáku. Důvod je jediný, zápas s Mexikem, který může Čechy posunout k vyřazovacím bojům. Potkávám tu i fanouška Daniela.
3: To vidím, tři body.
2: Tři body?
3: Tři body.
2: Daniel je jedním ze 40 hostů, kteří obsadili skoro všechny židle v tomto podniku. S takovou účastí je spokojený i jeho provozní Tomáš Mago.
4: Říkal jsem si, jestli to opravdu naplníme, ale dnes to bylo teda tak akorát, máme to naplněné z 90% v podstatě. Takže jsme spokojeni.
2: Spokojenost se ale obrací ve frustraci. První gól Mexika přichází v 55. minutě, ten druhý o 6 minut později.
5: Máme tady hojnou účast, pivečka jdou a v tuhle chvíli teda prohráváme, tak je to takový trošku smutný, ale snad věříme, že ten zdárný konec bude dobrý pro nás.
2: Říká výčepní Ruda Forman. Tahle naděje se ale definitivně vytrácí s třetím a posledním gólem Mexika.
6: První poločas byl skvělej, snaživej, měli jsme víc ze hry. Druhý poločas, aby byl upřímnej, slabý, slaboučký, katastrofa.
2: Hodnotí Daniel. Souběžně se hrál i druhý zápas skupiny A, kde doposud poslední Jižní Afrika porazila Jižní Koreu 1-0. Čeští fotbalisté se tak i kvůli tomu se šampionátem loučí už ve skupině.
7: Takže za 4 roky slova?
6: Za 20.
2: Doplňuje se smíchem Daniel. S odcházejícím českým týmem tak odchází i zklamaní návštěvníci brněnské hospody. Pro ně tak bude tohle ráno hořké. Z Brna Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: K Gdaňsku dnes začíná konference o obnově Ukrajiny. Premiér Babiš do ní chce zapojit české firmy. Česko nabízí pomoc Venezuele, zemi zasáhlo zemětřesení. Česká fotbalová reprezentace podlehla Mexiku a na světovém šampionátu končí ve skupině. Nehoda zablokovala silnici 6 z Prahy do Karlových Varů u Bochova a bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: O obnově Ukrajiny se jedná v polském Gdaňsku. Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem povede premiérka Julia Svyrydenková. Očekává se, že Polsko a Ukrajina uzavřou několik dohod, které by například posílily ukrajinský energetický sektor. Česko na dvoudenní konferenci zastupuje mimo jiné premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají české firmy Ukrajině co nabídnout.
3: Já samozřejmě chci podpořit zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. Máme skvělé podniky, máme skvělé technologie, velice šikovné podnikatele. Český export na Ukrajinu v posledních letech roste, loni dosáhl 52 miliard korun, takže my samozřejmě to podporujeme.
1: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informuje.

0: Připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo až 43 lodí. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun a stavět tam začnou dělníci nejspíš v roce 2028. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích anebo v Kostelci nad Labem, říká mluvčí organizace Jan Bukovský.
1: U těchto přístavišť bohužel ta příprava byla náročnější, museli jsme se tam vypořádat s větším množstvím komplikací a proto zatím ještě v těchto lokalitách přístaviště nejsou. Samozřejmě nesmíme zapomínat na Mělník, ale i v Mělníku se nám podařilo s městem najít schodu na vhodné lokalitě.
2: Sport. Čeští fotbalisté prohráli ve třetím zápase letošního mistrovství světa s Mexikem 0-3. Při účasti na šampionátu po 20 letech tak Češi končí ve skupině poslední s jedním bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Pokračuje křídelní hráč David Douděra.
3: V některých očích to bude asi málo, tak přeci jenom si myslím, že jsme něco dokázali a si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem, s Lukášem Červem běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho.
2: Postup ze skupiny A má kromě Mexika jistý i Jihoafrická republika, která zdolala Jižní Koreu 1-0. Playoff si zahraje i Brazílie, která porazila Skotsko 3-0 a Maroko po výhře 4-2 nad Haiti. Švýcarsko v zápase o první místo ve skupině B zvítězilo nad Kanadou 2-1. Postoupí i třetí Bosna a Hercegovina po výhře 3-1 nad Katarem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 před Vyškovem a zavřená šestka u Bochova. Na dálnici D1 ve směru z Přerova do Brna po pojíždí kolona u sjezdu na Ivanovice na Hané. Na kilometru 235 likvidují následky nehody auta do šipky silničářů. Průjezdný pouze odstavný pruh a zdržíte se 15 minut. Na D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od sjezdu na Velkou Bíteš až k omezení na 196. kilometru. Hlavně kamiony v pravém pruhu osobním zastavíte na chvilku pouze u Kývalky a pak až v Brně. Na D1 kolona i směrem z Brna a do Prahy, u Měřína. Na kilometru 134 je zúžení a je to na 10 minut. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů neprůjezdná u Bochova. Před křižovatkou na Toužim se srazila dvě auta. Zasahují hasiči, zavřeli silnici po obou směrech. Osobním se to dá objet přes Bražec, nákladním až přes Toužim. V Praze je ucpaný okruh z Černého mostu směr Ústí nad Labem, Novopatská k Belská ulice a je to až do Cínovecké, tam pracují silničáři v pravém pruhu. No na pražském okruhu kolony i před sjezdem na Ořech v obou směrech asi na 15 minut. Tam se kvůli tomu ucpává i D5 na příjezdu z Plzně do Prahy, zhruba od 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 25 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: 5,5 minuty po 11. hodině dopolední Radiožurnál s vámi. Některá města a obce upozorňují na to, že budou muset doplácet na platy nepedagogických pracovníků. Povinnost platit je přišla ze státu na samosprávy od ledna. Mají na to sice dostat víc peněz z daní, ale podle některých starostů nedostanou financí dost. Konkrétní příklady pro vás v dopoledním Radiožurnálu máme do 11:15.
4: Dopolední Radiožurnál
7: a Jiří Chum.

0: Kuchařky, školníci, uklízečky a další nepedagogové ve školách už půl roku dostávají výplatu od zřizovatele místo státu. Obcím a městům má nový výdaj pokrýt zvýšený výnos daní. Někteří starostové ale upozorňují na to, že musí na nepedagogické pracovníky peníze doplácet. Michal Poláček, náš reportér, živě. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne. Například Olomoucký kraj počítá s tím, že bude muset na nepedagogy doplácet 73 milionů korun. Ve Středočeském kraji pak částku vypočítali na víc než 200 milionů. Město Olomouc podle náměstka primátorky Viktora Ticháka z Koalice pro Olomouc a Pirátů bude muset doplácet nejméně 10 milionů, se kterými v rozpočtu nepočítalo. Podle Petra Halady, předsedy Sdružení místních samospráv a nezávislého starosty Kamíku nad Vltavou, je takových obcí a krajů hodně a dopady jsou výrazné. Třeba Petrovicím u Karviné po navýšení příjmů z rozpočtového určení daní o zhruba 7,5 milionu korun stále chybí víc než 5 milionů. Někteří starostové mluví o tom, že změna systému přenesla část nákladů ze státu na obce. Jiní starostové zase o nejistotě, protože jestli nakonec zvýšené výnosy daní nepedagogickou práci skutečně pokryjí, se dozví až za několik měsíců. Jsou ale i města a obce, které problém nemají. Mezi ty patří třeba Teplice, Jihlava nebo Havlíčkův Brod. Kalkulačku dopadů na jednotlivé obce má na svých stránkách například ministerstvo školství.
0: Proč to tedy některým městům a obcím vychází a jiným ne?
1: Obtížné je podle Petra Halady určit, které peníze z celkového balíku jsou přesně na nepedagogické pracovníky. A pak jde také o to, jak nepedagogická práce na školách funguje.
2: Máte staré budovy, kde jsou velké třídy, máte nové budovy, kde jsou ty třídy daleko menší, je tam méně chodeb, ale ta škola se stejně musí uklidit. Ta variabilita u každé školy a u každé radnice je fakt obrovská. Nejde na to dát nějaký koeficient, který by to zasadil do nějakého optimálního výpočtu a řeklo se tak, radnice v Horní Dolní dostane tolik, radnice v Dolní Horní dostane tolik, tak to prostě nejde. Ona opravdu, každá ta škola je jiná.
1: Ještě dodám, že podle odhadů ministerstva financí mají samosprávy získat z daní až 34 miliard, což je o 13% víc než loni. Na nový systém jsou pak podle něj spíš pozitivní ohlasy. A ani ministerstvo školství zatím nezaznamenalo významné problémy s financováním nepedagogických pracovníků.
0: Shrnuje reportér Michal Poláček. Michale, díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. Šík.

Dopolední Radiožurnál, minuta po čtvrt na 12. Do Venezuely po sérii dvou ničivých zemětřesení začíná proudit humanitární pomoc z celého světa. Doteď tam úřady potvrdili desítky mrtvých. Záchranné a pátrací týmy ale ještě stále trosky prohledávají. My se tam podíváme s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce do půl 12. Dopolední Radiožurnál, činasky a selhání teď.

0: Záchranáři ve Venezuele celou noc prohledávali trosky zřícených budov, aby našli přeživší. Dva otřesy o síle přes 7 stupňů zasáhly pobřeží země, včetně hlavního města Caracasu. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí, dalších víc než 700 je zraněných. No a my to probereme s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Jiří, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Jaký je ten rozsah škod ve Venezuele po zemětřesení?
1: Ten přesný rozsah ještě známý není. Podle těch prvních odhadů americké geologické služby ale budou ty škody opravdu velké. Ten první otřes na severu Venezuely přišel v 6 hodin venezuelského času. To bylo v půlnoci toho našeho. Bezprostředně potom následovaly nezvyklé další otřesy na jiném nedalekém zlomu. Obětí by podle těch odhadů seismologů mohly být tisíce, možná i víc. Nicméně dosud je tedy potvrzených těch 32 mrtvých, jak řekla prezidentka Rodriguezová v televizním projektu. Pak taky dodala, že nejvíce zasažená byla oblast kolem města Guajira, kde se zřítily desítky budov. Hasiči a záchranáři kromě tohohle města zasahují taky v Caracasu. V metropoli to zemětřesení poškodilo i mezinárodní letiště, což zachytili záběry cestujících na sociálních sítích. Teď je tenhle významný dopravní úzel mimo provoz.
0: Jak teď reagují úřady ve Venezuele?
1: O tom postupu úřadu pravidelně informuje Rodriguezová. V posledním projevu řekla, že stát mobilizuje zdravotníky a že se připravuje taky, že taky připravuje provizorní ubytování, tedy hotely a přístřešky pro lidi, které zasáhlo to zemětřesení. V těchto chvílích podle ní do země taky začala proudit mezinárodní pomoc.
2: Igualmente hemos también recibido manifestación de apoyo para envío.
1: Krátce po zemětřesení totiž reagoval třeba americký prezident Donald Trump. On řekl, že škody a počet obětí ve Venezuele jsou zdrcující a s Rodriguezovou mluvil taky americký ministr zahraničí Marco Rubio. On vzkázal, že jsou už záchranné a pátrací týmy ze Spojených států na cestě. Pomoc nabídly i sousední země v Jižní Americe jako Salvador, Brazílie, Ekvádor i Mexiko. Záchranáře ale plánují vyslat taky Čína nebo Katar. Český premiér Andrej Babiš ano řekl, že je stát připravený Venezuele poskytnout okamžitou humanitární pomoc a taky šéf českých hasičů Vladimír Vlček potvrdil, že už teď je v pohotovosti a taky připravený odjet speciální tým, takzvaný USAR, který se specializuje na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin.
0: Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Jiří, díky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Dopolední Radiožurnál 11.21.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Caus-Sirisová a zprávy.
1: Celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Ty byly připravené k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence, řekl ředitel ústavu Tomáš Boráň. Zároveň varoval před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. Policie loni zajistila majetek za 7 miliard 230 milionů korun. To je zhruba o 1,5 miliardy více než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody, anebo taky korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Teploty mají v dalších dnech dál stoupat. O víkendu můžou podle meteorologů dosáhnout až ke 40 stupňům. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim, varují odborníci. Praktický lékař Josef Štolka ale varuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutiny denně. U dětí asi 1,5 až 2 litry. Ve Strážnici začíná mezinárodní folklorní festival. Dopoledne jsou na programu vystoupení pro školy. Až do neděle se pak představí domácí i zahraniční soubory ze 4 kontinentů. Například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Festivalu se každý rok účastní na 30 tisíc návštěvníků. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v posledním zápase na mistrovství světa s Mexikem 0-3. V základní skupině tak skončili na posledním 4. místě s jediným bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Hokejista David Kemp v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Taka a volbu ve třetím kole draftu v příštím roce. Informovala o tom NHL.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na silnici 6 Bochova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je silný provoz. Jede hodně kamionů směrem na východ a před Brnem popojíždí dlouhá kolona. Brzdí se po obou průzích na 162. kilometru sjezdu na Velkou Bíteš. Osobní se pak rozjíždějí a kamiony v nesouvislé koloně se táhnou až do Brna. Osobním autem zastavíte jen místy. Na D1 kolony i ve směru z Brna a do Prahy u Měřína. Na kilometru 134 je zúžení a je to asi na 10 minut. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně se chvilku zdržíte u Žebráku. Na kilometru 33 je zavřený jeden pruh a kolona je tam do 10 minut. Na D5 se pak kolona i na příjezdu do Prahy z Plzně. To jsou hlavně kamiony v pravém pruhu až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Dost ucpaná je taky východní část okruhu ve směru na Ústí nad Labem, to je Novopatská a Gbelská ulice. Je tam kvůli zúžení v Cínovecké ulici. Silnice 6, hlavní tak z Prahy do Karlových Varů, je u Bochova neprůjezdná. U křižovatky na Toužim odstraňují následky vážné nehody. Kolony jsou dlouhé z obou stran, oběd se to dá osobním autem přes Bražec a Luka. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a na horách kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Kde se schladit? Třeba i v kině. Je čtvrtek, v českých kinech je hodně hororů od mladých tvůrců a nás bude zajímat i to, čím to je. Na to se za chvíli budu ptát filmového kritika Radiožurnálu Pavla Sladkého, který nám přijde představit hororovou novinku tohoto týdne, australský snímek Leviticus.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
2: Dva australští kluci čelí děsivé nadpřirozené hrozbě, která na sebe bere právě podobu člověka, po kterém její oběti nejvíc touží. Česká kina ode dneška uvádí horor Leviticus.
3: You okay? You see anything that looks like me? Don't go near it. It comes when no one else is around. Nothing can make it stop.
2: Horor Leviticus už viděl i Pavel Sladký, náš filmový kritik. Pavle, pěkné dopoledne.
4: Hezké dopoledne.
2: O co ve filmu jde?
4: Je to hlavně příběh dvou kluků, Naima a Ryana, který, ten první jmenovaný, se do takového menšího australského města teprve přednedávnem přestěhoval se svojí matkou, nemá to tam rád, nemá tam žádné kamarády a vlastně jediný, s kým vychází, je ten Ryan, se kterým se rychle zblíží a dost znepokojeně si všimne, ale že Ryan udržuje blízké vztahy ještě s dalším klukem z jejich třídy. Nahlásí to jeho tátovi, který je ale šéfem takové trochu podivně vypadající, i když vstřícně se tvářící místní církve. A zavolá na oba dva ty kluky takového vyvolávače, vymítače, já bych řekl, který je má zbavit homosexuality, zjednodušeně řečeno, a to právě přivodí děsivé následky.
2: No a proč se snímek jmenuje právě Leviticus?
4: Leviticus je třetí kniha Mojžíšova, biblický text, kde se mluví o dvou synech Aaronových, kteří Hospodinovi přinesli nevyžádaný, nějaký jiný než žádaný oheň, a on je za to tvrdě potrestal. Takže to je vlastně taková základní metafora, která stojí za tím filmem.
2: Je to horor, kina teď nabízejí větší množství hororů. Čím to je? Máme se v letě víc potit?
4: A děsit. Je to tím, že jednak i třeba velká studia americká pořád schánějí mladé tvůrce, kteří by přišli s něčím novým nebo přetavili nějaký internetový fenomén do podoby úspěšného celovečerního filmu. Viděli jsme to na filmech jako Posedlost nebo Backrooms v poslední době. V kinech jsou i další horory, evropské produkce, irský Hokum a podobně. Je to taky dané tím, že horor je skvělý žánr pro začínající tvůrce, dá se natočit relativně levně a má velký divácký efekt a žánry jsou pořád žádanější a žádanější.
2: Takže jaké místo mezi nimi zaujímá Leviticus? Jak ho hodnotíš?
4: Já myslím, že nezapadne tenhle film, protože jednak je napínavý, je děsivý právě v těch momentech, kdy nějaká ta děsivá entita na sebe bere podobu někoho, koho máme nejradši a nevíme, jestli ho můžeme milovat nebo jestli máme utíkat. A zároveň je to film, který funguje i na rovině queer kinematografie, je to film, který přináší něco o tom, čeho se jako společnost bojíme a nebo čeho se můžeme bát z toho, jakým způsobem společnost třeba reaguje na menšiny. Takže u mě dobrý.
2: Nový horor Leviticus vstupuje dnes do českých kin, hodnotil ho Pavel Sladký, náš filmový kritik. Pavle, děkuju za návštěvu.
4: Díky, hezký den.

možná i na zí. Vlna VDR plní české a moravské plovárny. My se za chvíli v dopoledním Radiožurnálu vydáme na pardubické koupaliště Cihelna. I teď ve všední den je tam kolem tisíce lidí, hlavně z okolních sídlišť.

0: Současné horké počasí zvyšuje návštěvnost koupališť logicky. V Pardubicích díky letním teplotám otevřelo už i druhé městské koupaliště na Cihelně, kam ve všední dny chodí hlavně lidé z okolních panelových sídlišť a odpoledne pak i školáci.
1: Lucka, Eli, Vicky, Kája a Terka.
2: Pět kamarádek a spolužaček ze 3. B základní školy v Polabinách zamířilo sem na pardubické koupaliště Cihelna hned po škole.
3: My jsme tady plavali a tam po ten vodopád jsme šli. Říkalo to tam hodně.
2: I když byl všední den, na plovárnu dorazila zhruba 1000 návštěvníků. Odpoledne areál zaplnili hlavně školáci a studenti, včetně Bohouše a Briana.
4: Přišli jsme sem, protože doma se nudíme a venku je teplo.
5: A je tady zábava.
2: Adam a Václav jsou z Vlašimi, studují tady na vysoké škole a koupáním dnes přišli oslavit úspěšně složenou zkoušku.
6: Porovnáním s naším vlastně domácím koupalištěm ve Vlašimi, tak musím říct, že to je velice výrazný skok.
7: Dali jsme se samozřejmě i pivo nějaký a večer budeme pokračovat.
2: Cihelna otevřela na rozdíl od letní pláže městského akvacentra až o uplynulém víkendu. Provozovatelé čekali na teplé počasí. Loni totiž zahájili sezónu už na začátku června a to se kvůli chladnějším dnům nevyplatilo, říká ředitel městské společnosti Jiří Vysoudil.
8: Letos se nám povedlo otevřít tuto sobotu, kde nás navštívilo 2000 lidí v neděli, tak plus minus to byl stejný počet návštěvníků. Byli jsme rádi, že se nám to povedlo všechno připravit, včetně vody a toho zázemí kolem.
2: Koupaliště bylo několik let zavřené kvůli rozsáhlé rekonstrukci a loni poprvé fungovalo v plném provozu. Otevřít se ale ještě nepodařilo přilehlíkem, který bude potřebovat větší opravy. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Další den v ráji, Phil Collins, 11.54, další publicistika po 12. připravena dnes od Tomáše Pancíře. Tomáši, vítej.
1: Dobrý den, dnešní polední publicistika bude monotematická, vrátíme se totiž ke včerejšímu odpolednímu rozhodnutí Ústavního soudu. Ten vydal předběžné opatření ve věci české delegace na summit NATO. Ústavní soudci rozhodli, že prezident Petr Pavel bude součástí české delegace na summitu. To samozřejmě vyvolalo řadu politických reakcí. My o tomhle rozhodnutí i o těch reakcích budeme mluvit s dvojicí poslanců ze sněmovního ústavně právního výboru, kteří byli oba také v minulosti v čele ministerstva spravedlnosti. Konkrétně pozvání přijala poslankyně hnutí ANO Helena Válková a poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. A navážeme také s ústavním právníkem Janem Kyselou, toho se zeptá mimo jiné na to, jaké včerejší předběžné opatření bude mít praktické dopady pro to, v jaké roli tedy v Ankaře bude prezident Petr Pavel. A také se ho zeptám, jestli tahle kauza a to, jak ji interpretují politici, může nebo nemůže vést k oslabení důvěry veřejnosti v ústavní soud.
0: Za čtvrt hodiny publicistika s Tomášem Pancířem, už za 5 minut ve 12, hlavní zprávy ještě předtím. Tomáši, díky za pozvání.
1: Naslyšenou.
0: Posloucháte Radiožurnál, je čtvrtek 25. června 2026.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Daří se současné vládě omezovat byrokratické povinnosti podnikatelů a obchodníků? Ulevilo jim například jednotné měsíční hlášení? Pomohou jim změny benefitů pro zaměstnance, které chce zavést ministerstvo zdravotnictví? Tomáš Pancíř se zeptá prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Pražská buňka ANO je bez lídra komunálních voleb. Ondřej Prokop pobytové kauze končí.
6: Neříká se mi to snadno, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl, že dnes skončím ve všech politických funkcích.
5: Po dvou zemětřeseních ve Venezuele zemřelo přes 30 lidí. Připravení vyrazit na pomoc jsou i čeští hasiči.
7: V tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky o pomoc a čekáme, jestli se tento požadavek rozšíří.
5: Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli s Mexikem a skončili poslední v základní skupině. Nehoda brzdí provoz na silnici u Čerčan a bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je čtvrtek 25. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Causirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Pražský zastupitel a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop končí ve všech politických funkcích. Oznámil to na sociálních sítích. Rezignuje poté, co nepřiznal vlastnictví několika bytů.
6: Dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat.
8: Oznámil Ondřej Prokop na svém Facebooku. Dřív uvedl, že si na 3 byty v Praze vydělal podnikáním a v majetkovém přiznání je neuvedl omylem. Na to, aby hnutí našlo nového lídra kandidátky do komunálních voleb, má ANO už jen pár dní. Jeho předseda a premiér Andrej Babiš ho chce představit do konce června.
9: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nového předsedu.
8: Jinak Prokopův konec nekomentoval. Ondřeje Prokopa už dřív pražští zastupitelé odvolali z čela kontrolního výboru a radní taky z dozorčí rady dopravního podniku. Marek Sedláček, Radiožurnál.
5: Ministerstvo zahraničí dnes podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zaregistruje prezidenta Petra Pavla na summit NATO. Zareaguje tak na včerejší rozhodnutí ústavního soudu. Podle něj má být prezident součástí české delegace. Více

0: Budu chtít, ať ministr spravedlnosti jasně řekne, jestli v Česku je justice a ústavní soud nezávislý nebo není.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO potvrdil, že se k výrokům koaličních poslanců vyjádří. Před chvílí reagoval i prezident Petr Pavel. Podle něj jsou výroky Petra Macinky na hraně poplašné zprávy. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: A k tématu se vrátíme taky v publicistice. Ve Venezuele po sérii zemětřesení pokračují rozsáhlé záchranné operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí, dalších více než 700 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě poroste.
3: Dva na sobě nezávislé otřesy zasáhly sever Venezuely v podvečer krátce po sobě. V tu dobu lidé slavili státní svátek a většinou trávili volný den společně doma. Celou noc pak prohledávali záchranáři desítky zřícených budov ve městě La Guaira. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak padají kusy stěny v terminálu letiště v Caracasu. To teď zůstává uzavřené. Prezidentka v zemi vyhlásila stav nouze. Díky tomu do Venezuely začne proudit mezinárodní humanitární pomoc. Záchranáře už vyslali Spojené státy a pomoc nabídlo i Česko. Hasiči jsou připraveni vyslat speciální tým na vyhledávání lidí v sutinách. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce podpořit zapojení českých firem do současné i poválečné obnovy Ukrajiny. Dnes o tom bude jednat s ukrajinskou premiérkou Julií Svyrydenkovou během konference o obnově Ruskem zasažené země.
4: Dnes přivádíme Ukrajině první část financí z půjčky ve výši 3,2 miliard eur.
5: Oznámila na začátku konference o obnově Ukrajiny v Gdaňsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Připomněla, že celková výše půjčky dosahuje 90 miliard eur. Česko společně s Maďarskem a Slovenskem odmítli za tuto půjčku ručit. Českou delegaci na konferenci vede premiér Andrej Babiš, který před odletem zopakoval, že podporuje obchodní působení českých firm na Ukrajině.
6: Určitě pan Havlíček připraví podnikatelskou misi na Ukrajinu.
5: Podle televize TVN jsou v průběhu konference připravené k podpisu asi 200 různých smluv a dohod, hlavně mezi ukrajinskými a polskými firmami. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
2: Karvinský primátor Jan Wolf přišel na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl ale policejní budovu opustila pouze jeho advokátka. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Na místě je reportérka Andrea Brtníková.
9: Já mám aktuální informaci, právě teď vyšel karvinský primátor z budovy ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu s pouty na rukou v doprovodu maskované policejní eskorty. Jeho advokátka tuto budovu opustila před malou chvílí. Ona na mé přímé otázky, jestli je primátor znovu zadržen, neodpověděla, ale z celé série jejich následných odpovědí i z poměrně naštvaného výrazu ve tváři to nepřímo vyplynulo. Ona zdůraznila, že proti případné vazbě se budou rázně bránit u soudu a že nechápe, proč policie dělá z jejího klienta hlavního aktéra kauzy. Žalobce vrchního státního zastupitelství v Olomouci už dříve řekl, že má obavy, že by Jan Wolf mohl ovlivňovat svědky a celé vyšetřování. Vyjádření policie se mi zatím získat nepodařilo. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Teploty dnes odpoledne stoupnou až na 34 stupňů. Některé firmy proto už zavedly mimořádná opatření, hlavně tam, kde lidé pracují v horku. Týká se to třeba Hutí, kde teploty dosahují až 60 stupňů. Jak to řeší v třineckých železárnách, zjišťoval reportér Martin Knitl.
10: Třeba ve válcovnách se krátkodobě musí pracovat dokonce i ve 100-stupňovém vedru, když je venku kolem třicítky. Jenom za nápoje pro zaměstnance železárny utratili loni 11 milionů korun a za dvojnásobné dávky v horku, což platí teď asi 250 000. Fungují taky ventilátory, vypouštění vodní mlhy a mnohem víc si teď zaměstnanci chodí odpočinout do klimatizovaných kabin. Je to opatření vyhlašované pro jednotlivé části závodu a skončí, až bude venku trochu líp. Martin Knitl, Radiožurnál.
2: A meteorolog taky zpřísnili výstrahu na další dny. Vedra totiž ještě zesílí. Valné shromáždění Evropské vysílací unie se po 11 letech vrátilo do Prahy. Více než 100 zástupců veřejnoprávních médií z celé Evropy přivítal prezident Petr Pavel. Byl u toho taky reportér Jakub Lucký.
11: Prezident Petr Pavel v projevu řekl, že Česko těží ze svých veřejnoprávních institucí, které považuje především za kulturní instituce v širším slova smyslu. Česko a Evropa podle něj potřebují instituce, které budou nezávislé na politicích i svých vlastnících. Česko je proto podle něj na rozcestí. Politická rozhodnutí podle něj nemusí nutně mít za cíl veřejnoprávní

0: média zcela zničit a jen odsoudit do nevýznamné role, což by podle prezidenta byla nevratná ztráta. Navrhované změny financování českých veřejnoprávních médií odsoudilo i vedení Evropské vysílací unie, které vydalo prohlášení, které vede k zastavení změn a širšímu dialogu. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté odjedou z mistrovství světa s jediným získaným bodem. Ve třetím duelu základní skupiny prohráli s domácím Mexikem 0-3 a do play-off nepostoupili. Podle trenéra Miroslava Koupka nebyly výkony dobré i proto, že někteří reprezentanti nepřijeli v ideální formě a bylo potřeba měnit sestavu.
2: Někteří hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží, a to nás zaskočilo. A bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno, a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat.
1: V dalším zápase skupiny A Jihoafrická republika zdolala Jižní Koreu 1-0 a postoupila do play-off. V něm si zahraje i Brazílie, která porazila Skotsko 3-0 a Maroko po výhře 4-2 nad Haiti. Švýcarsko zvítězilo nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna taky uměří na dálnici D1. Dnes dlouhá kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se už před sjezdem na Velkou Bíteš a nesouvislá kolona a pak místo i v levém pruhu je až do Brna. Pozor, kolona na D1 i ve směru z Brna do Prahy. Po pojíždí u Měřína je tam zúžení na kilometru 133 a zdržíte se asi 20 minut. Na silnici 3 z Benešova na Prahu komplikace teď u sjezdu na Pišely. Nákladní auto tam narazilo do mostu a zasahují hasiči, projíždí se Kyvadlově. No a v Praze je ucpaná mimo jiné Gbelská a Cínovecká ulice směrem na Ústí nad Labem. V Cínovecké je tam nehoda, blokuje levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno, přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů. Tolik zprávy. Teď už publicistika s Tomášem Pancířem.
6: Nakolik srozumitelně vysvětlili zástupci ústavního soudu rozhodnutí o předběžném opatření k cestě prezidenta Pavla na červencový summit NATO? Do jaké míry by se od tohoto stanoviska mohl odvíjet i nález ústavního soudu k prezidentově kompetenční žalobě? A jak si vyložit vyjádření některých špiček vládní koalice, která zpochybňují nestrannost této soudní instance? Ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka dnes pošle žádost na rozšíření delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Ráno to řekl premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Prezident bude podle něj součástí delegace i s doprovodem. Technické záležitosti spojené s prezidentovou účastí bude vláda podle premiéra řešit na svém pondělním jednání. Zařadit hlavu státu do delegace na summit NATO uložil vládě předběžným opatřením ve středu ústavní soud. Vláda v pondělí rozhodla, že prezidenta do delegace nezařadí. Včerejší rozhodnutí ústavního soudu vyvolává řadu reakcí. My dáme prostor dvěma hlasům ze sněmovního ústavně právního výboru. Do našeho studia v budově poslanecké sněmovny zdravím bývalou ministryně spravedlnosti z hnutí ANO, poslankyni Helenu Válkovou. Dobrý den.
7: Dobrý den a děkuji vám za pozvání.
6: A také bývalého ministra spravedlnosti a poslance TOP 09 Jiřího Pospíšila. Dobrý den.
8: Krásný den.
6: Helena Válková už včera napsala na síť X, že ochrana dosavadní praxe podle ní nestačí k nařízení předběžného opatření. Proč si to myslíte?
7: Tak já si myslím, že hlavní tady je, a to je myslím každému občanovi bez ohledu na to, jestli zná ústavní právo nebo nezná, skutečnost, že tady probíhá určité politické jednání, politický proces, politický děj a ústavní soud má být absolutně bez jakýchkoliv pochybností pro každého nestranou a politickou právní, ústavně právní institucí. A je to hezky vyjádřené v disentním stanovisku dvou ústavních soudců. Víme, že jich máme 15, 3 nebyly, se omluvili, 2 přijali disentní stanovisko, ani to tam sami říkají. Zdrženlivost ústavního soudu při nařizování předběžného opatření v nyní projednávání věci by měla být ještě větší, přejde o zásah ústavního soudu do probíhajících, to neříkám jenom já jsem si to dneska přečetla ještě, do probíhajících politických dějů, aniž je najisto postaveno, jak bude ústavním soudem vyložena kompetence prezidenta republiky. A ta druhá věc, jenom jednou větou, opravdu není zvykem a i sám ústavní soud v minulosti ve svých nálezech nepovažoval za dostatečně významnou skutečnost, že je tady nějaká dosavadní praxe. To je postavené všechno, to nařízení toho předběžného opatření, kterým se tedy ukládá zajistit vládě účast pana prezidenta na tom summitu NATO, tak je to postaveno tím, že je obvyklá praxe. A obvyklá praxe není dostatečný důvod pro zvlášť invazivní, podle mého názoru vždycky říkám, zvlášť invazivní soudní zásah, jakým bylo přiměřené opatření, které bylo přijaté včera ústavním soudem.
6: Pane Pospíšile, předběžná opatření obecně soudy vydávají, aby se zabránilo tomu, aby ještě před konečným rozhodnutím vznikla nenapravitelná škoda nebo újma. Je to opravdu tenhle případ? Byla by tak velká škoda nebo újma, kdyby jednou prezident chyběl na summitu NATO?
8: To samozřejmě posuzují soudci. Soud má právo i ústavní soud vydat to předběžné opatření, o tom asi nikdo nepochybuje. A pak se můžeme hodnotit, ty důvody, které tam jsou napsány. Paní kolegyně to vidí, takže ty důvody nejsou dostatečné. Já si myslím, že jsou dostatečné, protože kdyby teď předběžné opatření ústavní soud nevydal a pak na podzim rozhodl v prospěch prezidenta, pak by to bylo v zásadě alibistické následné akademické rozhodnutí. Takže
6: pardon, že do toho skáču. Na druhé straně, tak. Pokud teď vydal to předběžné opatření a pokud hypoteticky potom by rozhodl v neprospěch pana prezidenta, tak není to samé v opačném gardu?
8: Tak není to tak, protože to je právě ta zavedená praxe. I kdyby nakonec ústavní soud na podzim rozhodl v neprospěch pana prezidenta, tak teď potvrdil tím předběžným opatřením pouze obvyklou, on mluví o zavedené praxi, kdy z 20 summitů NATO, které se účastnila česká delegace, na 18 byl český prezident a dvakrát nebyl, protože byl nemocný. To je ta zavedená praxe, ať se nám to líbí nebo ne, a teď já nebudu hodnotit, jestli to je dostatečný důvod, ale ve chvíli, kdy zkrátka bude soud rozhodovat na podzim o pravomocech, tak teď potvrdil stav, který je tady po celou dobu našeho členství v NATO. Prezident jezdí na summit, nemá být výjimka a na podzim se bude interpretován text ústavy, konkrétně pravomoci prezidenta a pravomoci vlády.
7: Můžu k tomu dodat něco? Děkuju vám. Tam je ale důležité, že i v tom návrhu, který podal pan prezident, jasně chce vyjasnit rozsah kompetencí. Ta jeho účast na summitu NATO, to je jedna z konkrétních věcí, ale on tam sám formuluje, že chce pro budoucí prezidenty, aby rozhodl o účasti prezidenta republiky na summitech NATO v rámci oficiálních delegací České republiky, ústavní soud. Čili já se shoduju s tím desentním stanoviskem kromě jiného i v tom, že tady tohleto pozdní hypotetické vyhovění návrhu není dostatečným důvodem a že by se vůbec nic nestalo. A jak odkazuji, i v minulosti ústavní soud to nepovažoval, když se zabýval různými, tedy ústavními stížnosti, nějakou obvyklou praxi za tak závažný důvod, aby proto nařídil předběžné opatření, ale aby nedošlo k mýlce. Ústavní soud, a souhlasím s kolegou, s panem Pospíšilem, že rozhodně má právo takhle rozhodnout.
8: Vidíte, aspoň se když shodneme, že to je právo ústavního soudu.
7: Ano, tak, a když takhle rozhodl, tak jsem ráda, že ho vláda respektuje, tím ukazujeme, že ústavně konformní jsme, i když občas se nám podsouvá, že nikoliv.
8: Paní profesorko, vy s výroky vašich kolegů o půjčích a tak dále. Dobře. To se buďme korektní, tohle to jsou výroky, které jsou výrazně zahrané.
6: K čemu se za chvíli dostaneme ještě v našem rozhovoru? Vy byste si ve sněmovním studiu vystačili sami, je nevýhodou moderátora, že s vámi mluví na dálku, ale musím vám do toho skočit. Zeptám se ještě, než se dostaneme k těm reakcím, na jednu věc, a sice na tu rychlost, jakou ústavní soud o tom předběžném opatření rozhodl. Také na to, že si nevyžádal vlastně předtím žádné stanovisko od vlády. Přesně. Pane Pospíšile, přijde vám to jako správný postup?
8: Připadá mi to jako správný postup, když se podíváte, jak i obecné soudy rychle rozhodují právě o předběžném opatření, nikoliv o meritorním rozhodnutí, tak to bývá často v řádech hodin či dnů, tak, aby bylo odvráceno určitý následek, který by následně, dneska když to říče, který následně jako potom už nelze zhojit. Když se ústavní soud rozhodl, že je přiměřené a správné rozhodnout o předběžném opatření, pak je logické, že tak musel učinit do samotné akreditace, protože poté by to byl opět pouze alibistický výrok. A zdůrazňuji, pokud pan premiér dneska namítá, že nebyl jaksi slyšena druhá strana a tak dále, tak já konstatuji, že to samozřejmě bude v rámci toho meritorního rozhodnutí. Předseda soudu také řekl, že vyzvou všechny účastníky sporu v vozovkách vládu, aby se vyjádřili, že se rozhodnou, zda bude potom ústní jednání nebo nebude. Tohle všechno proběhne, ale tohle opravdu procesní rozhodnutí, které vždycky soud vydává v řádech hodin a jeho snahu je odvrátit stav, který je nežádoucí a který by v zásadě, kdyby nastal, tak samotné meritorní rozhodnutí už bude výrazně oslabeno.
6: Paní Válková, já se omlouvám, paní Válková, nevrátilo se v té rychlosti a v tom, že nebyla vlastně vyslyšena, že se to nestihlo v tomto směru, nevrátilo se vládě to, že rozhodnutí o té nominaci odkládala, protože původně o tom měl kabinet jednat už v dubnu, potom se mluvilo o začátku června. Nakonec to rozhodnutí přišlo 22. června, tedy 4 dny před uzávěrkou akreditací. Nedostala těmi odklady sama vláda ústavní soudu situace, že musel rozhodnout takhle rychle?
7: No, já si myslím, že nikoliv, protože znovu se vrátím k tomu hlavnímu argumentu, že ochranou dosavadní ustalené a dlouhodobé praxe to opravdu není argument nesporný a soud tady využil této situace, při jiný důvod tam neuvedl v tom svém rozhodnutí a ta rychlost,
6: to jste říkala, ale na druhé straně neměla vláda rozhodnout dříve, aby byl větší prostor, protože o tom, že pan prezident uvažuje o kompetenční žalobě, se vědělo.
7: No, vláda je politický orgán, ústavní soud, tak bych to nesrovnávala, je soud, ten by právě neměl vůbec do politických dějů vstupovat ani rychlostí svého rozhodování a já se k tomu musím vrátit, protože právě tím, že použil ten argument, který já teda opravdu, ať to čtu horem dolem, tak nedovedu pochopit, co je tak tragického a závažného a zásadního, kdyby se jednoho sumitu nezúčastnil. Já třeba kdybych byla ve vládě, tak já bych řekla, mě to nevadí, jo, ale já nejsem ve vládě, myslím jeho účast a nevidím všechny souvislosti, čili v tomto ohledu to je naprosto kompetence vlády a jako politického orgánu. A ústavní soud tady vlastně takhle rozhodl tím, že nařídil předběžným opatřením tu účast, určitý politický děj, a to se mi na tom nelíbí, že já nepovažuji ten politický děj a nařízení, aby se tohle politicky stalo, za důvod pro to použít přiměřené opatření.
6: Pardon, že do toho skáču. Rozumím tomu, už jste to říkala, myslím, že tomu rozumí i naši posluchači. Ano. Přece jenom bych se chtěl dostat ještě k těm reakcím, jestli dovolíte. Ano. Protože ty reakce některé byly velmi ostré. Předseda motoristů sobě Petr Macinka mluvil dokonce o pokusu o ústavní půjč. Paní Válková, neměli by být vládní politici nebo koaliční politici v takovéhle situaci rezervovanější?
7: A já myslím, že těch situací je daleko víc než jenom tahle poslední. Já osobně vůbec z těch některých výroků v minulosti nejenom, že nemám radost, já je kritizuju. My jsme demokratická
6: koalice. Takže kritizujete Petra Macinku za to, co včera řekl?
7: Já si myslím, že to nebylo vhodné vyjádření. To vám rovnou řeknu a těch různých nevhodných vyjádření bylo více, ale to neznamená, že bych spochybňovala to, že má právo si vyjádřit. Jsme ve svobodné zemi a musí potom nést odpovědnost za to vyjádření právě ze strany třeba médií, které, jak věřím teď, že ho budete časovat, skloňovat, kritizovat ještě další týden a rozebírat. Já myslím, že jsou důležitější věci, ale za mě to vyjádření konkrétní, které jste jmenoval, nebylo, já to řeknu eufemisticky, nejšťastnějším. Nic to nemění ale na věci. Že
6: máte výhrady k tomu rozhodnutí. Rozumím tomu, pane Pospíšile. Jo, opozice je v tomhle sporu na straně pana prezidenta, v těch reakcích je znát, že vítáte to rozhodnutí. Na druhé straně uvažoval jste vy sám, jak byste reagovali, kdyby k takové situaci došlo za jiné konstelace, kdyby v roli prezidenta, který se domáhá cesty na nějaký summit, byl třeba Miloš Zeman?
8: Pane redaktore, když se podíváte na mé výroky, já jsem taky pár let v politice, tak jsem nikdy agresivně nekritizoval rozhodování justice, ať již obecné nebo ústavní. A to byly výroky, které byly taky sporné a debatní, když ústavní soud kdysi zrušil rozhodnutí parlamentu o předčasných parlamentních volbách. To také bylo velmi debatováno. A řekl bych, že to bylo mnohem spornější tehdy i v akademické obci, než je tady to vydání předběžného opatření, které podle mě sporné není, ale chápu, že to vládní politici musí jako zpochybňovat. To chápu, ale já fakt považuji výroky představitelů vládních stran na adresu justice obecně, protože to začíná Čapím hnízdem, jde to přes debatu kolem případné žaloby na jmenování či nejmenování čestného prezidenta motoristů ministrem a končí to tady současnou situací. Jsou mimořádně nebezpečné, protože ti pánové a dámy, co to říkají, tak nevyjadřují pouze svůj názor, jak říká paní profesorka. Oni tím definují vztah politické elity k nezávislé justici. A zpochybňování justice já považuji za velký problém, podobný jako když pan premiér zpochybňuje Českou národní banku a jejich guvernéra a tak dále. Zkrátka dobře, zvykněme si na to, že vedle moci výkonné vlády jsou zde ještě další složky veřejné moci, které mají být na vládě nezávislé. To tak správně. Justice primárně, ale i ta Česká národní banka a tak dále. A lidé by měli věřit a ne zpochybňovat, a politici by to měli přispívat a ne zpochybňovat jejich kvalitu a zdůrazňuji vyjádřit to, že s tím nesouhlasím. Jak třeba činí paní profesorka, to je naprosto správné, jo? Ale to neznamená, že zpochybňuji nestrannost nebo nějakou jinou kvalitu té justiční instituce.
6: Podle které jsem slyšel, tak souhlasit. To vypadá, že Helena Válková souhlasí a potvrzuje to. Já vám oběma děkuji. Našimi hosty ve sněmovním studiu byly poslankyně Hnutí ANO, Helena Válková, poslanec TOP 09, Jiří Pospíšil. Naslyšenou.
8: Děkuji a přeji všem krásný den.
7: Také děkuji a přeji pokud možno netropické odpoledne.
6: A v tématu budeme pokračovat a navážeme s profesorem ústavního práva, vedoucím katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Janem Kyselou. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: Vy jste před časem působil v poradním sboru pana prezidenta. Konzultoval s vámi pan prezident podání kompetenční žaloby nebo podílel jste se nějak na její podobě?
9: Nekonzultoval a nepodílel.
6: Tak to je dobře, abychom to všichni věděli, i naši posluchači. Teď už pojďme k tomu rozhodnutí, o kterém se od včerejšího odpoledne debatuje. Vy jste už včera řekl pro server Novinky.cz, že vydání předběžného opatření není obvyklé, ale dalo se očekávat. Opravdu jste jednoznačně přesvědčen, že hrozila tak silná újma tím, že by prezident nebyl na summitu NATO, že bylo potřeba vydat tohle předběžné opatření?
9: Ne, o tom jsem přesvědčený nebyl, já taky netvrdím, že mě to rozhodnutí maličko nepřekvapilo, respektive mě už překvapilo to, že se tenhle návrh objevil v tom prezidentově podání, protože když budete listovat zákonem o ústavním soudu, tak zjistíte, že předběžné opatření je staženo k jiným institutům a pak je tam obecný odkaz na použití občanského soudního řádu a to byl zrovna tenhle případ, tudíž prezident je obklopený nápaditými invenčními chytrými právníky, kteří na tohle řešení přišli a zjevně ústavní soud přesvědčili o tom, že je to řešení využitelné a k té situaci přiléhavé, respektive přesvědčili těch 13 soudců, nikoli v té 2 disentující. Mně osobně ten disent
6: Respektive 10, když do toho skáču, protože 3 nebyli přítomní.
9: A promiňte, to jsem si nevšiml. Tak 10 ku dvěma. Mně ten disent připadá v celku přiléhavý, ale z toho neplyne, že to rozhodnutí ústavního soudu považuji za, já nevím, jako protiústavní, protizákonné. Založené na tom, že ti soudci chtějí prezidentovi na ruku nebo mu chtějí udělat radost nebo něco takového.
6: Nabízí se samozřejmě otázka, jaké to rozhodnutí bude mít praktický dopad. Prezident Petr Pavel před chvílí řekl v rozhovoru pro Český rozhlas a Českou televizi, že prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. Vidíte to stejně?
9: No, asi by se to nabízelo takhle chápat, že pakliže je prezident jednička ve státě, to znamená, je to hlava státu protokolárně nejvýše postavený, tak by se asi nabízelo s ním jednat jako s vedoucím delegace, z čehož popravdě řečeno, ale jako nemusí zase mnoho plynout, to neznamená, že určuje tón té delegaci, respektive vytváří politiku, kterou ta delegace prezentuje, ale čistě teda protokolárně by to tak
10: být asi mělo. Jestli se k tomuhle řešení přikloní vláda, to se mi teda úplně nezdá z toho, co jsem zatím zaznamenal, protože mi přijde, že vláda se hodlá řídit důsledně tím textem rozhodnutí ústavního soudu, kde se mluví o tom, že má prezident republiky být členem té delegace, a k tomu se mi teda zdá, že vláda, že tomu se vláda nechystá bránit.
6: Co se tedy dá očekávat a kdo bude o tom rozhodovat? Protože tady se nabízejí dva krajní scénáře. Jeden, že sice pan prezident pojede do Ankary, ale nebude mít pozvánku ani na tu neformální večeři, ani na to samotné jednání. O tom konec konců nebo to naznačoval ministr zahraničí. Na druhé straně scénář, o kterém dnes mluvil pan prezident, že on je vedoucí, on si rozhodne, čeho se zúčastní. Tak kdo rozhodne, který ten scénář z toho bude realitou?
10: No, jestli jsem to dobře pochopil, tak pan ministr zahraničí mluvil o tom, že prezident republiky se nezúčastní té neformální části, protože je to pozvání k večeři adresováno jmenovitě Andreji Babišovi jako předsedovi vlády, ale nezaznamenal jsem, že by se vyjadřoval k té druhé části. Pakliže by totiž prezident republiky měl být součástí delegace, ale nezúčastnil se žádného jednání, tak si nejsem úplně jistý, jako co teda potom je obsahem toho být součástí delegace. Takže mně se zdá, že ústavní soud tohle vyřešil v tom smyslu, že tam prezident republiky má být, že to zatím plyne z té konstantní ústavní praxe, že se dá asi k tomu najít nějaké jako vodítko, respektive indikátor v té ústavní kompetenci zastupovat stát navenek, no a že by ústavní soud pouštěl se do přemýšlení o tom, kdo má co rozhodnout nebo nerozhodnout, čí židle má být vyšší nebo v jaké barvě, tak to asi ústavní soud nedělal a já popravdě řečeno to taky nedělám, protože to nevím.
6: Právní teorie říká, že rozhodnutí o předběžném opatření nenaznačuje, jak rozhodne soud v dané věci. Na druhé straně nedá se tady přece jenom z toho, že ústavní soud vydal předběžné opatření, usuzovat, že i v samotné věci se nakonec ústavní soudci přikloní na stranu Petra Pavla. Jinými slovy, sáhli by k předběžnému opatření, kdyby si mysleli, že v té věci pan prezident nemá uspět?
10: To nevím, popravdě řečeno, zdá se mi, přinejmenším se mi zdá z té tiskové konference v kombinaci s tím rozhodnutím ústavního soudu, že to není tak, že je ústavní soud přesvědčený, že prezident republiky v té věci samé vyhraje. Že bych úplně bez dalšího přitakal té formulaci, kterou jste zvolil, to si nejsem jistý, jestli takhle můžu říci. Nepřipadá mi, že je to řízení určené k tomu, že prezident republiky prohraje. Ono každopádně musí být modifikováno, protože když se podíváte na ty výroky, jak se prezident republiky domáhá, tak některé z nich, přinejmenším jeden, je vstažen čistě k tomu summitu v Ankaře.
6: A potom jsou tam obecnější, ale já už vám do toho musím skočit, protože se blíží další zprávy, ale určitě se k tomu budeme vracet. Profesor Jan Kysela, naslyšenou.
10: Mějte se pěkně.
11: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
5: Výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči jsou podle prezidenta Petra Pavla na hranici poplašné zprávy. Prezident to řekl Radiožurnálu. Macinka kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který včera předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel taky řekl, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní, protože je automaticky vedoucím delegace. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou už dnes stoupat na většině území nad 31 stupňů. V dalších dnech bude ještě teplej. V sobotu 38 stupňů, v neděli dokonce kolem 40. Meteorologové proto varují před fyzickou zátěží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vede celkem dobře. Řekl to americký prezident Donald Trump na schůzce se šéfem NATO Markem Rutem. V Bílém domě spolu jednali necelé dva týdny před summitem aliance v Ankaře. Trump během schůzky zopakoval, že ho během války proti Iránu spojenci zklamali. Kritizoval Itálii, Británii a Španělsko. Rozhledna na vrcholu Libín u Prachatic je ode dneška po rekonstrukci otevřená ve zkušebním režimu. Oprava stála přes 7 milionů korun a trvala 9 měsíců. Kromě obnovy technických prvků má rozhledna i nový turniket. Místo dobrovolného vstupného návštěvníci zaplatí 20 korun. Výtěžek podle vedení obce pomůže s údržbou rozhledny.
3: Sport.
5: Čeští fotbalisté se po porážce 0-3 s Mexikem loučí s mistrovstvím světa. Šampionát v Severní Americe zakončili s jedním bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Porážky si národní tým připsal s Mexikem a Jižní Koreou. Soutěže ve ski alpinismu budou po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů her ve francouzských Alpách schválil na Mezinárodní olympijský výbor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna taky u Měřína. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se prudce do zastavení na kilometru 162 u sjezdu na Velkou Bíteš a brzdí se v obou pruzích. Nesouvislá kolona místy v levém pruhu je pak až do Brna k omezení. Na dálnici D1 a kolona i ve směru z Brna do Prahy po pojíždí u Měřína. Na kilometru 133 je zúžení, zavřený levý pruh a postojíte asi půl hodiny v koloně. Zvažte sjezd na Velké Meziříčí západ a objížďku po silnici 602. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně nehoda. Na 5. kilometru u sjezdu na Rudnou dvě dodávky stojí v levém pruhu. Kolona se táhne od 8. kilometru. V Praze ucpaný mimo jiné okruh ve směru na Ústí nad Labem. To znamená Novopatská a Kbelská ulice. Je to kvůli nehodě v Cínovecké ulici. Tam v levém pruhu odklízejí dvě auta. Na silnice 3 z Prahy na Benešov se ucpává u Pišel, a to v obou směrech. U sjezdu na Pišeli narazilo nákladní auto do mostu na místě hasiči a silnice je průjezdná kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Většinou bude jasno, přechodně polojasno, teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
12: Dobré odpoledne, 4 minuty po půl jedné. Dva podpisy završily před 35 lety, přesně na den 25. června 1991, odsun sovětských vojsk z Československa. Dva generálové jimi stvrdili protokol o tom, že se v relativně krátkém čase stáhla armáda, která přijela při invazi v srpnu 1968. Za chvíli uslyšíte i o tom, proč to bylo stažení sovětské armády pro čerstvě demokratický stát tak důležité. Bude to soutěžní reportáž, poslouchejte pozorně a pokud chcete vidět, o co s námi dnes můžete hrát, podívejte se na náš web radiožurnál.cz, sekce soutěže.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa podepsali v Praze dva generálové přesně před 35 lety, tedy 25. června roku 1991. Těmi generály byli Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov a ukončili tak 23 let trvající pobyt sovětské armády na československém území. Sám Vorobjov se jako poslední sovětský voják vydal na cestu na východ o dva dny později.
1: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho.
2: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásily konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
1: Dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
2: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
1: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
2: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
3: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
2: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
4: Takhle rychle vyjednat ten odchod, když někdo říká 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se tomu angažovala, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
2: Generál Eduard Vorobjov definitivně opustil naše území jako poslední voják dva dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: A teď ještě jedno číslo, 221 552 255. Pokud jste pozorně poslouchali a chcete s námi soutěžit, volejte právě teď odpolední studio Radiožurnálu. Za chvíli, teď Andrew Donalds, se k tomu vrátíme, držím palce.

0: Andrew Donald, posloucháte Radiožurnál. Za minutu bude 12:45. Jsme na začátku dnešní soutěže, tedy na začátku samotné hry. A hrát budeme dnes s Jiřím z Prahy 10. Dobrý den.
1: Zdravím vás, dobrý den.
0: Jak se máte?
1: No, dobrý. Podovolený sice, teď jsem v práci první den.
0: To jste si naložil do tohoto vedro. Tak Jiří, doufám, že jste pozorně poslouchal reportáž a že jste připraven zodpovědět 3 soutěžní otázky. Pokud se vám to podaří, mám pro vás voucher pro ubytování na 2 osoby, na ubytování pro 2 osoby, na 2 noci se snídaní, parkováním, vstupem do wellness v Pinia Hotel & Resort Špindlerův Mlýn. Pinia Hotel & Resort se nachází v osadě Labská, přímo nad Labskou přehradou, je tedy ideálním výchozím bodem nejen pro horskou turistiku. No a v případě, že vyhrajete tuto cenu, přidáme ještě vouchery na oba 2 dny na jízdy lanovkami tam i zpět, které můžete využít jak v areálu Svatý Petr Pláň, tak taky na Medvědíně. Za 2 správné odpovědi je to pak sada dárků pro domácí mazlíčky, set vitamínů a doplňků stravy pro psy a kočky od společnosti Vitar Veteriné. Za 1 správnou odpověď cena útěchy jako překvapení. Jdeme na to?
1: No tak můžeme, zkusíme.
0: Otázka první, ptám se vás, Jiří, kolik let je to od podpisu protokolu o ukončení stažení sovětských vojsk z Československa?
1: 35 let.
0: Tak dlouho už na našem území není sovětská armáda. Přijela jako součást invaze vojsk zemí Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968. První bod. Otázka druhá. Jak se jmenoval sovětský generál, který velel své armádě při odsunu z Československa?
1: Tak byl to Eduard Vorobjov.
0: Eduard Arkadievič Vorobjov sám se účastnil tehdy jako kapitán taky zmíněné srpnové invaze v 68. Druhý bod, otázka třetí. Jak dlouho po podpisu protokolu o stažení se Vorobjov vrátil jako poslední sovětský voják zpátky domů?
1: No bylo to po 2 dnech od toho podepsání 27. června 1991.
0: Když v 90. letech skončil v armádě, byl mimo jiné ruským poslancem. Letos mu bude 87 let. Hotovo? Zdravíme.
1: Super, můžeme na další výlet.
0: Mějte se krásně, užijte si Krkonoše, nashledanou.
1: Děkuju, taky hezký den, nashle.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: I Just Wanna Be Happy. Ray Dalton, vysílání odpoledního radiožurnálu. Česko čeká extrémně horký víkend. Teploty se mají vyšplhat na většině území na 35 až 40 stupňů Celsia. To se samozřejmě pojí i s riziky jak pro lidi, tak třeba i pro domácí zvířata. Jak se na mimořádně teplé dny připravit, teď poradí Marek Sedláček z domácí redakce. Marku, vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Kde bude nejtepleji?
1: Meteorologové čekají největší horka v Dolním Polabí a po Ohří, kde můžou být i přes 40 stupňů Celsia, jak varuje meteoroložka Jana Huslová.
2: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
1: A připomeňme ještě varování před vznikem požáru platné pro jižní Moravu. Tam by lidi neměli zakládat otevřený oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky.
0: Češi, jak víme, jsou národem pejskařů. Jak pomoct psům?
1: Pokud je to možné, měli bychom je venčit jenom ráno a večer, případně někde ve stínu a hlavně ne na chodnících, jak radí veterinářka Martina Načeracká.
3: Asfalt je vařící, takže ten pes si může o ten asfalt ty packy popálit. V podstatě, když na to položíte ruku a nejste schopný ji tam udržet, tak ten pes se na tom venčit nemůže.
1: V největší pozor by si měli dát majitelé takzvaných krátkolebých plemen, jako jsou třeba buldočci. Pro ně může mít procházka v horku fatální následky. Zvířata by měla mít celý den dost vody. Ta musí být odstátá, tedy ani ledová, ale ani teplá, říká Načeracká.
3: Ono to je podobné jak u nás, protože můžou nastydnout z toho. Co se týče potom, když třeba se ten pes přehřeje, tak to ochlazování nesmí být studenou vodou, protože to způsobí to, že ty cévy se stahnou a ta horká krev zůstává vevnitř v tom psovi, takže musíme ochlazovat postupně třeba vlažnou vodou a hlavně třeba packy, a trošku bříško, ale rozhodně ne záda.
1: A ještě jedno důležité upozornění. Žádné zvíře teď lidi nesmějí nechávat zavřené v autě na parkovišti. Tam opravdu k neštěstí stačí jenom pár minut. Veterinární správa apeluje taky na farmáře, kteří mají dobytek na pastvinách, ve stájích nebo různých halách. Tam všude by měla mít zvířata zajištěno dost vody. Třeba dojnice jí totiž za den spotřebují i 180 litrů. No a pokud to jde, je dobré zvířata pravidelně ochlazovat. Třeba mlžením.
0: Myslete na to, v Česku má být o víkendu i přes 40 stupňů. Meteorologové vydali nejvyšší červenou výstrahu, jak vedra zvládnout a neublížit sobě ani zvířatům. Jsme poradili s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Marku, díky za to, nashledanou.
1: Hezký den.
0: No a pokračuje dál čtvrteční odpolední radiožurnál. Cestující by měli řešit kompenzace za spožděné lety bez zbytečných odkladů. Doporučuje to teď před letními prázdninami a dovolenými Evropské spotřebitelské centrum. I k tomu se vrátíme v dalších aktuálních zprávách ve 13 hodin.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Tak už nám to začíná. Do baletních dovolených. Plně naložená auta, věcmi, lidmi i zvířaty, vedro k padnutí, stres, kolony, cyklisti, motorkáři, chodci. Ideální čas na rozhovor s uznávaným dopravním expertem. Hostem Radiožurnálu bude tentokrát šéf dopravní policie Michal Hodboď a uslyšíte i o chystané letní autoškole Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Prezident Pavel odmítl tvrzení o ústavním puči a zdůraznil své pravomoci při účasti na summitu NATO. Policie znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na turnaji končí. Kolony jsou před omezením na dálnici D1 z Brna na Prahu za Velkým Meziříčím. A bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel označil výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči za tvrzení na hraně poplašné zprávy. Prezident to řekl Radiožurnálu. Reagoval tak na Macinkovu kritiku rozhodnutí ústavního soudu. Ten na základě prezidentovy kompetenční žaloby uložil vládě zajistit Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident zároveň řekl, že otázka účasti na jednotlivých částech summitu spadá do jeho pravomoci.
3: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
1: Podle Petra Macinky rozhodne o roli prezidenta v Ankaře vláda na svém pondělním zasedání. Policisté dnes zadrželi karvinského primátora Jana Wolfa. Dopoledne přišel s advokátkou na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po necelých 2 hodinách ho 2 maskovaní detektivové odvedli spouty na rukou do auta. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Žalobce už dříve řekl, že mu hrozí vazba kvůli ovlivňování svědků. Wolfova advokátka Kateřina Světlíková postup policistů kritizuje.
4: Pokud se bude rozhodovat o vazbě, záleží, jak vazební soud o té vazbě rozhodne. A my nesouhlasíme s tím, že by klient měl kohokoliv ovlivňovat. To znamená, pokud by to rozhodnutí bylo takové, že do vazby mají, tak si stížnost podáme. Asi se to hodí na více frontách. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy, ale tak to prostě je, tak bojujeme.
1: Při 2 silných zemětřeseních ve Venezuele zemřelo nejméně 164 lidí, dalších 900 je zraněných. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová, která v zemi vyhlásila stav nouze.
5: Odpojili jsme dodávky plynu pro domácnosti. Stejně tak v Caracasu evidujeme výpadky elektřiny. Letiště Maiquetía je uzavřené kvůli vážnému poškození. Také jsme pozastavili provoz metra a železnice, abychom usnadnili jak záchranné práce, tak obnovu klíčové informace.

0: Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli na mistrovství světa s domácím Mexikem 0-3 na turnaji, tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
1: Pocit je určitě převrádá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
0: Program dnešního hracího dne začne ve 21 hodin českého času zápasy Pobřeží Slonoviny s Curaçaem a Německa s Ekvádorem. Po půlnoci se utkají Japonsko se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem. Ve 4 ráno následují duely Paraguay Austrálie a Turecko USA.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i Měřínem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu už od exitu 162 Velká Bíteš. V levém pruhu se kolona tvoří od sjezdu 182 Popůvky, odtamtud kde dvojce osobním autem 3/4 hodiny. Na D1 z Brna na Prahu u exitu 134 Měřín opravují kabeláž, zabírají pravý, levý pruh. Kolona předtím začíná u sjezdu Velké Meziříčí západ na 141. kilometru, zdržení kolem 20 minut. Na tahu 3 Praha Benešov u sjezdu na 4 koly po nárazu kamionu do mostu se sice projíždí každý směr jedním pruhem, ale kolony jsou dlouhé, hlavně směrem na Benešov, je to už za Mirošovicemi kolem 20 minut, směrem na Prahu od Čerčan o něco kratší doba. K Praze na výjezdu z hlavního města na dálnici D8 směr Ústí u sjezdu na Březině ves provoz omezený po nehodě kolony z Kbelské z Hloubětína i z Novopatské od Satalic až na půl hodiny. Na příjezdu do metropole dálnicí D6 z Karlových Varů pozor za sjezdem na Hostivici na prvním kilometru se v zatáčce brzdí před kratší kolonou, před nájezdem na Pražský okruh pracují silničáři v pravém pruhu. A ucpaný je průjezd u Hřiněvsí v obou směrech kvůli porouchanému kamionu v kruhovém objezdu u Lidlu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
4: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
2: Počasí.
5: Bude jasno, přechodně až polojasno, teploty až 34 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál. Hanka Schánělová.
6: Dobré odpoledne. My se v odpoledním radiožurnálu hluboce zamyslíme nad tím, kolik stojí taková jednička. A taky nad tím, jestli by jednička vůbec něco měla stát. Za chvíli se podíváme na to, jak odměny za vysvědčení ovlivňují děti a jestli opravdu můžou zvýšit jejich motivaci. Hezké odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál
7: a Hanka Schánilová.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Tak si to představte, jedničky za stovku, ale samé jedničky za nový mobil, anebo prostě jenom velká zmrzlina s rodiči na oslavu konce školního roku. Odměňovat děti za vysvědčení je v mnoha rodinách skutečně tradice. Pomáhají odměny dětem v motivaci, nebo je třeba učí zaměřit se hlavně na ten výsledek. Právě o tom bude dnešní linka bezpečí Radiožurnálu. A já už vítám teď ve studiu Marka Sedláčka z naší domácí redakce. Vítej.
3: Hezké odpoledne. Konec školního roku a vysvědčení oslavují rodiny v Česku různě. Drobnými dárky, společnými zážitky a třeba Martina bere své děti do kavárny.
4: Od malička se v nich snažíme pěstovat vnitřní motivaci a vést je k tomu, aby věci dělali sami od sebe a ne kvůli odměnám.
3: Podle průzkumu Perfect Crowd pro Airbank z roku 2024 dostává každé druhé dítě za vysvědčení peníze. Většinou jde o stovky až nižší tisícovky korun. Je to dokonce třetí nejrozšířenější způsob, jak si děti vylepšují svůj rozpočet nad rámec běžného kapesného. Vedle klasických známek se nicméně čím dál častěji objevuje slovní hodnocení, které se do jednoduchého systému odměn za jedničky nedá snadno převést. A podle odborníků by se navíc samotné odměňování nemělo vázat jen na výsledky z konce roku, ale spíš na celoroční práci dítěte a také jeho přístup k učení.
2: Tak to byl Marek Sedláček z naší domácí redakce. Moc díky a naslyšenou.
3: Hezký den.
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: A my ty jedničky, dvojky a tak dále probereme teď trochu podrobněji. Jak tedy děti odměňovat za vysvědčení? To nám řekne Kateřina Lišková, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Krásné odpoledne vám přeji.
5: Dobrý den.
2: Proč máme my, rodiče, potřebu odměňovat děti za vysvědčení? Co si od toho slibujeme?
5: Tak domnívám se, že to je nějaká snaha dítěti jakoby poděkovat za to, že tady se snažilo 10 měsíců na něčem pracovat, což je asi v pořádku. Otázka pak je od ta míra, jakou formou to uděláme. A samozřejmě pro to dítě je to nějaká motivace zase se snažit dál.
2: Fungují ty odměny opravdu jako motivace, nebo je prostě můžou naučit, že když se učím, tak se učím hlavně kvůli tomu, aby přišla ta odměna?
5: Myslím si, že to je trošku komplikovanější, protože pro některé děti to skutečně může být, protože hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
2: Co když to je třeba jenom pochvala? Já hodně chválím. Teda musím se snažit hodně chválit, protože když řeknu chválím tě, tak je to málo, tak já hodně chválím. Stačí to?
5: Já si myslím, že je důležité i u těch pochval mluvit o něčem konkrétním, vlastně čeho si na tom výsledku vlastně ceníme. Jestli to je to, že víme, že děcko tomu věnovalo nějakou kapacitu svojí, že tomu věnovalo čas, že se třeba poctivě připravovalo. A pak už, když to řeknu, možná pro některé to bude znít zvláštně, ale pak už je jedno, jaký je ten výsledek, protože ten se nám ne vždycky musí povést, přestože jsme se tomu vlastně hodně věnovali. A já si myslím, že bychom ty děti měli oceňovat právě za tu přípravu, za tu energii, kterou tomu dali a taky tomu třeba porozuměli. Čili někdy nemusí dostat hned jedničku, ale ta látce rozumí a to je to důležité.
2: To je pravda. Jaký rozdíl je tedy mezi pochvalou, nějakým společným zážitkem, tou zmrzlinou a třeba i finanční odměnou, anebo i mobilem? Co na ty děti působí nejlépe? Chápu, že každý chce mobil.
5: Každý chce mobil, ale já se pořád myslím, že vlastně nejdůležitější je vztah, který máme s tím dítětem. A trochu to potom může znít, že si je tak jako kupujeme. A já si myslím, že cennější je s nima strávit ten čas a že vidí, že jsme si ho na ně udělali a jdeme prostě společně a bereme to, že to je nějak důležité, že to je nějak významné, ale zase to jako nepřeháníme a nekupujeme si.
2: A když se vás tak typnu, tak vy chodíte na zmrzku?
5: My chodíme na zmrzku.
2: Jak do toho vstupuje fakt, že některé děti dostávají známky a jiné prostě slovní hodnocení? Mění to potom nějak pohled rodičů na to odměňování?
5: No myslím si, že některým rodičům to může komplikovat rozhodování při tom, jak to dítě nějakým způsobem ohodnotit. Ale právě paradoxně to může právě pomoci v tom porozumění tomu, že je vlastně důležitější ten obsah, jo, než ta forma, ta známka. Ona není tak jednička jako jednička. Na některých školách může být vlastně trojka rovná jedničce na jiné škole. Každé to dítě má taky talent na něco jiného a to, že se mu to nepovedlo na jedničku, možná, že pro něj ta trojka bylo to nejlepší, čeho mohl dosáhnout. Takže já si myslím, že právě proto to slovní hodnocení může přinášet vlastně objektivnější výpověď o tom, čeho to dítě dosáhlo a co se mu podařilo. A to by ti rodiče měli ocenit, ne konkrétní výše známky.
2: Pojďme se podívat do rodiny, kde jsou třeba sourozenci. Co když sourozenci se asi třeba snaží stejně, ale přinesou úplně jiná vysvědčení. Jak ocenit jejich práci tak, aby najednou nevznikl nějaký pocit nespravedlnosti, že ty ho chválíš za trojky, ale já měla samé jedničky?
5: No, protože si právě myslím, že to je o tom procesu. Jo, že za prvý vlastně jako rodič bych pravděpodobně měla vědět v průběhu celého toho školního roku, jak to moje dítě prospívá, jak se mu daří, jak se připravuje. A proto mě nepřekvapí, jestli má jedničky nebo trojky, ale taky mě nepřekvapí, co proto byl schopen udělat, protože prostě některý děcka mají i ty jedničky jakoby zadarmo. A prostě jim to dobře jde, jsou talentované, ale to neznamená, že dítě, který přinesl trojky, tomu třeba nedalo i více. A myslím si, že je prostě potřeba oceňovat ten proces, že se tomu věnovali, že se připravovali a to je důležité.
2: Tak teď hodně mluvíme o těch, kteří oceňují, ale může být vlastně i opačný extrém, když rodiče řeknou, že vysvědčení vůbec nic neřeší. Potřebují to přece jenom děti cítit, že si někdo všiml jejich snahy, všiml si jejich pokroku?
5: Myslím si tak, jako my dospělí, všichni chceme to ocenění, takže určitě i děti. A to, že se jim třeba něco nepovedlo, možná je spíš důležitější ptát se, co je zatím, proč se to nedařilo a spíš se dívat na to do budoucna, co teda můžeme příště udělat líp, aby třeba se ti povedlo některé věci udělat tak, jak ty si představuješ. Takže vlastně možná hledat jako i jaká role v tom může být moje, v té nápomoci. A možná mi připadá vlastně důležitý říct, že ty známky nejsou prostě hodnota našeho dítěte, ta pravděpodobně bude někde úplně jinde.
2: Když se pak po letech ohlédneme zpátky, co si děti z toho konce školního roku a školních roků pamatují víc? To, že dostali peníze za jedničky, anebo to, jak na ta vysvědčení reagovali jejich rodiče?
5: Já si myslím, že důležitá je ta reakce, že to si nějak neseme v sobě, to nějak může podpořit, anebo taky zhoršit vztah s tím rodičem a taky nám to může potom dělat nějaký model do budoucna, jak se k tomu budeme stavět my.
2: Tak chvalte, mluvte a mimochodem citronová zmrzka je podle mě nejlepší.
5: Tohle byla souhlasím.
2: Kateřina Lišková, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Díky, že jste přišla, přeji krásné prázdniny.
5: Díky za

0: Připravené barevné obálky, v nich různě barevné pilulky. Nelegální. Celníci nedávno odhalili v Praze sklad, ve kterém zabavili desítky tisíc balení léčiv. Víc informací o novém velmi rozsáhlém případu teď řekne Kristýna Vašíčková z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kolik těch léčiv vůbec bylo?
1: Přes 45,5 tisíce, to je to celkové číslo balení, která celníci ve skladu 11. června našli. Jednalo se o léky, které jsou buď na předpis, anebo dokonce nejsou vůbec registrované nejen v Česku, ale ani v Evropské unii. A konkrétně to byly přípravky na podporu erekce, proti bolestem, nějaká lehká antidepresiva, léky na podporu spánku. O tom, jaká rizika tyto přípravky představují, mluvil ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
2: Fenibut, který se používá také jako rekreační droga, kdy při intoxikaci může docházet až k bezvědomí. Dále u některých těch látek byla i kombinace s dapoxetinem, který se právě v kombinaci se sildenafilem například používá pro léčbu předčasné ejakulace. Může mít poměrně vážné interakce s jinými léčivními přípravky nebo s alkoholem.
1: Boráň upozornil i na to, že není jasný původ léčiv ani jejich přesné složení. Můžou tak obsahovat další látky, které způsobují alergie, nehledě na to, že třeba v těchto vedrech asi nikdo moc nehledí na správné podmínky při tom zasílání nebo distribuci, jako je třeba nejvyšší možná teplota pro převoz.
0: Víme něco víc o tom skladu?
1: Víme, že je tedy v hlavním městě a že se běžně zabývá skladováním, balením a zasíláním balíčků pro e-shopy. Žádné problémy tam celníci v minulosti nezaznamenali a víme, že se odtud léky zřejmě rozesílaly nejen po České republice, ale i do jiných evropských zemí, pokračuje Oldřich Bárta z Pražského celního úřadu.
3: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. To bylo jenom to, co jsme našli. Samozřejmě nemůžeme zaručit, že se to nerozesílalo do jiných států Evropy.
1: Nicméně ve skladu zabavili celníci i elektroniku, sluchátka, chytré hodinky v hodnotě asi 1 milion korun.
0: Co teď ale bude s těmi léky?
1: SÚKL teď vyšetřuje, kdo je jejich majitel. Když se žádný nenajde, bude určen takzvaný opatrovník, což by měl být pražský magistrát. A následně bude možné nelegální léky zlikvidovat, jako je to třeba u nebezpečného odpadu. A na závěr snad ještě doplním, že za nelegální nakládání s léčivy hrozí postih až 20 milionů korun.
0: I za ten doplněk děkujeme Kristýně Vašíčkové. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Každý člověk má svůj příběh a některé osudy změní úplně všechno. Jen je potřeba je vyprávět dál. Letní scéna Muzea Kampa uvádí v létě 2026 inscenace Klan Baťa, Forman a Marta. Příběh rodiny, která obula svět, Formanův život mezi filmem a svobodou a Marta, silný hudební a lidský návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností. Od června na letní scéně Muzea Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová má pro vás zprávy.
2: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Podle prezidentky zemřelo nejméně 160 lidí, dalších více než 900 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste. Ode dneška se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Nové verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Vedra představují riziko pro hospodářská i domácí zvířata. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby taky ochlazování zvířat. Varují taky před ponecháním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů. Sport. Cyklistka Julia Kopecký se po třetí za sebou stala mistryní České republiky v časovce. Uničově zvítězila o necelých 17 sekund před Eliškou Kvasničkovou. Třetí dojela s více než 50-sekundovou ztrátou Adéla Koclířová. Mužská časovka začne na šampionátu po 17. hodině.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem, neprůjezdná trojka u čtyřkol. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy první část kolony už za Tasovem na kilometru 159, krát se tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, dál se táhnou kamiony pravým k D2 do Brna. V levém pruhu znovu kolona asi na 10 minut kolem exitu 182 popůvky a pak v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na D2 až 20 minut. D1 z Brna na Prahu už je za velkým meziříčím plynule průjezdná, omezení u exitu 134 Měřín sklidili. Na výjezdu z Prahy na dálnici D8 kvůli nehodě u sjezdu na Březiněves v levém pruhu se tvoří kolony minimálně na půl hodiny k Belskou ze spoda z Hloubětina a taky z Novopatské od Satalic. Na silnici 3 Praha Benešov čekejte teď stojící kolony před čtyřkoly směrem na sever, je to od sjezdu na Nespeky směrem na jih už z Mirošovic za sjezdem z D1 a stojí to, protože u sjezdu na čtyřkoly teď vyprošťují kamion po nárazu do mostku. Na silnici 2 se pomalu vzpamatovává průjezd u Hříněvsí kolony až na 40 minut od Hřbitova a od Průmstavu, porouchaný kamion z kruhového objezdu u Lidlu před chvílí odtáhli. A na 52 z Pohořelic na Brno za odbočkou na Horní Věstounice kolona asi na 10 minut, na Nových Mlýnech se srazilo osobní auto s nákladním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno, během nepřechodně i polojasno, teploty většinou 29 až 34 stupňů, na horách o něco málo chladněji, naměříme kolem 25. Tolik zprávy. A dál odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
5: A může být ještě hůř, Brandýs nad Labem dnes se drží prvenství právě ve výšce teploty. Nevím, jestli je co závidět, mají tam 35,8 stupně Celsia.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Lidé, domácí zvířata, ale také ryby. A právě ty patří k těm nejohroženějším. Samozřejmě, že máme na mysli souvislost se současným horkem. A jak řeky tedy před masivními úhyny ryb chránit, to probereme za pár minut.

Sondy, drony nebo přívod kyslíku. To jsou jenom některá z opatření, která nově snižují riziko úhynu ryb na řece Dyji. Konkrétně na jezu v Bulharech pod Novomlýnskými nádržemi, kde loni v létě kvůli horku uhynuly stovky ryb. Jak se opatření instalovaná povodím Moravy osvědčila, my to probereme s reportérem Šimonem Francem, který je přímo u jezu v Bulharech. Dobré odpoledne. Tak za chvíli se s ním každopádně můžeme spojit a teď si alespoň na chvíli zahrajeme. Je 13 hodin a 41 minut a posloucháte nás v odpoledním Radiožurnálu.

0: Aktuální vlna veder na evropském kontinentu by podle eurokomisaře pro klima měla jen posilovat ambice v boji proti změnám klimatu. Wopke Hoekstra to řekla v Lucemburku, kde dnes jednají ministři pro životní prostředí členských států právě o odolnosti evropského bloku vůči klimatické změně. Česko na schůzce zastupuje vládní zmocněnec Filip Turek za motoristy, který znovu odmítl zákaz spalovacích motorů od roku 2035. To jednání sleduje bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč se ministři životního prostředí znovu zabývají emisními cíly pro auta?
1: K tomuto tématu se ministři vrací opakovaně a nedaří se jim stále najít schodu. Evropská komise loni v prosinci navrhla zmírnění původního plánu na de facto zákaz spalovacích motorů od roku 2035 a namísto toho navrhla různé flexibility, kterými budou moct výrobci aut ty zbývající vypouštěné emise vykompenzovat. Ovšem části členských států, včetně Česka, toto nestačí, jak dnes zopakoval vládní zmocněnec Turek. Ten ve svém vystoupení na plénu varoval před poškozením konkurence schopnosti automobilového průmyslu a zdůraznil, že tento sektor tvoří více než 8% HDP Evropské unie. Pokračuje Turek.
2: Pokud nezakročíme, tak by Evropská unie v budoucnu mohla přestat vyrábět auta a stát se pouze trhem pro dovoz aut. To by vážně oslabilo naši ekonomiku. Potřebujeme lepší rovnováhu mezi klimatickými cíly, skutečnou sociální a ekonomickou situací a současnou situací ve světě. Ta zahrnuje i naši silnou závislost na dovozu klíčových materiálů a baterií, zejména z Číny.
0: Jak se na dnešním ministerském jednání podepisuje fakt, že Evropu aktuálně sužují extrémní vedra?
1: Tak při příchodu na jednání to dnes zmiňovala opravdu řada ministrů, která do klimatizovaného konferenčního centra vstupovala z toho venkovního žáru. Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra uvedl, že přestože aktuálně mezi členskými státy není shoda na všem, tak jsou určité tendence ty cíle upravovat, tak v konečném důsledku se podle Hoekstry většina států shoduje, že je skutečně potřeba v boji proti změnám klimatu pokračovat a ty ambice nesnižovat. Švédská ministryně životního prostředí Romina Pourmokhtariová také uvedla, že ta vlna veder je jasnou připomínkou naléhavosti, se kterou Evropa musí k řešení klimatické krize přistupovat. A mluvila například o ochraně vodních zdrojů. Případný odklad opatření ke snižování emisí v automobilovém průmyslu podle ní pouze do budoucna znevýhodní Evropu. Mimochodem ještě jedna zajímavost. Švédská ministryně dorazila na to dnešní jednání se svým tříměsíčním dítětem spícím v šátku a prohlásila, že je velmi ráda, že si nemusí vybírat a volit mezi rolí matky a rolí ministryně.
0: Tak to byla bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední, chceš zažít před

0: my se teď v odpoledním radiožurnálu konečně dostaneme k některým opatřením, která snižují riziko úhynu ryb na řece Dyji. Konkrétně tedy na jezu v Bulharech pod novomlýnskými nádržemi, kde vloni uhynuly stovky ryb. Teď se spojíme s reportérem Šimonem Francem přímo k jezu. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Povodí Moravy tady letos zavedlo několik novinek, například sondy, které měří třeba teplotu nebo hladinu kyslíku u povrchu i v hloubce. Data pak posílají přímo na správu povodí. Ta pak vyhodnocuje, jestli je potřeba manipulovat třeba s průtokem. Rozhodování vždy ovlivňuje více faktorů, jak zmíněný průtok, tak teplota nebo vítr, a volí se vždy nejšetrnější postup tak, aby vznikaly co nejmenší škody. Tím monitoringem ze vzduchu pomáhají i ty zmíněné drony. Asi před půl hodinou jsem na místo dorazil i jeden ze zaměstnanců povodí Moravy. Ten mi potvrdil, že hladina kyslíku je sice nižší než třeba ve zmíněných novomlýnských nádržích, ale jeho stále dostatek na to, aby ryby přežily. Tento týden se už povodí Moravy muselo s manipulací na jezu měnit právě díky tomuto měření. Podjezd tady v Bulharech nově vypouští i kyslík díky nainstalované trubce, takže do úseku mezi Bulhary a Břeclaví teď míří víc okysličená voda, protože zase už kyslík nestíhají kvůli horku přirozeně vyrábět.
0: Podařilo se díky těmto opatřením zabránit právě úhynům?
1: Ano, právě díky zmíněné úpravě průtoku nebo tomu okysličování vodohospodáři tento týden zřejmě zabránili dalšímu velkému úhynu. Předpověď počasí ale slibuje ještě vyšší teploty než dosud a situace tady na jezu je podle povodí Moravy vážná. Nedá se tedy vyloučit, že i s monitoringem vody a novými technologiemi můžou některé ryby hynout.
0: Můžeš nám ještě, Šimone, pro jistotu připomenout, proč tedy ohrožuje horko ryby v řekách?
1: Všechno to souvisí s přísunem kyslíku. Horko totiž podporuje rozvoj sinic, které kyslík spotřebovávají. Dyji navíc ohrožuje i jev, který vodohospodáři nazývají eutrofizace, tedy masivní rozvoj sinic způsobený fosforem a dusíkem. Právě Dyje patří k nejvíce znečištěným řekám. Kombinace těchto faktorů pak může vést ke stavům právě jako loni v létě, kdy tady na jezu v Bulharech hromadně uhynuly stovky tun ryb.
0: Tak to byl Šimon Franc, děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Teď je 13 hodin a 52 minut, pojďme aktuálně k dopravě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Varování na D1 k Hulínu. Pokud míříte po dálnici D1 ve směru z Přerova na Brno, dejte pozor těsně před sjezdem na Hulín na kilometru 264,5. Na konci připojovacího pruhu z dálnice D55 pobíhá řidič, který tam sbírá kusy prasklé pneumatiky a mává na vozidla za horizontem, aby vybočila do pravého pruhu, protože v tom připojovacím stojí opodál porouchané nákladní auto. Další zelená vlna ve zprávách celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Staníku, pojď! Počár čeká!
2: My vás máme celkem v merku.
1: Ano?
2: Jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
3: Zdravím, jsou druhé umělce.
4: Je zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
2: Jste hodně společenský.
5: Víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
3: Slyším.
6: Hrdinka práce poprvé.
7: Stop. To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte?
3: Přesu.
8: Filmová retrosérie Volha. 2. července na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Causy-Vysová. Žalobce navrhuje vazbu pro primátora Karviné Jana Wolfa, rozhodne ostravský soud. Státy Evropské unie finálně schválily celní dohodu se Spojenými státy. Čeští fotbalisté skončili na mistrovství světa s jediným získaným bodem. Trenér Koubek odstoupit nehodlá. Kolony jsou po nehodě nákladního auta na silnici Praha-Benešov před Čtyřkoly. A bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Státní zástupce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politika dnes po výslechu zadržela policie. Dvojice maskovaných detektivů ho s pouty na rukou odvedla do auta. Jan Wolf čelí stíhání v rozsáhlé korupční fotbalové kauze a odmítá, že by v této kauze kohokoliv ovlivňoval. O návrhu na vazbu bude rozhodovat okresní soud v Ostravě, potvrdil žalobce Radim Dragoun.
10: V tomto případě je dán důvod vazby. Jedná se tedy o takzvanou kolouzní vazbu, což je situace, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zejména působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
9: Vedra pokračují, Český hydrometeorologický ústav proto zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Komplikace se můžou objevit taky v dopravě, energetice a zemědělství. Už dnes teploty na většině území přesáhnou 31 stupňů. Pokračuje meteoroložka Jana Hujslová.
11: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
9: Země Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Informovala o tom Rada Evropské unie. Definitivně tak potvrdila klíčovou obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Skotsku.
12: Rada Evropské unie schválila 2 právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Evropská komise ale bude mít možnost rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svou část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím. Dohoda zahrnuje také 15% celní strop na většinu dovozu z Evropské unie do Spojených států, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Památková zóna kolem šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server iRozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády varovala před poškozením významného historického místa. Podle mluvčí Karviné Moniky Dankové je navíc během výstavby v oblasti plánovaný archeologický průzkum.
13: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
9: Památkáři a badatelé změnu zóny kritizují. Více se dočtete na iRozhlas.

0: Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 překážka u Hulína kolony před Brnem, neprůjezdná trojka u Mirošovic. Na dálnici D1 z Přerova na Brno stále opatrně těsně před sjezdem na Hulín na kilometru 264,5. Na konci připojovacího pruhu z D55 z Otrokovic stojí porouchané nákladní auto, už je před ním policejní hlídka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu. Poprvé už kolem exitu 153 TASOV, osobní auta v levém tvoří roztrhanou kolonu za Ostrovačicemi ze 180. kilometru za exit 182 Popůvky a pak hlavně v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na D2 to mají minimálně na 20 minut. Na silnici 3 Praha Benešov značné komplikace mezi Mirošovicemi a Mračí. U čtyřkol před polednem narazilo nákladní auto do mostu, teď provoz průběžně pozastavují kvůli vyprošťování, respektive pouštějí kivadlově. Tvoří se dlouhé kolony na desítky minut směrem na Prahu u sjezdu na Nespeky, směrem na Benešov už od Mirošovic a tam teď navíc na konci kolony další vážná nehoda. Srazilo se osobní auto s motorkou a nedá se projet na trojku. Vůbec nesjíždějte z dálnice D1 na exitu 21. A v Praze je ucpaný výjezd na Ústeckou D8 kvůli nehodě za sjezdem na Čakovice, kolony na půl hodiny k Belskou z Hlubětina i z Novopatské od Satalic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno během dne, přechodně polojasno, teploty vysoké 29 až 34 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
4: A dobré odpoledne vám přeji také 6 minut po 14. hodině. Jihoamerická Venezuela sčítá oběti i škody po ničivém zemětřesení. Zasáhlo sever země a nepřežili ho desítky lidí. Do země proto míří zahraniční pomoc. A my podrobnosti k tomu za chvíli přineseme také v odpoledním Radiožurnálu.
1: Odpolední Radiožurnál
5: a Hanka Schánilová.

0: Počet obětí nočních zemětřesení ve Venezuele roste. Tamní úřady aktuálně hlásí přes 160 mrtvých. Dalších skoro 1000 lidí je zraněných. Největší škody jsou ve městě La Guaira, necelých 30 kilometrů od venezuelské metropole Caracasu. Zřítily se tam desítky budov. A o tom neštěstí zjišťoval víc Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak to, Matěj, vypadá aktuálně na severu Venezuely?
1: Ty škody na místě jsou opravdu rozsáhlé. Poničené je taky například mezinárodní letiště v Caracasu, které zůstává uzavřené. Mnoho oblastí v souvislosti s otřesy hlásí taky výpadky proudu. Záběry zřícených budov, samotných otřesů nebo lidí volajících o pomoc se plní i sociální sítě. Na místě už kromě záchranných akcí začalo i odklízení škod. Aktuálně se jen těžko posuzuje celkový dopad katastrofy. Odhady americké geologické služby ale mluví až o tisících obětech.
0: Co zatím víme, Matěj, například o síle nebo epicentru toho zemětřesení?
1: Ta zemětřesení, která postihla sever Venezuely, byla z největší pravděpodobností hned dvě. Od sebe je dělilo zhruba jen 40 vteřin. Ještě klíčovější byla ale síla otřesů a jejich hloubka, respektive mělkost ohniska. Zemětřesení totiž přesáhlo 7,2 stupně a spustilo se jen asi 28 kilometrů pod zemským povrchem. Tak intenzivní otřesy v oblasti nejsou zrovna obvyklé. Potvrzuje to i seismolog a vulkanolog Aleš Špičák z Akademie věd.
2: Je tam spousta zemětřesení ve Venezuele, ale zpravidla nepřesahují magnitudu nějakých 6,5. V roce 2025 tam byla dvě zemětřesení nedaleko těch současných, tam měla sílu 6,2 a 6,3, čili to jsou více než 30krát slabší jevy než ty, co byly v noci na dnešek.
1: Na tragické bilanci se podepsalo i to, že otřesy přišly v den státního svátku a večer. Ten totiž mnoho lidí trávilo doma se svými rodinami.
0: Jak na katastrofu reagují tamní úřady?
1: Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová v zemi vyhlásila stav nouze. Tamní vláda už navíc začala přijímat zahraniční pomoc. Například Mezinárodní měnový fond věnoval v přepočtu přes 4 miliardy korun do sbírky na obnovu nemocnic, obytných domů a potřebné infrastruktury. Své záchranáře do Venezuely vyslali Spojené státy, Mexiko, Salvador nebo blízkovýchodní Katar. Další nabídky pomoci přišly třeba z Indie, Číny nebo Německa. Nabídlo i taky Česko. Podle vedení českých hasičů je na výjezd do Venezuely připravený tým specializovaný na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin.
0: O ničivém zemětřesení teď mluvil Matěj Kolář. Díky a naslyšenou.
1: Já děkuju, naslyšenou.

0: se podívejme na to, jaké jsou teď nejvyšší teploty. Brandýs nad Labem hlásí 36,1 stupně Celsia, Blovice v Plzeňském kraji 35,7, v Jihomoravském kraji u Brna je 35,5 a v Ústeckém kraji v Dobroměřicích také 35,5 stupně Celsia. No potěš, a v Česku může být o víkendu i přes 40 stupňů. Některá města už od začátku týdne nechávají ochlazovat ulice kropícími vozy. Například v Českých Budějovicích, kde je reportér Michal Bělský. Dobré odpoledne.
1: Hezký den, právě teď má společnost FCC v terénu trojici kropících vozů a je to jen pár minut, co kolem mě jeden z nich projel tady na náměstí Přemysla Otakara II. Jejich řidiči se v těchto dnech už od 10. hodiny zaměřují hlavně na centru města, sídliště Máj a Šumava nebo okolí nádraží a přestupní zastávky hromadné dopravy. Denně jen v ulicích spotřebují všechny tři vozy přes 100 kubíků vody. Největší z nich má kapacitu něco málo přes 11 kubíků a na jednu nádrž vydrží kropit přibližně hodinu. Jak mi ale prozradil vedoucí střediska čištění společnosti FCC Martin Krajčírik, na červeně taková spotřeba celkem běžná. Podle něho při podobném počasí vydrží chladící efekt v řádech maximálně pár desítek minut. Samozřejmě ale záleží na povrchu a aktuálním počasí.
0: Ovšem někdo nemusí mít takovou kliku jako ty na kropicí vůz. Můžou se lidi v ulicích ochladit třeba i nějak jinak?
1: Určitě, můžou k tomu využít takzvaná mlžítka, těch je po celých Budějovicích přesně 1,40. Pro letošní rok nově přibyly například na sídlištích Šumava a Máj, u sportovní haly nebo tady na náměstí Přemysla Otakara II. Několik mlžítek v centru ale najdou i obyvatelé Tábora, a to třeba na Žižkově náměstí nebo v nedalekém Sezimově Ústí poblíž základní školy Švehlova a na náměstí Tomáše Bati. No a zvládat vedra pomůže místním i turistům třeba radnice v Českém Krumlově, která nechala na náměstí Svornosti nainstalovat velké slunečníky.
0: V Českých Budějovicích je náš reportér Michal Bělský a děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Policie zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Dopoledne ho kriminalisté vyslýchali v souvislosti s korupční a sázkařskou kauzou ve fotbale. Po výslechu policisté Wolfa odvedli v poutech. Primátor je obviněný z toho, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. My detaily už probereme s reportérem investigativní redakce Radiožurnálu Arturem Janouškem. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Proč policie Wolfa zadržela po dnešním výslechu?
1: Vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun už minulý týden řekl, že existuje obava z ovlivňování svědků nebo také spoluobviněných. A už tehdy také mluvil o tom, že takové obavy mohou být důvodem k uvalení vazby. Proto také policie minulý týden v pátek vyhlásila po Wolfovi pátrání. On byl tou dobou na dovolené v Chorvatsku a dnes se sám dostavil na policii v Ostravě k výslechu, po kterém ho tedy policisté odvezli v poutech. Ještě před tím výslechem nám řekl, že nikoho neovlivňoval a jeho advokátka Kateřina Světlíková řekla, že s tou případnou vazbou nesouhlasí a postup policie kritizovala.
2: Pokud se bude rozhodovat o vazbě, záleží, jak vazební soud o té vazbě rozhodne. My nesouhlasíme s tím, že by klient měl kohokoliv ovlivňovat, to znamená, pokud by to rozhodnutí bylo takové, že do vazby mají, tak si stížnost podáme. Asi se to hodí na více frontách. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy, ale tak to prostě je, tak bojujeme.
1: No a ten návrh na vzetí Wolfa do vazby státní zastupitelství podá k soudu ještě dnes odpoledne.
0: A jak konkrétně Wolf, tedy podle policie, zmanipuloval zápasy?
1: Policie zmonitorovala například zápas mezi MFK Karviná a SK Dynamo České Budějovice, který se odehrál v březnu 2024. Den před utkáním se Wolf a další dva lidé podle policie sešli na benzínce v Kravařích s českobudějovickým hráčem Samuelem Šigutem. Podle policie mu nabídli 100 000 korun za to, že zařídí prohru svého týmu, třeba tím, že zaviní penaltu. Úplatky měl Wolf podle policie zajistit i pro rozhodčí. Karviná tehdy vyhrála 2-1, v baráži pak Wolf podle policie zmanipuloval další 2 zápasy a Karviná se díky tomu vlastně nakonec udržela v první lize.
0: Co říká Wolf na obvinění z korupce?
1: On od počátku to obvinění odmítá. My jsme oslovili i toho hráče Šiguta, který v prosinci 2024 přestoupil právě do Karviné. On odmítl případ jakkoliv komentovat. Nicméně při výslechu na policii připustil, že některé zápasy skutečně ovlivnil a že za to dostal úplatek. Já ještě doplním, že kromě policie se touto kauzou zabývá také etická komise fotbalové asociace a ta dala Wolfovi za zmanipulování těch 3 zápasů pokutu 3 miliony korun a zakázala mu na 12 let působit ve fotbale. To rozhodnutí zatím není pravomocné, také v tomto případě Wolf vinu odmítá.
0: Artur Janoušek, děkujeme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Zdůvodnil to tlakem médií. V posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Prokop minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl, za který je připraven zaplatit pokutu. V ropném skladu v Krasnodarském kraji na jihu Ruska začalo hořet poté, co se na něj zřítily trosky dronu. Informoval o tom šéf tamního okresu Alexander Charitonov. Neupřesnil, odkud dron pocházel. Tento měsíc je to podruhé, co kvůli dronu v ropném skladu hoří. Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku. Reaguje tím na každodenní ruské údery na svém území. České dráhy ruší víkendové parní jízdy v jižních Čechách, a to kvůli horku a vysokému riziku požárů. Dráhy zrušily soboje v sobotu a v neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah. A horké počasí a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí ve Zlínském kraji. Na jiný termín jsou přesunuty dostihy ve Slušovicích. Nebude ani hudební festival na výstavišti v Kroměříži. Nepoběží se ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti. Pořadatelé velkého festivalu Zlín žije víkendový program neruší, budou ale do ulic krajského města přidávat mlžítka a další ochlazovací místa. Sport. Tenista Vít Kopřiva prohrál na turnaji na Malorce s Američanem Queenem 7-5, 5-7 a 3-6 a vypadl ve čtvrtfinále. O postup do semifinále na travnatých turnajích později odpoledne zabojují Tereza Valentová a Karolína Muchová. Valentová v Eastbourne nastoupí proti Němce Mariové a Muchová se v Bad Homburgu utká s dámkou Tausonovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, uzavřená silnice 3 u Mirošovic. Dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy je plná kamionů v pravém pruhu. Od sjezdu na Velkou Bíteš z kilometru 162 v levém pruhu se tvoří kolona od exitu 178 Ostrovačice a zřejmě teď zpomalí za připojením od Popůvek na kilometru 183 je čerstvě hlášená nehoda v levém pruhu. Za ní se to táhne různě pomalu dál až k D2. Na dálnici D1 na exitu 21 doporučujeme nesjíždět z dálnice na Benešov. Silnice 3 hned za Mirošovicemi je uzavřená. Na konci kolony před jinou nehodou u čtyřkol havarovalo osobní auto a motorka. Provoz je úplně zastavený, takže kolona směrem na Benešov je už kousek za sjezdem z D1. Směrem na Prahu kolona od sjezdu na Nespeky ke sjezdu na Čerčany, kde se kolem havarovaného nákladního auta jezdí kyvadlově, až právě k té další nehodě u Mirošovic. Na výjezdu z Prahy na dálnici D8 v Cínovecké za sjezdem na Čakovice konečně odtažená auta po nehodě levý pruh volný, rozjíždějí se dlouhé kolony k Balskou z Hloubětina i z Novopatské od Satalic, ještě to bude skoro na půl hodiny. A na silnici 4 na výjezdu ze Strakonic na Prahu vážná nehoda u odbočky na Řepici, srazilo se nákladní auto s cyklistou, čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno, přechodně až polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne. V zoologické zahradě Brno utekla zřejmě už ve středu z výběhu panda červená. A dobrá zpráva je, že se našla, že ji odchytili v nedalekých Kníničkách. Podařilo se jí to pravděpodobně díky stromům, které se u výběhu k sobě více přiblížily větvemi. No a je v pořádku, ale zaměstnanci ji pro jistotu sledují, jestli třeba nesnědla něco nevhodného. Řekl to mluvčí zahrady Jan Bedřich. A vzhledem k tomu, že musela překonávat nejenom větve, ale hlavně silnici, jsou všichni rádi, že se jí nic nestalo.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

odpoledním radiožurnálu teď půjdeme do Rakouska. Tam totiž mají problém, který by jim ještě před pár lety záviděla většina Evropy. Sluneční elektrárny teď vyrábějí tolik elektřiny, že jí není kam dát. Řešením mají být obří baterie. Jejich výstavba se ovšem zadrhla a otázka je proč, my se tomu chceme věnovat.

0: Ještě před pár lety se řešilo, jak vyrobit víc elektřiny ze slunce. No a dnes má Rakousko úplně jiný problém. Co s ní, když jí je najednou příliš? Rekordní výroba z fotovoltaiky totiž začíná narážet na limity elektrické sítě a ukazuje, že samotné solární elektrárny nestačí. Země proto sází na obří baterie. Jejich výstavbu ale komplikuje spor mezi investory a úřady. A o co jde, to nám řekne naše zpravodajka Bára Vranová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak se může stát, že je elektřiny najednou moc?
1: Podle expertů oslovených deníkem Die Presse je to vlastně taková daň za úspěch solární energetiky. Rakousko v posledních letech postavilo obrovské množství fotovoltaických elektráren a letos jim navíc přeje opravdu mimořádně slunečné počasí. Když pak kolem poledne svítí naplno, tak všechny ty elektrárny vyrábějí zároveň, jenomže spotřeba elektřiny během dne tak rychle neroste. A protože elektřinu nejde jednoduše uskladnit na později, jako třeba plyn do zásobníku, začne jí být najednou přebytek. No a to se pak projeví dvěma způsoby. Cena elektřiny na burze může spadnout až pod nulu a zároveň se dostává pod větší tlak elektrická síť.
0: Tenhle problém ale chtělo Rakousko vyřešit budováním obrovských bateriových úložišť. Co se stalo?
1: Ten záměr tu je stále, jenomže kolem baterií se mezi tím rozpoutala doslova zlatá horečka. Díky novému energetickému zákonu se přihlásily stovky investorů, kteří v těch úložištích vidí výnosný biznis. Stát totiž slíbil, že baterie, které budou pomáhat stabilizovat elektrickou síť, osvobodí od části poplatků za její využívání, a to až na 20 let. No a právě tady vznikl spor. Energetický regulační úřad teď připravuje pravidla, podle kterých se rozhodne, kdo na tuto výhodu dosáhne a bude moct stavět.
0: No a proč na to nemají nárok všichni?
1: Ten regulační úřad říká, že není možné zvýhodnit úplně všechny, protože těch projektů se přihlásilo mnohem víc, než kolik bude Rakousko podle odhadů vůbec potřebovat. No a pokud by stát odpustil ty poplatky každému, mohlo by to podle něj nakonec prodražit provoz elektrické sítě a zaplatili by to ti odběratelé nebo ostatní lidé. Investoři naopak namítají, že když budou podmínky příliš přísné, většina plánovaných baterií vůbec nevznikne. Spor je navíc i o tom, jak poznat, které ty baterie síti opravdu pomáhají a které jsou hlavně výnosným biznesem. Oni se totiž přihlásili i společnosti nebo investoři, kteří v energetickém sektoru vůbec nepůsobí.
0: Bára Vránová, naše zpravodajka, a tentokrát zprávy z Rakouska. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Mexičané slaví 3 góly proti Čechům a 3. vítězství svých fotbalistů na světovém šampionátu. Do hospod vyrazili i mexičtí přistěhovalci ve Spojených státech i přes obavy ze zásahu agentů imigračního úřadu ICE. A právě o tom uslyšíte za chvíli v našem zápisníku.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Ve Spojených státech se někdy vtipkuje o tom, že nejoblíbenějším fotbalovým dresem je tam dres národního týmu Mexika. Ale on to vlastně vtip ani zas tak moc není, protože tamních až 40 milionů přistěhovalců z Mexika fotbal hodně prožívá. Proto i v amerických městech se to při zápasech mexického týmu na mistrovství světa hemží jeho fanoušky. A to i přes obavy z imigračních agentů ICE. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji sledoval porážku Čechů s Mexičany v americkém státě Oregon.
3: Portland tady v Oregonu nepatří mezi pořadatelská města, ale není zas takový problém najít tu hospodu se zahrádkou a s plátnem, kde už chystají přenos zápasu českého a mexického týmu. Samozřejmě je tady i skupinka Mexičanů, která se dožaduje, aby obsluha přepnula kanál a přenos běžel ne na Fox Sports v angličtině, ale na stanici Telemundo ve španělštině. Berenice je tu se svými rodiči Máriou a Alejandrem. Všichni žijí tady ve Spojených státech dlouhodobě. Sedám si k téhle rodinné skupince a trochu jí škádlím, že Mexičané už s jistým postupem ze skupiny by mohli nechat Čechy vyhrát.
4: You can let us win, no?
3: Ale jak slyšíte, Alejandro, Maria ani Berenice nesouhlasí. A je to tady první mexický gól, celá portlandská hospoda vybuchla nadšením.
5: Qué pena!
3: Na konci zápasu mě Alejandro chlácholí, že mu je líto, že Češi prohráli.
6: Which team are you going for again?
7: Spain.
6: Spain.
7: Yeah.
6: Are you traitor?
3: Až Mexičani vypadnou, prý bude fandit Španělsku. Ptám se, proč ne Spojeným státům, a celá rodina se najednou tváří dost kysele a říká, že možná je na čase zvážit, jestli se nevrátit zpátky do Mexika, kde je to teď prý lepší.
6: We should move back.
7: It's better than US right now.
3: Taky tady v Portlandu zažívají razie agentů imigračního úřadu ICE, kteří jdou především po Hispáncích, příliš neřeší, jestli mají nebo nemají dokumenty, jestli jsou nebo nejsou v zemi oprávněně, a Berenice tuhle naši debatu zakončuje lakonickým komentářem, že nemá ráda diktátory.
6: I don't really like dictators.
3: Na azteckém stadionu a tím pádem i tady na plátně zápas ale pokračuje, a když zmar českých fotbalistů vrcholí třetím inkasovaným gólem, rozhodně si nepřipadám jako v americké hospodě, ale spíš jako někde v Mexiku.
8: Mexiko! Mexiko! Mexiko!
3: Alejandro se možná taky vidí někde v Mexiku na tribuně a nakonec se svou rodinou i s ostatními slaví vítězství zpěvem. Z Portlandu Jan Kaliba, Radiožurnál.
9: This is not the time or the place for broken-hearted.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Celosidisová. Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucí delegace na summitu Severoatlantické aliance. Rekordní horka ohrožují taky Německo. Čeští fotbalisté podlehli Mexiku a na mistrovství světa končí ve skupině. Po dvou nehodách jsou kolony mezi Mirošovicemi a Čerčany, a to v obou směrech. A zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. O tom, jaké účasti se zúčastní, si rozhoduje sám. Pavel to řekl Radiožurnálu v reakci na výrok ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten kritizoval rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle Macinky šlo o pokus o ústavní puč a delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
3: Se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda, a konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
1: Ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidenta do české delegace doplní. Podle Macinky by o roli Pavla v Ankaře měla rozhodnout vláda na pondělním zasedání. Dnešní noc dorovnala v Německu dosavadní teplotní rekord. V Porýni falci rtuť neklesla celou noc pod 26 stupňů. To se stalo za celou historii měření jen jednou před 7 lety. Teploty až 39 stupňů jsou dnes na celém území Německa s výjimkou jeho severozápadního cípu. Správa silnic dnes kvůli škodám z horka uzavřela dálnici A2 u Hanovru. Bavorský fotbalový svaz zrušil všechny zápasy a turnaje na nadcházející víkend. Severně od Berlína hoří 82 hektarů lesa v bývalém vojenském prostoru. Teploty budou stoupat až k 38 stupňům od zítřka, taky v Česku. Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplíství. Gengy dováží z Asie a Latinské Ameriky ženy, které jsou v Česku nucené k prostituci. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. Pachatelé jim původně nabízeli práci servírek, modelek a nebo prodavaček v Evropě. Pokračuje mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej.
4: V tomhle směru je ze stran pachatelů často užívána metoda tzv. Růžové ruky. To znamená, že oběť je znáborována osobou, kterou zná, často jinou současnou či bývalou obětí. Tato metoda využívající přirozenou důvěru je velmi účinná.
1: Ibehej dodal, že některé ženy jedou do Evropy i přesto, že ví, že budou provozovat prostituci.
5: Sport. Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu v Mexico City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
6: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali.
5: Naopak Jihoafričané ze skupiny postupují. Jižní Koreu porazili 1-0, Brazílie zvítězila nad Skotskem 3-0, Maroko nad Haiti 4-2, Švýcarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1. A tři fotbalisté Slávie, Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek, dostali povolení k tréninku se Slovanem Liberec. Jejich přestupy na sever Čech kluby dolaďují. Opačným směrem by měli zamířit Anj Nguessan a Tumani Diakité.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Brnem, nehody na trojce u Mirošovic i čtyřkol.

0: Teď už ho pouštějí kyvadlově. Kolon je na desítky minut odpišel do Mirošovic i od Mirošovic ke čtyřkolům. Nemá smysl to objíždět místní komunikací Senohrabskou z Mirošovic na pěti hosty, i tam řeší nehodu.
1: Jsou tam dvoje hasičský auta, sanitka, je to tam totálně zablokovaný.
0: V Praze řada odpoledních kolon, mimo jiné na hlavní části okruhu fronty před Ořechem, jak od nájezdu z D5-ky, respektive kamiony z D5 skoro od Loděnice, tak i z druhé strany kolona před Ořechem od Lochkova, a ta zpomaluje, protože za připojením od Barandova jsou teď dvě nehody za sebou v levém pruhu. A na magistrále se tvoří kolona v Argentinské od hasičů nahoru do Holešoviček k Bulovce, překáží tam porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
4: Dobré odpoledne vám přejeme. Ať žijete ve středočeském, jihočeském nebo třeba ústeckém kraji, všude je horko a hodně horko, ale může být ještě hůř. Stačí se podívat do Hutí. Teploty jsou tam dvojnásobné a zaměstnanci to mají dost těžké. My pro vás chystáme také reportáž z třineckých železáren. Začneme ale žhavou politickou situací kolem sporu o účast prezidenta na summitu NATO. Dobré odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál
5: a Hanka Schánilová.

I po rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na červencovém summitu NATO zůstává několik nevyjasněných otázek. Zatímco motoristé například počítají s tím, že delegaci povede podle původního plánu premiér Andrej

0: Babiš z hnutí ANO. Prezident Petr Pavel dnes řekl, že to bude ze své pozice nejvyššího ústavního činitele automaticky on. Vývoj ve sporu o účast hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance sleduje náš politický reportér Vojtěch Tomášek. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co zatím víme o podobě delegace?
1: Vláda bude o konkrétní roli prezidenta rozhodovat na svém pondělním zasedání. Dnes by každopádně Petra Pavla měla podle vyjádření vládních politiků na summit akreditovat. Prezident dnes řekl, že o tom, jestli se zúčastní jakékoliv části summitu, si rozhodne sám. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů včera mluvil naopak o tom, že například na neformální večeři Petr Pavel nepůjde. Postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu označil za pokus o ústavní puč. To prezident ostře odmítl.
2: Velmi silná slova od člověka, který je součástí vlády, jsou na hranici šíření poplašné zprávy. Myslím si, že každý politik, který má jen trochu odpovědnosti ke své zemi a k její reputaci v zahraničí, by měl taková slova velice vážit.
1: Situaci dnes komentoval taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, ale nesouhlasí s ním. Bylo podle něj nezvykle rychlé a navíc upozornil, že se k tomu vláda před soudem nemohla vyjádřit. Spor podle něj poškozuje Českou republiku.
3: Budeme na smích celému světu. Bude to velká ostuda, budeme zase v titulcích na celém světě, jak jsme směšní. A samozřejmě je to vina pana prezidenta.
1: Slova šéfa diplomacie o pokusu o ústavní puč předseda vlády přímo nekomentoval, uvedl ale, že se motoristy v poslední době snažil přesvědčit, aby spor s hradem neeskalovali. No a před chvílí premiér komentoval taky ještě dopolední vyjádření prezidenta o vedení delegace. K tomu řekl, že zatím neví, kdo delegaci povede a znovu odkázal na pondělní zasedání vlády.
0: Vojtěchu, ty jsi i dnes v poslanecké sněmovně, předpokládám, že je spor tématem i tam.
1: Ano, už dopoledne k tomu mluvili opoziční poslanci v debatě o pořadu schůze. Ministra zahraničí ostře kritizovali, někteří žádají i jeho rezignaci. No a spor o summit NATO bude taky tématem interpelací. Poslanci se chtějí ptát na postoj k těm výrokům jednak znovu Petra Macinky, ale taky ministra spravedlnosti za ANO, Jeronýma Tejce. Předseda klubu motoristů a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný nicméně už dopoledne řekl, že i politici mají svobodu slova a mají právo říkat své názory.
0: Vojtěch Tomášek, náš parlamentní zpravodaj, děkujeme ti.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: venku 30 stupňů, vevnitř dvakrát tolik. Hutníci v třineckých železárnách teď mají těžké směny. V hutě platí zvláštní opatření, přísun nápojů pro zaměstnance se zdvojnásobil a naplno jedou také klimatizované chladicí místnosti.
1: Jsme ve válcovně Kolejnic, právě vyjíždí rozžhavený kus, teplota až 1000 stupňů Celsia a jsme kousek od toho.
2: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
1: Čím blíž, tím víc.
2: Ano.
1: Či krátkodobě kolik asi?
2: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky. Takže je to taková slušná hutnická sauna.
3: S Dušanem Vápeníkem jdeme do klimatizované kabiny, jediného místa, kde se dá odpočinout. S minerálkou v ruce je tady pan Roman.
4: No, nic moc.
3: Dá se na to horko nějak zvyknout? Pomáhají ty nápoje?
4: Tak určitě něco pomáhá, hlavně klimatizace pomáhá.
3: Dá se to uhasit tou vodou? Myslím žízeň.
4: Musíme, no.
3: Klimatizace je tady už mnohem častější než dřív, je i v řídících kabinách, na jeřábech. Fungují tady ventilátory nebo mlžné clony, jak to jenom jde. Loni se jenom za nápoje za rok utratilo 11 milionů korun, potvrdil Robert Zvoníček, ředitel pro personalistiku v železárnách.
5: Když je v podstatě ve stínu přes 30 stupňů, tak přistupujeme tady k tomuto režimu. Vždycky to vyhlašujeme pro lokaci, kde ta teplota tuto hranici překročí a navyšujeme tyto nápoje o 100%.
1: Jednu výhodu to tady ale přece jenom má, když jste v 50-60 stupňovém horku a pak vyjdete z válcovny ven do pouhých 30 nebo 32, tak je to vlastně krásné osvěžení. Z Třineckých železáren Martin Knitl, Radiožurnál. Je

0: Nová zelená úsporám je oficiálně zpátky. Od dnešních 10 Státní fond životního prostředí znovu přijímá žádosti o podporu. Majitelé rodinných domů můžou žádat až o 2 miliony korun formou bezúročného úvěru na komplexní rekonstrukci, včetně zateplení, výměny kotle nebo instalace fotovoltaiky. Nízkopříjmové domácnosti můžou navíc získat dotaci. Více už řekne Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Co je v tom dotačním programu Nová zelená úsporám jinak?
1: Tak hlavně to, že už to není primárně dotační program. Většina žadatelů má nově nárok jenom na bezúročný úvěr a stát jim proplatí jenom poplatky a úroky. Na přímou dotaci dosáhnou nově v programu Nová zelená úsporám Light jenom domácnosti s nižšími příjmy. Na konkrétním příkladu to před spuštěním programu ilustroval ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
2: Si vypůjčíte 1 milion korun a my z našeho fondu vám zaplatíme těch 557 967 korun. My za vás budeme hradit veškeré vzniklé náklady navíc.
1: Nízkopříjmová domácnost má možnost získat na komplexní renovaci maximálně 400 tisíc korun. K tomu stát navíc proplatí veškeré poplatky a úroky z té půjčky.
0: Jak mají postupovat lidé, kteří chtějí získat dotaci?
1: Tak na webu novazelenauspora.cz si najdou energetického poradce, který je bezplatně provede celým procesem na plánování renovace a vyřízení peněz. Ten jim také poradí, jaká úsporná opatření mají udělat. Zajistí jim zdarma renovační pas i všechno ostatní. Jak jsou definované takzvané zranitelné domácnosti, pro které jsou dotace určené, popsal ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman z ANO.
3: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového decilu.
1: Doplním, že decil rozděluje populaci podle příjmů do 10 stejně velkých skupin, takže třetí decil označuje hranici příjmů, pod kterou je 30% lidí. No a hranice čistého měsíčního příjmu v tom třetím decilu je asi 25 tisíc korun. V pátém decilu je to pak 31 tisíc.
0: Jaké podklady musí dodat ti, kdo žádají o bezúročný úvěr?
1: Kvůli státní podpoře při částečné renovaci domu musí doložit hlavně ten renovační pas. Ten jim opět obstará energetický poradce Nové zelené úsporám. S ním si domluví návštěvu domu, který hodlají renovovat, a ten jim následně dá doporučení. Těmi se ovšem následně nemusí vůbec řídit. Náklady na renovační pas stát částečně zadotuje, a to maximálně 5000 korunami.
0: Dokdy nejdéle je potřeba zažádat o podporu a kdy ty peníze přijdou?
1: Příjem žádostí, tak ten končí 31. října. Do programu je třeba se hlásit elektronicky na portálu Státního fondu životního prostředí. První peníze domácnosti získají letos na podzim. No a majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů tam je to 750 tisíc na byt.
0: Věřím, že to pro vás byly užitečné informace a přinesla vám je Tereza Chlubná. Díky.
1: Já taky, hezký den.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha Běchovice.
1: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Kateřina Sousidisová. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Oznámil to vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Primátor je obviněný z toho, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dnes dopoledne přišel k výslechu. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů méně než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku můžou prodávat maximálně za 630 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů méně než dnes. Projektanti připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo až 43 lodí. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun a stavět tam začnou dělníci nejspíš v roce 2028. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích anebo v Kostelci nad Labem.
2: Sport.
1: Hokejista David Kemp končí v NHL ve Washingtonu. Klub ho poslal do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Taka. Pro českého reprezentanta budou Sabres pátým angažmá v zámořské lize. O přestupu informovala NHL na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 před Brnem, kolony taky na trojce před Mirošovicemi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se stále tvoří velmi dlouhá kolona kamionů. V pravém pruhu dojíždí se do ní za exitem Tasov kolem kilometru 157, krátce tam brzdí i osobní auta. Ta se potom rozjedou a čeká je další velmi hustý provoz kolem sjezdu na Ostrovačice, kolem exitu 178. Kolony potom hlavně v Brně mezi sjezdem k výstavišti a na D2 je to už skoro na půl hodiny. Na výjezdu z Prahy dálnicí D1 směr Brno teď se rozjíždí kolona od exitu 2 Opatov. Za průhnicemi na 8. kilometru přemístovali transport vězňů z porouchaného autobusu. Byl zabraný pravý pruh, teď už jenom odstavný. Na silnici 3 Benešov Praha se stále tvoří dlouhá kolona. Od sjezdu na Pišeli je to navíc jak půl hodiny před Mirošovice, kde se po střetu auta s motorkou jezdí k Jevadlově. Kolona se tam tvoří i směrem opačným na Benešov z Mirošovic a velmi hustý provoz je už před sjezdem na silnici 3 na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno od 18. kilometru k exitu 21. A v Praze řada odpoledních kolon na Pražském okruhu před Ořechem od Lohkova i od nájezdu z D5. A kvůli porouchanému autu v Holešovičkách z centra u Bulovky jsou kolony už z argentinské od hasičů a taky z tunelu Blanka od sjezdu na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne polojasno až skoro jasno, teploty vysoké kolem 34 stupňů, v noci pak taky jasno a teploty klesnou na 20 až 15, v údolích místy naměříme jen kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne. Teploty postupně stoupají, už to vypadá za chvíli na Horečku. Brandýs nad Labem už má 36,8, jen tak namátkou Ústí nad Labem 35,2, Uherský Brod zatím hlásí 35,1. Tak přejeme hodně stínu a hodně pijte vodu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Evropská unie převedla Ukrajině první část z 90-miliardové půjčky a Polsko dnes čeká na podpis dohody o převedení výroby dronů z Ukrajiny na své území. To zatím přinesl první den konference o obnově Ukrajiny v Gdaňsku. Další informace uslyšíte.

0: Evropská unie Ukrajině poslala první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur.
1: Dnes přivádíme Ukrajině první část financí z půjčky ve výši 3,2 miliard eur.
0: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to oznámila na začátku konference o obnově Ukrajiny v Gdaňsku. Na místě je také naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Českou delegaci vede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. I on měl na začátku konference projev. Tak co řekl?
2: Já bych začala jeho vyjádřením před cestou do Gdaňsku, kdy řekl, že chce podpořit zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. Během svého projevu na samotné akci potvrdil, že Ukrajina potřebuje investice, aby obnovila infrastrukturu, domovy, ale že proto nejdřív potřebuje mír. No a dost zkritizoval pozici Evropské unie, která se podle něj zabývá spíš vyzbrojováním a další konfrontací a eskalací než mírem.
3: Tématem této konference je obnova Ukrajiny. To je důležitý a ušlechtilý cíl. Ukrajina bude potřebovat nové silnice, mosty, školy a nemocnice. Nicméně, než budeme mluvit o rekonstrukci, měli bychom mluvit o základních podmínkách pro rekonstrukci. Než budeme diskutovat o investicích, plánech obnovy, položme si otázku, jak se stát může skutečně obnovit, když válka pokračuje.
2: Vystoupil tu tak se stejným stanoviskem, které vlastně zastává i doma v Česku.
0: Oznámil ale také změny v pojištění českého exportu na Ukrajinu. Jaké budou?
2: To souvisí s tím, že vláda podle něj podporuje intenzivní ekonomické vztahy mezi Českem a Ukrajinou a působení českých firm na Ukrajině, pokračuje sám premiér Andrej Babiš.
4: A v rámci pojištění vývozu na Ukrajinu od státní pojišťovny EGAP plánuje vláda navýšení kapitálu fondu Ukrajina na 1 miliardu korun.
2: Řekl také, že české firmy ani pojišťovna EGAP zatím nezaznamenaly, že by ukrajinské firmy za české zboží nebo služby nezaplatily. Co ale to navýšení fondu znamená, už popisuje předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
5: My pojištěme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu. My už jsme spustili ten fond na podporu českých vývozců na Ukrajinu před 3 lety. Za to bychom pojistili okolo 2 miliard korun českého vývozu na Ukrajinu, který by se jinak neodehrál. A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní jaksi reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
2: Tento krok podle Havlíčka právě povzbuzuje další české firmy, aby obchodovaly na Ukrajině, například jde o vývozce zemědělské techniky, podniky podnikající v energetice nebo v chemickém průmyslu.
0: No a na konferenci o obnově Ukrajiny je Kateřina Havlíková, naše zpravodajka. Díky.
2: Naslyšenou.

Fotbalisté Nizozemska budou na mistrovství světa bojovat o vítězství ve skupině. Tomu jsou hodně blízko, ale čeká je soupeř, který netradičně během šampionátu vyměnil svého trenéra. O dalších zápasech základních skupin uslyšíte už za pár minut v odpoledním Radiožurnálu.

0: Čeští fotbalisté už se s mistrovstvím světa v Severní Americe rozloučili, ale boje v základních skupinách pokračují i další hrací den. Celkem 6 zápasů je na programu dnes večer a v noci na zítřek a mluvit o nich teď chceme s Jakubem Markem ze sportovní redakce. Vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Zajímavý zápas může přinést souboj Švédska s Japonskem, protože oba týmy mají šanci vyhrát skupinu, zároveň ale můžou být až třetí. Jak to aktuálně vypadá v téhle skupině?
1: V čele jsou fotbalisté Nizozemska se 4 body, pouze o skóre před Japonci, Švédové pak mají o bod méně. Nizozemci ale teď budou mít papírově nejslabšího soupeře, v 1 hodinu v noci nastoupí v Kansas City proti Tunisku, které už je bez naděje na postup do play-off. Tunisané navíc po úvodní porážce 1-5 se Švédskem vystřídali trenéra a pak přišla další vysoká prohra 0-4 s Japonskem. Kouč Nizozemska Ronald Koeman ale soupeře nepodceňuje.
2: Přijde mi, že tým, který odehraje 2 utkání, během nich utrpí 2 vysoké porážky a hned po prvním zápase má taky nového trenéra, bude chtít zakončit turnaj dobře. Myslím, že na ty výsledky zareagují a s tím musíme počítat. Ukáže se, jak dobře jsme se na to zvládli připravit.
1: V 1 hodinu v noci českého času začne i zmiňovaný duel Japonsko-Švédsko.
0: Naději na postup ze skupiny má stále ještě Curaçao, které je součástí Nizozemského království. Jaké jsou vyhlídky téhle reprezentace z malého ostrova v Karibiku?
1: Podobné, jako byly šance Česka před zápasem proti Mexiku. Curaçao má 1 bod díky bezbrankové remíze s Ekvádorem a potřebuje dnes ve 22 hodin porazit pobřeží slonoviny. V paralelně hraném zápase vyzve Ekvádor už jisté vítěze této skupiny Němce. Pro úplnost ve 4 hodiny ráno začnou zápasy Spojené státy Turecko a Paraguay Austrálie. V prvním duelu prakticky o nic moc nepůjde, protože Spojené státy už jsou jistě první ve skupině a Turci poslední. Duel Paraguay Austrálie bude soubojem o 2. postupové místo.
0: Co je zajímavého na světovém šampionátu, to nám řekl Jakub Marek. Díky.
1: Díky, hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Daří se současné vládě omezovat byrokratické povinnosti podnikatelů a obchodníků? Ulevilo jim například jednotné měsíční hlášení? Pomohou jim změny benefitů pro zaměstnance, které chce zavést ministerstvo zdravotnictví? Tomáš Pancíř se zeptá prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nechte si ujít v České televizi.
1: Z velkého města...
2: Tohle je moje poslední šance.
1: ...do městečka Paradise.
3: Jsem novej šerif.
4: Dělal jste na oddělení vražd v Los Angeles, ale skřípalo vám manželství, tak jste začal bumbat.
1: A touha po spravedlnosti...
3: Scházel jsem vám?
1: ...jako lék. Tom Selleck devětkrát jako neústupný Polda.
3: To je ono.
1: Jesse Stone.
5: Nejspíš vražda, co Jesse?
3: Nejspíš.
1: Premiéra detektivní série už dnes večer na ČT2.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causubisová a zprávy. Ode dneška je znovu možné žádat o podporu v rámci Nová zelená úsporám. Po dvou zemětřeseních ve Venezuele zemřelo nejméně 160 lidí. Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli s Mexikem a skončili poslední v základní skupině. Dlouhé kolony kvůli nehodě u Mirošovic popojíždějí na silnici 3 Benešov Praha. A zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ode dneška se dá opět žádat o podporu v programu Nová zelená úsporám. Tentokrát ale bude nabízet hlavně bezúročné úvěry, maximálně ve výši 2 miliony korun. Dotaci od státu můžou dostat jen domácnosti s nižšími příjmy, říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
7: Až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
6: První peníze domácnosti získají letos na podzim. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je to 750 tisíc na byt. Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 160 lidí, dalších více než 900 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste.
8: Dva na sobě nezávislé otřesy zasáhly sever Venezuely v podvečer krátce po sobě. V tu dobu lidé slavili státní svátek a většinou trávili volný den společně doma. Celou noc pak prohledávali záchranáři desítky zřícených budov ve městě La Guaira. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak padají kusy stěny v terminálu letiště v Caracasu. To teď zůstává uzavřené. Prezidentka v zemi vyhlásila stav nouze. Díky tomu do Venezuely začne proudit mezinárodní humanitární pomoc. Záchranáře už vyslali Spojené státy a pomoc nabídlo i Česko. Hasiči jsou připraveni vyslat speciální tým na vyhledávání lidí v sutinách. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Cestující by měli řešit kompenzace za zpožděné nebo zrušené lety bez zbytečných odkladů. Upozorňuje na to Evropské spotřebitelské centrum před začátkem letních prázdnin. Lidé mají při dalším zpoždění letů nárok na proplacení stravy a ubytování. Pokud je na vině dopravce, pak můžou požadovat taky finanční náhradu škody. Potvrzuje to mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.
9: Většina zpoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
10: Sport. Čeští fotbalisté získali ve skupině mistrovství světa jediný bod a do play-off neprošli. Ve třetím duelu na turnaji prohráli s domácím Mexikem 0-3. Podle trenéra Miroslava Koupka nebyly výkony dobré, i protože někteří reprezentanti nepřijeli v ideální formě a proto bylo potřeba měnit sestavu.
11: Někdy hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží, a to nás zaskočilo. A bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno, a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat.
10: Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a postoupila do play-off. V něm si zahraje i Brazílie, která porazila Skotsko 3-0 a Maroko po výhře 4-2 nad Haiti. Švýcarsko zvítězilo nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Brnem, taky po nehodě na trojce u Mirošovic. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy za exitem Tasov kolem 160. kilometru opatrně dojíždějte do kolony v obou pruzích. Osobní auta to mají na 10 minut ke sjezdu 162 velká Bíteš, kamiony v pravém pruhu se pak sunou dál do Brna. Levý pruh se znovu plní za Ostrovačicemi ze 180. kilometru, jede se pomaleji do Brna, kde pak kolona až zastavuje mezi sjezdy k výstavišti a na D2. Tenhle poslední úsek je až na

0: Novým mostem předtím porouchané auto za Spořilovskou, kolona předtím vším minimálně na 20 minut nad spojce od podjezdu magistrály a taky ze zhora z Brněnské od exitu 2 Opatov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
2: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
3: Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Skáňalová.
4: Dobré odpoledne. Dvě silná zemětřesení zabila ve Venezuele přes 160 lidí. Stovky dalších jsou zraněných. Úřady ale pohřešují tisíce obyvatel. Můžou být stále pod sutinami zřícených budov. Do Venezuely proto míří i zahraniční pomoc. Řekneme vám o tom. Dobrý den.
1: Odpolední Radiožurnál
5: a Hanka Scháňalová.

0: Venezuelští záchranáři bojují po ničivém zemětřesení o životy lidí zavalených v sutinách zřícených budov. Venezuelu v noci na dnešek zasahly dva velké otřesy, nejsilnější v zemi za víc než 100 let. Podle úřadující prezidentky Rodríguezové zemřelo nejméně 164 lidí a zraněných jsou stovky a pohřešovaných tisíce. Spojené státy slíbily okamžitou pomoc. O tom už víc řekne naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaký je teď přesný stav a kde jsou škody úplně největší?
1: Zatím je přesný stav, přesně jaký si Hanko říkala, to znamená 164 mrtvých oficiálně.

0: 71 zraněných, ale sama úřadující prezidentka Rodriguezová to číslo označila za neúplné už ve chvíli, kdy ho říkala, protože nezahrnuje nejhůř postižený stát La Guaira na severozápadním pobřeží. Ten ona nazvala přímo zónou katastrofy a ty videozáznamy, které máme k dispozici, ukazují totální zničení. Desítky budov se ale zřítily i v hlavním městě v Caracasu, a to hlavně ve čtvrti Altamira, kde tam domy totiž stojí na takových sedimentech a ty seismické vlny to ještě zesilují. Takže americká geologická služba odhaduje, že reálně může počet obětí vystoupat i na desítky tisíc.
1: Jak silná byla zemětřesení a proč měla takový dopad?
0: Oni totiž byly dvě a byly velmi rychle po sobě. To první mělo sílu 7,2 a poté necelou minutu po něm 7,5. Zasáhlo asi 160 km západně od Caracasu kolem 18. hodiny místního času. Geologové říkají nejhorší otřesy ve Venezuele za více než 100 let. Poslední takováhle srovnatelná katastrofa nastala v roce 1967 a tehdy zemřelo asi 300 lidí. Už teď víme, že to číslo bude násobně vyšší. Samozřejmě, že smůla byla i v tom, že ve středu, v den toho zemětřesení, byl ve Venezuele svátek, výročí bitvy, takže lidé byli doma a ne v práci nebo ve škole.
1: Jak rychle a jakým způsobem zareagovali na katastrofu Spojené státy?
0: Velmi rychle, až bych řekla nezvykle, protože jde o Venezuelu přeci jenom, ale ministr zahraničí Marco Rubio oznámil okamžité vyslání pátracích záchranných týmů, zdravotnického materiálu, humanitární pomoci. Komplikuje to samozřejmě fakt, že na letišti v Caracasu popraskla přistávací dráha, takže Spojené státy musí pomoc dopravovat ve spolupráci s ministerstvem obrany.
1: Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka. Děkujeme ti a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: To byl Ed Sheeran, vy jste ho poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Golfové turnaje můžeme mít spojené se zelenou trávou a také svěžím vzduchem, ale teď o horkém víkendu mohou být pocity sportovců jiné. Jaké jsou, tak to uslyšíte za chvíli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A D11 před Chlumcem stojí. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu komplikace za sjezdem na Chlumec na kilometru 55 se dojíždí do kolony, ta je bez pohybu. Na 52. kilometru po dřívější havárii osobního auta teď provoz úplně zastavili kvůli zaměřování. Není zřejmé, na jak dlouho to bude, takže se vyplatí sjíždět na exitu 62 přes Žiželice a Žehuň potom zpátky na dálnici exitem 50. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čeká nás velmi horký víkend. Ideální je strávit ho u vody nebo ve stínu. České golfistky to ale budou mít složitější. Na turnaji Tipsport Czech Ladies Open v Berouně budou i 5 hodin denně na hřišti na přímém slunci v teplotách nad 35.
1: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
2: Popisuje česká golfová jednička Sára Kousková, jak se bude vypořádávat s velkým horkem na Ladies European Tour, která už tento rok zavítala do Austrálie nebo do Afriky. Teplo není zas taková výjimka, takže teploty stoupající ke 40 tolik nepřekvapí třeba ani Terezu Meleckou.
3: Hrajeme velmi často v takových podmínkách, ale je to samozřejmě náročný. Fakt jak psychicky, tak fyzicky. Někdy ten mozek už nechce úplně jako fungovat na 100%, takže je i fajn tam mít toho kedíka, který vás třeba nakopne nebo vidí, že třeba zpomalujete na patu nebo zpomalujete vlastně ve švihu. Takže je fajn vlastně nějaký takový ten balanc mezi tím, ale jako bude to náročné pro všechny.
2: Možná víc než golfistky a jejich kedíci, tak může trpět hřiště Royal Berroun Golf Clubu. Jak se v průběhu víkendu může měnit, popisuje vítězka tamního turnaje z roku 2022 Jana Melichová.
1: To horko bude určitě celkově vysušovat to hřiště, takže můžou být trošku tvrdší v průběhu toho týdne. Záleží, jak greenkeepři se budou, jestli to budou třeba prolívat, a záleží, jak se domluví ještě jako bez turnajovým ředitelem. Jak by to mělo jako v průběhu týdne vypadat.
2: Tvrdší hřiště nemusí být na škodu. Stíží hráčkám přihrávky do jamkoviště, kam se míček nebude umisťovat tak jednoduše jako na měkčí trávník. I hra přímo na greenu bude vyžadovat větší kontrolu. Divácky tak může být hra atraktivnější, ale pobyt na hřišti bude pro fanoušky kvůli vysokým teplotám náročný. Promotér turnaje Luboš Koželuch je ale optimista.
4: On, když člověk jde po tom hřišti, a tak i malej vánek stačí na určitý jako osvěžení. Tak já to úplně tak tragicky nevidím. Budeme tam mít samozřejmě připravený občerstvení vodu i pro diváky, takže jako neměl bych z toho prostě obavy. Podle mě zajímavý moment je v sobotu třeba. České hráčky hrajou, řekněme, od 9 do 2 hodin maximálně. To dopoledne bude příjemný, podle mě určitě, no, přes poledne trošku teplejš, a ty, kdo budou chtít vidět tu českou stopu, tak v tom největším horku už budou moc pomalu odjíždět domů, takže v pohodě.
2: Myslí si Luboš Koželuch. Tipsport Czech Ladies Open začne prvním kolem v pátek ráno. Vítězku poznáme v neděli. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je půl páté. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: V kuřecích řízcích z Teska našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. Celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv připravených k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence. SÚKL varuje před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. V mexickém letovisku Cabo San Lucas vyjel řidič do davu lidí, kteří slavili výhru domácích fotbalistů nad českým týmem. 17 osob zranil. Podle deníku La Jornada muž v automobilu zrychlil, když ho obklopil dav fanoušků. Policisti řidiče zadrželi. A teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu můžou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů. Nutné je hlídat si pitný režim. Praktický lékař Josef Štolfa ale varuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně, u dětí asi 1,5 až 2 litry. Sport. Fotbalisti Slávie Jan Bořil, Alexandr Bůžek a Vasil Kušej začali trénovat s Libercem. Pražani jim povolili připravovat se na novou sezonu na severu Čech, protože oba kluby finalizují jejich přestup. Opačným směrem zamíří Anš Gesan a Tumani Diakité, kteří se zapojili do přípravy Pražanů. Úřadující mistři zároveň oznámili příchod polského křídelníka Oskara Kubiaka. 19-letý fotbalista přestupuje z Arky Gdyně a v Edenu podepsal smlouvu na 4 roky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zprůjezdněná D11 za Chlumcem a uzavřená D35 u Ostrova. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Chlumec teď čekejte kolonu z 56. kilometru na 52. Tam byl provoz zhruba 20 minut úplně zastavený kvůli zaměřování po nehodě. Před chvílí uvolnili levý pruh. Začíná se to dávat do pohybu. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto pozor u exitu 157 u sjezdu na Chrudim. Tam se dojíždí do stojící kolony, brzy tam policie zřídí odklon, protože pak na konci dálničního úseku před sjezdem na silnici 17 u Ostrova havarovalo osobní a nákladní auto a nedá se projet. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná u exitu 162 Velká Bíteš. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu hlavně v Brně, od sjezdu k výstavišti je to na půl hodiny k D2. Na silnici 3 Benešov Praha před Mirošovicemi po střetu auta s motorkou stále kivadlový provoz, kolona na Prahu 20 minut od KFC Senohraby směrem na Benešov zhruba 10 minut z Mirošovic. A v Praze řada odpoledních kolon na okruhu před Ořechem, na jižní spojce směr Černý most kvůli nehodě před Lanovým mostem, fronta od podjezdu magistrály, velmi silný provoz tek kolem vjezdu a výjezdu z Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne. V Praze už stoupají teploty nad 34 stupňů Celsia. Nejvyšší teplota je stále v Brandýse nad Labem, kde je 37,5 stupně. Držte se někde ve stínu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Paříži startuje další kolo vyjednávání o prodeji stadionu Parc Princů. Už přes 50 let tam hraje fotbalový klub PSG, který nedávno obhájil titul v Lize mistrů. Stadion už mu ale kapacitně nevyhovuje a chce ho odkoupit od pařížské radnice a zrekonstruovat. Detaily má přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: V jaké fázi je teď vyjednávání o Parku Princů? Co je tedy cílem dnešní schůzky?
1: Ono se dá říct, že to dnešní jednání je takový restart těch rozhovorů. Účastní se jich nový pařížský starosta Emmanuel Grégoire. On taky dostal mandát od vyjednávání nebo na to vyjednávání od pařížské radnice a díky němu se vlastně ty rozhovory obnovují, protože na rozdíl od své předchůdkyně ve funkci primátorky Anne Hidalgové, on je otevřený jednání o případném prodeji Parku Princů. Několikrát byl taky k vidění od svého zvolení s prezidentem PSG Nasserem Al-Khelaifím. Toho dnešního jednání se zúčastní taky samozřejmě další aktéři, další strany, zástupci klubu, ale taky radnice přilehlých městských částí a prostřednictvím prefektury taky stát.
0: Je jasné, kolik by měl pařížský fotbalový klub zaplatit za Park Princů a jakým způsobem by ho chtěl zrekonstruovat?
1: No, ta částka právě není jasná. Ono se spekulovalo o tom, že vedení klubu nabídlo 40 milionů eur, což byla částka, na kterou se pohoršovala bývalá primátorka Anne Hidalgová a vlastně i současný primátor Emmanuel Grégoire ještě v roli radního, ale později tuto částku dementoval. Francouzský rozhlas informoval taky o jiné částce, a sice 200-300 milionech euro, za kterou údajně Katařané byli ochotní ten Park Princů koupit. To bylo ještě v roce 2023. Jenže od té doby se řada věcí změnila. Radnice nakonec řekla, že stadion není na prodej, tedy to bývalé vedení radnice. Jisté je, že Kateřené nechtějí do toho stadionu investovat další peníze, dokud jim nebude patřit, dokud ho nebudou vlastnit. Tvrdí, že už ze své kapsy financovali opravy v řádu několika desítek milionů eur a pokud tedy budou moct ten stadion koupit, tak chtějí navýšit kapacitu ze současných 48 na 60 tisíc míst a taky obnovit okolí toho stadionu.
0: Jednání o prodeji stadionu se už vedou několik let. Na čem v minulosti ztroskotala?
1: No, hlavně to byl ten postoj bývalé primátorky Anne Hidalgové, která ten současný stadion, respektive Park Princů, pokládá za součást pařížského dědictví, nebo pokládala. PSG už zvažovalo jiné varianty, jiné plány, vytipovalo si dokonce několik lokalit nedaleko Paříže na stavbu svého vlastního stadionu se zázemím, ale teď má v rukách velmi silné karty. Dvakrát PSG vyhrálo Ligu mistrů, jsou jedním z pařížských taháků, dá se říct, symbolů, budují prestiž města a moc dobře vědí, že současné vedení radnice nechce, aby tedy tento klub odešel z města.
0: Tak to byl náš zpravodaj v Paříži Martin Balucha. Martine, díky moc a hezký den přeji.
1: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den všem.

0: Celý dnešek sledujeme, jak se města vyrovnávají s horkým počasím. Teď se podíváme do Hradce Králové, protože tam pokračuje Mezinárodní divadelní festival Regiony a proto tam rozmístili osvěžovací prvky. U jednoho z nich je teď reportérka Adéla Kavříková. Adélo, hezké odpoledne přeji.
1: Hezký den, já jsem teď v Žižkových sadech, kde se už od minulého týdne koncentruje ta největší část festivalového open air programu a právě proto jsem pořadatelé nechali nainstalovat mlžnou bránu. Je z nerzové oceli, funguje nepřetržitě a jen za posledních pár minut tudy prošly desítky lidí. Ve večerních hodinách, kdy je tu pak kvůli festivalu nejvíc návštěvníků, bývá ta brána využívaná natolik, že se pod ní dokonce tvoří kaluš, přestože vyrábí jenom jemnou vodní mlhu. Jen pár metrů ode mě tady navíc pomáhá ten horký vzduch ochlazovat taky vodní fontána a ještě druhé mlžítko ve tvaru královské koruny.
0: No a najdou lidé mlžítka i na jiných místech Hradce Králové?
1: Ano, technické služby jich po městě rozmístily celkem 10. Mají tvar bran, stromů nebo krychlí a stojí na frekventovaných místech, jako je Masarykovo, Ulrichovo a Malé náměstí. Další je u zastávek, u Adalbertina, u hotelu Alessandria nebo ve sportovním areálu Slávie nebo u loutkového divadla Draka, kde v rámci festivalu tráví hodně času rodiny s dětmi.
0: Jakými dalšími způsoby se město snaží v těch horkých dnech zlepšit klima ve městě?
1: Tak na sídlištích a u dětských hřišť funguje 11 celých stálých mlhovišť s 10-minutovým programem a v provozu je taky 5 pítek. Zítra by zároveň poprvé měli vyjet do ulic kropící vozy, které pomáhají snížit množství přízemního ozonu. Od plošného kropení ale město postupně ustupuje, protože má jenom krátkodobý efekt a spotřebovává moc vody. Vozy se proto v horku používají hlavně k zalévání zeleně a schlazením ulic pomáhá i samotná péče o trávníky a stromy, a přesněji mulčování a mozaiková seď, která pomáhá zadržovat v půdě vodu.
0: Děkujeme za informace z Hradce Králové. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Praze končí největší multisportovní akce v Česku, tedy olympiáda dětí a mládeže. Na pražské výstaviště do hlavního centra dění míříme za naším reportérem Karlem Schambergerem z naší sportovní redakce. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč právě výstaviště?
1: A mimo to, že tady najdeme soutěže v lukostřelbě, stolním tenisu, judu nebo šermu, tak právě tady se každý den koná medailový ceremoniál, který dnes bude doplněn ještě o udělení ceny Fair Play a také o několik ať už formálních či neformálních rozhovorů právě u příležitosti konce olympiády dětí a mládeže v Praze. Té se zúčastnilo téměř 4000 sportovců, většina z nich už má své závody za sebou, dnes skončily a nebo ještě končí hlavně týmové disciplíny, například ve fotbalu, házené nebo basketbalu.
0: Jak se užili mládežnickou olympiádu samotní sportovci?
1: No, podle naší ankety si ji užili. Jak si sami můžete poslechnout?
2: Taky výborný, je to hodně podobný té klasické olympiádě, že?
3: Tak jako za mě ODMka byla fakt jako dobrá, hodně mi to dalo.
4: Jo, já jsem si to užil, jo, atmosféra byla hezká, bavilo mě to.
5: Byla suprava. No asi se mi líbilo to závodění a ta atmosféra.
1: Mimochodem přidanou hodnotou olympiády dětí a mládeže je také setkávání s několika elitními sportovci. Například dnes předával medaile atletům elitní český výškař Jan Štefela.
6: Bylo to úžasné, já jsem si opravdu připadal, jako kdybych, jak já jsem zažil, že už v Paříži olympiádu, takže pro ty děti si myslím, že to musí být skvělá motivace do budoucích let a doslova mě mrzí, že jako mladší jsem začal celkem pozdě, takže jsem olympiádu dětí a mládeže nestihl, takže to mě mrzí, no.
1: Řekl tedy olympijský účastník her v Paříži atlet Jan Štefela, ale těch sportovců na olympiádě dětí a mládeže bylo mnohem víc. Olympijský vítěz kajakář Josef Dostál, hokejový mistr světa Roman Červenka a takto bychom v tom výčtu několika desítek jmen mohli pokračovat.
0: Pojďme ještě na závěr ještě říci, který kraj ovládne letošní olympiádu dětí a mládeže.
1: Těžko říct, ale vypadá to, že zlato zůstane doma, tedy v hlavním městě. Pražané jsou v průběžném pořadí ve vedení a dokonce soutěží zbývá už jen pár závodů. Zajímavé je, že Praha vede navzdory tomu, že má méně medailí než třetí středočeský kraj. Do bodování se totiž počítají nejen medaile, ale také všechna umístění do 10. místa. Na aktuálně stříbrné příčce se drží Jihomoravané, kteří právě Středočechy v posledních hodinách předstihli.
0: Karel Schamberger je na výstavišti. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Český USAR tým pojede pomáhat do Venezuely, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Ukrajinci vytlačili ruské jednotky z Kimburnské kosy v Černém moři. Čeští fotbalisti na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3, na šampionátu končí. Dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je po nehodě u ostrova uzavřená a počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jeho americkou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1000 jejich zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
3: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
2: Vláda podle premiéra počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle Andreje Babiše z hnutí ANO, ale zatím není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Petr Pavel dnes ale řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, jaké části summitu se zúčastní. Podle Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
4: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví. A teď, pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
2: O účasti prezidenta v Ankaře včera rozhodl předběžným opatřením Ústavní soud. Ukrajinské síly vztyčily národní vlajku na Kimburnské kose v Černém moři, oznámilo to velení ukrajinských sil jich. Ruská okupační armáda tam kontrolovala vstup do přístavu v Mykolajivu. Zatím není jasné, jestli Ukrajinci osvobodili celý výběžek.
5: Velení sil územní obrany jich na sociálních sítích zveřejnilo záběry z dronu, na kterých je vidět ukrajinská vlajka v ruinách objektu, který na začátku konfliktu obsadila ruská armáda. Ukrajinské síly stavbu vybombardovaly. Předtím odřízly logistické komunikace, kterými Rusko posádku na úzkém výběžku zásobovalo a tím donutili ruské vojáky ke stažení. Ukrajinské ministerstvo obrany dnes také informovalo o tom, že z Česka získalo 10 cvičných letadel Alto. 5 poskytla česká vláda a 5 nadace Dárek pro Putina ze sbírky českých občanů. Ministerstvo obrany uvedlo, že letouny urychlí výcvik ukrajinských pilotů podle standardů NATO. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Odborná společnost Podané ruce loni pomohla víc než 233 tisícům lidí a to je zhruba o 27 tisíc lidí víc než za předchozí rok. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy. Pracovníci řeší s klienty jejich problémy se závislostmi na návykových látkách nebo hazardu a od loňska se zaměřují taky na prevenci závislosti na digitálních technologiích. Ta je typická pro mladou generaci, popisuje předseda správní rady organizace Jindřich Vobořil.
6: Klesá alkohol, tabák, klesá i ty tradiční drogy, kromě kokainu, který roste. Samozřejmě, ale se to vyměnilo za ty takzvané digitální závislosti. 13% dětí má, jako nezletilých, má zkušenost s prohranýma penězma. Ještě 10 let zpátky to bylo 0,5%. To prostě narostlo.
0: Sport.
7: Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. S Mexikem prohráli na Azteckém stadionu 0-3 a na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Reprezentant David Douděra říká, co si kromě cenných zkušeností ze Střední a Severní Ameriky odveze.
8: Z mincovny si odnesem medaily, že jsme si nechali udělat na památku pro celý realizák, pro všech 50 nebo 60 lidí, kolik nás tady bylo. Já si z Ameriky odvážím klobouk. Vyměnil jsem si tady s Koreou dres, s Jihoafrickou dres a teďka s Mexikem dres, takže ty si vyvěsím někde na statku u koní, ať na to můžu koukat.
7: V dalších zápasech Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0, Maroko vyhrálo nad Haiti 4-2, Brazílie nad Skotskem 3-0, Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1 a Švýcarsko nad Kanadou 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D35 u ostrova kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Dálnice D35 ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto je na konci úseku u ostrova na 159. kilometru zablokovaná po srážce nákladního auta s osobním. Odklon už je zřízený na exitu 157, sjezd na Chrudim jede se přes ostrov. Na D1 z Prahy do Brna nejdříve vzniká kolona od exitu 15.

0: kvůli nehodě před Lanovým mostem, je to na 20 minut od podjezdu magistrály i ze zhora z Brněnské od OC Chodov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
3: Co vadí českým podnikatelům na evropském nařízení o obalech, o kterém dnes mají jednat unijní ministři životního prostředí? Jaké mají firmy zkušenosti s fungováním jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, které se stalo absurditou roku v anketě podpořené Hospodářskou komorou? A co očekávají podnikatelé v oblasti cestovního ruchu od letošní letní sezóny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a také viceprezident Hospodářské komory České republiky Tomáš Prouza. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Dnes jednají ministři životního prostředí Evropské unie. Vy jste dopředu avizovali, že od dnešního jednání ministrů čekáte vyjasnění některých věcí ohledně nařízení Evropské unie o obalech a obalových odpadech. Co konkrétně chcete vyjasnit?
4: Já jsem že na to by nám nestačilo 20 minut. Problém, který máme s tím evropským nařízením, je jednak, že je strašně složité, je to asi 130 stran právního textu, ale pořád ještě čekáme na to, že Evropská komise vydá technická vlastně řekněme vyhlášky, když to řekl českým legislativním pojmem, kterou říká, jak přesně ty povinnosti naplňovat. Velmi často je vydávají jenom týdny předtím, než má její ty povinnosti začít platit. Na to se nemůžete připravit, vyrobit nový obal na potraviny, otestovat ho, schválit ho, trvá rok a půl až dva. Takže spousta věcí se nedá zvládnout. Zároveň to nařízení tam jsou věci, které budou postupně nabíhat. První teď v polovině srpna, další někdy do roku 2030. Stává se v několika případech, že třeba jednou bude muset změnit obal příští rok, za dva roky budeme muset měnit znovu. Nedává to logiku, stojí to strašné peníze, když jsme to zkoušeli napočítat. Tak vlastně tohleto evropské nařízení o obalech, které má dobrý základ. Si říká, použijte míň obalů a ať jsou víc recyklovatelné. S tím všichni souhlasí. Ale tím, že je špatně technicky připravené, tak to bude každou českou domácnost stát zbytečně zhruba 4 000 korun.
3: Vy jste před měsícem v prohlášení žádali dvouletý odklad účinnosti tohoto nařízení. Teď před tím dnešním jednáním jste včera vydali tiskovou zprávu, kde očekáváte vyjasnění některých věcí. Znamená to, že jste smířeni s tím, že odklad nemá dostatečnou podporu a že tedy tuto myšlenku už jste opustili?
4: Je to tak. Nemá to dostatečnou podporu. Zároveň konečně pod tím tlakem, který vyvíjeli biznisy a zdaleka ne ty české, tady byla velký tlak asi 150 velkých potravinářských firm z celé Evropy. My jsme dali dohromady zhruba podpisy zhruba 600 firm. Tak konečně začala Evropská komise komunikovat, konečně začala odpovídat na dotazy, které jim tam ležely třeba půl roku. A my se tehdy nemohli dovolat odpovědi, proto tehdy i ten stres z toho, že nevíme vlastně, jak ty věci dělat. Pomaličku s velkým zpožděním snad věci budou nabíhat.
3: To nařízení bylo schválené už předloni. Účinnost, tak jak jste říkal, bude přicházet postupně, ta první vlna 12. srpna. Neměli jste přece jenom protestovat výrazněji už dřív?
4: My jsme spoustu věcí komentovali, ale velmi často vlastně odpověď byla, no počkejte si na tu vyhlášku Evropské komise, tam vám přesně řekneme, jak to máte udělat. A zase, kdyby tyhle ty předpisy byly na stole před rokem a půl, před dvěma, všichni se můžou připravit, všichni si nachystají nové obaly, ale tím, že opravdu vycházejí i teď, budou vycházet ještě během celého letošního roku, tak to je vlastně to samé, co vadí, že se nemáme dost času připravit, nakonec biznis zvládne téměř jakoukoliv byrokracii, ale musíte mít často technicky vyřešit a ten tady nebyl.
3: Byla v tom dostatečná, nebo bylo to dostatečnou prioritou pro české zástupce, pro české ministry?
4: Já si vám už u toho minulého to vlastně prioritou nebylo. My jsme tady vlastně ty poslední 4 roky předchozí vlády, když se debatovalo tohle velké složité nařízení, které zasáhne úplně každý obal v Evropě, tak v jiných zemích to bylo velké téma. U nás se ta debata čistě smrskla na to, jestli zálohovat pedlahve nebo nezálohovat. A těch 99%, které tam jsou, tady vlastně nikdo nediskutoval.
3: Vy jste už včera varoval a před chvílí jste to zopakoval, že to nařízení bude znamenat vyšší náklady pro spotřebitele. Před chvílí jste říkal, že to budou 4 000 korun. To je za rok,

0: nebo za jak dlouho a pro běžnou domácnost, nebo pro každého z nás, nebo jak jste se k tomu dopočítali?
1: Jsou to 240 korun pro každou domácnost během těch 5 let, co ty pomoci budou nabíhat. A ty čísla vychází z oficiálních dopadových analýz Evropské komise, kdy sama komise říká, tohle se bude muset změnit, tyhle ty materiály budete muset zrušit, zároveň třeba budete muset zrušit plastové obaly na drobné ovoce do 1,5 kila, což znamená, že musíme řešit to, že dneska třeba borůvky máte často v plastové vaničce. Tohle bude zakázané, tak my musíme hledat nový obal, který tu potravinu nezničí, nebo když se jako praskne jedna borůvka nebo jedna malina, zašpímám to celý kartonový obal, pak už to lidi nechtějí koupit, protože mají pocit, že to je špinavé, takže vyhazujete spoustu potravin kvůli špatným obalům a to všechno vlastně nasčítáte zhruba do těch 4 000 korun, které každá domácnost zaplatí navíc.
0: Jaké další takovéto konkrétní problémy tam vidíte?
1: Jsou věci, které dávají opravdu smysl, typicky větší recyklovatelnost těch obalů, což asi znamená nějakou změnu technologií a ono to je, jenom trvá. Co říkám, ta základní myšlenka je dobře, ale než tady vyvinete nový obal, než projde testy, než ho schválí věci, tak je to velmi dlouhá doba, kterou my dneska nemáme. Jedna konkrétní věc, kterou opravdu dneska diskutujeme, je to, jestli budou zakázané, to, co známe, když si kupujeme plechovky piva, tak jsou zabalené v plastu, aby si vzal těch 6 plechovek sebou.
0: Což má být zakázáno?
1: A ten plast nebo bude, takže vlastně si budete muset ochotně brát každou tu plechovku zvlášť. A zase.
0: Ani v papírovém kartonu, protože to třeba v zahraničí těch několik lahví piva bývá v kartonu.
1: Může být, kartony budou fungovat. Na druhou stranu třeba čeští pivaři tohle to dneska neumí. Takže to znamená, že musí zainvestovat do nějaké nové balící linky. Nová balící linka stojí desítky milionů korun a to všechno se vlastně načte do těch celkových cen.
0: Změnit se má také balení zásilek v e-shopech nebo z e-shopů. To balení nemá být výrazně větší než ta věc uvnitř. Jak se na tohle připravují české e-shopy?
1: Testují si to, dneska všichni víme, že když si něco objednáme ze shopu, tak velmi často přijde v nějaké krabice a ty krabice zase nemůžete mít na skladě 70 různých velikostí krabic. Většina těch e-shopů má 3-4 základní varianty, když tam těch věcí je málo, musí to něčím vycpat a zase budou tady platit pravidla, protože už třeba nemůžete mít toho volného prostoru hodně, jak jste sám říkal. Takže když si objednáte jednu knížku nebo dvě, tak ten nakonec online knihu, jestli bude mít problém, protože tak malou krabici zřejmě nemá.
0: Vy jste to už několikrát řekl, ale přesto se zeptám, vy kritizujete tyhle ty věci. Na druhé straně, podle statistik evropských v roce 2021, každý Evropan vyprodukoval skoro 189 kg obalového odpadu. Není správné s tím něco dělat i za cenu toho všeho, o čem mluvíte?
1: A znovu, my nespochybníme ten cíl, ten je dobrý. Méně od obalů, větší recyklovatelnost.
0: Dobře, ale smysl, spochybňujete některé věci, když se tyhle věci osekají z toho, tak nestratí se ten efekt?
1: Přesně tak, ale tady je problém, že ta legislativa není provázaná. Vedle téhleté obalového nařízení platí nějaká směrnice, která nás tlačí do snižování potravinového odpadu. Ale ve chvíli, třeba sundáte plastový obal z okurky, tak on se rychleji zkazí, rychleji zavadne, víc jich budete vyhazovat. A nám vlastně nikdo neřekl, jestli má být větší prioritou sundat ten plastový obal nebo snižovat potravinový odpad. A někdo musí rozhodnout, co má mít prioritu, my se podle toho máme zařídit.
0: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Hospodářská komora České republiky má každoročně záštitu nad anketou Absurdita roku o nejhorší byrokratický předpis roku. Letošním vítězem se jednoznačně stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. To získalo v tom hlasování 2/3 hlasů, 66%. Považujete to za zasloužené vítězství?
1: Já si myslím, že ano, protože ještě možná zajímavější je, že o rok dřív jim vyhrálo zákon roku. A zase ten příslib dával velký smysl. Je to stejně jako ta obalová legislativa, o které jsme se bavili. Vlastně cíl dělat věci elektronicky, aby stát měl všechny potřebná data, abychom nahradili 25 různých formulářů jedním, to má smysl. Bohužel to zase skončilo na tom, co český stát absolutně nezvládá, a to je digitalizace. Viděli jsme to u stavebního řízení, vidíme to tady, že prostě věci se dělají na poslední chvíli, ten vývoj je pomalý, velmi často ještě komplikuje tím, že se nějaký neúspěšný soutěžitel odvolá, případně ještě dokonce podá trestní oznámení, takže zase, já si myslím, že až se ten systém doladí, všichni si oddechneme. Teď pro řadu firem je to hodně složité, ty velké nakonec na to mají velké týmy pracovali na tom, chystali se dopředu. Problémy samozřejmě drobní podnikatelé, kteří vždycky čekají na poslední chvíli a zase ten systém má tolik porodních bolestí, že čekat na poslední chvíli nedává smysl. Ta velká firma něco poslala, nějak si to otestovala, byla připravenější.
0: Poprvé firmy ta jednotná hlášení museli podat a podnikatelé v květnu. Podle dat, která jsem viděl, tak to zvládlo 80% těch subjektů, které měly povinnost to jednotné hlášení podat. Jak to vypadá teď na konci června? Sedá si to?
1: Sedá si to, zase na ministerstvu práce jsou vlastně věci, jako vychytávají ty chyby jednu po druhé, takže ta situace je lepší, ten systém je průchodnější, pořád tam všechno jde k nějaké chybě, tím, že vlastně ladíte živý systém, tak občas se stane něco upravíte, něco se pokazí bokem a já musím přes léto už snad vypadá, jestli ten systém skutečně sedne a až začne fungovat, tak zase budeme mít spoustu zajímavých dat, možná pro ilustraci jednu. Stát ví a vždycky věděl, kde pracujete, ale dokud nebylo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, nevěděl, co tam děláte. Takže on by věděl, že já pracuji na svazu obchodu, ale ne, jestli jsem tam uklízečka nebo šéf. Teď konečně stát třeba bude vědět tyhle ty věci, bude s těmi daty pracovat.
0: Potřebuje to stát vědět?
1: Potřebuje asi typický příklad, se bavíme hodně o tom, jak jsou lidé nemocní v zaměstnání, jaké mají vlastně typické choroby a dneska třeba, když si vezmu dopravní podnik, tak víte třeba, jakou tam máte nemocnost na chřipku. Ale vlastně nevíte, jestli většina těch nemocných na chřipku jsou řidiči, zatímco lidi v kanceláři jsou zdravější. Nevidíte, když se podíváte třeba na to, kolik lidí je naočkovaných, tak se vidíte, kolik procent vašich zaměstnanců je naočkovaných, ale nevíte, jestli to jsou primárně řidiči nebo primárně lidi v kanceláři. To konečně stát uvidí a tím, že bude firmám sdílet ty data, tak ve chvíli, kdy jako šéf dopravního podniku vím, že mám primární absenci řidičů, protože nejsou očkovaní a zůstávají doma kvůli chřipce, tak vím, že když je přesvědčím, aby se naočkovali, tak mi výrazně klesne nemocnost.
0: A když mluvíte o zdraví zaměstnanců, vy jste v minulých dnech v několika rozhovorech kritizoval kvůli přílišné byrokracii návrh ministra zdravotnictví a ministryně financí na to, aby u některých zdravotních zaměstnaneckých benefitů přestal platit současný 50-tisícový limit. Já připomenu, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO mluvil o tom, že by se to mělo týkat třeba preventivních vyšetření, že by tam mohly spadat screeningy nebo očkování. Co vám na tomhle tom vadí?
1: Když ministryně financí Schillerová dala na stůl návrh nebo nový zákon o EET, tak součástí toho byly i úpravy zaměstnaneckých benefitů. A ona tam odstraňuje stropy pro volnočasové benefity, jako jsou třeba karty do fitka. Ale nechává tam stropy na benefity zdravotní. A my jsme se dostali do situace, kdy i na předsednictvu tripartity pan premiér jasně říkal, ty stropy mají zmizet všechny, má být čistě na dohodě zaměstnavatele, zaměstnance, co si zaměstnanec vybere, má to být jeho volba. Tenhle ten pokyn úředníci ministerstva financí odignorovali. A pro mě je to vlastně nepochopitelné, protože pokud tady stát říká, že karta do fitka je hodnotnější než péče o vlastní zdraví, tak mi to prostě absolutně nedává logiku. Myslím, že i minister zdravotnictví v tuto chvíli měl výrazně bojovat, protože to jsou nové peníze do zdravotního systému. A zdravotní systém má obrovské finanční problémy. Tady mohl minister financí získat několik miliard korun navíc do zdravotnictví. Neudělal to a skončil nějakým podivným byrokratickým složitým kompromisem. A zase za mě, pokud máme vlastně někam směřovat peníze zaměstnavatelů na benefity, tak to má být péče o zdraví lidí.
0: Na druhé straně, pokud by se to uvolnilo celkově, tak jak říkáte, nehrozí, že potom stát bude de facto těmi daňovými úlevami dotovat plastické operace, které nesouvisí vůbec se zdravím?
1: Nehrozí, jednak zaměstnanecké benefity se platí z peněz po zdanění. Takže stát už ty peníze, ty daně od zaměstnavatele vybral. To jsou peníze, benefity platíte navíc. Ano, umím si představit, že by zároveň stát řekl, že plastická chirurgie se nepovažuje za zdravotní benefit. To si všechno umím představit, ale tady vlastně tahle debata moc neprobíhala. Tady premiér říká, zrušte všechny stropy, ať si zaměstnanec vybere. Myslím si, že i díky tomu, jak se ty poslední rok bavíme o potřebě podporovat právě prevenci, lepší kontroly, lepší screeningy, víc očkování, tak má smysl dávat zaměstnavatelům prostor, aby to dělali. Místo toho tady vznikne nějaký úplně alternativní byrokratický systém, který je vlastně mimo systém benefitu, takže najednou budete zase říkat personalistům, tak můžeš nabídnout zaměstnancům nějaké benefity a pak tady bude nějaká skupinka nějakých zdravotních výkonů, které mají úplně jiný právní režim. No většina personalistů na to řekne, tohle nebudu dělat, já už mám tolik práce se všínou byrokracií, že tohle fakt nabízet nebudu.
0: Opravdu okolo toho musí být tak velká byrokracie?
1: Nemyslím, že nemusí, opravdu stačí odstranit ten strop, možná tam dát nějaké
0: dobře, ale
1: pojistky.
0: I když zůstane ten strop u tohohle, je to opravdu tak komplikované?
1: Je, protože najednou musíte sledovat, co ten člověk čerpá, kolik toho čerpá, jestli náhodou není přes limit, když přešvihne ten limit 50 tisíc, musíte mu to dodanit. A ten paralelní systém, který vymyslel Ministerstvo zdravotnictví, je navíc komplikovaný v tom, že on je v daňovém paragrafu, je to velmi technické, ale je v tom daňovém paragrafu třeba vedle pracovních pomůcek, což jsou věci, které nařizuje zaměstnavatel. Zatímco benefity jsou to, co vy si jako zaměstnanec můžete vybrat, tak tady najednou Adam Vojtěch chce zavést to, že bude zaměstnavatel nařizovat povinné očkování. Nevím, mi to zní velmi byrokraticky, složitě, byla tady milionkrát jednodušší cesta.
0: Ten návrh míří k tomu, že zaměstnavatel by mi mohl nařídit povinné očkování?
1: Ne. Je to ve stejném daňovém paragrafu, jako jsou třeba pracovní pomůcky, které zaměstnavatel nařizuje. No já myslím, že nikdo to nakonec nařizovat nebude, ale je to podle mě napsáno velmi nešťastně, ale hlavně úplně zbytečně. Prostě tady není potřeba budovat nějaký paralelní režim. A pokud stát říká, že je v pořádku karta do fitka za 100 000, a není v pořádku přispět lidem a zdravotní péči 100 tisíc, tak mi to přijde velmi hloupé.
0: Vy dlouhodobě kritizujete byrokracii a různé vyplňování všemožných formulářů a dotazníků ze strany podnikatelů. Jak k tomuhle přistupuje současná vláda Andreje Babiše? Ta má v programovém prohlášení, že bude tuto věc řešit. Máte pocit, že tomu věnuje a bude věnovat větší pozornost než minulá vláda Petra Fialy?
1: Rozhodně ano. Vidíme to na práci Karla Havlíčka, jeho lidí na Ministerstvu průmyslu a obchodu, musíme to učit za chvíli asi Ministerstva hospodářství, ale tady opravdu Karel Havlíček dělá to, co slíbil. Je už připravený první antibyrokratický balík, který odstraňuje pár desítek těch rychlých zbytečných povinností, které se udělat velmi rychle. Dotahuje se druhý balík, velký, kde se asi chvilku potáhne debata, kdy se úředníci z jiných ministerstev budou bránit, že to je přece ten papír je strašně potřeba. A tady bude hodně na Karlu Havlíčkovi, aby si dupnul a řekl ne, my jsme něco slíbili, my to dotáhneme. A třetí věc, která bude důležitá, která s tím souvisí, je taky debata o nějaké reformě kontrolních orgánů. Protože my často narážíme na to, že když podnikáte na několika místech republiky, přijde k vám kontrola, Český bojující vám řekne, tohle je v pořádku, tohle je fajn. A stejnou věc v Ostravě vám vyhodnotí jako porušení zákona. Takže to jsou věci, které potřebujeme změnit. Karel Havlíček na tohle to slyší, rozumí tomu, že to vlastně často podnikatele, ta nejednotnost, když vlastně nevíte, co je pravda, tak to podnikatele trápí nejvíc.
0: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Blíží se léto. Jak zásadní jsou prázdniny pro podnikatele v cestovním ruchu?
1: Je to samozřejmě pro spoustu z nich hlavní sezóna, ale je to čím letním důležitější i pro ty, pro které to hlavní sezóna nebývala. Typicky horská střediska, vždycky jsme to měli jako místo, kde se lyžuje, pak se tam nic moc neděje. Dneska pro řadu horských středisek je letní sezóna minimálně stejně významná jako ta zimní. A hodně pracují na tom, aby vlastně roztáhli tu sezónu víc na jaře, později na podzim, aby tam lidi jezdili, což znamená budovat jiný styl atrakcí nebo chytře využívat i stávající. Ty vyskyniska přijete někam do Krkonoš, tak tam bude jezdit řada lanovek někde pro turisty, ale třeba na některých sezovkách budete mít přesně bike traily, takže to je přesně to chytré využívání. Najednou kolem toho může vyrůst i ta lokální ekonomika, najednou je důvod, aby tam měla hospoda otevřeno celý rok, aby otevírala už na snídaně, aby tam byl nějaký bike shop, aby tam byla nějaká opravna. Takže ono ekonomicky se to vlastně velmi dobře načítá. A dneska v řadě těch chudších regionů, v těch podhorských oblastech cestovní ruch je vlastně to jediné, co vytváří zajímavá pracovní místa.
0: Co čekáte od letošní letní sezony? Bude lukrativnější nebo výnosnější než v minulých letech?
1: Bude určitě dobrá, jinak vidíme, že pořád Češi se chtějí odměnit, rádi cestují a hlavně naučil se, že ta první dovolená je většinou někam k moři. čím dál tím častěji překvapivě k Baltu, kde ti, kteří chtějí žít trošku aktivněji, tak si vlastně užívají tu infrastrukturu, která tam je. Ale ta druhá dovolená je velmi často v Česku. Ti lidi se naučili jezdit po Česku, nezapomněli po covidu na to, že vlastně v Česku jim bylo dobře a rádi jezdí buď to ještě na jeden týden, nebo třeba na dva prodloužené víkendy během léta a tyhle prodloužené víkendy velmi často jsou v Česku.
0: V tomto týdnu zažíváme velká vedra, ještě budeme zažívat velká vedra. Co znamenají takováto vedra pro turistický průmysl nebo pro oblast cestovního ruchu?
1: Znamená to, že musíte trošku jinak přemýšlet nad tím, jak fungujete v hotelech, musíte mít klimatizaci, dneska v restaurace musíte mít dobře klimatizované, pokud nemáte zahrádku, tak máte velký problém. Takže je to trošičku vlastně jiný způsob fungování, je to potřebě velkých investic. Ono to není jenom vybudovat klimatizaci, ono je to zase energeticky náročné, při drahých cenách energii se vám to všechno načítá. Na druhou stranu zase, když je takhle teplo, tak vlastně spousta lidí si raději chce jít sednout ven na zahrádku anebo chce někam vyrazit, chce vyrazit na hory. Takže třeba tyhle ty vedra pro horská střediska jsou požehnáním a zase dokud se neskazí koupaliště, rybníky, tak to bude vlastně ty lidi přitahovat a to, co možná trošku potřebujeme potom třeba v některých rybnících, lepší hygienu, možná boj se sinicemi, lepší čističky odpadních vod, protože se lidi rádi přijedou, ale ta voda musí mít nějakou kvalitu.
0: Vy jste říkal, že pokud jde o dovolené u moře, tak se přesouvá zájem od Středomoří do Polska. Jsou nějaké takovéto přesuny nebo nějaké takovéto trendy u českých cílů turistických?
1: Jsou vlastně velmi často ty ježdění na hory nebo aspoň třeba pod hory. Tady třeba velmi dobrá věc, která se povedla bývalému řediteli Krkonošského národního parku, že vlastně pracoval hodně s obcemi pod kopci, aby tam bylo víc atrakcí dole, aby všichni nejeli jenom lanovkou nahoru na Černák nebo na Pramen Labe, ale aby vlastně bylo fajn zůstat pod kopcem. Pomohlo to, výrazně to odlehčilo těm nejnacpanějším místem Krkonoš, roztáhlo to vlastně a hlavně to dalo třeba lidem důvod vrátit se znovu, protože všechno nestihli. A to je vlastně to, co chcete v cestovním ruchu, ne aby lidi přijeli jednou, přijede téměř kdokoliv, ale abyste je dokázali přilákat zpátky.
0: Daří se lákat zahraniční turisty jinam než do Prahy?
1: Je to složité, zejména kvůli chybějící infrastruktuře. Vlastně šlo by lidi vyvést, má tady spoustu krásných míst, asi to dobře zacílíte, přijdou turisté z Izraele, rádi by se třeba jeli podívat do Terezína, ale nechtějí strávit 4 hodiny v autobuse na cestě. Takže dokud nebudeme mít lepší infrastrukturu, to je to, co se třeba dobře povedlo Polákům, kteří vlastně rozcestovali Polsko tím, že mají dálnice, mají dobré železnice, když se tohle povede, tak i víc turistů se dostane z Prahy ven.
0: Dá se čekat v letošní letní sezóně zdražování služeb?
1: Služby v Česku zdražují dlouhodobě, nakonec se to bohužel
0: my to z každý měsíc inflace. Interpretujeme při výsledcích inflace.
1: Je to tak, ale je to dáno tím, že máte zoufalý nedostatek zaměstnanců, ti, kteří jsou ochotní vlastně fyzicky tvrdě pracovat ve službách, to jsou vlastně, až jste číšník, pracujete někde na horách, to je vlastně velmi těžká fyzická práce, nachodíte 20 km denně, ti si to chtějí nechat zaplatit. To se logicky promítá do cen. Máte dražší suroviny, dražší nájmy, takže já se obávám, že u služeb tu inflaci ještě dál budeme vidět někde kolem těch 5%.
0: To znamená 5% v průběhu příštích měsíců?
1: Tak.
0: Zastaví se to někdy?
1: Já myslím, že musí. Prostě v jednu chvíli se vám už ti drazí lidi prostě přestanou rentovat, protože se každý, kdo může, řeší nějakou technologickou změnu. Se již řeknu jeden příklad.
0: Necháme na příště, protože se blíží zprávy. Každopádně optimisticky říkáte, že někdy se ten růst zastaví. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory, byl naším hostem. Díky, na viděnou, na slyšenou.
1: Díky moc, hezký den všem.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
3: Pražští policisti pátrají po 35-leté Ludmile Janourové. Žena má psychické problémy, z domova odešla po hádce a může být nebezpečná. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj žena nebere předepsanou medikaci, pije alkohol a bere omamné látky. Hledaná je 170 až 175 cm vysoká obézní, má modré oči a hnědé vlasy. Fotka hledané je na webu policie. České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci na dnešek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo přes 160 lidí, zhruba 1000 jejich zraněných. Sbírku spustili třeba Český Červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. V souvislosti s vlnou veder zemřelo ve Španělsku od neděle 212 lidí. Španělsko v pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku měření v roce 1950. V některých částech země padly i celoroční rekordy. Podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE, například v regionu Cantabria, naměřili v uplynulých dnech téměř 44 stupňů. A České dráhy ruší víkendové parní jízdy v jižních Čechách kvůli horku a vysokému riziku požáru. Dráhy zrušily spoje v sobotu a v neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah.
4: Sport.
3: Bývalý hokejový gólman a dnes funkcionář Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. Současný první viceprezident, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů. Pozice bude letos volná po končícím Francouzi Liku Tardifovi. IIHF zveřejnila seznam uchazečů na svém webu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 kolona před Šmejkalkou a nehoda u 9 křížů. Na dálnici D1 za Prahu směr Brno čekejte velmi silný provoz už od připojení z okruhu ze 12. kilometru. Jede se plynule, ale pomalu až na Šmejkalku do omezení na 24. 15 až 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolony delší. Poprvé se brzdí teď už za Velkou Bíteší na kilometru 166-165. Ještě před sjezdem na Domašov hlásíte čerstvou nehodu na kilometru 167.
6: V levém pruhu nehoda u osobních vozidel, to druhé osobní vozidlo má karavan.
5: Dál se potom táhnou kamiony až do Brna, v levém pruhu je znovu fronta mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky a hlavně potom v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. D35 z Hradce na Vysoké Mýto je na konci dálničního úseku u Ostrova uzavřená, po vážné nehodě sjíždí se na exitu 157 sjezd na Chrudim, je to bez kolon. Na D5 se z Plzně do Prahy za Loděnicí čekejte kolonu z 9. kilometru i osobní auta, ta se sunou na 5. Krůdné, dál pak kamiony. Znovu jsou oba pruhy plné na Pražském okruhu od D5 k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
7: Dobré odpoledne vám přejeme, 17 hodin 34 minuty a teď Saša Alex Sloan na radiožurnál.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Posloucháte odpolední radiožurnál. Čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahujícímu týmu. A my ho podrobněji představíme za okamžik ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď Bon Jovi.

0: Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z pražského ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem.
1: Tři vrstvy zásahový oděv, dýchací přístroj, to ještě na obličeji takhle tu masku.
2: Hana Horka z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: A to žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynu.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
4: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
2: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
4: Koukněte do toho, jo.
2: Číslice.
4: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
2: To jsou tady kolečka.
4: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
2: Zelená, žlutá, červená.
4: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
4: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
2: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
4: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
4: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
4: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Radiožurnál.

0: V Uničově dnes začalo mistrovství Česká a Slovenska v cyklistice. Budeme se tomu věnovat na Radiožurnálu za chvilku. Teď spěcháme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stojí Pražský okruh směrem na letiště. Potiše na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště v Cholupickém tunelu, respektive před ním, snažilo se do něj vjet příliš vysoké vozidlo a tunel se automaticky uzavřel. Kolona stojí, dojíždí se do ní teď za sjezdem na Písnici, kolem 4. a 5. kilometru, dejte pozor. Čeká se na policejní hlídku, pak provoz obnoví. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: like a nightgown. Teď se ve vysílání Radiožurnálu přesouváme do Uničova na Masarykovo náměstí. Právě tam je dnes start i cíl časovky cyklistů a cyklistek při mistrovských závodech Česká a Slovenska. V úmorném vedru už známe jméno staronové české mistrině. Za pár desítek minut bychom měli znát jméno českého mužského časovkářského mistra. Na místě je reportér Radiožurnálu David Procházka. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Suničova.
0: My jsme říkali, že ženskou mistrini v časovce už známe, tak řekni, kdo se jí stal.
1: Ano, bylo to zhruba před půl jednou a po třetí za sebou vyhrála Julia Kopecký, která po letech 2024 a 2025, tedy po Jevíčku a Bánovcích nad Bebravou, ovládla časovku i v Uničově. Ten šampionát je společný se Slovenskem, takže se jednou jede v Česku, jednou na Slovensku. Teď se jede tedy v Uničově. No a Julia Kopecký v polovině trati té 24-kilometrové byla popředu před druhou Eliškou Kvasničkovou na celé 4 sekundy, ale nakonec ve druhé polovině získala další velký náskok, vyhrála o 17 sekund a získala tedy třetí mistrovský titul za sebou. Třetí skončila Adéla Koclířová se ztrátou 51 sekund.
0: A jak se vyvíjí závod mužů a kdo je největším favoritem?
1: Tak největší favorit je Matyáš Vacek, který stejně jako Julia Kopecký, to je vlastně přes kopírák, vyhrál v letech 2024 a 2025, takže může vyhrát po třetí za sebou a vypadá to, že nebude mít dnes konkurenci, protože po čtvrtině trati muži jedou celkem 48 kilometrů, dvakrát jedou ten okruh, tak po čtvrtině trati na té otočce na 12 kilometrech vede už o 43 sekund před Jakubem Otrubou, který vyhrál časovku v roce 2023. A dá se říct, že byl takovým spolufavoritem závodu, takže pokud se nic nestane Matyáši Vackovi, tak vypadá to, že ten náskok se bude ještě zvětšovat a Matyáš Vacek zvítězí.
0: A ještě krátce, opravdu je velké vedro, tak jaké podmínky jsou v Uničově?
1: Ta teplota od 11 hodin, kdy startovaly juniorky a poté ženy, tak stále stoupala z 28 stupňů a před malou chvíli kulminovala kolem 5 hodiny 33 stupňů a viděl jsem tady juniory, kteří projížděli cílovou rovinou a poté, co vlastně ztratí tu koncentraci, už jsou v cíli, tak najednou ztratí i tu sílu a nějakou orientaci v té záplavě slunce, hledali stín a třeba najížděli na obrubníky tady a bálem někteří zapomněli vycvaknout z pedálu, takže byly to takové stavy, ale spíše krátkodobé, takové lehké kolapsy, které ale nemusela řešit záchranka, stačil led a chvilka oddechování a cyklisté se vzpamatovali.
0: Reportér David Procházka, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tolik zpěvák Bruce Springsteen. Ve studiu Radiožurnálu je Tomáš Pancíř, aby nás pozval na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den. 26 hodin po vyhlášení předběžného opatření ústavního soudu pokračují debaty, v jaké roli by se měl na blížícím se summitu Severoatlantické aliance představit prezident Petr Pavel. Ten dopoledne řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv části, si rozhodne sám. To naopak odmítá ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka. Jak to je, kdo prakticky rozhodne o tom, kdo z české delegace se zúčastní které části programu, tak na to se zeptám Cyrila Svobody, bývalého ministra zahraničí a současného ředitele Pražské diplomatické akademie. Venezuela se vzpamatovává ze dvou silných zemětřesení. O aktuální situaci budu mluvit s odborníkem na dění v Latinské Americe Martinem Rejem a vrátíme se také k vystoupení české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Proč končí už po základní skupině? Na to se zeptám šéfredaktora Radiožurnálu Sport Miroslava Bureše.
0: Večerní publicistika začne za 14 minut v 18:10. Zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Setkání spolužáků z akademie.
2: Tlačí mě jedno tajemství a musím ti ho říct.
1: Ukončila kulka.
3: Slyšel jste někdo výstřel?
1: Další společné vyšetřování Horáce a Vašátka.
4: To je práce na pár minut, ne?
2: Tyhle čáry jsou tam navíc.
1: Detektivka podle Hany Proškové.
3: To nemaloval Štěpán.
2: Je to rozporuplný člověk, proto je v tom obraze tolik rozporu.
1: Případ s koncem.
5: Kdyby se chtěl zastřelit, udělá to jinak.
1: V neděli večer na ČT 1.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
7: Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit NATO, řekl po rozhodnutí Ústavního soudu Petr Pavel.
8: O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
7: Do Venezuely míří po ničivém zemětřesení mezinárodní pomoc. Na místo vyrazí i český USAR tým.
9: Můžeme potvrdit, že český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely.
7: Čeští fotbalisti do play-off mistrovství světa nepostoupili. Trenér Koubek končit neplánuje. Konec dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je u ostrova uzavřený a počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů. Je čtvrtek, 25. června. Dobrý podvečer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na včerejší rozhodnutí Ústavního soudu, který uložil vládě, aby prezidenta do Ankary akreditovala. Tato původně odmítala. Třeba motoristé teď předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel ale řekl, že by to měl být on, protože je nejvyšší ústavní činitel.
8: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
10: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
11: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
10: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí Ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
11: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
10: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup hradu a rozhodnutí Ústavního soudu ještě včera označil za pokus o ústavní puč.
12: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a Ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
13: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
12: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je Ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
14: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
12: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
7: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
15: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
16: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
15: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny. Česko zastupoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do Ruskem napadené země.
17: My pojištěme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu.
18: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
17: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
18: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
19: Víme, co se děje u vás.
7: Ve velké části Evropy i v Česku trvá vlna veder. Nejvyšší stupeň varování platí ve Francii. Ve Španělsku podle tamních úřadů zemřelo od neděle do středy kvůli vedrům přes 200 lidí. V Česku dnes teploty překročily 35 stupňů. Nejtepleji bylo v severočeských Doksanech 37,5 stupně. Některé firmy už zavedly mimořádná opatření. Týká se to například hutí.
20: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
21: Dušan Vápeník je z

0: zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Žalobce mu navrhuje vazbu. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze. Obvinění odmítá.
1: Ovlivňoval jste svědky?
2: Ne, neovlivňoval.
3: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
4: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
3: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
5: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné?
3: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
0: Celníci objevili v Praze sklad, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence nebo spánku. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
6: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
7: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
6: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z Pražského celního úřadu.
8: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
6: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
10: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
9: Postup do play-off vybojovali z prvních tří skupin vedle Mexika, Jihoafrická republika, Brazílie, Maroko, Švýcarsko, Kanada a Bosna a Hercegovina. Dnes v noci se budou na šampionátu hrát závěrečné duely dalších tří skupin. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte v reportážních vstupech.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 před Brnem, taky v Praze na okruhu a jižní spojce. Na D1 před Brnem z Prahy za sjezdem na Domašov kolony. Kamiony v pravém pruhu z kilometru 169 až do omezení u D2. Osobní auta v levém pruhu ze 176. kilometru k exitu 182 Kývalka. Na pražském okruhu z D1 na letiště se rozjíždí zbytek kolony u Vestce. Cholupický tunel už je pak zase průjezdný. Kamion s příliš vysokým nákladem policie odstavila. Na okruhu opačně z letiště na D1 před Ořechem fronta od D5, kamiony už z D5 z 9. kilometru od Loděnice. A v Praze na jižní spojce směr Černý most, nehody za Spořilovskou a před Lanovým mostem, kolona od podjezdu magistrály až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
13: Jak by si mohli prezident Pavel a premiér Babiš rozdělit role na červencovém summitu NATO? Jak důležitá bude zahraniční pomoc pro Venezuelu, kterou postihlo nejtěžší zemětřesení za bezmála 130 let? A jaké lekce mohou vyplývat z výkonu české reprezentace na fotbalovém šampionátu? Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summit NATO. Petr Pavel to dopoledne řekl České televizi a Českému rozhlasu, a to v reakci na včerejší předběžné opatření Ústavního soudu, podle kterého musí vláda zajistit prezidentovi účast na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Ankaře.
14: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
13: Tato slova prezidenta republiky ale odpoledne odmítl ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka. Serveru novinky.cz řekl, že prezident v Ankaře v čele české delegace

0: se nebude, protože nic takového z rozhodnutí soudu neplyne. Petr Macinka doslova řekl, že usnesení vlády je jasné a ústavní soud vládu neodsoudil k tomu, aby byl prezident vůdcem delegace, ale aby byl členem delegace. A víc teď rozebereme s bývalým ministrem zahraničí za KDU ČSL Cyrilem Svobodou, který je aktuálně ředitelem Pražské diplomatické akademie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Slyšeli jsme slova pana prezidenta. Dá se z něčeho dovodit to, co říká, tedy že prezident má být automaticky hlavou české delegace na summitu v Ankaře a že si může vybrat, kterých částí programu se zúčastní?
1: Takže za normální okolností samozřejmě hlava státu je v čele delegace. Nicméně v tomto konfliktu platí to, že mandát určuje vláda a vláda dokonce může prezidentu napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne, tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát. A dokáže se představit, že vláda také řekne, že tedy v čele delegace bude premiér a prezident republiky se něčeho zúčastní. To se může stát, protože jsme v těžkém konfliktu. To, co se jeví automaticky, tak úplně automaticky není, protože článek 63 ústavy říká, ano, prezident republiky je hlavou státu, zastupuje stát navenek, ale zároveň říká, že každé rozhodnutí prezidenta republiky potřebuje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. A dále odstavec 4. toho článku říká, za tato rozhodnutí nese odpovědnost vláda. Takže vláda, si dokážu představit tohleto, protože nechci predikovat, jak to dopadne. Ale je možné, že ten konflikt povede k tomu, že se to rozhodne takhle a to těžko může prezident republiky zvrátit.
0: Vy máte zkušenosti z toho, kdy jste byl ministrem zahraničí. Jak to prakticky funguje na podobných zasedáních, jako je summit NATO? Jsou na ty jednotlivé akce, třeba na neformální večeři, zváni konkrétní lidé, anebo je opravdu na každé delegaci, koho nominuje?
1: Vždycky teda na té delegaci. Byl jsem mnohokrát na různých summitech. To je věcí delegaci. Nikdy organizace nezve person. Ano, když chci nějakého slavnostního řečníka, tak se ho pozvu ad personam, ale zastát si to určuje země sama. Takže to nemůže. Aliance do toho nic není. Aliance řekne, to je vaše věc, to nám tady neřešte. Důležité je, aby na vaší židli České republiky byl ten, který podle Vídeňské úmluvy může zastupovat Českou republiku a to je naše starost, v ostatní jsou vaše problémy.
0: Je možné, že by se za Česko zúčastnili té neformální večeře nebo formálního jednání oba dva, tedy jak prezident, tak premiér?
1: Je možné, tak to ne. To u stolu je jenom jeden, to ne. To vám dá jenom jednu židli, to v žádném případě ne. Říkám, že máme jeden a kdo to je, to rozhoduje domácí. Rozhodnutí členského státu, nikoliv aliance. Ono to může mít černou extrémní situace, může jaký extrémní situace, teď tak fabuluju, že když může vláda říct, pane prezidente, tak tam jeďte sám, kupte si letenku a jeďte tam sám, my tam nepoletíme vůbec. Taky může se stát něco takového. Já doufám, že k tomu něčemu takovému nedojde, ale to by znamenalo, že potom by tam mohl být zase problém ten, že by tam nebyl žádný expert, žádný diplomat, nikdo by tam nebyl, řekl, tak ať to tedy pan prezident dělá svým poradci. Já teď nevím, co se v tomto konfliktu stane, tady se může stát cokoliv.
0: Ředitel komunikace kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář serveru Novinky.cz řekl, že program hlavy státu na summitu NATO připravuje zahraniční odbor Hradu už nějakou dobu a teď čeká na potvrzení a ověření schůzek. To je standardní, že zahraniční odbor kanceláře prezidenta chystá program na takovéto akci?
1: Ano, to se dělá vždycky v součinnosti s ministerstvem zahraničí věcí, protože stejně to nakonec musí schválit vláda. No a teď může odbor udělat, já nevím, jaký je seznam schůzek a vláda řekne, ne, tohle to dělat nebudeme, tady se nesetkáme, toto dělat nebudeme, protože opakuji znovu, rozhodnutí prezidenta republiky i rozhodnutí, že se sejde s delegací A nebo s delegací B, tak to všechno je rozhodnutí a vláda řekne, my nechceme, abyste jednal s někým, my nechceme, abyste dělal toto. Mluvíme o situaci, kde je válka. Kde je válka? Proto, když mi položíte otázku obecně, tak samozřejmě v harmonii se všechno dohodne a v zásadě se i velkoryse řekne, ať se sejde každý s každým. Ale my jsme v situaci, kdy mezi vládou a prezidentem je vykopaná válka.
0: Petr Pavel byl vysokým představitelem Severoatlantické aliance. Může tohleto v praxi hrát nějakou roli?
1: Nulovou, to nehraje žádnou roli. Možná tam zná nějaké lidi, ale tady se bude rozhodovat politicky, kde nikoho nezajímá, jestli se znáte s nějakými důstojníky, generály nebo diplomaty, to nehraje roli, protože tady přijde Donald Trump, něco řekne, možná řekne něco velké země a teď jde o to, jak se Česká republika postaví k té či otázce politicky. To už je dávno, všechno předjednáno, proto se setkali ty velké země ve Velké Británii, Francie, Německo, Velká Británie. To už ty velké země dávno připravují tu agendu, to nenechají až na místo samé. No a teď jde o politické rozhodnutí, takže to si myslím, že si jenom namlouváme, že hraje roli něco, že tam prezident republiky má z doby, kdy tam byl v tom vojenském výboru, takže tam má známé. To samozřejmě možné je, to určitě ano, ale to nikoho nebe trápit. Jste u stolku, sedíte v čele delegace, zažil jsem to mnohokrát, jste u delegace a vy za delegaci mluvíte, vystupujete k tomu, co bylo řečeno a hlasujete. Tam vám je úplně k ničemu, jestli někoho znáte, kdo je v třetí řadě, někde to vám úplně k ničemu.
0: Říká ředitel Diplomatické akademie, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuji, naschranou.
0: Severozápadní oblast Venezuely zasáhla dnes po půlnoci středoevropského letního času dvě zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Druhá fáze otřesů byla nejintenzivnější, jaké Venezuelu postihly od roku 1900. Podle aktuálních informací si živelní pohroma vyžádala nejméně 164 obětí na životech a přibližně 1000 zraněných. Podle prvotních odhadů americké geologické služby by se počet obětí ale mohl pohybovat mezi 10 000 a dosáhnout až ke 100 000. Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav nouze a oznámila zřízení fondu s počátečním kapitálem 200 milionů amerických dolarů, a to z prostředků Mezinárodního měnového fondu na obnovu infrastruktury, nemocnic a domů. Spojené státy, Mexiko a Katar už vyslali záchranné týmy a pomoc nabídla řada dalších zemí. Do Venezuely vyrazí také český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Naším dalším hostem je odborník na dění v Latinské Americe Martin Rey. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jaké jsou ty poslední dostupné informace o rozsahu škod po ničivých otřesech ve Venezuele?
2: Ono se to každou hodinou vyvíjí a teď je potřeba říci, že vlastně ve Venezuele Venezuela se probudila do toho dne a sčítá škody a neustále se ta čísla vyvíjejí ještě v průběhu dne. Před několika hodinami, když jsem dával rozhovory, tak to byly desítky mrtvých, teď už hovoříme přesto s jistotou a ty predikce mohou být ještě děsivější, takže aktuálně hovoříme v Caracasu, kde třeba já osobně ty čtvrti znám, protože jsem tam bydlel, o zřícených domech, o poškozeném letišti, o dalších poškozených nebo poškozeních na infrastruktuře, jako jsou třeba silnice nebo elektrická rozvodná síť a samozřejmě potom neustálé hledání potenciálních ještě přeživších. Takže čísla se vyvíjejí a bohužel rostou v neprospěch té celé události.
0: Sám říkáte, že jste žil v těch místech, která patří k nejpostiženějším oblastem. Jak to tam vypadalo? Jak stabilní domy tam byly?
2: No na pohled zrovna ta místa, o kterých se nejčastěji hovoří jako o postižených v Caracasu, tak to byla místa spíše jaksi moderní, nebo čtvrti, které patří mezi ty bezpečnější. Hovoříme o čtvrti Altamira, Plaza Francia, což je vlastně úplně centrum takové té moderní části Caracasu, kde se jako na jednom z mála míst dalo pohybovat i relativně bezpečně posetnění. Je to Altamira, Chacao, Baruta, to jsou čtvrti, které v Caracasu i historicky dříve držela spíše opozice, byly to spíše takové ty bohatší čtvrti. A pak hovoříme o části San Bernardino, tam jsem skoro okolností přednášel na univerzitě a to je naopak taková postarší část, ale teď zpět k moderním. Tam jsou sice mrakodrapy, jsou tam moderní budovy, ale je tam i ta stará zástavba. Jsou tam i historické domy a já přesně nedokážu zatím vyhodnotit, zda tedy jsou poškozeny spíš ty moderní budovy, nebo spíš ty starší domy, podle všeho spíše utrpěly ty starší domy, které ještě byly třeba stavěny před tou reformou ve stavebnictví, která již počítala s těmi seismickými otřesy. A samozřejmě poškozené i letiště, ale zase ne, že by se zbořilo, ale spíše uvnitř pobořené nějaké součásti té stavby. Takže spíše podle všeho, co vím, tak je to tedy poškození těch, řekněme, starších budov a historičtějších budov. budov, které nejsou stavěné na takové otřesy.
0: Už jsem mluvil o tom, že mnohé zahraniční státy nabídly pomoc. Jak důležité právě tohle pro Venezuelu teď bude? A asi nejvíc bych se zaměřil na zapojení Spojených států, protože jsme půl roku po tom, co Trumpova administrativa unesla a postavila před soud venezuelského prezidenta Madura. Jak důležité bude právě zapojení Spojených států?
2: Bude důležité určitě po té, řekněme, praktické stránce té pomoci, protože předpokládám, že Spojené státy mohou zaslat významnou pomoc, ať už logistickou, nebo i třeba personální, tedy v tom přímém řešení té katastrofy určitě je to významná pomoc, spolu tedy s dalšími zeměmi. A potom na té politické úrovni samozřejmě tam to může hrát též roli a v podstatě Donald Trump mnohokrát prohlašoval, že situace a vztahy s Venezuelou se zlepšily přesně po tom okamžiku, o kterém hovoříte. Je třeba připomenout, že ona se tam nevyměnila vláda, najednou tam nevládne opozice, stále tam vládne ten původní režim, ale minimálně dle prohlášení Donalda Trumpa je to najednou režim, který více kooperuje, se kterým Spojené státy mají lepší vztah. A já tak trochu i čekám, že Donald Trump bude chtít dát najevo, že tím, že tedy Venezuela mu je více nakloněná, tak on je jí ochoten více pomoci. A třeba zase bude očekávat, že ještě více mu bude nakloněná minimálně obchodně. On už to naznačoval, že nebo vyplývá to z jeho kroků, že ta politika ho zajímá o něco méně, že je ochoten tolerovat i režim, který není úplně demokratický, ale když bude obchodně Spojeným státům otevřený. Takže toto může být budoucí vývoj, ještě řekněme určité zbližování Spojených států a Venezuely, což byly dříve vyloženě nepřátelé.
0: O situaci ve Venezuele jsme mluvili s odborníkem na dění v Latinské Americe Martinem Rejem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Vystoupení české fotbalové reprezentace na mistrovství světa podle předsedy fotbalové asociace ukázalo realitu. V příspěvku na sociální síti X psal předseda FAČRu Trunda o zklamání a o tom, že se těžko hledají slova. Ale také doplnil, že výkony národního týmu jsou pro něj motivací pokračovat v práci a že tato práce musí začínat u dětí a mládeže. Český tým se probojoval na světový šampionát poprvé po 20 letech a stejně jako v roce 2006 i tentokrát turnaj opouštějí hráči už po základní skupině. Proč neuspěla česká reprezentace? Na to jsem se krátce před vysíláním zeptal šéfredaktora radiožurnálu Sport Miroslava Bureše. Dopředu se o naší skupině na světovém šampionátu mluvilo jako o hratelné skupině. Proč to nevyšlo?
3: Nevyšlo to podle mě proto, že na to česká fotbalová reprezentace nemá. Že nemáme tak dobré hráče, aby to mohlo vyjít.
0: Už po těch předešlých dvou zápasech se hodně debatovalo o únavě hráčů, také v případě toho prvního zápasu, ale i dopředu v případě toho zápasu v noci ze včerejška na dnešek se mluvilo o vlivu nadmořské výšky v Mexiku. Připomeňme, že Mexico City je více než 2200 metrů nad mořem. Máš pocit, že tohle hrálo roli?
3: Nemyslím si, že to mělo hrát tak velkou roli, jak se o tom mluvilo, protože pořád je to pro všechny hráče stejné, tedy nejenom pro české reprezentanty, ale i pro ty soupeře.
0: Pardon, chápu, na druhé straně Mexičané chápu, jsou asi zvyklejší na tuhle
3: výšku. Chtěl jsem to dodat, jo, že samozřejmě chápu to, že Mexičané tam žijí, jsou na to zvyklejší, ale nevím, jestli jsou na to zvyklejší Korejci, jestli jsou na to zvyklejší Afričané, nevím.
0: Byli tam delší dobu před šampionátem.
3: Tak jsme tam měli být taky delší dobu před šampionátem, ale my jsme samozřejmě nevěděli tak dlouho, že tam budeme hrát. Kvalifikovali jsme se na poslední chvíli a tak dále a tak dále. Ale prostě jsou to všechno zástupné problémy, protože ten problém neúspěchu českého fotbalu na mistrovství světa je podle mě daleko hlubší a vlastně se opakuje, není to poprvé, co česká reprezentace neuspěla.
0: Sám Miroslav Koubek, tedy trenér českého týmu, po dnešním zápase uznal, že očekávané opory na turnaji neměly formu. Co v tom hrálo roli?
3: Tak to zase tady nechci stavit do role nějakého velkého experta, navíc jsem tam nebyl u toho, nebyl jsem v kabině, takže tohle to opravdu těžko soudit, byť to vypadá takhle z dálky, jak jsme sledovali všechny ty zápasy, že to tak je, ať už to byl Schulz, podle mě i Šik, Provod a další, ale těch důvodů samozřejmě může být víc.
0: Může v tom hrát roli únava třeba i z toho, že ta sezona je opravdu dlouhá?
3: Může samozřejmě, může v tom hrát roli třeba i zranění, o kterém se nemluví a o kterém my třeba nemůžeme ani vědět. Může v tom hrát samozřejmě i to, že se ti hráči nepřizpůsobí hernímu stylu, že si nesednou tomu, co po nich chce trenér. A jako těch důvodů může být spoustu a nevynáší se většinou z kabiny, takže se je těžko rozvíjíme.
0: Když mluvíš o herním stylu, byl čitelný nějaký herní styl české reprezentace, když se podíváme i zpětně na ty tři zápasy?
3: tak moc se měnila sestava, to je jedna věc, takže ten herní styl se spíš přizpůsoboval tomu, proti komu jsme hráli, bych to tak viděl, alespoň i podle toho, jak o tom mluvil trenér Koubek po těch zápasech, a byl asi málo odvážný, málo napadání tam bylo, málo útočný. Ten rukopis trenéra Koubka se projevoval spíš tím, jak on je známý, že hraje fotbal ze zadu, ze zabezpečené obrany, jak se tak pravidelně říká, ale to k fotbalu patří a asi tak musí hrát každý, ale ta nadstavba tam chyběla. Ale zase bych dodal, že se to asi dalo čekat. Vždycky hrajete to, co vám soupeř dovolí.
0: Trenér Miroslav Koubek čelil kritice už před tím dnešním zápasem i v souvislosti s tím, jak vystupoval, jak hodnotil ta předešlá vystoupení. Když jsme dnes viděli tedy třetí zápas pro hru 0-3 s Mexikem, měl by zůstat u reprezentace i pro další dvouletku, to znamená do mistrovství Evropy?
3: Tady je podle mě zásadní to, jestli ho má kdo nahradit. Pokud někdo chce odvolávat trenéra Koubka, tak by měl už mít připravenou náhradu, měl by mít v rukávě takzvaně trenéra, který přijde místo něj, a s předpokladem, že to bude trenér, který může něco zlepšit. Ale řekněme si i to B k tomu, nebude to asi jenom o trenérovi. Prostě ten fotbal hrajou hráči, ten další jiný trenér, ať to bude kdokoliv, nebude mít jiné hráče, bude mít pořád stejné hráče. A teď je spíš otázka k zamyšlení, nebo už konečně si říct na rovinu, jestli současný český fotbal má takové hráče, kteří jsou schopni konkurence na světové nebo evropské úrovni. Podle mě nemá a podle mě nejsou schopni.
0: Mistrovství světa ve fotbale je samozřejmě hlavní sportovní událostí světa, a to nejenom letošního roku. Český rozhlas, Radiožurnál, Radiožurnál Sport má vysílací práva. Počítali jsme s tím, že jich budeme i zápasu českého týmu asi vysílat víc, než nakonec se vysíláme. Jak to ovlivní další naše vysílání z mistrovství světa a vůbec nabídku Radiožurnálu Sport?
3: No, já k tomu jenom chci říct, že nám je to samozřejmě taky líto, protože pro nás je to vlastně pupeční šňůra, ty dobré výsledky reprezentace my taky potřebujeme pro naši práci, takže já, i když třeba kritizuju nebo mluvím o tom, co si myslím, a nevyznívá to úplně lichotivě pro českou reprezentaci, tak mě to je líto a je to pro nás i pro naši práci novinářů, kteří o sportu informují, samozřejmě škoda. Nicméně šampionát budeme samozřejmě vysílat dál, všechny zápasy pojedou na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu a na Radiožurnálu ve vstupech budeme mít samozřejmě dál Jana Kalibu, našeho zvláštního zpravodaje ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, ten bude přinášet dál svůj zpravodajský servis a hlavně krásné reportáže z dějiště, ale ti kluci, kteří tam byli s českou reprezentací, už se vracejí domů a už prostě nemají tam vlastně co dělat. Takže z tohoto pohledu je to škoda, ale to mistrovství poběží jako obrovská globální akce v našem vysílání dále, určitě nebude toho vysílání méně.
0: A zase bude víc prostoru třeba pro tenisový Wimbledon.
3: Třeba, tam se zase můžeme těšit, že ta česká stopa bude co nejdelší a třeba co nejlepší, třeba někdo napodobí Jakuba Menšíka z Roland Garros, nebo on sám bude hrát tak výborně a budeme poslouchat Jaroslava Plašila přímo z Londýna dlouho.
0: Říká šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A rozhovorem o vystoupení českého fotbalového týmu na mistrovství světa končí večerní publicistika hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Hezký večer, od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
4: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
5: Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Kanadská veřejnoprávní CBC se stala prvním plnohodnotným neevropským členem Evropské vysílací unie. Její vstup dnes na valném shromáždění v Praze odhlasovali členové EBU. Organizace sdružuje veřejnoprávní média, která například spolupracují při výměně obsahu. Pořádá také hudební soutěž Eurovize. Kanadská CBC dlouhodobě s EBU aktivně spolupracovala. Rusko v odvetě uzavře rumunský konzulát v Petrohradu a vyhostí tamního konzula. Informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na květnové uzavření ruského konzulátu v Konstanci, ke kterému se Rumunsko rozhodlo po pádu ruského dronu na východě země. Úder poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Moskva obvinění odmítla. A na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požáru. Svíčky se teď navíc teplem rozpouští a vosk ničí náhrobky. Sport. Tenistka Tereza Valentová vypadla na travnatém turnaji v Eastbourne ve čtvrtfinále. V přípravě na blížící se Wimbledon prohrála s Němkou Mariovou 0-2 na sety. Mezi nejlepší čtyři na Malorce neprošel Vít Kopřiva, Američanu Quinnovi podlehl 1-2.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony stále na D1 před Brnem a taky v Praze na okruhu. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy se tvoří kolony za sjezdem na Domašov. Kamiony zastavují v pravém pruhu poprvé na kilometru 171 a sunou se až do Brna k omezení u D2. Osobní auta v levém pruhu pak za Ostrovačicemi zpomalují kolem kilometru 180 a pár minut jedou velmi pomalu za nájezd od Popůvek na 182. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské za sjezdem na Opatov pozorně na 0. kilometru na úrovni Oce Chodov začíná kolona, sune se s Pořilovskou dolů na jižní spojku. Tam už na spojce ve směru na Černý most se tvoří fronta od sjezdu do Vídeňské, jednak se plní nájezd na Brněnskou. Kolona pokračuje dál právě k připojení ze Spořilovské, tam řeší jednu nehodu a dál se pokračuje velmi pomalu k další nehodě před Lanovým mostem, celé je to asi na 20 minut. V Praze stále silný provoz i na okruhu směrem z letiště na D1 před exitem 19 Ořech, velmi pomalá jízda od nájezdu z D5 ještě asi na 10 minut plus před okruhem na D5 ve směru z Plzně kolona kamionů začíná z Loděnicí na 7. kilometru, chvílemi tam v kopci před Rudnou brzdí i osobní auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
8: Večerní radiožurnál začíná v 18.33 a začínáme s kapelou Aerosmith.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Český rozhlas se už delší dobu připravuje na vysílání během krizových situací a katastrof. Teď nově na tom bude spolupracovat i s ukrajinským veřejnoprávním rádiem Suspilné Ukraine. To má totiž unikátní zkušenosti s náročnými podmínkami. No a vše představíme podrobně za chvilku ve večerním radiožurnálu.

0: Možná si vzpomenete, loni na podzim vám do poštovní schránky přišla brožura 72 hodin, která popisuje, jak se připravit na krizové situace. Vybavíte si, co se v ní píše o rádiu? Podle příručky máte mít doma pokud možno malý přijímač na baterky. Je to proto, že Český rozhlas má zajištěné vysílání i pro případ krajní nouze nebo katastrofy. A právě příprava na krizové situace je jednou z důležitých součástí memoranda, které podepsal Český a ukrajinský rozhlas.
1: Já pevně doufám, že se neocitne naše země v takové situaci, v jaké se nachází Ukrajina, tedy v takovémto válečném stavu, ale je dobré být připraven. A právě zkušenost, řekněme veřejnoprávní vysílatele, z existence a z práce ve válečné situaci je pro nás docela zásadní a docela zajímavá.
2: Popisuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Shoduje se tak s šéfem zpravodajství Ondřejem Suchanem, že právě rádiové vlny jsou v době krizí nejlépe dostupné.
3: Teď, když byl třeba výpadek ve Španělsku, tak se ukázalo, že jsou situace, kdy vypadnou sítě, kdy ten rozhlas díky rádiu na baterky a technologii VKV, tak je jediným zdrojem informací. Když to řeknu trošku zjednodušeně, stačí, abychom tady a na vysílačích dolévali naftu a aby člověk měl rádio na baterky a funguje to i ve chvíli, kdy ty ostatní zdroje vypadávají.
2: To potvrzují podle ředitele Suspilné Ukrajin Mikuly Černotického i zkušenosti ukrajinského rozhlasu přímo z náročných podmínek země ve válce.
4: No one other platform can achieve...
5: Žádná jiná platforma nás nedokáže spojit s lidmi, kteří uvízli někde v okupovaných územích. Jen rádio. My jsme se naučili, jak v náročných situacích pracovat se zaměstnanci, jak připravovat plány na různé krizové situace, jak při nich zachovat výrobu. Moc rádi budeme tyto informace sdílet, i když doufáme, že je nikdy nebudete potřebovat.
2: Český rozhlas těmito informacemi podle Ondřeje Suchana obohatí to, co dělá už teď.
3: V běhu určitě je, že máme dneska seznam odborníků pro všechny různé ty mimořádné události. V běhu je to, že společně s hasiči a s jejich psychologi jsme natáčeli otázky a odpovědi na jednotlivé krizové věci, které můžou nastat. To už máme vyrobené.
2: Kromě toho, že má rozhlas válečného zpravodaje na Ukrajině, redaktoři v minulosti reportovali přímo s povodněmi zasaženého města Jeseník nebo během pandemie covidu vysílali tiskové konference vlády. V současné době je vysílání připraveno na celkem 23 různých krizových situací, které v Česku mohou nastat. Jakub Lucký, Radiožurnál.

Nový systém, který přenesl povinnost platit uklízečky nebo kuchařky ze státu na samosprávy, platí půl roku. Zástupci měst a obcí se ale stále nemůžou dopočítat, jestli na to budou mít dost peněz. Rozebereme to za chvilku na Radiožurnálu.

0: Už půl roku dostávají kuchařky, školníci, uklízečky a další nepedagogové ve školách výplatu z rozpočtu zřizovatele, tedy místo státu od samospráv, které na něj mají získat víc peněz z daní. Podle ministerstva financí jsou na nový systém spíše pozitivní ohlasy. Sdružení místních samospráv ale tvrdí opak, například Olomoucký kraj zatím počítá s tím, že bude muset doplácet asi 73 milionů korun, Středočeský přes 200 milionů a peníze scházejí i obcím.
1: No, my v tuto chvíli opravdu nejsme schopni jako říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
2: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku, berou tento rok v obci jako zkušební. Zatím totiž stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít.
1: Já fakt nemám na co se spolehnout, jo.
2: Nad složkami s papíry mi ukazuje, že ještě před pár týdny počítala s tím, že bude obec na nepedagogy doplácet zhruba 500 000 korun. Teď je to ale jinak.
1: Já jsem se dívala na tu kalkulačku ministerstva školství a tam by to zase vypadalo tak, že dostaneme o něco navíc.
2: Například v Olomouci podle náměstka primátorky Viktora Ticháka z koalice pro Olomouc a Pirátů budou muset doplácet. Zmiňuje mimo jiné to, že k částce, se kterou město počítalo v rozpočtu, přibylo 10 milionů na zvýšení mezd nepedagogů, o kterém stát rozhodl od dubna.
3: Cílem celé tady té situace bylo opravdu ušetřit peníze státní, přesunout ten náklad na samosprávy. To, že to město to nedostane vykryto z toho státu, je teďka už jasné.
2: O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
4: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
2: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Petr Halada na to reaguje.
4: Nemůžeme to s jistotou tvrdit, protože samozřejmě těch 34 miliard budeme vědět až po skončení fiskálního roku, že jo? Jako fakt je to nejistota, no.
2: Sdružení místních samospráv chce podle něj společně s ministerstvy školství a financí v následujících měsících dopady změny financování vyhodnotit. Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Nová zelená úsporám se znovu otevřela žadatelům, tentokrát nabízí hlavně bezúročné úvěry. Do Venezuely míří po ničivém zemětřesení zahraniční pomoc. Fotbalista Patrik Šik ukončil po mistrovství světa reprezentační kariéru. Na dálnici D1 na 14. kilometru směrem do Brna pozor na stojící autobus. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Státní fond životního prostředí dnes začal znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domů. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry. Vysvětluje to ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
5: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
4: Příjem žádostí skončí 31. října. První peníze domácnosti získají letos na podzim. Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky. Do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele se můžou zapojit taky Češi. Veřejné sbírky spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Vysvětluje za organizaci Karolína Kvačková.
6: Velká část toho území, která byla zasažena tím zemětřesením, je nepřístupná, protože došlo k sesuvům půdy. My se hlavně teď soustředíme na region La Guaira. Teprve vlastně reagujeme na to, co bude potřeba. Budeme se soustředit na základní pomoc, což znamená lékařské pomůcky.
4: Pražští policisti pátrají po 35-leté Ludmile Janourové. Žena má psychické problémy. Z domova odešla po hádce a může být nebezpečná, informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj žena nebere předepsanou medikaci, pije alkohol a bere omamné látky. Hledaná je 170 až 175 cm vysoká, obézní, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít podle Daňka černé krátké legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno.
7: Žena se léčí na psychiatrii, mohla by být nebezpečná sobě i okolí a měla by mít u sebe nůž. V případě, že ji někdo viděl, prosím, aby se ozval na linku 158 a určitě se ji nesnažil zadržet.
4: Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích, informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze.
0: Sport.
8: Fotbalista Patrik Šik ukončil v 30 letech reprezentační kariéru. Po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ve skupině to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí. Fotbalisté Nizozemska se v posledním zápase základní skupiny světového šampionátu utkají s Tuniskem. Africký tým se na turnaji trápí. Už po úvodní porážce 1-5 se Švédskem vystřídal trenéra a pak podlehl 0-4 Japonsku. Trenér Nizozemska Ronald Koeman ale soupeře nepodceňuje.
9: Přijde mi, že tým, který odehraje dvě utkání, během nich utrpí dvě vysoké porážky a hned po prvním zápase má taky nového trenéra, bude chtít zakončit turnaj dobře. Myslím, že na ty výsledky zareagují a s tím musíme počítat. Ukáže se, jak dobře jsme se na to zvládli připravit.
8: Zápas Tuniska s Nizozemskem začne v 1 hodinu ráno, stejně jako duel Japonska se Švédskem. Už ve 22 hodin se utká Pobřeží slonoviny s Curaçaem a Německo s Ekvádorem. Ve 4 hodiny ráno začnou zápasy Paraguay, Austrálie a Turecko, Spojené státy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D1 za Prahou a u Holubic. Na D1 za Prahou směr Brno, kousek za připojením z Pražského okruhu, pozorně na 14. kilometru. Na začátku stoupacího pruhu stojí autobus po zahoření, označení zatím jenom blinkry. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna za Rousínovem, opatrně na kilometru 212. V pravém pruhu leží větší kus prasklé pneumatiky a vybočuje se. Na D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte stále s kolonou. Od exitu 178 Ostrovačice osobní auta v levém pruhu jedou pomalu k exitu 182 Popůvky, ale už se to rozjíždí. Kamiony ještě tvoří v pravém pruhu frontu do Brna k D2, ale i ta už se místy trhá. D35 z Hradce Králové na Vysokém Mýtu je po nehodě na konci dálničního úseku u Ostrova uzavřená, sjíždí se kousek před tím exitem 157, to je sjezd na Chrudim, je to bez kolony. A v Praze na jižní spojce směr Černý most po dřívější nehodě před Lanovým mostem ještě počítejte s kolonou, od Spořilovské zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
11: No a my rovnou navážeme. Dobrý večer vám přejeme. 37,5 stupně Celsia, nejvyšší teplotu dnes ukázal teploměr v Doksanech na Litoměřicku. Rekordy

0: Klimatizace na plný výkon, zatažené žaluzie a rozpálené ulice Českodál svírají extrémní vedra. Teplotní rekordy dnes spadly na polovině stanic. Nejvíc 37,5 stupně Celsia naměřili meteorologové v Doksanech na Litoměřicku a v dalších dnech mají teploty stoupat ještě výš. My už jsme teď ve večerním radiožurnálu ve spojení s Milošem Dvořákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer.
1: Hezký podvečer.
0: Bylo opravdu extrémní vedro, ale kde bylo největší?
1: Vy už jste to zmínil, byly to Doksany z Ústeckého kraje, ve Středočeském kraji pak Tuháň 36,2 stupně, Ústí nad Labem, Vaňov 36,1 desetina. Jak jste na začátku řekl, tak na 53% stanic padl rekord na stanicích, které měří více jak 30 let během toho dnešního dne, a na stanicích, které měří více jak 100 let, tak z 15 stanic 8 stanic je v současné době během dnešního dne rekordních. Tyto rekordy se samozřejmě vztahují k dnešnímu dni.
0: O víkendu se můžou teploty dostat až ke 40 stupňům. Vzpomenete si, kdy jste naposledy viděl 40 stupňů na teploměru jako meteorolog?
1: Je pravda, že nedávno mi rodiče posílali ze Znojma teploměr se 40, ale samozřejmě to byl nestandardní teploměr na nestandardním místě.

0: Takže já si to moc nepamatuji, i když poslední nebo ten nejvyšší rekord z Dobřichovic z roku 2012, 20. srpna, je 40,4 stupně Celsia. Tak pravděpodobně to vypadá, že tento rekord by se mohl otřásat.
1: Budou tedy čtyřicítky, týká se to celého Česka?
0: Samozřejmě se to netýká celého Česka. Tady ty extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě a na samotném jihu Moravy. A to jsou asi místa, které jsou i v současné době nejextrémnější, takže předpokládáme, že i v těchto místech v neděli budou ty teploty blízko 40 nebo možná i slabě přes 40 stupňů Celsia. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, takže kdo se pohybuje někde na ulicích, mezi domy a tak dále, kam svítí intenzivně slunce, tak ty teploty jsou ještě výrazně vyšší. My zde máme teploty, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době si ty teploty v těchto, na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia. Takže opravdu ty rozdíly jsou pak velké. My samozřejmě udáváme teploty ve stínu ve standardních meteorologických budkách nebo oblastech, kde ta teplota není až tak ovlivněná.
1: Ony začínají prázdniny, tak jsem se podíval samozřejmě kvůli dětem, jak bude v příštím týdnu. Opravdu ten rozdíl bude až 20 stupňů?
0: Samozřejmě se to může stát, protože tam to vypadá tak, že vyvrcholení tepla u nás přijde v neděli a zároveň už z Německa bude postupovat zvlněná studená fronta, která ve večerních hodinách v tu neděli začne ovlivňovat západ našeho území, kde by přibývalo oblačnosti a objevily se první přehánky nebo také bouřky. No a během pondělí to vypadá tak, že zvlněná studená fronta bude opravdu ale jen zvolna postupovat směrem k východu a bude se nad střední Evropou vlnit, takže v to pondělí to bude zajímavé i z meteorologického hlediska, protože ty extrémní teploty pravděpodobně ještě zůstanou na Moravě a ve Slezsku na samotném východě. Tam by se teplota ještě pořád mohla pohybovat k 37,8 stupňům Celsia. Naopak na západě už bude více oblačnosti, přidají se i přehánky. A tam počítáme s teplotami kolem 25 stupňů. Postupně, jak fronta během začátku příštího týdne pozvolna přejde směrem k východu, tak se nám ochladí a postupně by se teploty měly začít pohybovat někde kolem 24 stupňů Celsia.
1: Plynule jsme se tedy dostali k tomu, jaký bude začátek prázdnin. Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu, hostem večerního radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Svět má nového rekordmana v hlasitosti. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal jeden Australan, předtím byla dlouhá léta tím nejhlasitějším člověkem irská učitelka. Oba dokážou zakřičet tak hlasitě, že se to dá, co do počtu decibelů, srovnat se startujícím letadlem. Podrobnosti a zvukové ukázky má Lubica Bergmanová ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Kdo je ten nový rekordman?
1: Štěpáne, je to 58-letý čistič klimatizace Joseph McGrail Baytap a je z Canberry. No a právě tam má čestnou funkci městského vyvolávače. Takhle to své vyvolávání předvedl novinářům z agentury AP.
2: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! My lords!
3: Vážené dámy a pánové, vítejte v Canberře.
1: No, jako vyvolávači mu tam říkají pan Joseph. Takové to opakované hou je já, jak už je to tradiční vyvolávání upoutání pozornosti před nějakým vyhlášením. Co si, jako kdyby si říkal tady v Česku, slyšte, slyšte.
0: Jaký výkon podal při tom rekordu?
1: Typneš si?
0: 100 decibelů.
1: No, je to 122,4 desetiny decibelů, takže skoro. A před svědky to změřil odborník na akustiku. V Guinnessově knize rekordů se dočteme, že to měření bylo 2. května v rozhlasové stanici v Canberře. No a pan McGrail Baytap přiznal, že to určitě nebylo snadné.
3: Stálo mě to 7 pokusů. Vždycky jsem křičel slovo teď. Úplně jsem si na tom odrovnal hlas. Několik dnů jsem jen sípal. Bylo to hrozné.
1: Agentuře AP také řekl, že na něco takového se zkrátka nedá systematicky připravovat.
3: To nejde nacvičit. Musíte to dát v pravou chvíli, zvlášť když je to pokus o světový rekord.
1: No a hlasový rekordman taky zdůraznil, že se považuje za nejhlasitějšího muže a vyjádřil potěšení nad tím, že nejhlasitější ženou světa je stále Annalisa Flanaganová ze Severního Irska. Dodejme, že Guinnessova kniha rekordů tu kategorii nejhlasitější člověk genderově nerozlišuje.
0: A jaký byl nebo ještě stále je ten ženský rekord?
1: Je to 121,7 decibelů. Učitelka základní školy z jižního Belfastu se tak zapsala mezi rekordmany před víc než 30 lety a křičela slovo ticho.
0: No tak to se jí v praxi hodí, ne?
1: Určitě. Už dřív to přímo ve třídě plné malých školáků předvedla BBC.
4: Ticho. Ticho. Ticho.
1: Flanaganová už ale před časem řekla, že na děti moc nekřičí, aby zkrátka neohluchly. A ten současný rekordman je o 70 decibelů hlasitější a taky to dokáže zúročit v praxi vyvolávače.
0: By mě zajímalo, co je její manžel, ale to je v australském hlavním městě opravdu oficiální funkce, tedy ten vyvolávač.
1: Přesně tak, Štěpáne, je to práce na částečný úvazek. McGrail Baytap ji vykonává 9. rokem. Má na to takový historický kostým, chodí ve skotské sukni v kiltu a vyvolává na různých městských akcích, na slavnostech, třeba přehlídkách nebo školních oslavách. A s tou funkcí je spojené i členství v cechu australských vyvolávačů. No a cílem této organizace je zachovat historické a ceremoniální role členů.
0: Lubica Bergmanová ze zahraniční redakce ve večerním radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 19 hodin 22 minuty chystáme další aktuální zprávy. Uslyšíte je přesně za 7,5 minuty. Do té doby třeba Billy Joel.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Velké, střední i malé firmy si od srpna budou moct zažádat o bezúročné úvěry na investice do snížení energetické náročnosti a provozních nákladů jejich budov nebo strojů. Oznámila to Národní rozvojová banka, která se chystá v létě spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu obnovit program Nové úspory energie. Ve vazbě amerického úřadu pro imigraci ACLA umírá za vlády prezidenta Donalda Trumpa nejvíc lidí za posledních víc než 10 let. Od Trumpovy inaugurace loni 20. ledna do letošního 4. června ve vazbě imigračního úřadu zemřelo 52 osob. Za loňský rok míra úmrtí vzrostla o 140% v porovnání s předchozím rokem. Nárůst je neúměrný vyššímu počtu zadržovaných přistěhovalců. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy organizací pro lidská práva Human Rights Watch. A policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství požaduje jeho vzetí do vazby. Primátor je obviněný, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nad odchodem z národního týmu dlouho přemýšlel. Hráč německého Bayer Leverkusen to řekl spoluhráčům a realizačnímu týmu hned po závěrečném duelu ve skupině mistrovství světa proti Mexiku. Ten Češi prohráli 0-3 a do play-off tak neprošli. A cyklista Matyáš Vacek vyhrál po třetí v řadě mistrovství republiky v časovce. Třetí triumf za sebou si pak mezi ženami v Uničově připsala Julia Kopecký.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 za Brandýsem a kolona na D1 před Brnem. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu, teď pozorně za sjezdem na Brandýs, zpomaluje se tam, postupně začíná vznikat kolona na 8. kilometru, je policie u auta, které hořelo. Zabírat zřejmě budou i pravý pruh, kromě odstavného. Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna obezřetně za nájezdem z okruhu a od Říčan na 14. kilometru na začátku stoupacího pruhu stojí nepojízdný autobus, označený zatím jen blinkery a trojúhelníkem. Na D1 potom před Brnem ve směru z Prahy se postupně krátí a trhá kolona před omezením u D2, ale ještě u sjezdu na Popůvky kolem exitu 182 se brzdí chvílemi až do zastavení, teď pozor, kolem 180. kilometru pro osobní auta, je to nakrátko. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, opatrněji u Rudné za odpočívkou kolem 4. kilometru se ještě zpomaluje, policie tam nakrátko zastavila provoz, aby porouchané auto přesunuli z levého pruhu do odstavného, už tedy nepřekáží, ale zpomaluje se, v odstavném pruhu tam s tím autem stojí policejní hlídka. A D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto na konci úseku na 159. kilometru u Ostrova uzavřená po dřívější nehodě, provoz odkloněný kousek před tím exitem 157, bez potíží, bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 19.34. Může vláda zvrátit rozhodnutí ústavního soudu? Tak otázky a odpovědi k tomuto tématu najdete taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Tak se tam podívejte třeba při poslechu večerního radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Pokud byste ještě nevěděli, jak začít prázdniny a vaše děti mají rádi třeba rockovější muziku, tak my bychom pro vás měli na zítra, na pátek, jeden tip. A to pod Blaníkem. V tamních Louňovicích bude první ročník akce Podblanický Big Beat, a to od 17 hodin. Hlavním tahákem bude večer kapela EE. Akci pořádají místní Sokolové. A když přijdete, koupíte si vstupenku, tak se Sokolové postarají, aby ty vybrané peníze šly na rekonstrukci Louňovického zámku, o který se řadu let starají. Další tipy přidáme na náš web určitě zítra, tak se tam můžete podívat na radiožurnál.cz. 19 hodin 39 minut. Teď pro vás máme Thank You od Alanis Morissette.

0: Jak si zajistit vodu na zalévání, tak to je rébus, který v současných vedrech řeší zahrádkáři a farmáři. My se teď na Radiožurnálu vydáme na borůvkovou farmu v Samšíně na Pelhřimovsku, kde sice mají dvě studny, ale nestačí to.
1: Ještě zelené, no. Až tak v půlce července, 10. nejdřív.
2: My s Františkem Papežem stojíme na plantáži borůvkové farmy v Samšíně na Pelhřimovsku.
1: Lidi volají, kdy se můžou objednat na samozběr, říkám, zavolejte začátkem července, budu vědět víc, to už začnou modrat.
2: A takhle, když se člověk podívá na ty keříky, tak vypadá, že tam toho bude dost.
1: Jo, jsou lety, akorát je potíž s vodou. Čím víc vody teď, tím víc větší budou borůvky.
2: A ta zatím moc není.
1: No, vodu scháníme, kde se dá. Obě dvě studny využíváme a už jsme museli trochu i z řadu šáhnout. Je to potíž, no. Když už zaprší, tak nic moc, jo, to máme všechny okapy stažený do studny. Jo, studnu máme vyloženě jenom na farmu.
2: Teď, kdyby se to vlastně nezalévalo ještě, tak bylo by jich sice dostal, byly by malé.
1: Přesně tak, byly by malý a v těch vedrech, kdy týden neprší, tak si myslím, že by i borůvky vadly. Že by možná to ohrožovalo i ty keře samotný. Nejen sklizeň, ale i samotný keře.
2: Tady na Vysočině se aktuálně kromě borůvek zalévají například i brambory, česnek nebo dokonce vodní melouny. Zalévají nejenom farmáři, ale i drobní pěstitelé a zahrádkáři. Ti si často vypomůžou i nějakou tou povrchovou vodou, zvláště mají-li zahrádku na břehu řeky nebo rybníka. To samo o sobě zakázané není, i když zákon člověk může porušit velmi snadno, jak mi řekla mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
3: Vodní zákon umožňuje každému na vlastní nebezpečí bez povolení odebírat povrchové vody, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení, například čerpadla.
2: To znamená, že zahrádkář si může nabírat vodu maximálně do konve nebo k belíku. Pokud by ale extrémní sucha pokračovaly, je možné zakázat i to.
3: Ve veřejném zájmu může vodoprávní úřad tato nakládání omezit anebo i zakázat.
2: Tady v kraji Vysočina ale zatím žádné takové opatření neplatí. Milan Soldán, Radiožurnál.

Foster the People, když si spolu kopali před 20 lety na pláži, ani nepomysleli na to, že by jednou společně hráli na mistrovství světa ve fotbale. Bratranci David Douděra a Lukáš Červ reprezentovali Česko na světovém šampionátu, ze kterého odletají se smíšenými pocity. Za chvilku víc.

0: Teď jsou zklamaní, ale za pár let budou Lukáš Červ a David Douděra vzpomínat na to, že společně reprezentovali Česko na mistrovství světa ve fotbale. Obránce a záložník národního týmu jsou bratranci, kteří odjíždějí ze šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se smíšenými pocity. Mají za sebou největší zápas dosavadní kariéry, po kterém se ale s turnajem rozloučili.
1: Je hotovo, je rozhodnuto, Češi končí na posledním místě.
2: První, co udělám, tak bude, že se teďka po zápase obejmu s manželkou a asi si pobrečíme u toho, jakou cestu jsme společně ušli, nebo celkově i rodina, když počítám samozřejmě Lukáše Červa.
3: Říkal se slzami v očích David Douděra, který už před začátkem turnaje přemýšlel nad tím, že jednou se celá rodina sejde a sedne si u ohně, kde bude vzpomínat na to, co bratranci dokázali.
2: Protože myšlenka toho, co jsme dokázali, byť v některých očích to bude asi málo, tak přece jenom si myslím, že jsme něco dokázali a když si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem, s Lukášem Červem, s tátou, ze všeho, se s celou rodinou běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Když jsme shodou okolností byli v Itálii na pláži, tak bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže v tomto ohledu cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho.
3: Byl tady váš bratranec, David Douděra, takřka až brečel, měl na krajíčku, zmiňoval, že třeba za 50 let jednou u ohně se budete bavit jako celá rodina. Hráli jsme na mistrovství světa. Co vy na to?
4: Tohle je ta hezká část, na tom máme tady oba dva i celou rodinu. Takže, ale my jsme se tady chtěli prodloužit, chtěli jsme pokračovat dál v tom turnaji, protože si myslím, že jsme na to fakt měli. Takže mě to prostě mrzí. Mrzí mě to teď, ale jak říkal Dáda, tak za těch 50 let si to možná užijem.
3: Doplnil bratrance Davida Douděru Lukáš Červ. Češi získali na mistrovství světa bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Na úvod turnaje prohráli s Jižní Koreou a na závěr s Mexikem. Ve skupině obsadili nepostupové čtvrté místo. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gůda.
1: Vláda podle ministra spravedlnosti Tejce nespochybňuje rozhodnutí ústavního soudu. Nejvyšší soud USA dal Trumpově administrativě zelenou k hromadným deportacím stovek tisíc lidí. Fotbalista Patrick Schick ukončil reprezentační kariéru a počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O účasti prezidenta Petra Pavla včera rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO kabinet rozhodnutí soudu nespochybňuje. A to i navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice.
3: Rozhodně nedochází k tomu, že by vláda v čele s panem premiérem nebo já jakkoliv zpochybnil toto rozhodnutí. To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
1: Prezident Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegaci vést on sám, s tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíce naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder pak dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že prezident má pravomoc zrušit program dočasné ochrany, a to bez možnosti soudního přezkumu. Rozhodnutí se přímo dotkne víc než 300 tisíc Haiťanů a tisíců Syřanů, kteří v USA žijí legálně i přes 10 let. Těm teď hrozí deportace.
5: Program dočasné ochrany zavedl kongres v roce 1990 pro lidi, kteří se nemohou bezpečně vrátit domů kvůli přírodním katastrofám, válce nebo jiným mimořádným podmínkám. Haiťané ho využívají od zemětřesení v roce 2010, po kterém následovala epidemie cholery a násilí gangů. Trumpova administrativa program zrušila s tím, že jde o čistě prezidentské rozhodnutí, do kterého soudy nemají co zasahovat. Konzervativní většina 6 soudců jí v tom dala za pravdu. 3 liberální soudkyně byly proti. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Pražští policisti našli 35-letou ženu, po které odpoledne pátrali. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Ženu s psychickými problémy si převzali záchranáři. Převezli ji do nemocnice. Hledaná žena dnes odešla z domova po hádce. Podle policie se léčí na psychiatrii.
6: Sport. Fotbalista Patrick Schick ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. Napsal to na svém Instagramu s tím, že jeho rozhodnutí není impulzivní a šlo o myšlenku, kterou v sobě nosil už dlouho.
7: 30-letý nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Schicka je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Na šampionátu v Severní Americe nastoupil do prvních dvou zápasů v základní sestavě, v duelu proti Mexiku se pak dostal na hřiště až v 64. minutě.
8: Po straní čáry jsou připravení Patrik Schick a také Tomáš Souček, tedy dvojice dlouholetých opor.
7: Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřený exit Ořech na Pražském okruhu a nehoda na D8 za Doksany. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený exit 19. Za sjezdem na Ořech hoří vozidlo. Na okruh od Ořechu směrem k D1 teď ani nenajedete. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy byl požár za Brandýsem nad Labem. Auto hořelo na 8. kilometru, průjezd ještě může být omezený, už se ale výrazně nezdržíte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Dobsany. Na 35. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Zatím je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je na kilometru 159 u Ostrova uzavřená po nehodě. Provoz odklání o kousek dřív na exitu 157 a dá se to dobře objet po 17. přes Ostrov. A se zdržením počítejte na silnici 52 z Brna do Mikulova. Za Novomínskou nádrží se porouchalo nákladní auto. Blokuje jeden pruh, projíždí se Kyvadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer. Tak zítra mají děti ještě jednu školní povinnost, půjdou si pro vysvědčení a pak si třeba společně s nimi zajdete na zmrzlinu nebo sednete do auta a hned pojedete na dovolenou. Užijte si společné chvíle a teď taky vysílání večerního radiožurnálu. Posíláme vám písničku Dreamer, ve které Ozzy Osbourne zpívá Jsem jen snílek, který sní o lepších dnech.
2: Večerní radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Paříž má kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic, oznámil policejní prefekt. Město podle něho v pátek zakáže konzumaci a prodej alkoholu, píše AFP. Tolik tedy jedna aktuální zpráva a teď už nabízíme další díl našeho seriálu, který vysíláme v ranním radiožurnálu v premiéře v 8 hodin 50 minut a teď ho uslyšíte v repríze. Dvě ruce a tři malé chodící děti, jak se dá během rodičovské strojčaty fungovat, popisuje právě v dnešním dílu seriálu Vícerčata maminka Kateřina ze Středočeského kraje. S tatínkem Tomášem jsou rádi za ohrádku, kšíry nebo zahradu u domu.
1: Do malé obce Dřísy ve Středočeském kraji se vracím po necelých 2 letech. Viktorii, Sebastiana a Jakuba jsem viděla jako novorozence. Teď jim budou v srpnu 2 roky. Katko, kdo je kdo? Máte je tady v ohrádce, děti?
2: Holčička, to je Viktorka.
1: Má udělané 2 culíčky, náušnice.
2: Kuba, ten se pozná, protože má hnědý oči. A Sebastian, ten má jako zelenomodrý. Občas jako je nadlidský, jako je zabavit nějak. Jsou teď hodně steklí teda.
3: Každý je úplně jiný. Kuba je takový tichý a plachej. Sebastian, ten je zase hrozně extrovertní. Je to hrozně jako smíšek, za každým jde. A Vicky, to je takový ďáblík, no. Holka mezi klukama, tato má těžký.
1: Tomáši, ohrádka byla nutnost.
3: Bez ní to zatím ještě furt jako nejde. Lezou po židlích, lezou po gaučích, koukají z okna a tak. A tomu se člověk chce vyvarovat tím pádem.
1: Když jsem tady byla před těmi necelými 2 lety, tak jste Tomáši říkal, že pohoda, že vlastně kam je položíte, tam čekají, takže to pak se vyvinulo asi nějakým směrem.
3: To už se vůbec teďko neděje, no. Teď už se každý rozprchne, kam chce, někdo běží doprava, někdo doleva. Proto jsme pořizovali i kšírky, jinak běhají do silnic a tak.
2: Ale i s těma vodítkama je to takový komplikovanější, protože jakmile se někdo sekne, se začne stekat, padne na zem, tak tam ty 2 třeba chtějí jít, ale my musíme čekat na toho 3., protože nejsou delší vodítka.
1: Jste někdy na pokraji sil?
2: Určitě. Občas i závidím těm maminkám, co mají to jedno, ten jeden kočárek, ale člověk musí.
1: Zvukové hračky mají tady

0: hudební nástroj, plišáky, ty výdaje finanční, jak je to teď?
1: Ty rostou. Vlastně co rostou i oni, tak musí furt dokupovat další a další věci, i to jídlo.
2: Hodně
1: jedí. Hodně.
2: Fakt jim hodně chutná. Teďka třeba hodně babičky takhle nám vařej nebo tak.
0: Kluci by chtěli z ohrádky, chápeme to asi všichni stejně. Vy teď půjdete na zahradu, takže musíte tři děti připravit. Ty už si otvírají dveře, Katka počítá ponožky.
1: Občas jeden, než se oblíkne, tak další se slíknou.
0: Takže Viktorka, Kuba a Sebastian jdou na zahradu ven. Tak schody, teď tady máte Tomáše, držíte za ruku děti. Když máte tři a jdete po schodech, jak to děláte?
1: Mám většinou Kubu s Vikinou za ruku, protože ty jsou neřízený střely, ty prostě tím je to jedno a jdou. A Séba čeká.
0: Viki si lehla na trávu. Tak co jste Tomáši teď přivezli?
2: Tady právě máme ten speciální ten plážový vozejček.
0: Vozítko na sezení pro děti a to se táhne.
2: Na madlo.
0: Takže často místo kočáru vozík.
2: Takže se dostaneme i k doktorovi třeba normálně dveřma.
0: Kuba, který je spíš introvert, leze na vozíček a Sebastian má traktor. Je něco, co vás hodně překvapilo v rámci života s trojčaty?
1: Asi ta náročnost, asi jsem čekala, že to bude jednodušší, ale je to fakt, když mám nějakou školku už. Spíš si jako myslím, že čím budou starší, tím to bude lepší.
0: Popisují rodiče trojčat Katka a Tomáš ze Středočeského kraje. Další díl bude o trojčatech, která se narodila v Ostravě v 90. letech. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Sportovní fanoušci dnes asi hodně mluvili o výkonu české fotbalové reprezentace. My se k tomu ještě vrátíme, i když trochu jinak. Už tedy víte, že Mexičané slaví 3 góly proti Čechům a 3. vítězství svých fotbalistů na světovém šampionátu. Do hospod vyrazili i mexičtí přistěhovalci ve Spojených státech. Někteří i přes své obavy ze zásahu agentů imigračního úřadu ICE, jak za chvíli uslyšíte v zápisníku z mistrovství světa.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ve Spojených státech se někde vtipkuje, že nejoblíbenějším fotbalovým dresem je tam dres národního týmu Mexika. Vlastně on to vtip ani zas tak moc není, protože tamních až 40 milionů přistěhovalců z Mexika fotbal viditelně prožívá, a to i přes obavy z imigračních agentů ICE. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji sledoval právě v americkém státě Oregon prohru české reprezentace s týmem Mexika.
1: Portland tady v Oregonu nepatří mezi pořadatelská města, ale není zas takový problém najít tu hospodu se zahrádkou a s plátnem, kde už chystají přenos zápasu českého a mexického týmu. Samozřejmě je tady i skupinka Mexičanů, která se dožaduje, aby obsluha přepnula kanál a přenos běžel ne na Fox Sports v angličtině, ale na stanici Telemundo ve španělštině. Berenice je tu se svými rodiči, Máriou a Alejandrem. Všichni žijí tady ve Spojených státech dlouhodobě. Sedám si k téhle rodinné skupince a trochu jí škádlím, že Mexičané už s jistým postupem ze skupiny by mohli nechat Čechy vyhrát.
2: You can let us win, no?
1: Ale jak slyšíte, Alejandro, Maria ani Berenice nesouhlasí. A je to tady první mexický gól, celá portlandská hospoda vybuchla nadšením.
3: Qué pena!
1: Na konci zápasu mě Alejandro chlácholí, že mu je líto, že Češi prohráli.
4: Which team are you going for again?
5: Spain.
4: Spain.
5: Yeah.
4: Are you traitor?
1: Až Mexičani vypadnou, prý bude fandit Španělsku. Ptám se, proč ne Spojeným státům, a celá rodina se najednou tváří dost kysele a říká, že možná je na čase zvážit, jestli se nevrátit zpátky do Mexika, kde je to teď prý lepší.
4: We should move back.
5: It's better than US right now.
1: Taky tady v Portlandu zažívají razie agentů imigračního úřadu ICE, kteří jdou především po Hispáncích, příliš neřeší, jestli mají nebo nemají dokumenty, jestli jsou nebo nejsou v zemi oprávněně, a Berenice tuhle naší debatu zakončuje lakonickým komentářem, že nemá ráda diktátory.
4: I don't really like dictators.
1: Na Azteckém stadionu a tím pádem i tady na plátně zápas ale pokračuje, a když zmar českých fotbalistů vrcholí třetím inkasovaným gólem, rozhodně si nepřipadám jako v americké hospodě, ale spíš jako někde v Mexiku.
6: Mexiko! Mexiko! Mexiko!
1: Alejandro se možná taky vidí někde v Mexiku na tribuně a nakonec se svou rodinou i s ostatními slaví vítězství zpěvem. Z Portlandu, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jeho americkou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné. Na severozápadě Polska se srazil osobní vlak s nákladním, nejméně dva lidi jsou zranění, uvedla to regionální televize TVP Poznaň. Podle hasičů cestovalo v obou vlacích okolo 200 lidí. Na místě zasahuje 16 hasičských jednotek, doprava v oblasti je přerušená. Evropani po inflační vlně z posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu, upozorňuje na to analýza listu The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a v Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech to bylo o 18%. Inflace v eurozóně i v Česku přitom vrcholila na podzim 2022. A celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv připravených k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence. SÚKL varuje před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil po vyřazení národního týmu na mistrovství světa už po skupině reprezentační kariéru. 30-letý útočník na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. A tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka porazila Dánku Tausonovou po obratu 1-6, 6-2 a 6-4 a o postup do finále se utká s Rumunkou Ruseovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřený sjezd na Ořech na Pražském okruhu a překážky na D1. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Na exitu za zatáčkou zasahují hasiči u požáru vozidla. Najet od Ořecha ale už se na okruh dá. Na D1 z Brna do Prahy máme hlášenou nehodu za Psáři. Zatím bez podrobností dejte pozor na kilometru 43,5. Následky by ale neměly výrazně brzdit provoz. Na D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 221 kamion s defektem pneumatiky a popojíždí pomalu odstavným pruhem a vozidla tam vybočují.
4: Jede pomalu v takovém stoupání, tak tam do něho zbytečně nikdo nevrazí.
3: Kolona se tvoří na silnici 52 z Mikulova do Brna. Před Novomlýnskou nádrží stojí porouchané nákladní auto. Projíždí se Kyvadlově, počítejte se zdržením kolem 10 minut. A ve Svitavách pozor na příjezdu do města od Koclířova a Opatovce v ulici U Tří mostu za odbočkou k Lidlu. Havarovalo osobní auto a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů Celsia, v údolích místy až na 11. Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer, jaký bude program na světovém fotbalovém šampionátu, než skončí půlnočními zprávami večerní Radiožurnál, tak ve 22 hodin začnou zápasy Curaçaa s pobřežím Slonoviny a Ekvádoru s Německem. Z našeho vysílání se samozřejmě dozvíte podrobnosti. I po půlnoci vám nabídneme průběh a výsledky dalších zápasů, nejenom ve vysílání Radiožurnálu, ale taky na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Jsou události, na které se nezapomíná. Dva podpisy završily před 35 lety, tedy 25. června roku 1991, odsun sovětských vojsk z Československa. Dva generálové jim stvrdili protokol, že se v relativně krátkém čase stáhla armáda, která přijela při invazi v srpnu roku 1968. Za chvíli si dozvíte, proč bylo stažení sovětské armády tak důležité pro stát, který znovu získal svobodu.

0: Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa podepsali v Praze dva generálové přesně před 35 lety, tedy 25. června roku 1991. Těmi generály byli Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov. Svými podpisy tak ukončili 23 let trvající pobyt sovětské armády na území Československa. Sám Vorobjov se jako poslední sovětský voják vydal na cestu na východ o dva dny později.
1: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho.
2: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásily konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
1: Dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
2: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
1: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
2: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
3: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
2: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
4: Takhle rychle vyjednat ten odchod, když někdo říká 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se tomu angažovala, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
2: Generál Eduard Vorobjov definitivně opustil naše území jako poslední voják dva dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Už jsme o tom mluvili ve večerním radiožurnálu, že Paříž má kvůli rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. V pátek tedy zakáže konzumaci a prodej alkoholu. Pařížská policie taky bude v pátek jednat s organizátory kulturních a sportovních akcí, jestli by je vzhledem k počasí raději nezrušili. S vedrem se ale potýkají lidé v dalších zemích Evropy, ale také mají samozřejmě i stížené pracovní podmínky. Za chvíli vám na radiožurnálu pustíme reportáž ze železáren v Třinci, kde to zaměstnanci rozhodně nemají jednoduché.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Venku 30 stupňů, uvnitř dvakrát tolik. Hutníci v třineckých železárnách teď mají opravdu náročné směny. V huti platí kvůli vysokým teplotám zvláštní opatření. Například se zdvojnásobil přísun nápojů pro zaměstnance a naplno jedou taky klimatizované chladící místnosti.
1: Jsme ve válcovně Kolejnic, právě vyjíždí rozžhavený kus. Teplota až 1000 stupňů Celsia a jsme kousek od toho.
2: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
1: Čím blíž, tím víc.
2: Ano.
1: Či krátkodobě kolik asi?
2: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky. Takže je to taková slušná hutnická sauna.
3: S Dušanem Hvápejníkem jdeme do klimatizované kabiny, jediného místa, kde se dá odpočinout. S minerálkou v ruce je tady pan Roman.
4: No, nic moc.
1: Jo. Dá se na to horko nějak zvyknout? Pomáhají ty nápoje?
4: Tak určitě něco pomáhá, hlavně klimatizace pomáhá.
1: Dá se to uhasit tou vodou? Myslím, žízeň.
4: Musíme, no.
3: Klimatizace je tady už mnohem častější než dřív, je i v řídících kabinách, na jeřábech. Fungují tady ventilátory nebo mlžné clony, jak to jenom jde. Loni se jenom za nápoje za rok utratilo 11 milionů korun, potvrdil Robert Zvoníček, ředitel pro personalistiku v železárnách.
5: Když je v podstatě ve stínu přes 30 stupňů, tak přistupujeme tady k tomuto režimu. Vždycky to vyhlašujeme pro lokaci, kde ta teplota tuto hranici překročí a navyšujeme tyto nápoje o 100%.
1: Jednu výhodu to tady ale přece jenom má, když jste v 50-60 stupňovém horku a pak vyjdete z válcovny ven do pouhých 30 nebo 32, tak je to vlastně krásné osvěžení. Z třineckých železáren Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Adéla Burešová.
4: Roste počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele, na pomoc míří i čeští záchranáři. Stovky českých firem by se mohly zapojit do vývoje a výstavby malých modulárních reaktorů. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru po vypadnutí Čechů na mistrovství světa a počasí zítra bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jihoamerickou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 180 lidí a přes 1500 jejich zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
6: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
4: Do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy vyslaly pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Právě teď začíná odstávka webu Ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Desítky až stovky českých firem mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní ČEZ 20% podíl, dnes představila podmínky a možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
7: Samozřejmě jsme velmi silní v oblasti strojírenství. Dovedu si představit, že ale budeme dodávat i dodávky na té stavební úrovni, zejména tady v lokalitách České republiky, případně v těch blízkých zemích, kde se to ještě vyplatí. A obecně máme velkou šanci i v oblasti inženýringu.
4: První malý reaktor má vzniknout v Británii, ale hned druhý v Česku, konkrétně v Temelíně. Stát má v polovině 30. let a jeho výstavba už se začala připravovat. Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Pavla těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
8: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
9: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ve skupině, to oznámil na svém Instagramu. Fotbalisté Spojených států amerických budou na domácím světovém šampionátu hájit 100% bilanci. Na závěr skupiny se utkají s Tureckem, které už jistě do play-off neprojde. Trenér Spojených států Mauricio Pochettino ale ví o motivaci soupeře.
11: Když bojujete za svůj dres, svoji vlajku, za svou kulturu, je to vždycky o hrdosti. Nepochybuji o tom, že Turecko bude silný soupeř. Není moje práce analyzovat, proč jsou vyřazení, ale s tím, jak hráli své dva zápasy, si zasloužili víc. Proto očekáváme vyrovnaného soupeře, který bude navíc hrát o čest.
10: Duel Američanů s Turky začne ve 4 hodiny ráno, stejně jako zápas Paraguaje s Austrálií. Už ve 22 hodin nastoupí Pobřeží slonoviny proti Curaçao a Ekvádor proti Německu. V jednu v noci se střetnou Japonsko se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 za Loktem a zdržení na Pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Čechtice. Na 67. kilometru se v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Stojí tam také nákladní auto v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je opět v provozu sjezd na Ořech. Na 19. kilometru na exitu hasili požár vozidla. Na místě se ještě pracuje, uzavřený už je ale pouze levý pruh. Na okruhu za Ořechem ale začalo noční omezení ve směru k dálnici D1. Mezi 18. a 16. kilometrem je uzavřený levý pruh kvůli údržbě a začíná se tvořit kolona. Na D48 pozor za Frýdkem Místkem ve směru do Nového Jičína. Na 44. kilometru leží na vozovce předmět. Na D48 pozor i směrem na Český Těšín. Za odbočkou na Třinec na 65. kilometru vyšetřují nehodu nákladního auta v pravém pruhu, je to ale bez kolony. A v Praze opatrně při výjezdu z tunelu Blanka do Troje. Na konci tunelu stojí porouchané vozidlo v pravém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, na horách většinou kolem 27, tolik zprávy. A dál posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
13: Zprávy za námi a před námi další téma. Národní centrála proti organizovanému zločinu ve výroční zprávě za rok 2025 varuje před narůstající aktivitou kuplířů, kteří do Česka a dalších evropských států dováží dívky z Asie a nutí je k prostituci. Detaily probereme ve večerním radiožurnálu už za malou chvíli.
5: Večerní radiožurnál
14: a Zuzana Burešová.

0: Stále více dívek a žen míří do Prahy a dalších evropských měst, kde je kuplíři nutí k prostituci. Ve výroční zprávě za rok 2025 na to upozorňují detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle kriminalistů organizované gengy dívkám slíbí, že budou pracovat jako modelky nebo servírky, pak po nich ale vymáhají dluhy na cestu a nutí je k prostituci. Budeme o tom mluvit s Anou Marií Huškovou z domácí redakce. Vítejte, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Odkud se tedy dívky dostávají do Evropy?
1: Detektivové vytrasovali, že nejčastěji jde o dívky z Asie a Latinské Ameriky. Je to podle nich dáno například sociálními nebo finančními podmínkami těchto zemí. Některé ženy si sice uvědomují, že budou v Evropě poskytovat sexuální služby, ale jiné se to dozví až po příletu. Pachatelé je totiž nalákají na to, že budou pracovat jako servírky, modelky nebo prodavačky. Na pracovní pozici často kývnou, protože jim to doporučí jiná žena, říká mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
2: V tomhle směru je ze stran pachatelů často užívána metoda tzv. Růžové ruky. To znamená, že oběť je znáborována osobou, kterou zná, často jinou současnou či bývalou obětí. Tato metoda využívající přirozenou důvěru je velmi účinná.
1: Po uplynutí turistických víz se ženy vrací zpátky do rodné země nebo se přesunou například na Balkán a po 3 měsících se opět vrátí do Schengenu.
0: A podařilo se kriminalistům nějakou takovou skupinu už rozkrýt?
1: Ano, výroční zpráva zmiňuje případ s krycím názvem Bandita. V něm obvinili 8 lidí z kuplířství, ke kterému mělo docházet od roku 2022 v nočních klubech na Domažlicku a Klatovsku. Právě tito obvinění měly lákat ženy z Latinské Ameriky a Jižní Evropy na pozice společnic. Zajistili jim letenky a ubytování. Ženy si poté vydělávaly sexuálními službami, ze kterých kuplíři kořisti pro svůj vlastní prospěch.
0: A na co dalšího v oblasti kriminality poukazuje výroční zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu?
1: Zmiňuje, že organizovaný zločin v Česku mění strategii. Upouští se od násilí a podsvětí se přesouvá do online prostředí a k sofistikovaným ekonomickým machinacím v mezinárodním měřítku. Dominantní tak zůstává ekonomická kriminalita, především korupční, daňová nebo obchod s lidmi. Navíc tak má stát více nástrojů pro odhalování takové trestné činnosti, zdokonaluje se a profesionalizuje se i organizovaná kriminalita.
0: Téma připravila pro večerní radiožurnál Anna Marie Hušková z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Konec Patrika Šika ve fotbalové reprezentaci, program probíhajícího mistrovství světa nebo výkony českých tenistů těsně před startem Wimbledonu. Tyhle informace vám hezky zabalíme a za chvíli pošleme na vlnách Radiožurnálu.

0: Čeští fotbalisté dohráli na mistrovství světa ve skupině. Na závěr základní fáze šampionátu prohráli v Mexico City s domácí reprezentací 0-3 a na turnaj tak končí. Národnímu týmu se budeme věnovat i na úvod pravidelného sportovního přehledu, který připravil Tadeáš Skalický, jak jinak než ze sportovní redakce. Vítejte.
1: Pěkný večer. Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. Napsal to na svém Instagramu s tím, že jeho rozhodnutí není impulzivní a šlo o myšlenku, kterou v sobě nosil už dlouho.
2: 30-letý nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Na šampionátu v Severní Americe nastoupil do prvních dvou zápasů v základní sestavě, v duelu proti Mexiku se pak dostal na hřiště až v 64. minutě.
3: Po straní čáry jsou připravení Patrik Šik a také Tomáš Souček, tedy dvojice dlouholetých opor.
2: Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Nizozemska se v posledním zápase základní skupiny mistrovství světa utkají s Tuniskem. Africký tým se na turnaji trápí. Už po úvodní porážce 1-5 se Švédskem vystřídal trenéra a pak podlehl 0-4 Japonsku. Trenér Nizozemska Ronald Koeman ale soupeře nepodceňuje.
4: Přijde mi, že tým, který odehraje dvě utkání, během nich utrpí dvě vysoké porážky a hned po prvním zápase má taky nového trenéra, bude chtít zakončit turnaj dobře. Myslím, že na ty výsledky zareagují a s tím musíme počítat. Ukáže se, jak dobře jsme se na to zvládli připravit.
1: Zápas Tuniska s Nizozemskem začne v 1 hodinu ráno, stejně jako duel Japonska se Švédskem. Už ve 22 hodin se utká Pobřeží slonoviny s Curacaem a Německo s Ekvádorem. Ve 4 hodiny ráno začnou zápasy Paraguay-Austrálie a Turecko-Spojené státy americké. Trojce fotbalistů Slávie, Jan Bořil, Alexandr Bužek a Vasil Kušej, dostala povolení od klubu k tréninku s Libercem. Pražané a Severočeši totiž finalizují jejich přestup. Opačným směrem míří dvojce Anshen Gesan a Tumani Diakité. Liberec o tom informoval na svém webu. Slávia zároveň přivedla z Arky Gdyně polského křídelníka Oskara Kubiaka, který podepsal v Edenu smlouvu na 4 roky. Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. Současný první viceprezident je jedním z 9 kandidátů na pozici, kterou uvolní končící Francouz Ligue Tardif. IIHF zveřejnila seznam uchazečů na svém webu. Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje na trávě. V Bad Homburgu vyřadila Dánku Tausonovou po výhře 2-1 na sety. V Eastbourne naopak ve čtvrtfinále dohrála Tereza Valentová. Ve stejné fázi skončil na Malorce Vít Kopřiva. A cyklista Matyáš Vacek vyhrál po třetí v řadě mistrovství republiky v časovce. Taky třetí triumf za sebou si mezi ženami v Uničově připsala Julia Kopecký.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. Never did believe.

0: host Radiožurnálu.
1: Tak už nám to začíná. Doba letních dovolených. Plně naložená auta, věcmi, lidmi i zvířaty, vedro k padnutí, stres, kolony, cyklisti, motorkáři, chodci. Ideální čas na rozhovor s uznávaným dopravním expertem. Hostem Radiožurnálu bude tentokrát šéf dopravní policie Michal Hodboď a uslyšíte i o chystané letní autoškole Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl desáté. A poslechněte si taky zprávy s Janou Buldou.
1: Program Nová zelená úsporám se dnes znovu otevřel pro žadatele. Tentokrát ale nabízí hlavně bezúročné úvěry. U rodinných domů můžou lidi získat až 2 miliony korun, u bytových domů zhruba 750 tisíc na byt. Na dotace v aktualizované verzi dosáhnou jen nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Ministři obrany zemí Visegrádské skupiny se na dnešním jednání v Maďarsku shodli na významu regionální obranné spolupráce a potvrdili zájem rozvíjet společné projekty. Český ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že V4 zůstává pro českou vládu i ministerstvo obrany prioritou. Paříž zítra zakáže konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti. Kvůli současným rekordním vedrům jsou v metropoli přeplněné nemocnice. Dnes to podle agentury AFP oznámil policejní prefekt Patrice Faure. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. A cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu zlevní o 12 halířů na 40, 42. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 630 korun a 22 halířů za litr. To je o 9 halířů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezóně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto 2. 24-letý jediný český účastník elitního seriálu oznámil na sociálních sítích, že se stájí podepsal roční smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na Pražském okruhu u Ořechu a nehoda na D11 u Jaroměře. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se tvoří kolona za sjezdem na Stodůlky. Od 20. kilometru se popojíždí až do omezení za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se jede pouze pravým pruhem. Zdržení je tam čtvrt hodiny. Zdržíte se také na dálnici D1 kolem Brna ve směru do Ostravy. Za sjezdem na bratislavskou dálnici na kilometru 197 je teď provoz svedený do jednoho pruhu kvůli poškozeným svodidlům. Zdržíte se kolem 10 minut. Na D11 nová nehoda u Jaroměře ve směru do Prahy. Na kilometru 111 čekejte omezený průjezd a v místě se zpomaluje. A v Praze opatrně v tunelu Blanka ve směru do Troje. Před výjezdem do Nové Povltavské stojí nepojízdné vozidlo v pravém pruhu. V místě se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů Celsia, v údolích místy až na 11. Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: Zítra začínají dětem prázdniny. Jestli se s nimi chystáte na cestu k moři, podívejte se na náš zpravodajský server iRozhlas. Připravili jsme pro vás informace, kde koupit dálniční známky, jak funguje mýtné a jak třeba řešit tankování.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Rakousko má problém, který by mu ještě před několika lety záviděla většina Evropy. Sluneční elektrárny totiž v současných slunečných dnech vyrábějí tolik elektřiny, že ji prostě není kam dát. Řešením mají být obří baterie, jejich výstavba se ale zadrhla. Co s tím, to za chvíli poví naše zpravodajka.

0: Ještě před pár lety se řešilo, jak vyrobit víc elektřiny ze slunce. Dnes se Rakousko zase řeší, co s ní, když je jí moc. Rekordní výroba z fotovoltaiky totiž začíná narážet na limity elektrické sítě a ukazuje, že samotné solární elektrárny prostě nestačí. Země proto sází na obří baterie. Jejich výstavbu ale komplikuje spor mezi investory a úřady. Na detaily se zpravodajky Báry Vránové ptala moderátorka Hanka Schánilová.
1: Jak se může stát, že je elektřiny najednou moc?
2: Podle expertů oslovených deníkem Die Presse je to vlastně taková daň za úspěch solární energetiky. Rakousko v posledních letech postavilo obrovské množství fotovoltaických elektráren a letos jim navíc přeje opravdu mimořádně slunečné počasí. Když pak kolem poledne svítí naplno, tak všechny ty elektrárny vyrábějí zároveň, jenomže spotřeba elektřiny během dne tak rychle neroste. A protože elektřinu nejde jednoduše uskladnit na později, jako třeba plyn do zásobníku, začne jí být najednou přebytek. No a to se pak projeví dvěma způsoby. Cena elektřiny na burze může spadnout až pod nulu a zároveň se dostává pod větší tlak elektrická síť.
1: Tenhle problém ale chtělo Rakousko vyřešit budováním obrovských bateriových úložišť. Co se stalo?
2: Ten záměr tu je stále, jenomže kolem baterií se mezi tím rozpoutala doslova zlatá horečka. Díky novému energetickému zákonu se přihlásily stovky investorů, kteří v těch úložištích vidí výnosný biznis. Stát totiž slíbil, že baterie, které budou pomáhat stabilizovat elektrickou síť, osvobodí od části poplatků za její využívání, a to až na 20 let. No a právě tady vznikl spor. Energetický regulační úřad teď připravuje pravidla, podle kterých se rozhodne, kdo na tuto výhodu dosáhne a bude moct stavět.
1: No a proč na to nemají nárok všichni?
2: Ten regulační úřad říká, že není možné zvýhodnit úplně všechny, protože těch projektů se přihlásilo mnohem víc, než kolik bude Rakousko podle odhadů vůbec potřebovat. No a pokud by stát odpustil ty poplatky každému, mohlo by to podle něj nakonec prodražit provoz elektrické sítě a zaplatili by to ti odběratelé nebo ostatní lidé. Investoři naopak namítají, že když budou podmínky příliš přísné, většina plánovaných baterií vůbec nevznikne. Spor je navíc i o tom, jak poznat, které ty baterie síti opravdu pomáhají a které jsou hlavně výnosným biznesem. Oni se totiž přihlásili i společnosti nebo investoři, kteří v energetickém sektoru vůbec nepůsobí.
0: Kam s přebytky solárních elektráren v Rakousku mluvila ve vysílání radiožurnálu naše zpravodajka Bára Vránová.

Kvůli rozšířeným cévám musí srdce propumpovat větší objem a zvyšuje tak nejen svoji frekvenci, ale i výdej. Když pociťujeme v horku výrazné bušení srdce, měli bychom se dát do klidu. Tak to alespoň řekla v ranním radiožurnálu kardioložka Zuzana Moťovská. O vedrech budeme mluvit za chvíli ve večerním radiožurnálu.

0: Horké počasí samozřejmě zvyšuje návštěvnost koupališť. V Pardubicích díky letním teplotám otevřelo už i druhé městské koupaliště na Cihelně, kam během všedních dnů přicházejí hlavně lidé z okolních sídlišť. Odpoledne se ve vodě zase chladí děti, které se vracejí ze školy.
1: Lucka, Eli, Vicky, Kája a Pelka. Hurá!
2: Pět kamarádek a spolužaček ze 3. B základní školy v Polabinách zamířilo sem na pardubické koupaliště Cihelna hned po škole.
3: My jsme tady plavali a tam po ten vodopád jsme šli. Říkalo to tam hodně.
2: I když byl všední den, na plovárnu dorazila zhruba 1000 návštěvníků. Odpoledne areál zaplnili hlavně školáci a studenti, včetně Bohouše a Briana.
4: Přišli jsme sem, protože doma se nudíme a venku je teplo.
5: A je tady zábava.
2: Adam a Václav jsou z Vlašimi, studují tady na vysoké škole a koupáním dnes přišli oslavit úspěšně složenou zkoušku.
6: Porovnáním s naším vlastně domácím koupalištěm ve Vlašimi, tak musím říct, že to je velice výrazný skok.
7: Dali jsme si samozřejmě i pivo nějaký a večer budeme pokračovat.
2: Cihelna otevřela na rozdíl od letní pláže městského akvacentra až o uplynulém víkendu. Provozovatelé čekali na teplé počasí. Loni totiž zahájili sezónu už na začátku června a to se kvůli chladnějším dnům nevyplatilo, říká ředitel městské společnosti Jiří Vysoudil.
8: Letos se nám povedlo otevřít tuto sobotu, kde nás navštívilo 2000 lidí v neděli, tak plus minus to byl stejný počet návštěvníků. Byli jsme rádi, že se nám to povedlo všechno připravit, včetně vody a toho zázemí kolem.
2: Koupaliště bylo několik let zavřené kvůli rozsáhlé rekonstrukci a loni poprvé fungovalo v plném provozu. Otevřít se ale ještě nepodařilo přilehlý kemp, který bude potřebovat větší opravy. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravil Lukáš Pastejřík.
3: Vláda bude v pondělí rozhodovat o tom, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. Státy Evropské unie finálně schválily celní dohodu se Spojenými státy. Fotbalista Šik po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru a počasí zítra bude slunečno, teploty až do 37 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ale zatím není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Prezident Pavel dnes ale řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, jaké části summitu se zúčastní. Podle Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
5: Je to směšné, je to trapné. Budeme zase světoví a teď. Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
3: O účasti prezidenta v Ankaře včera rozhodl předběžným opatřením Ústavní soud. Země Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států, informovala o tom Rada Evropské unie. Definitivně tak potvrdila klíčovou obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
6: Rada Evropské unie schválila dva právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Evropská komise ale bude mít možnost rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svou část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím. Dohoda zahrnuje také 15% celní strop na většinu dovozu z Evropské unie do Spojených států, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Vlna veder trápí Evropu. Například ve Švýcarsku dnes padl téměř 80-letý teplotní rekord pro červen. V Bazileji naměřili 38 stupňů Celsia. V jaderné elektrárně Beznau museli kvůli vysokým teplotám omezit na 50% výkony dvou reaktorů. Teploty stoupají i v Česku. Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka i o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Brno zakázalo na hřbitovech kvůli vedru a riziku požárů zapalovat svíčky a manipulovat s otevřeným ohněm. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové zpráva z požáry bojuje zhruba dvakrát až třikrát za rok.
7: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tuhý a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té třicítky, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
3: Svíčky se teď navíc teplem rozpouští a vosk ničí náhrobky.
4: Sport.
3: Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí. Hráč německého Bayeru Leverkusen nastoupil za národní tým naposledy v závěrečném duelu ve skupině mistrovství světa proti Mexiku. Ten Češi prohráli 0-3 a do play-off tak neprošli. Němečtí fotbalisté mají jistotu postupu do play-off světového šampionátu. Na závěr skupinové fáze hrají s Ekvádorem. Zápas sleduje Pavel Tilšár.
8: Na konci čtvrté minuty Německo vede nad Ekvádorem 1-0. Před okamžikem skóroval křídelník Německa Leroy Sané a otevřel tak skóre tohoto zápasu. Souběžně ve skupině E ve Filadelfii hraje Pobřeží slonoviny s Curaçaem. Zatím na konci čtvrté minuty 0-0. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na pražském okruhu za Ořechem a překážka na D1 za Rousínovem. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s kolonou za sjezdem na Stodůlky. Zpomaluje se na 21. kilometru a jede se pak pomalu až za Ořech. Mezi 18. a 16. kilometrem se pak jede pouze pravým pruhem. Zdržíte se čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 221 stojí kamion s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh a je označený šipkou. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína vyšetřují nehodu za odbočkou na Třinec a Žilinu. Na 65. kilometru je uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. A na nehodu pozor na dálnici D11 u Jaroměře. Na kilometru 111 ve směru na Hradec a Prahu havarovalo vozidlo. Místem ale projedete bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Teď už si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
10: Dalo by se předpokládat, že je duší sportovkyní, věnovala se krasobruslení i sportovnímu aerobiku, osudem se jí ovšem stalo umění. Vystudovala katedru činohry, je členkou souboru Vinohradského divadla a letos poprvé si zahraje Shakespeara na Pražském hradě, konkrétně Adriánu v komedii Omylů. Sára Rychlíková je hostem Radiožurnálu. Přeji hezké dopoledne.
11: Krásné dopoledne.
10: Co člověk prožívá takhle v měsíci premiér? Jak vypadá ten rytmus? Jak se projevuje ten stres v každodenní činnosti?
11: Prožívá podle mě jenom stres, pak radost. Radost, když je nahoře na tom purkrabství s lidma, který se tam sešli, protože si myslím, že jsme dobrá parta, která drží pospolu i v ty noci. No a to je ta hezčí část dne a pak přijde domů, začne stres, začnou všechny myšlenky, nejde spát a to je ta druhá část dne.
10: My se dotkneme těch spojitostí sportu a divadla. Mě zaujal ten termín dobrá parta. Fakt je jako výhodný mít dobrou partu v divadle?
11: To je základ, ne?
10: Jo, no já nevím právě, já jsem nikdy divadlo nehrál, já jsem to jenom pozoroval. A říkal jsem si, jestli tam nemá být ta řevnivost, jestli ta dobrá parta, jestli je to jako, jaký jsou ty výhody toho?
11: Já si myslím, že to divadlo je něco jako rodina, že tam člověk tráví tolik času, s těma lidma se vlastně musí znát, nebo zná se, tvoří s nima, je to často intimní, takže si myslím, že je základ, aby ta parta byla dobrá.
10: Jak moc je opojný ten svět na tom průkrabství? Protože já si tak představuji, že když se zkouší něco tak intenzivně, že člověk může podlehnout tomu, že najednou neexistuje nic jiného. Já to mám třeba, když něco točím, tu delší dobu, tak je strašně krásný si říct, nic jiného neexistuje, vlastně jenom tahle ta věc, kterou teď prožívám.
11: Já si myslím, že to máme teď dost podobně, i tím, jak je to intenzivní a že se zkouší v ty noci a že se chodí na to purkrabství, chodí se na ten hrad, jsme na tom místě, na kterém jsme, máme ten výhled, takže jako žijeme teď jenom tím a ničím jiným. Myslím si, že jo, můj kolega mi asi hodinu zpátky psal,

0: Myslím si, že ještě budeme pracovat i po té premiéře.
1: Ne, protože teď je to ten Papiňák, jo, teď to jede prostě a pak...
0: No jako za mě, bude dobrý, když všechno řeknu, když se všechno povede a tak, ale myslím si, že to ještě chvíli potrvá i po té premiéře.
1: Sara Rychlíková je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Sára Rychlíková je hostem Radiožurnálu. Já jsem tady v úvodu mluvil o tom sportu, který je nedílnou součástí života Sáry Rychlíkové. Tak ona je to taková ta mediální zkratka, člověk se to přečte, že se někdo věnuje krasobruslení, říká si, jasně, to je ta romantika těch dvou tréninků za týden, nebo, ale ty jsi to brala hodně vážně, ne?
1: Já si myslím, že se to asi musí brát vážně, když je tam nastolený nějaký řád a ten řád je stejný jako škola, takže my jsme, tak jak se chodí do školy od 8, nevím, do 2, do 3, do 4, tak my jsme měli ráno daný to, že jdeme na trénink před školou a pak po škole zase. A to vlastně bylo jediné, co já jsem dělala, že byly ty tréninky a škola, takže jsem to brala vážně, protože jinak bych to asi dělat nemohla. A no.
0: A jaká byla ta přirozená dětská ambice? Bylo to stát se mistryní republiky, Evropy, světa. Ona může být jakákoliv. V tom je ta svoboda té dětské ambice.
1: Jako dětská, úplně jestli dětská, tak byla, že jsem někdy viděla holčičky, které měly to první místo, měli tu zlatou medaili, já jsem často, nebo v tom dětství, někdy vyšlo třetí, čtvrtý místo, ale někdy jsem byla třeba 15. Takže za mě ten sen bylo to, abych stála na tom prvním stupínku. Pak jsme dostávali, když byl někdo i poslední, dort za poslední místo, takže to jsem měla ambici být i poslední,

0: abych se odnesla domů ten dort. A myslím si, že okolo 12 byla myšlenka toho, že by bylo fajn být mistrně a někam se podívat. Ale moje maminka je velmi nohama na zemi a já taky, takže jsme viděli, že to tak nebude.
1: A byla to pravda zpětně, jako že to se to nestane? Nebo, jo, protože v těch 12 se to může lámat, že třeba stačilo ještě jako jít dál? Já nevím.
0: Já si myslím, že je to o přístupu a že my jsme to brali vždycky jako, nebo moje mamka jako koníček. Za což já jsem ráda, že to nebyl ten rodič, který mě nutí chodit na ty tréninky a nic jiného neexistuje, protože ze mě přesně chce mít toho mistra České republiky. Takže si myslím, že tady s tím přístupem to odpovídalo tomu, jak to pak bylo.
1: Teď, když se díváš na to krasobruslení, sdílíš i ten pocit, že je to z těch zimních 100%, ale možná ze všech úplně nejkomplexnější sport. Sport, který je, vyžaduje ten umělecký přístup, maximální disciplínu, 100% soustředění a nakonec je to subjektivní hodnocení. Jakože vlastně i nespravedlivý. Nebo ne nespravedlivý, ale že ten lidský element. Já když jsem to sledoval, to mistrovství, tak mě to přišlo, ten komplex toho všeho, jako fakt teda strašně nespravedlivý. A ještě víc jsem obdivoval kohokoliv, kdo se tomu věnoval, kdo tam vystoupil a celou tu širokou komunitu.
0: Já si myslím, že to vždycky nespravedlivý bylo a vždycky bude, ale má to jako více faktorů. Dřív to bylo třeba i jiný v tom, že bylo vidět, kdo je jako z Evropy a kdo je z jiných států, protože ty evropský trenéři nějak dokázali prostě míň než, nevím, třeba nějaká Amerika. Bylo strašně vidět rozdíly i mezi těma trenérama, takže si myslím, že kdyby byla nějaká holčička z České republiky, která má velký ambice, tak bylo ale jako znát, že je z České republiky. To bylo třeba dřív hodně vidět.
1: A čím? Co to bylo konkrétně?
0: Nevím. Ale vím, že my jsme jezdili v 8 nebo v 9 letech mých na tréninky do Prahy k zahraničnímu trenérovi, který s náma asi za hodinu skočil skok, který my jsme já jsem ho nedokázala skočit, nevím, třeba 4 měsíce, jo. Možná jsem byla líná taky v té Příbrami, já nevím. Ale prostě najednou v té Praze s tím jiným trenérem to šlo.
1: A jak moc se tenhle přirozený vztah ke sportu hodí v herectví? A jak moc je to obvyklé? Ta disciplína, do jisté míry cílevědomost a ten drill, který je prostě součástí sportovní dráhy.
0: Asi se to hodí, protože mě to furt někdo říká, že jako hodně vydržím a že jsem nezastavitelná, až je to někdy možná štve, nevím, ale myslím si, že ten drill a ta cílevědomost je potřeba v tom herectví. Ale nejsem loktař, to je jako jediný, jo, v tom bruslení je zas hodně vidět a někdy to se mi nelíbilo, ty loktaři, jako, tak to jediný jsem si z toho nevzala.
1: A jsou loktaři i v herectví?
0: Jsou.
1: A jak se loktaří? Nejsme konkrétní vůbec, jako, mluvíme o mužích. Loktaři.
0: No ne, já si myslím, že... Ne, já bych to nerozvíjela.
1: Prostě jsou.
0: Prostě jsou.
1: A kdo chce, ať si je najde. To říká Sára Rychlíková, která je dnes hostem na Radiožurnálu.

0: Sára Rychlíková je hostem Rady žurnálu. Bavili jsme se o tom, že drill se hodí i do tak, řekl bych, odlišného prostředí od toho sportovního, jako je umění. Ještě jedna věc, která mě zajímá i jako rodiče a možná i optikou toho, čím jsem si prošel já sám, protože moji rodiče jsou ekonomové, tvoje maminka pracovala v nemocnici, táta vedl obchod, jestli se nemýlím, respektive živil se obchodem. Jak reagovali na to, že najednou přijde ta jejich vysněná dcera a prostě vydá se směrem, kterýmu prokazatelně oni nerozumí stoprocentně a nepřipouští jinou variantu?
1: Já mám ty rodiče skvělý v tom, že mě podpořej, myslím si, jako ve všem, teda v těch kladných věcech, co jako budu dělat a čím, jak se vydám. Ale moje maminka na to tehdy reagovala neúplně pozitivně v tom, že mi právě říkala, že jsem citlivá, že si určitý věci dost beru a že nemám ty ostrý lokty. A říkala mi, aby tě to nedohnalo. A byla i chvíle, kdy jsem se na to vzpomněla a volala jsem jí a říkala jsem, já doopravdy asi to nemůžu dělat. Já prostě určitý věci mě jako ničej, ale překonala jsem to, našla jsem si nějakou cestu.
0: A byly to věci pracovní?
1: Byly to věci, ano, já. Pracovní. No, jak z toho ven a dala jsem to. A táta, ten je vlastně nadšenej, že to jako dělám. Sice tomu vůbec nerozumí, vůbec, ale je šťastný, že já jsem šťastná, protože vědí, že to dělám ráda.
0: Jaké bylo to období toho, kdy člověk se věnuje té disciplíně, kterému ty rodiče nerozumí a začne třeba jako poučovat a vtahovat a někdy si říká, jak je možný, že vy tohle nechápete?
1: No hrozný, to je hrozný, že jo? Jako, protože třeba na Damu, kde my jsme trávili od těch 8 do 7 nebo někde i do 12, tak je to jediný čas, o kterém já můžu povídat a je vidět, že nevím, někdy to působilo, že to nezajímá, ale oni tomu třeba nerozuměli, pak si některé věci nepamatovala, já jsem fakt říkala, hele, to je jako kdybych já nevěděla, na jakým oddělení děláš, mami. A mi říká, ne, ale toho je prostě strašně moc, pro nás je to úplně jiný svět. A jsem říkala, no není, prostě já taky vím, že jipka je jipka. No a bylo to jako těžké, já jsem to chvíli, a taky to bylo asi o věku, nebo nějakým zahledění, nevím, brala vlastně, že se o mě jako nezajímají, ale pak jsem pochopila, že je to pro ně doopravdy úplně něco jiného, že to znají jako jenom z toho pohledu diváka, který se kouká na televizi a to je pro něj to herectví, a nebo teda, když už byli v divadle. Ale to všechno, co je zatím a co je ta druhá strana, je pro ně jiný, no.
0: A byla jsi i vzteklá teda logicky tím směrem?
1: Jako byla.
0: No, já si myslím, že to je úplně přirozený. A myslím si, že zdaleka nejsi ani první, ani poslední. Kdy zhruba si uvěřil?
1: Jako tak můj tatínek se mě třeba a teď.
0: No.
1: Ale to je s láskou k němu. Mi říkal, máma jede do Prahy. A říkám, jo, jo. A říkám, a proč? A on, no, ona jede na ten tvůj koncert. A říkám, jaký koncert? A ono, na koncert máš, ne, zítra. A jsem říkala, nemám koncert. A teď už jsem si říkala, to není možný, to prostě není možný, že on si nezapamatuje ani to představení, ale on je jako chytrý. Jenom to má takhle, no, takže mamka moje jela na představení samozřejmě, ale táta říkal, že jede na koncert, takže je za mě i muzikant, evidentně.
0: Ne, ale myslím si, že je strašně důležitý v tomhle si udržet tu cestu a brát to s tou lehkostí, kterou máš. Kdy přišel ten zlom, kdy jsi řekla, tak jo, fajn, budu se tím fakt živit?
1: Pardon. No, půjde asi to. Když jsem dostala angažmá na Vinohradech, který já jsem teda dostala díky Bohu, když jsem končila na Damu, ale pro mě ten zlom nebyl, že bych si řekla, já jsem si to řekla ve chvíli, kdy mě přijeli na školu.
0: Já jsem to vnímal jako tak racionálně, no. Protože to racio díky těm rodičům tam bude.
1: No.
0: Že člověk furt připouští ten risk, když člověk jako tak plyne a je asi z uměleckého prostředí říká, ne, já prostě půjdu dál, ale takže no. Angažmá.
1: Ano.
0: K angažmá v Vinohradském divadle se ještě dostaneme a jsem moc rád, že Sára Rychlíková je hostem Radiožurnálu.

0: Radiožurnál posloucháte v 10:30. A taky zprávy s Martinem Matějkou.
1: Počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele stoupl na 188, zraněných je přes 1500, úřady pohřešují tisíce obyvatel. Do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy vyslaly pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Pomoc je připravené taky Česko. Venezuela přijala nabídku českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin, zatím ale není jasné, kdy vyrazí. Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Dánsku na konferenci o obnově Ukrajiny. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firm do Ruskem napadné země. Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gengy dováží z Asie a Latinské Ameriky ženy, které jsou v Česku nucené k prostituci. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025 a pachatelé jim původně nabízeli práci servírek, modelek nebo prodavaček v Evropě. A památková zóna okolo šikmého kostela u Karviné se má změnit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server i rozhlas píše o tom, že nový návrh má respekt plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. Sport. Fotbalisté Německa hrají s Ekvádorem na závěr skupiny mistrovství světa. Utkání vidí Pavel Tilšar.
2: V polovině 32. minuty Ekvádor hraje s Německem 1-1 i po šanci Valenci, která neskončila zakončením na gólmana Německa Neuera. V souběžně hraném utkání mezi pobřežím Slonoviny a Curacaem padl jediný gól, dali ho Afričané. Pobřeží Slonoviny tedy vede nad Curacaem 1-0. Ve Philadelphii se hraje 32. minuta zápasu. Ten mezi Ekvádorem a Německem můžete v přímém přenosu poslouchat na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chodci na D5 za Rokycany a nehoda na D3 za Táborem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za Rokycany. Na 57. kilometru máme hlášený pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D3 pozor na nehodu za Táborem ve směru do Českých Budějovic. Za odbočkou na Pelhřimov na kilometru 80,5 auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. Se zdržením počítejte na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. Za odbočkou na Stodůlky začíná kolona na 20. kilometru, popojíždí se až k omezení za Ořechem. Na 18. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, zdržíte se čtvrt hodiny. Na silnici 4 ze Strakonice do Prahy se vyhněte překážce mezi Kbelnicemi a Drhovlí. Na vozovce leží srna po srážce s vozidlem. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů opět nebezpečná situace za odbočkou na Žatec. U Bílence leží na vozovce sražená srna, zasahuje do jízdního pruhu. A na silnici 34 z Třeboně do Českých Budějovic podobná překážka před odbočkou na Hůry. Na 6. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší páteční teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Libora Boučka.
5: Sára Rychlíková je hostem Radiožurnálu. Divadlo na Vinohradech je tradičně jednou z nejatraktivnějších hereckých destinací. Před dekádami to byl jako piedestál, že fakt je to absolutní vrchol té kariéry. Jak je to pro tu vaši generaci? Je to pořád ta adresa zaslíbená?
6: Já si myslím, že pro část generace ano a pro část generace vůbec ne. Je to podle toho, kdo má rád jaký divadlo, jaký styl, co se na tom divadle dělá, jaký tituly. Pro mě to určitě je zaslíbený, protože to divadlo prostě dejchá. Já když jsem tam přišla a vešla jsem tou vrátnicí, tak na mě vlastně si člověk připadá, že jako vnímá všechny ty osobnosti, které tam dřív byly. A je tam nějaký duch prostě toho divadla, těch lidí, kteří tam prošli, kteří tam působili. A to je za mě krásný. A myslím si, že určitě ti, kteří tam jsou, to takhle mají.
5: Kolik procent, když to tak vezmeš, těch absolventů to má tímhle směrem? Protože to je nesmírně sympatické, ta úcta k té tradici, ale zároveň pochopitelně ten moderní přístup. Je to většina, že to má takhle?
6: Myslím si, že spíš menšina.
5: Fakt? Čím si to vysvětluješ?
6: No tak ty Vinohrady dělají spíše, nebo děláme spíše klasiku a myslím si, že mladí lidi chtějí přijít s něčím moderním, chtějí se ukázat, chtějí něco zkusit.
5: To znamená, že ta touha po experimentu je ano. To zdůvodnění.
6: Ano.
5: Jak moc ráda nasloucháš těm příběhům těch starších kolegů a kolegyň, protože když si člověk představí zákoutí divadla na Vinohradech i těch dalších divadel, tak tam asi ten divadelní bar nebo kavárna dole, tak to je středisko příběhu, historek. Tak jak je to tohle pro tebe důležité?
6: To je nejhezčí. To je vlastně to nejcennější, ale jedna věc je poslouchat nějaký příběhy nebo se na ně koukat z toho portálu, když jsem s někým z nich měla čest jako zkoušet, protože já se strašně ráda obecně koukám na ty kolegy. A hlavně je hezký vidět, nevím, třeba pan Kostka je pán, který mu je 80,
5: přes
6: 80 let. Ale když se rozpovídá a je v té rekvizitárně, tak je z něj najednou 15-letý kluk. A to je na tom to nejhezčí vidět vlastně lidi, nebo ty kolegy, který už něco zažili, ale furt v sobě mají to malé dítě. To je pro mě třeba nejhezčí.
5: Mi to připadá trochu, jako bys měla i k téhle generaci, jako, nebo ne k téhle generaci, ale k té klasice jako blíž. Kdy se to objevilo u tebe?
6: Mám, já nevím, to je něco z minulého života.
5: Ne, nefakt, jako člověk slyší v mnoha případech u souputnic téhle generace přesně tu progresi a ne, že by nerespektovali tu starší generaci, ale tohle přirozené spojení není tak jako obvyklý.
6: Já úplně nevím, kde se to vzalo. Vím, že to ve mně je, že je to někde zakořeněný. Nevím, jestli je to tím, že já jsem hodně dětství, myslím si, že opravdu hodně trávila s mýma prarodičema i z jedné, i z druhé strany, a nebo s mýma rodičema, že já jsem nikdy nebyla jako generačně s těma stejně starýma. Vždycky jsem byla se staršíma, tak nevím, jestli je to tím, ale já to říkám, ale nemyslím si, že to je jenom takový jako kec, že jsem stará duše, fakt si myslím, že to ve mně je.
5: Jak moc ti v téhle souvislosti vyhovuje ten současný způsob komunikace, těch pár písmen v rámci zpráv, komunikace na sociálních sítích a tak dále?
6: Myslím si, že se v něm orientuju, ale myslím si, že ho jako nezvládám. Myslím si, že ho spíš nezvládáme obecně. Mně to přijde, že určitě to v něčem dokáže i pomoct a pomáhá, že to taky, nebo jako to vidím každý den, ale zároveň si myslím, že nám to ubírá tý komunikace teď a tady, z očí do očí, strašně moc, a že se fakt schováváme za ty telefony nebo počítače, to je úplně jedno, co to je. A mluvený slovo nahrazujou písmenka a smajlíci. A tak.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Sára Rychlíková je hostem Radiožurnálu a jsme u Shakespeara. Co pro herečku znamená, drahá Sáro, to, že se ozve Shakespeare? Tahle adresa a řekl bych absolutní highlight či vrchol letní divadelní scény.
1: Já jsem hlavně šla, když mi volal ředitel Shakespeareovských her, tak jsem šla na Petříně jsem byla. A ten mi volal Libor Gross a říkal, jestli nemám čas, teda v létě, jestli bych to chtěla dělat. A já jsem se ho zeptala potom, jestli to není omyl. A on mi říkal, co? A já říkám, no, že mi volá. A on říkal, ne. A říkám, dobře. Pak mi řekl, co se bude dělat, komedie omylu. A já jsem znova řekla, jestli teda opravdu jako ví, že volá se mnou. A on mi říkal, proč se ho na to ptám. A jsem říkala, no, protože mě to jako překvapilo, což je to správné slovo, mě to překvapilo. On říkal, ne, my jsme si vás nějak jako vybrali, nebo jsme se na vás koukali a chtěli bychom vás tam. Takže takhle to bylo za mě. Pro mě to bylo velký překvapení. A
0: proč překvapení?
1: No tak, jako já mám nějaký sebevědomí a zároveň je pro mě čest hrát na tom hradě a asi jsem se tam neviděla. Teď tam jsem, ale určitě
0: jako,
1: jsem
0: se... nevěřila tomu, že no, volejí zrovna tobě.
1: Jo. No, já jsem se divila a to tak asi je, to jako přiznám, takhle to mám.
0: Pro tu představu, jak se zkouší konkrétně časově? Protože je jasný, že člověk musí trošku počítat s tou tmou a tu tmu člověk na Pražském hradě jen tak nevytvoří přes den, že jo?
1: No tak my jsme první měsíce zkouší na zkušebně někde, my jsme zkoušeli v Řeznický. A pak zkoušíme teď 3 týdny na hradě, kde zkoušíme spíš častěji od nějaký 22. hodiny dál. A tam ta tma už je.
0: No mně jde o to, jak to člověku rozhodí biorytmus. Protože většina lidí ve 22 hodin prostě jednoduše už spí a vy začínáte zkoušet. Já chápu, že herci to mají jinak, ale až takhle to nemají.
1: Mě na to hodně kolegů upozorňoval, nebo hodně ti, kteří tam zkoušeli a byli, a říkali, že to bude jako náročné. Já jsem říkala, jsou to jenom 4 hodiny, to prostě není možný. A zároveň já chodím spát obecně pozdě, takže jsem říkala, já jako v ty 2 hodiny jsem stejně vzhůru, mě to, nebo teď už ne, ale často jsem to tak měla, že mi to nevadí. Ale je něco jiného být vzhůru, sedět, ležet, nevím, možná někde popít nějaký drink a pak je něco jiného jako tvořit, improvizovat, skákat tam, vyřvávat třeba ve 12 hodin. To si myslím, že to rozhodí úplně všechno. A když to pak skončí, tak to si myslím, že nejhorší, že doopravdy nejde přijít domů a člověk je unavený.
0: Na kolik končí ta zkouška?
1: Ve 3 hodiny ráno.
0: Ve 3 hodiny ráno, takže v 3:30 je člověk doma.
1: No a nic. A prostě a říká, jo, už konečně jsem doma a můžu jít spát. A to tělo, mě první den, když jsem přišla ze zkoušky, tak mi jako, tak jeli nohy. Já jsem teda obecně, nebo jsem spíš ADHD, ale to, že by mi chtěli dělat něco nohy jako v posteli, když jdu spát, se mi nestalo. Se mi stalo
0: jako samovolně.
1: No, jo. A teďkon tak 2 hodiny dál se v hlavě opakuje ten text. Takže já usínám třeba...
0: To jsme na 5:30.
1: To jsme na 5:30, no.
0: No.
1: A pak a v 8 hodin začnou vrtat, že jo? Teď něco
0: u sousedů. Začnou vrtat. To znamená potom, jako člověk rovnou vyhledá psychologa nebo nějakou odbornou pomoc, protože to nejde vydržet, ne?
1: Ne, já jsem si prášek nedělal.
0: Takže je to medikace. Zároveň je ta komedie omylu i režijním debutem na hradě, pochopitelně. Nemám na mysli obecně režijním debutem Vojtěcha Štěpánka. Tak jak jste přistoupili k té klasice, vlastně nejsvěžnější komedie, kterou William Shakespeare kdy napsal?
1: Přistoupili, my ještě přistupujeme. Mm-hmm. A musíme, a je tam ještě hodně práce. Je to... Myslím si, že to těžký, jako vlastně jsme zjistili, že se vůbec nemůžeme nad tím přemýšlet, že jakmile začneme přemýšlet, tak to jde někam, ubírá se to špatnou cestou.
0: Že když nad tím začnete přemýšlet?
1: Ano.
0: Fakt, jo.
1: Jo. Myslím si, že tam hodně funguje teď a tady ve spojení s tím textem, ale jako jakmile nad tím člověk začne racionálně přemýšlet, tak kort u té komedie omylu, to je blbý, protože tam jakmile nějaká postava začne přemýšlet, tak jsme špatně. Ono to není čas.
0: To znamená, že jste spíš věrni tomu překladu Martina Hilského a vlastně to maximálně držet a je podle toho.
1: Ano. A je dobrý, že tam máme toho Vojtu, já jsem ho nazvala jako houbař, protože on je strašně klidnej. A vlastně jsem nikdy takovýho režiséra nezažila a zároveň má nápadu, já jsem říkala, ty seš na tom světě už po pátý nebo po šestý, že on je velmi inteligentní, chytrej a do toho má tu nápadivost, kterou já vůbec nechápu, kde se všude bere. A do toho je to ještě člověk, který tam tak jenom sedí, vždycky teda řekne něco, co ho napadlo, nebo si z nás něco vezme a z toho vytvoří dalších pět možností, co bychom tam mohli dělat, ale pak si vždycky sedne a říká, no tak pojďte, tak to. To je jako režisér, to je velký dar.

0: Jak si Sáro říkala, mluvím se Sárou Rychlíkovou, která dorazila na Radiožurnál, že ti jedou nohy? Je to tak. Někde jsem se dočetl, že tě neopustila touha dělat tanec. Že se věnovat tanci, studovat tu choreografii, mm-hmm. že v tom nacházíš taky možnost realizace. Tak jak daleko tenhle experiment je a tahle cesta?
1: Já bych chtěla zkusit přijímačky na HAMU, na choreografii, ale muselo by se to dát skloubit s tím, co mám teď. Ale chtěla bych, protože já ten tanec, to bruslení už takhle dělat nemůžu, ale ten tanec by vlastně šel. A jedna věc je, že mi přijde, že je to jako potřeba i u nás. Že tady máme málo choreografů, který umějí, ale jestli to bude skloubit, to nevím.
0: Čím ten tanec tě tak očaroval a ta choreografie?
1: No já to mám stejný jako s bruslením, že když se zapne hudba, mám to ještě ve spojení s hudbou, tak jsem vždycky říkala, že na tom ledě jsem v jiném světě, ve svém nějaký bublině a já to tak mám i s tím tancem. Mně to dostává někam jinam do určitého klidu a můžu tam být sama sebou, se sebou.
0: Vlastně asi člověk nemůže v téhle oblasti myslet na ten výdělek. A narážím i na to, že spousta lidí si může říct jasně, tak Shakespeare na Hradě, to je strašně moc peněz, Vinohrady, to je strašně moc peněz, choreografie, tam se taky dá vidět. Ale tak to není. Asi na to člověk nemůže myslet, ne?
1: Ne, myslím si, že vůbec ne. Myslím si, že jako první je to, že to dělám kvůli tomu, že to mám ráda. A když to tam není, tak si myslím, že je velmi těžký, protože je to tak, jak to je. Tam jako o ty finance opravdu nejde. Takže člověk to musí milovat a musí to mít v sobě.
0: A na konci téhle cesty, i teoreticky choreografické, je třeba škola a ta možnost to předávat dál dětem, protože jestli se nemýlím, tak si i trénovala potom následně ty krasobruslařky. Tak tohle je třeba nějaká ta daleká vize, kromě toho, že teď už ten Pražský hrad třeba neopustíš.
1: Jo, mě by strašně, nebo mě obecně tím, že mě předalo mnoho zkušeností a
2: ne talentu, ne,
1: zkušeností věcí, rad pár kolegů nebo osobností lidí, který mě naučili to, co mě naučili, tak se mi líbí, že se to tak předává z generace na generaci. A já zase mám blízko k dětem, takže je pravda, že bych chtěla jednou někdy já takhle umět předat těm mladším, ale chtěla bych to i do toho divadla, protože jsem se setkala s tím, kdy to úplně nefunguje, ta pohybová stránka a chtěla bych to prostě jinak. Takže jedna věc je i to, že bych chtěla předávat to, co jsem se naučila já těm mladším, ale pak bych chtěla to třeba zkusit v tom divadle jako takovým, jako choreograf, kdyby někdy.
0: Takže zlepšit pohybové schopnosti kolegyň a kolegů. Troufám si tvrdit, jak některé ty kolegy znám a kolegyně, že to je práce na hodně dlouho a přeju v tom hodně štěstí, ale potřeba rozhodně je. Sára Rychlíková byla dnes hostem a děkuji moc krát a zlom vás.
1: Čert, děkuji.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
2: České humanitární organizace spustily sbírky kvůli zemětřesení ve Venezuele. Teplotní rekordy padly na polovině stanic v Česku. V Doksanech bylo přes 37 stupňů. Fotbalový útočník Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. A zítra bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele se můžou zapojit i Češi. Veřejné sbírky spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi, vysvětluje za organizaci Karolína Kvačková.
4: Velká část toho území, která byla zasažena tím zemětřesením, je nepřístupná, protože došlo k sesuvům půdy. My se hlavně teď soustředíme na region La Guira. Teprve vlastně reagujeme na to, co bude potřeba. Budeme se soustředit na základní pomoc, což znamená lékařské pomůcky.
2: Venezuelu v noci zasáhla dvě silná zemětřesení, zemřelo přes 188 lidí a asi 1500 je zraněných. Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Izraelské síly dnes zautočily na vozidlo v jižním Libanonu. Podle libanonských zdravotníků zemřeli dva lidé. Agentura AFP informuje o třech mrtvých. Podobné incidenty byly v Libanonu hlášené i v předchozích dnech. Od pátku má přitom platit příměří mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh. Ve Spojených státech mezitím pokračují izraelsko-libanonské rozhovory. Součástí by mělo být i stažení izraelské armády z části území, které na jihu Libanonu obsadila. Americký minister zahraničí Marco Rubio dnes v Bahrajnu řekl, že rozhovory dosáhly pokroku, Hizballáh jednání odmítá. Škoda Group loni zdvojnásobila svůj provozní zisk na 3,5 miliardy korun. Dnes o tom informovalo vedení firmy. A výrobce tramvají nebo vlaku navíc loni uzavřel smlouvy o nových zakázkách za 43 miliard korun, a to hlavně v Česku, Německu nebo v Pobaltí. Letos se chce Škoda Group zaměřit na elektrické, hybridní a bateriové vlaky pro regionální i příměstskou dopravu, dodává generální ředitel Petr Novotný.
5: Nové vlaky skýtají daleko lepší komfort, jsou, řekněme, lehce bezbariérové a využívají nové klimatizace, využívají nové Wi-Fi a v zásadě znamenají to, že tato část hromadné dopravy je významně více využívaná. Například v Lotyšsku jsme zaznamenali nárůst po instalaci našich vlaků až plus 20%.
2: Irský nízkonákladový dopravce Ryanair přestává rodičům účtovat povinné poplatky za rezervaci sedadel vedle jejich dětí ve věku od 2 do 11 let. Tato povinná rezervace doteď zdražovala letenky o desítky procent. Změna přišla potom, co britský antimonopolní úřad začal vyšetřovat postupy aerolinky. Šéf společnosti Michael O'Leary změnu přijal, dosavadní praxe ale byla podle něj v souladu se zákony. Antimonopolní úřad teď prověřuje, jestli politika Ryanairu po změně vyhovuje pravidlům.
3: Sport.
2: Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Po vyřazení Česka na mistrovství světa o tom informoval na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Na aktuálním šampionátu se neprosadil. S jistotou postupu ze skupiny hrají fotbalisté Německa na mistrovství světa proti Ekvádoru. Zápas sleduje Pavel Tilšar.
6: Za chvíli začne druhý poločas, potom prvním Německo hraje s Ekvádorem 1-1 v souběžně hraném utkání skupiny E. Pobřeží Slonoviny vede pod prvním poločase nad Kurasem 1-0. Oba zápasy sledujeme živě na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Držení na Pražském okruhu za Ořechem a nebezpečné situace na D5 za Rokycany. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se zdržíte za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Před zúžením je asi kilometrová kolona na 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy nebezpečná situace za Rokycany. Na 59. kilometru po vozovce pobíhá pes. O 2 kilometry dál na 57. kilometru máme hlášený pohyb lidí na vozovce. I tam dejte pozor. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 221 stojí kamion s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh a je označený světelnou šipkou. V Praze na městském okruhu jsou už opět uzavřené tunely. Jde o Mrázovku a Strahovský tunel ve stejném směru, tedy na Břevnov. Údržba je naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A zítra pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší páteční teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
1: Dobrý večer, ode dneška je znovu možné žádat o podporu na renovaci a zateplení domu v rámci programu Nová zelená úsporám. Nízkopříjmové domácnosti dostanou dotaci, ostatní bezúroční úvěr. Všichni, kterých se právě tohle téma týká, poslouchejte naše vysílání, protože za chvíli přidáme podrobnosti.
3: Večerní Radiožurnál
8: a Zuzana Burešová.

0: Nová zelená úsporám je oficiálně zpátky. Státní fond životního prostředí právě dnes dopoledne znovu spustil příjem žádosti o podporu. Majitelé rodinných domů můžou žádat až o 2 miliony korun formou bezúročného úvěru na komplexní rekonstrukci, včetně zateplení, výměny kotle nebo instalace fotovoltaiky. A nízkopříjmové domácnosti můžou navíc získat i dotaci. Detaily zná Krištof Jiřík z domácí redakce. Vítejte, dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: Co je tedy v dotačním programu nového?
1: Především to, že už to není primárně dotační program. Většina žadatelů má nově nárok pouze na bezúročný úvěr a stát jim proplatí jenom poplatky a úroky. Na přímou dotaci dosáhnou nově v podprogramu Nová zelená úsporám Light jenom domácnosti s nižšími příjmy. Na konkrétním příkladu to před spuštěním programu ilustroval ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
2: Si vypůjčíte 1 milion korun a my z našeho fondu vám zaplatíme těch 557 967 korun. My za vás budeme hradit veškeré vzniklé náklady navíc.
1: Nízkopříjmová domácnost má možnost získat na komplexní renovaci maximálně 400 tisíc korun, k tomu navíc stát proplatí veškeré poplatky a úroky z půjčky.
0: A jak mají tedy postupovat ti, kteří chtějí získat právě tu dotaci?
1: Na webu novazelenauspodam.cz si najdou energetického poradce, který je bezplatně provede celým procesem naplánování renovace a vyřízení dotace, ty jim také poradí, jaká úsporná opatření mají udělat, zajistí jim zdarma renovační pas i všechno ostatní. Jak jsou definované takzvané zranitelné domácnosti, pro které jsou dotace určeny, popsal ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann z ANO.
3: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
1: Decil jako statistická hodnota rozděluje populaci podle příjmů do 10 stejně velkých skupin, takže třetí decil označuje hranici příjmů, pod kterou je 30% lidí. No a hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu je zhruba 25 tisíc korun, v pátém decilu pak 31 tisíc korun.
0: A co je důležité, jaké podklady je třeba dodat právě k žádosti o bezúroční úvěr?
1: Kvůli státní podpoře při částečné renovaci domu musí doložit hlavně renovační pas. Ten jim znova obstará energetický poradce programu, s ním si domluví návštěvu domu, který hodlají renovovat, a následně dostanou doporučení. Těmi se ale následně nemusí vůbec řídit. Náklady na renovační pas stát částečně zadotuje, a to maximálně částkou 5 000 korun.
0: A dokdy se dá žádat o podporu a hlavně kdy přijdou peníze?
1: Příjem žádostí skončí 31. října. Do programu je třeba se hlásit elektronicky na portálu Státního fondu životního prostředí a první peníze domácnosti získají letos na podzim. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúroční úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je to 750 tisíc korun na jeden byt.
0: Takže o programu Nová zelená úsporám už víme téměř vše, a tak se můžeme rozloučit s Krištofem Jiříkem z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Hezký večer.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Bojte se rádi, pustíte si občas nějaký horor. Co třeba teď necelou hodinu před půlnocí? Ptám se záměrně, protože si o jednom hororu za chvíli povíme. Jmenuje se Leviticus a natočili ho australští filmaři.

0: Od dneška se v kinech zase můžete pořádně bát, protože se promítá horor, o kterém mluvil i filmový kritik Radiožurnálu s moderátorem Jiřím Chumem.
1: Dva australští kluci čelí děsivé nadpřirozené hrozbě, která na sebe bere právě podobu člověka, po kterém její oběti nejvíc touží. Česká kina ode dneška uvádí horor Leviticus.
2: You okay? You see anything that looks like me? Don't go near it. It comes when no one else is around. Nothing can make it stop.
1: Horor Leviticus už viděl i Pavel Sladký, náš filmový kritik. O co ve filmu jde?
3: Je to hlavně příběh dvou kluků, Naima a Ryana, který, ten první jmenovaný, se do takového menšího australského města teprve přednedávnem přestěhoval se svojí matkou, nemá to tam rád, nemá tam žádné kamarády a vlastně jediný, s kým vychází, je ten Ryan, se kterým se rychle zblíží a dost znepokojeně si všimne, ale že Ryan udržuje blízké vztahy ještě s dalším klukem z jejich třídy. Nahlásí to jeho tátovi, který je ale šéf takové trochu podivně vypadající, i když vstřícně se tvářící místní církve. A zavolá na oba dva ty kluky takového vyvolávače, vymítače, já bych řekl, kterým je má zbavit homosexuality, zjednodušeně řečeno, a to právě přivodí děsivé následky.
1: No a proč se snímek jmenuje právě Leviticus?
3: Leviticus je třetí kniha Mojžíšova, biblický text, kde se mluví o dvou synech Aaronových, kteří Hospodinovi přinesli nevyžádaný nějaký jiný než žádaný oheň a on je za to tvrdě potrestal. Takže to je vlastně taková základní metafora, která stojí za tím filmem.
1: Je to horor, kina teď nabízejí větší množství hororů. Čím to je? Máme se v letě víc potit?
3: A děsit. Je to tím, že jednak i třeba velká studia americká pořád schánějí mladé tvůrce, kteří by přišli s něčím novým nebo přetavili nějaký internetový fenomén do podoby úspěšného celovečerního filmu. Viděli jsme to na filmech jako Posedlost nebo Backrooms v poslední době. V kinech jsou i další horory evropské produkce, irský Hokum a podobně. Je to taky dané tím, že horor je skvělý žánr pro začínající tvůrce, dá se natočit relativně levně a má velký divácký efekt a žánry jsou pořád žádanější a žádanější.
1: Takže jaké místo mezi nimi zaujímá Leviticus, jak ho hodnotíš?
3: Já myslím, že nezapadne tenhle film, protože jednak je napínavý, je děsivý právě v těch momentech, kdy nějaká ta děsivá entita na sebe bere podobu někoho, koho máme nejradši a nevíme, jestli ho můžeme milovat nebo jestli máme utíkat. A zároveň je to film, který funguje i na rovině queer kinematografie, je to film, který přináší něco o tom, čeho se jako společnost bojíme a nebo čeho se můžeme bát z toho, jakým způsobem společnost třeba reaguje na menšiny. Takže u mě dobrý.
0: Tak možná i u vás, až ten film uvidíte, jmenuje se Leviticus a právě dnes vstoupil do českých kin. Ve vysílání Radiožurnálu o něm mluvil náš filmový kritik Pavel Sladký.

0: host radiožurnálu.
1: Tak už nám to začíná. Doba letních dovolených. Plně naložená auta, věcmi, lidmi i zvířaty, vedro k padnutí, stres, kolony, cyklisti, motorkáři, chodci. Ideální čas na rozhovor s uznávaným dopravním expertem. Hostem radiožurnálu bude tentokrát šéf dopravní policie Michal Hodboď a uslyšíte i o chystané letní autoškole radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je s vámi v 12. A taky Martin Matějka se zprávami.
1: V kuřecích řízcích z Teska našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednala se ochlazená prasa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. Celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegální léčiv připravených k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence. SÚKL varuje před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. V mexickém letovisku Cabo San Lucas vyjel řidič do davu lidí, kteří slavili výhru domácích fotbalistů nad českým týmem. 17 osob zranil. Podle deníku La Jornada už muž v automobilu zrychlil, když ho obklopil dav fanoušků. Policisti řidiče zadrželi. A teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu můžou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů. Nutné je hlídat si pitný režim. Praktický lékař Josef Štolfále varuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutin denně, u dětí asi 1,5 až 2 litry. Sport. Fotbalisté Ekvádoru hrají na mistrovství světa poslední utkání ve skupině E. Jejich zápas proti už jistě postupujícímu Německu vidí Pavel Tilšar.
2: Končí 71. minuta, Ekvádor hraje s Německem stále 1-1 v souběžně hraném utkání skupiny E. Pobřeží slonoviny vede nad Curacaem ve Philadelphii už 2-0. Hraje se tam 71. minuta. Oba zápasy sledujeme živě na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na pražském okruhu za Ořechem a překážka na D5 před Plzní. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte se zdržením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě jede pouze jedním pruhem. Před zúžením je pomalejší provoz, celkové zdržení kolem 10 minut. Na D5 z Prahy do Rozvadova zvyšte pozornost před sjezdem na Plzeň a Ejpovice. Na kilometru 66,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Brna do Vyškova čekejte podobnou překážku za Sínovem. Na kilometru 221 stojí kamion, má defekt na pneumatice, blokuje odstavný pruh, ale je označený šipkou. V Praze jsou kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Neprojedete Mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A zítra pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší páteční teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A co říkáte téhle zprávě? Symbolicky během mistrovství světa jde do aukce míč ze čtvrtfinále šampionátu v Mexiku 1986 mezi Argentínou a Anglií, ve kterém Diego Maradona vstřelil slavný gól boží rukou. Aukce začne na částce v přepočtu 53 milionů korun a podle odhadu aukční síně by se mohla vyšplhat třeba až ke 196 milionům korun, tedy k částce, za kterou se vydražil Maradonův dres ze stejného zápasu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Zažíváme vlnu tropických teplot, asfaltové nebo betonové povrchy v ulicích měst může slunce rozehřát až na teplotu přes 60 stupňů Celsia a lidé tak často hledají příležitost, jak se schladit. V Hradci Králové, kde aktuálně pokračuje Mezinárodní divadelní festival Regiony, rozmístili v ulicích mobilní osvěžovací prvky. A co udělali na olympiádě dětí a mládeže v Praze, to se dozvíme za chvíli.

0: Účastníci letní olympiády dětí a mládeže v Praze sportují v teplotách na 30 stupňů Celsia. S ochlazováním během horkých dní pomáhají hasiči a organizátoři akce na některá sportoviště umístili i ochlazovací mlžítka, jako třeba na výstavišti v Holešovicích.
1: To vedro je úplně v pohodě, jsem zvykal i na horší, ale někdy to aj ten stres zvedal.
2: Lukostřelkyně Tea, která na olympiádu dětí a mládeže přijela z Kroměříže, s vysokými teplotami problém nemá. Jinak to ale vidí další sportovec Karel.
3: Je to vyčerpávající, ale nějak žijem.
2: S ochlazováním pomáhají účastníkům a návštěvníkům akce třeba cisterny s vodou, mlžítka nebo hasičská cisterna, jak popisuje mluvčí olympiády Barbora Žehanová.
4: Sportovci mají pokyny, aby se chladili, aby si brali samozřejmě čepice. Jsme v kontaktu se zástupci jednotlivých sportů. Samozřejmě v případě, že by ty teploty byly extrémní, tak vědí, že mohou svůj program uspůsobit tak, aby nedošlo k žádnému zdravotnímu problému. Jsme ve spolupráci se všemi složkami integrovaného záchranného systému.
2: Na sportovištích jsou také podle Žehanové posílené hlídky záchranářů. Podle jejich pražského mluvčího Karla Kirse by lidé v horkém počasí neměli sportovat, pokud na to nejsou dobře připraveni.
5: Důležité je samozřejmě i během toho sportu poslouchat to své tělo a ve chvíli, kdy se objeví nějaké varovné příznaky typu nevolnosti, bolesti hlavy, motání hlavy, tak spíš ten sport přerušit.
2: A dodává, že v případě vážných zdravotních problémů se mají lidé obrátit na linku 155.
5: Ve chvíli, kdy začnete pociťovat první příznaky přehřátí, úpalu anebo úžehu, to znamená různé bolesti hlavy, nevolnosti, tak je určitě nejlepší první pomocí opustit přímý sluneční svit a jít do stínu nebo ideálně do klimatizované místnosti. Je vhodné si dát nějaký studený obklad na čelo, na zátylek, případně můžeme i použít vlažnou sprchu.
2: Teploty nad 30 stupňů Celsia mají podle meteorologů pokračovat i v dalších dnech. Z pražských Holešovic, Richard Webs, Radiožurnál.

K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa patří hráči a fanoušci Curaçaa. Karibský ostrov, na kterém žije kolem 185 tisíc obyvatel, startuje na šampionátu vůbec poprvé. Jak se jeho fotbalistům daří dnes na šampionátu, povíme za chvíli a přidáme informace ještě z jednoho zápasu.

0: Už za chvíli ve večerním radiu žurnálu poznáme dalšího jistého účastníka play-off fotbalového mistrovství světa. Rozhoduje se o něm ve skupině E, ze které už si v minulém kole vybojovalo postup Německo. To teď hraje s Ekvádorem. Pobřeží Slonoviny pak nastoupilo proti Curaçao. O obou zápasech teď poví reportér Pavel Tilšar.
1: 1-2 z pohledu Německa na začátku 92. minuty, tedy druhé ze 7 nastavených minut. Němci přitom vedli nad Ekvádorem 1-0. Už ve druhé minutě skóroval Leroy Sané, ale Ekvádor rychle odpověděl gólem z 9. minuty, když se trefil křídelník Angulo střelou spoza pokutového území. Pak to bylo hodně dlouho vyrovnané. Na začátku druhého poločasu chtěli Němci penaltu, oni by ji kopali po faulu Ordoněze na Haverce, kdyby video rozhodčí neodhalili předchozí faul na polovině hřiště, takže Němci si penaltu užít nemohli. Naopak Ekvádor si následně vypracoval nějaké příležitosti a v 77. minutě to bylo po rohovém kopu z pravé strany střídající Rodriguez, který prodloužil hlavou balon směrem k Manuelu Neuerovi, německému golmanovi. Ten se pro míč natahoval, ale ještě před ním zahrál levačkou střídající útočník, respektive útočník ze základní sestavy Plata, který nedal Neuerovi šanci. Takovou prazvláštní situací, nebo v takové prazvláštní fotbalové situaci, nakonec otočil skóre pro Ekvádor na aktuálních 2-1. Začíná třetí ze 7 nastavených minut. Ještě německý útok teď v šanci. Undav v ostrém úhlu trefuje boční síť. Stále tedy 2-1 pro Ekvádor i ve třetí ze 7 nastavených minut. V tom souběžně hraném utkání mezi Pobřežím Slonoviny a Curaçaem padly 2 góly a oba dali Afričané. Vedou tedy v 92. minutě druhé ze 6 nastavených minut nad Curaçaem 2-0. Za těchto stavů by znamenalo to, že Němci už měli jistý postup před závěrečným kolem základní části, takže postoupí z prvního místa, i kdyby prohráli s Ekvádorem. Pobřeží Slonoviny by se 6 body postupovalo ze druhého místa a Ekvádor by tedy doufal v to, že mu budou 4 body stačit na to, aby postoupil ze třetího místa do play-off mistrovství světa. Jak to celé dopadne, to můžete poslouchat ještě před půlnocí na digitálním radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, radiožurnál. Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy. Vláda a prezident se přou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. Obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele přibývá, do země míří zahraniční týmy záchranářů. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů. Je pátek 26. června. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na středeční předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem.
2: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
3: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
4: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
3: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
4: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
3: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
0: Sporem o účast na summitu se ve čtvrtek zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu označil za pokus o ústavní puč.
5: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
6: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
5: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
7: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
5: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Zraněných je více než 1,5 tisíce. Obětí je zatím nejméně 188.
8: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
9: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
8: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Daňsku na dvoudenní konferenci o obnově Ukrajiny. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do Ruskem napadené země.
10: My pojištěme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu.
11: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
10: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
11: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Policie včera znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Žalobce pro něj navrhuje vazbu. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze. Od začátku vyšetřování obvinění odmítá.
12: Ovlivňoval jste svědky?
13: Ne, neovlivňoval.
12: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
13: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
12: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
14: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné?
12: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
0: Celníci objevili v Praze sklad, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence, spánku nebo o přípravky, které bývají užívány jako rekreační drogy. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
15: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
16: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
15: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
17: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
15: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Podle meteorologů čeká Česko extrémní vlna veder o víkendu. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
18: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
0: Žáci a studenti dnes zakončí školní rok, dostanou vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by měli výsledky s dětmi v klidu probrat. Odměna za vysvědčení může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
19: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
0: Sport. Fotbalisté Německa útočí na světovém šampionátu na třetí výhru ve skupině. Závěr jejich utkání s Ekvádorem vidí Pavel Tilšar.
20: Německo ale prohrálo s Ekvádorem 1-2, znamená to, že Ekvádor postupuje do play-off mistrovství světa ze třetího místa, jako druhý ze skupiny E prošel do play-off tým z pobřeží Slonoviny, který je na závěr základní části porazil Curaçao 2-0. Němci měli ve skupině E jisté první místo, i kdyby prohráli. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Fotbalista Patrik Šik ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. 30-letý útočník rozhodnutí oznámil na Instagramu.
21: Nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Překážka na D1 za Loktem a nehoda na D48 u Třince. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí nákladní auto, má defekt pneumatiky na straně dovozovky.
23: Kamion má defekt na levém předním kole, je označený jenom trojúhelník, zatím tady není chybka nic.
22: Na D1 je podobná situace i na trase z Brna do Vyškova. Za Rousínovem na kilometru 221 stojí kamion s defektem. Tam už ale na překážku v odstavném pruhu upozorňuje šipka silničářů. Na D4

0: počasí.
1: Dnes čekáme jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
2: Co vadí českým podnikatelům na evropském nařízení o obalech, o kterém dnes mají jednat unijní ministři životního prostředí? Jaké mají firmy zkušenosti s fungováním jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, které se stalo absurditou roku v anketě podpořené Hospodářskou komorou? A co očekávají podnikatelé v oblasti cestovního ruchu od letošní letní sezóny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a také viceprezident Hospodářské komory České republiky Tomáš Prouza. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Dnes jednají ministři životního prostředí Evropské unie. Vy jste dopředu avizovali, že od dnešního jednání ministrů čekáte vyjasnění některých věcí ohledně nařízení Evropské unie o obalech a obalových odpadech. Co konkrétně chcete vyjasnit?
3: Já jsem že na to by nám nestačilo 20 minut. Problém, který máme s tím evropským nařízením, je jednak, že je strašně složité, je to asi 130 stran právního textu, ale pořád ještě čekáme na to, že Evropská komise vydá technická vlastně řekněme vyhlášky, když to řekl českým legislativním pojmem, kterou říká, jak přesně ty povinnosti naplňovat. Velmi často je vydávají jenom týdny předtím, než má jej ty povinnosti začít platit. Na to se nemůžete připravit, vyrobit nový obal na potraviny, otestovat ho, schválit ho, trvá rok a půl až dva. Takže spousta věcí se nedá zvládnout. Zároveň to nařízení tam jsou věci, které budou postupně nabíhat. První teď v polovině srpna, další někdy do roku 2030. Stává se v několika případech, že třeba jednou bude muset změnit obal příští rok, za dva roky budeme muset měnit znovu. Nedává to logiku, stojí to strašné peníze, když jsme to zkoušeli napočítat. Tak vlastně tohleto evropské nařízení o obalech, které má dobrý základ. Si říká, použijte míň obalů a ať jsou víc recyklovatelné. S tím všichni souhlasí. Ale tím, že je špatně technicky připravené, tak to bude každou českou domácnost stát zbytečně zhruba 4 000 korun.
2: Vy jste před měsícem v prohlášení žádali dvouletý odklad účinnosti tohoto nařízení. Teď před tím dnešním jednáním jste včera vydali tiskovou zprávu, kde očekáváte vyjasnění některých věcí. Znamená to, že jste smířeni s tím, že odklad nemá dostatečnou podporu a že tedy tuto myšlenku už jste opustili?
3: Je to tak. Nemá to dostatečnou podporu. Zároveň konečně pod tím tlakem, který vyvíjeli biznisy a zdaleka ne ty české, tady byla velký tlak asi 150 velkých potravinářských firm z celé Evropy. My jsme dali dohromady zhruba podpisy zhruba 600 firm. Tak konečně začala Evropská komise komunikovat, konečně začala odpovídat na dotazy, které jim tam ležely třeba půl roku. A my se tehdy nemohli dovolat odpovědi, proto tehdy i ten stres z toho, že nevíme vlastně, jak ty věci dělat. Pomaličku s velkým zpožděním snad věci budou nabíhat.
2: To nařízení bylo schválené už předloni. Účinnost, tak jak jste říkal, bude přicházet postupně ta první vlna 12. srpna. Neměli jste přece jenom protestovat výrazněji už dřív?
3: My jsme spoustu věcí komentovali, ale velmi často vlastně odpověď byla, no počkejte si na tu vyhlášku Evropské komise, tam vám přesně řekneme, jak to máte udělat. A zase, kdyby tyhle ty předpisy byly na stole před rokem a půl, před dvěma, všichni se můžou připravit, všichni si nachystají nové obaly, ale tím, že opravdu vycházejí i teď, budou vycházet ještě během celého letošního roku, tak to je vlastně to samé, co vadí, že se nemáme dost času připravit, nakonec biznis zvládne téměř jakoukoliv byrokracii, ale musíte mít často technicky vyřešit a ten tady nebyl.
2: Byla v tom dostatečná, nebo bylo to dostatečnou prioritou pro české zástupce, pro české ministry?
3: Já si vám, že u toho minulého to vlastně prioritou nebylo. A my jsme tady vlastně ty poslední 4 roky předchozí vlády, když se debatovalo tohle velké složité nařízení, které zasáhne úplně každý obal v Evropě, tak v jiných zemích to bylo velké téma. U nás se ta debata čistě smrskla na to, jestli zálohovat pedlahve nebo nezálohovat. A těch 99%, které tam jsou, tady vlastně nikdo nediskutoval.
2: Vy jste už včera varoval a před chvílí jste to zopakoval, že to nařízení bude znamenat vyšší náklady pro spotřebitele. Před chvílí jste říkal, že to budou 4 000 korun. To je za rok nebo za jak dlouho a pro běžnou domácnost nebo pro každého z nás? Nebo jak jste se k tomu dopočítali?
3: Jsou to 4 000 korun pro každou domácnost během těch 5 let, co ty povinnosti budou nabíhat. A ty čísla vychází z oficiálních dopadových analýz Evropské komise, kdy sama komise říká, tohle se bude muset změnit, tyhle ty materiály budete muset zrušit. Zároveň

0: třeba budete muset zrušit plastové obaly na drobné ovoce do 1,5 kg, což znamená, že musíme řešit to, že dneska třeba borůvky máte často v plastové vaničce. Tohle bude zakázané, tak my musíme hledat nový obal, který tu potravinu nezničí, nebo když se jako praskne jedna borůvka nebo jedna malina, zašpinívám to celý kartonový obal, pak už to lidi nechtějí koupit, protože mají pocit, že to je špinavé, takže vyhazujete spoustu potravin kvůli špatným obalům a to všechno vlastně nasčítáte zhruba do těch 4000 korun, které každá domácnost zaplatí navíc.
1: Jaké další takovéto konkrétní problémy tam vidíte?
0: Jsou věci, které jako dávají opravdu smysl, typicky větší recyklovatelnost těch obalů, což asi znamená nějakou změnu technologií a ono to je, jenom trvá. Co říkám, ta základní myšlenka je dobře, ale než tady vyvinete nový obal, než projde testy, než ho schválí věci, tak je to velmi dlouhá doba, kterou my dneska nemáme. Jedna konkrétní věc, kterou opravdu dneska diskutujeme, je to, jestli budou zakázané, to, co známe, když si kupujeme plechovky piva, tak jsou zabalené v plastu, jestli bych vzal těch 6 plechovek sebou.
1: Což má být zakázáno?
0: Ten plast nebo bude, takže vlastně si budete muset ochotně brát každou tu plechovku zvlášť. A zase.
1: Ani v papírovém kartonu, protože to třeba v zahraničí těch několik lahví piva bývá v kartonu.
0: Může být, kartony budou fungovat. Na druhou stranu se třeba čeští pivaři tohle to dneska neumí. Takže to znamená, že musí zainvestovat do nějaké nové balící linky. Nová balící linka stojí desítky milionů korun a to všechno se vlastně načte do těch celkových cen.
1: Změnit se má také balení zásilek v e-shopech nebo z e-shopů. To balení nemá být výrazně větší než ta věc uvnitř. Jak se na tohle připravují české e-shopy?
0: Testují si to, dneska všichni víme, že když si něco objednáme ze shopu, tak velmi často přijde v nějaké krabice a ty krabice, zase nemůžete mít na skladě 70 různých velikostí krabic. Většina těch e-shopů má 3-4 základní varianty, když tam těch věcí je málo, musí to něčím vycpat a zase budou tady platit pravidla, protože už třeba nemůžete mít toho volného prostoru hodně, jak jste sám říkal. Takže když si objednáte jednu knížku nebo dvě, tak ten nakonec online knihku, jestli bude mít problém, protože tak malou krabici zřejmě nemá.
1: Vy jste to už několikrát řekl, ale přesto se zeptám, vy kritizujete tyhle ty věci. Na druhé straně, podle statistik evropských v roce 2021, každý Evropan vyprodukoval skoro 189 kg obalového odpadu. Není správné s tím něco dělat i za cenu toho všeho, o čem mluvíte?
0: A znovu, my nespochybníme ten cíl, ten je dobrý. Méně od obalů, větší recyklovatelnost.
1: Dobře, ale smysl, spochybňujete některé věci, když se tyhle věci osekají z toho, tak nestratí se ten efekt?
0: Přesně tak, ale tady je problém, že ta legislativa není provázaná. Vedle téhlety obalového nařízení platí nějaká směrnice, která nás tlačí do snižování potravinového odpadu. Ale ve chvíli, třeba sundáte plastový obal z okurky, tak on se rychleji zkazí, rychleji zavadne, víc jich budete vyhazovat. A nám vlastně nikdo neřekl, jestli má být větší prioritou sundat ten plastový obal nebo snižovat potravinový odpad. A někdo musí rozhodnout, co má mít prioritu, my se podle toho máme zařídit.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Hospodářská komora České republiky má každoročně záštitu nad anketou Absurdita roku o nejhorší byrokratický předpis roku. Letošním vítězem se jednoznačně stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. To získalo v tom hlasování 2/3 hlasů, 66%. Považujete to za zasloužené vítězství?
0: Já si myslím, že ano, protože ještě možná zajímavější je, že o rok dřív vyhrálo zákon roku. A zase ten příslib dával velký smysl. Je to stejně jako ta obalová legislativa, o které jsme bavili. Vlastně cíl dělat věci elektronicky, aby stát měl všechny potřebná data, abychom nahradili 25 různých formulářů jedním, to má smysl. Bohužel to zase skončilo na tom, co český stát absolutně nezvládá, a to je digitalizace. Viděli jsme to u stavebního řízení, vidíme to tady, že prostě věci se dělají na poslední chvíli, ten vývoj je pomalý, velmi často ještě komplikuje tím, že se nějaký neúspěšný soutěžitel odvolá, případně ještě dokonce podá trestní oznámení, takže zase, já si myslím, že až se ten systém doladí, všichni si oddechneme. Teď pro řadu firem je to hodně složité, ty velké nakonec na to mají. Velké týmy pracovali na tom, chystali se dopředu. Problém je samozřejmě drobní podnikatelé, kteří vždycky čekají na poslední chvíli a zase ten systém má tolik porodních bolestí, že čekat na poslední chvíli nedává smysl. Ta velká firma něco poslala, nějak si to otestovala, byla připravenější.
1: Poprvé firmy ta jednotná hlášení museli podat a podnikatelé v květnu. Podle dat, která jsem viděl, tak to zvládlo 80% těch subjektů, které měly povinnost to jednotné hlášení podat. Jak to vypadá teď na konci června? Sedá si to?
0: Sedá si to zase na ministerstvu práce sociálních věcí, jako vychytávají ty chyby jednu po druhé, takže ta situace je lepší, ten systém je průchodnější, pořád tam všechno k nějaké chybě, tím, že vlastně ladíte živý systém, tak občas se stane něco upravíte, něco se pokazí bokem a já musím přes léto už snad vypadá, jestli ten systém skutečně sedne a až začne fungovat, tak se bude mít spoustu zajímavých dat, možná pro ilustraci jednu. Stát ví a vždycky věděl, kde pracujete. Ale dokud nebylo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, nevěděl, co tam děláte. Takže on by věděl, že já pracuji na svazu obchodu, ale ne, jestli jsem tam uklízečka nebo šéf. Teď konečně stát třeba bude vědět tyhle ty věci, bude s těmi daty pracovat.
1: Potřebuje to stát vědět?
0: Potřebuje asi typický příklad, my se bavíme hodně o tom, jak jsou lidé nemocní v zaměstnání, jaké mají vlastně typické choroby a dneska třeba, když si vezmu dopravní podnik, tak víte třeba, jakou tam máte nemocnost na chřipku. Ale vlastně nevíte, jestli většina těch nemocných na chřipku jsou řidiči, zatímco lidi v kanceláři jsou zdravější. Nevidíte, když se podíváte třeba na to, kolik lidí je naočkovaných, tak se vidíte, kolik procent vašich zaměstnanců je naočkovaných, ale nevíte, jestli to jsou primárně řidiči nebo primárně lidi v kanceláři. To konečně stát uvidí a tím, že bude firmám sdílet ty data, tak ve chvíli, kdy jako šéf dopravního podniku vím, že mám primární absenci řidičů, protože nejsou očkovaní a zůstávají doma kvůli chřipce, tak vím, že když je přesvědčím, aby se naočkovali, tak mi výrazně klesne nemocnost.
1: A když mluvíte o zdraví zaměstnanců, vy jste v minulých dnech v několika rozhovorech kritizoval kvůli přílišné byrokracii návrh ministra zdravotnictví a ministryně financí na to, aby u některých zdravotních zaměstnaneckých benefitů přestal platit současný 50-tisícový limit. Já připomenu, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO mluvil o tom, že by se to mělo týkat třeba preventivních vyšetření, že by tam mohly spadat screeningy nebo očkování. Co vám na tomhle tom vadí?
0: Když ministryně financí Schillerová dala na stůl návrh nebo nový zákon o EET, tak součástí toho byly i úpravy zaměstnaneckých benefitů. A ona tam odstraňuje stropy pro volnočasové benefity, jako jsou třeba karty do fitka. Ale nechává tam stropy na benefity zdravotní. A my jsme se dostali do situace, kdy i na předsednictvu tripartity pan premiér jasně říkal, ty stropy mají zmizet všechny, má být čistě na dohodě zaměstnavatele zaměstnance, co si zaměstnanec vybere, má to být jeho volba. A tenhle ten pokyn úředníci ministerstva financí odignorovali. A pro mě je to vlastně nepochopitelné, protože pokud tady stát říká, že karta do fitka je hodnotnější než péče o vlastní zdraví, tak mi to prostě absolutně nedává logiku. Myslím, že i minister zdravotnictví v tuto chvíli měl výrazně bojovat, protože to jsou nové peníze do zdravotního systému. A zdravotní systém má obrovské finanční problémy. Tady mohl minister financí získat několik miliard korun navíc do zdravotnictví. Neudělal to a skončil nějakým podivným, byrokratickým, složitým kompromisem. A zase za mě. Pokud máme vlastně někam směřovat peníze zaměstnavatelů na benefity, tak to má být péče o zdraví lidí.
1: Na druhé straně, pokud by se to uvolnilo celkově, tak jak říkáte, nehrozí, že potom stát bude de facto těmi daňovými úlevami dotovat plastické operace, které nesouvisí vůbec se zdravím?
0: Nehrozí, jednak zaměstnanecké benefity se platí z peněz po zdanění. Takže stát už ty peníze, ty daně od zaměstnavatele vybral. To jsou peníze, benefity platíte navíc. Ano, umím si představit, že by zároveň stát řekl, že plastická chirurgie se nepovažuje za zdravotní benefit. To si všechno umím představit, ale tady vlastně tahle debata moc neprobíhala. Tady premiér říká, zrušte všechny stropy, ať si zaměstnanec vybere. Myslím si, že i díky tomu, jak se tady poslední rok bavíme o potřebě podporovat právě prevenci, lepší kontroly, lepší screeningy, víc očkování, tak má smysl dávat zaměstnavatelům prostor, aby to dělali. Místo toho tady vznikne nějaký úplně alternativní byrokratický systém, který je vlastně mimo systém benefitů, takže najednou budete zase říkat personalistům, tak můžeš nabídnout zaměstnancům nějaké benefity, A pak tady bude nějaká skupinka nějakých zdravotních výkonů, které mají úplně jiný právní režim. No, většina personalistů na to řekne, tohle nebudu dělat, já už mám tolik práce se všínou byrokracií, že tohle fakt nabízet nebudu.
1: Opravdu okolo toho musí být tak velká byrokracie?
0: Ne, myslím, že nemusí, opravdu stačí odstranit ten strop, možná tam dát nějaké
1: pojistky.
0: Dobře, ale
1: i když zůstane ten strop u tohohle, je to opravdu tak komplikované?
0: Je, protože najednou musíte sledovat, co ten člověk čerpá, kolik toho čerpá, jestli náhodou není přes limit, když přešvihne ten limit 50 tisíc, musíte mu to dodanit. A ten paralelní systém, který vymyslel Ministerstvo zdravotnictví, je navíc komplikovaný v tom, že on je v daňovém paragrafu, je to velmi technické, ale je v tom daňovém paragrafu třeba vedle pracovních pomůcek, což jsou věci, které nařizuje zaměstnavatel. Zatímco benefity jsou to, co vy si jako zaměstnanec můžete vybrat, tak tady najednou Adam Vojtěch chce zavést to, že bude zaměstnavatel nařizovat povinné očkování. Nevím, mi to zní velmi byrokraticky, složitě, byla tady milionkrát jednodušší cesta.
1: Ten návrh míří k tomu, že zaměstnavatel by mi mohl nařídit povinné očkování?
0: Ne. Je to ve stejném daňovém paragrafu, jako jsou třeba pracovní pomůcky, které zaměstnavatel nařizuje. No já myslím, že nikdo to nakonec nařizovat nebude, ale je to podle mě napsáno velmi nešťastně, ale hlavně úplně zbytečně. Prostě tady není potřeba budovat nějaký paralelní režim. A pokud stát říká, že je v pořádku karta do fitka za 100 tisíc, a není v pořádku přispět lidem a zdravotní péči 100 tisíc, tak mi to přijde velmi hloupé.
1: Vy dlouhodobě kritizujete byrokracii a různé vyplňování všemožných formulářů a dotazníků ze strany podnikatelů. Jak k tomuhle přistupuje současná vláda Andreje Babiše? Ta má v programovém prohlášení, že bude tuto věc řešit. Máte pocit, že tomu věnuje a bude věnovat větší pozornost než minulá vláda Petra Fialy?
0: Rozhodně ano. Vidíme to na práci Karla Havlíčka, jeho lidí na ministerstvu průmyslu a obchodu. Musíme to určitě za chvíli asi ministerstva hospodářství. Ale tady opravdu Karel Havlíček dělá to, co slíbil. Je už připravený první antibyrokratický balík, který odstraňuje pár desítek těch rychlých zbytečných povinností, které se udělat velmi rychle. Dotahuje se druhý balík, velký, kde se asi chvilku potáhne debata, kdy se úředníci z jiných ministerstev budou bránit, že to je přece ten papír je strašně potřeba. A tady bude hodně na Karlu Havlíčkovi, aby si dupnul a řekl ne, my jsme něco slíbili, my to dotáhneme. A třetí věc, která bude důležitá, která s tím souvisí, je taky debata o nějaké reformě kontrolních orgánů. Protože my často narážíme na to, že když podnikáte na několika místech republiky, přijde k vám kontrola, Český bojující vám řekne, tohle je v pořádku, tohle je fajn. A stejnou věc v Ostravě vám vyhodnotí jako porušení zákona. Takže to jsou věci, které potřebujeme změnit. Karel Havlíček na tohle to slyší, rozumí tomu, že to vlastně často podnikatele, ta nejednotnost, když vlastně nevíte, co je pravda, tak to podnikatele trápí nejvíc.
1: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Blíží se léto. Jak zásadní jsou prázdniny pro podnikatele v cestovním ruchu?
0: Je to samozřejmě pro spoustu z nich hlavní sezóna, ale je to čím letním důležitější i pro ty, pro které to hlavní sezóna nebývala. Typicky horská střediska, vždycky jsme to měli jako místo, kde se lyžuje, pak se tam nic moc neděje. Dneska pro řadu horských středisek je letní sezóna minimálně stejně významná jako ta zimní. A hodně pracují na tom, aby vlastně roztáhli tu sezónu víc na jaře, později na podzim, aby tam lidi jezdili, což znamená budovat jiný styl atrakcí nebo chytře využívat i stávající. Ty vyskyniska přijete někam do Krkonoš, tak tam bude jezdit řada lanovek někde pro turisty, ale třeba na některých sezovkách budete mít přesně bike traily, takže to je přesně to chytré využívání. Najednou kolem toho může vyrůst i ta lokální ekonomika, najednou je důvod, aby tam měla hospoda otevřeno celý rok, aby otevírala už na snídaně, aby tam byl nějaký bike shop, aby tam byla nějaká opravna. Takže ono ekonomicky se to vlastně velmi dobře načítá. A dneska v řadě těch chudších regionů, v těch podhorských oblastech cestovní ruch je vlastně to jediné, co vytváří zajímavá pracovní místa.
1: Co čekáte od letošní letní sezony? Bude lukrativnější nebo výnosnější než v minulých letech?
0: Bude určitě dobrá, jinak vidíme, že pořád Češi se chtějí odměnit, rádi cestují a hlavně naučili se, že ta první dovolená je většinou někam k moři. Čím dál tím častěji překvapivě k Baltu, kde ti, kteří chtějí žít trošku aktivněji, tak si vlastně užívají tu infrastrukturu, která tam je. Ale ta druhá dovolená je velmi často v Česku. Prostě lidi se naučili jezdit po Česku, nezapomněli po covidu na to, že vlastně v Česku jim bylo dobře a rádi jezdí buď to ještě na jeden týden, nebo třeba na dva prodloužené víkendy během léta a tyhle prodloužené víkendy velmi často jsou v Česku.
1: V tomto týdnu zažíváme velká vedra, ještě budeme zažívat velká vedra. Co znamenají takováto vedra pro turistický průmysl nebo pro oblast cestovního ruchu?
0: Znamená to, že musíte trošku jinak přemýšlet nad tím, jak fungujete v hotelech, musíte mít klimatizaci, dneska v restauraci musíte mít dobře klimatizované, pokud nemáte zahrádku, tak máte velký problém. Takže je to trošičku vlastně jiný způsob fungování, je to potřebě velký investic. Ono to není jenom vybudovat klimatizaci, ono je to asi energeticky náročné, při drahých cenách energii se vám to všechno načítá. Na druhou stranu zase, když je i takhle teplo, tak vlastně spousta lidí si raději chce jít sednout ven na zahrádku anebo chce někam vyrazit, chce vyrazit na hory. Takže třeba tyhle ty vedra pro horská střediska jsou požehnáním a zase dokud se neskazí koupaliště, rybníky, tak to bude vlastně ty lidi přitahovat a to, co možná trošku potřebujeme potom třeba v některých rybnících, lepší hygienu, možná boj se sinicemi, lepší čističky odpadních vod, protože se lidi rádi přijedou, ale ta voda musí mít nějakou kvalitu.
1: Vy jste říkal, že pokud jde o dovolené u moře, tak se přesouvá zájem od Středomoří do Polska. Jsou nějaké takovéto přesuny nebo nějaké takovéto trendy u českých cílů turistických?
0: Jsou zase velmi často ty ježdění nahory, nebo aspoň třeba pod hory. Tady třeba velmi dobrá věc, která se povedla bývalému řediteli Krkonošského národního parku, že vlastně pracoval hodně s obcemi pod kopci, aby tam bylo víc atrakcí dole, aby všichni nejeli jenom lanovkou nahoru na Černák nebo na Pramen Labe, ale aby vlastně bylo fajn zůstat pod kopcem. Pomohlo to, výrazně to odlehčilo těm nejnacpanějším místem Krkonoš, roztáhlo to vlastně a hlavně to dalo třeba lidem důvod vrátit se znovu, protože všechno nestihli. A to je vlastně to, co chcete v cestovním ruchu, ne aby lidi přijeli jednou, přijede téměř kdokoliv, ale aby se dokázali přilákat zpátky.
1: Daří se lákat zahraniční turisty jinam než do Prahy?
0: Je to složité, zejména kvůli chybějící infrastruktuře. Vlastně šlo by lidi vyvést, má tady spoustu krásných míst, asi to dobře zacílíte, přijdou turisté z Izraele, rádi by se třeba jeli podívat do Terezína, ale nechtějí strávit 4 hodiny v autobuse na cestě. Takže dokud nebudeme mít lepší infrastrukturu, to je to, co se třeba dobře povedlo Polákům, kteří vlastně rozcestovali Polsko tím, že mají dálnice, mají dobré železnice, když se tohle povede, tak i víc turistů se dostane z Prahy ven.
1: Dá se čekat v letošní letní sezóně zdražování služeb?
0: Služby v Česku zdražují dlouhodobě, nakonec to bohužel
1: z těch každý měsíc inflace. Interpretujeme při výsledcích inflace.
0: Je to tak, ale je to dáno tím, že máte zoufalý nedostatek zaměstnanců, ti, kteří jsou ochotní vlastně fyzicky tvrdě pracovat ve službách, to jsou vlastně, ať už jste číšník, pracujete někde na horách, to je vlastně velmi těžká fyzická práce, nachodíte 20 km denně, ti si to chtějí nechat zaplatit. To se logicky promítá do cen. Máte dražší suroviny, dražší nájmy, takže já se obávám, že u služeb tu inflaci ještě dál budeme vidět někde kolem těch 5%.
1: To znamená 5% v průběhu příštích měsíců?
0: Tak.
1: Zastaví se to někdy?
0: Já myslím, že musí. Prostě v jednu chvíli se vám už ti drazí lidi prostě přestanou rentovat, protože se každý, kdo může, řeší nějakou technologickou změnu. Se již řeknu jeden příklad.
1: Necháme na příště, protože se blíží zprávy. Každopádně optimisticky říkáte, že někdy se ten růst zastaví. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory, byl naším hostem. Díky, na viděnou, na slyšenou.
0: Díky moc, hezký den všem.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Seriál Radiožurnálu.
3: Přáli si dítě.
2: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
4: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
5: Jo.
6: Jo.
7: Ano.
8: Jo.
9: Si můžem spolu hrát.
2: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
3: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
4: Kolik hodin tak denně spíte?
10: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
2: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
11: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
3: Vícerčata.
2: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
12: A 4,5 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. a ve studiu Martin Matějka.
5: České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci ze středy na čtvrtek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo 188 lidí, zhruba 1,5 tisíce jejich zraněných. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. V souvislosti s vlnou veder zemřelo ve Španělsku od neděle 212 lidí. Španělsko v pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku měření v roce 1950. V některých částech země padly i celoroční rekordy. Podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE například v regionu Cantabria naměřili v uplynulých dnech téměř 44 stupňů. A České dráhy ruší víkendové parní jízdy v jižních Čechách kvůli horku a vysokému riziku požárů. Dráhy zrušily spoje v sobotu a v neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah.
3: Sport.
5: Fotbalisté Ekvádoru porazili na mistrovství světa už jistě postupující Německo 2-1 a vybojovali si tak účast v play-off. Do vyřazovací fáze šampionátu prošlo i Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D11 před Břístvím a taky na D1 za Loktem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se vyhněte překážce za odbočkou na Úvaly. Na 16. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu překážka. Na D1 z Prahy do Brna stojí za sjezdem na Čechtice na 69. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Blokuje tam odstavný pruh, na místo už přijeli označit silničáři. Na D1 z Brna do Vyškova podobná situace za Rousínovem. Na kilometru 221 kamion s defektem v odstavném pruhu už je označený šipkou. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem a kolona se tam už netvoří. A v Praze na Městském okruhu jsou uzavřené tunely. Jde o Mrázovku a Strahovský tunel ve stejném směru, tedy na Břevnov. Údržba je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. Přes den čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
12: Když si spolu kopali před 20 lety na pláži, ani nepomysleli na to, že by jednou společně hráli na mistrovství světa ve fotbale. Bratranci David Douděra a Lukáš Červ reprezentovali Česko na světovém šampionátu. Jak se cítí po konci národního týmu v základní skupině, to uslyšíte už za chvíli.
2: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Teď jsou zklamaní, ale za pár let budou Lukáš Červ a David Douděra vzpomínat na to, že společně reprezentovali Česko na mistrovství světa ve fotbale. Obránce a záložník národního týmu jsou bratranci a odehráli svůj největší zápas dosavadní kariéry. Šampionát ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku, ale opouštěli se smíšenými pocity. Na závěr skupiny totiž Češi prohráli 0-3 s Mexikem.
2: Je hotovo, je rozhodnuto, Češi končí na posledním místě.
3: První, co udělám, tak bude, že se teďka po zápase obejmu s manželkou a asi si pobrečíme u toho, jakou cestu jsme společně ušli, nebo celkově i rodina, když počítám samozřejmě Lukáše Červa.
4: Říkal se slzami v očích David Douděra, který už před začátkem turnaje přemýšlel nad tím, že jednou se celá rodina sejde a sedne si u ohně, kde bude vzpomínat na to, co bratranci dokázali.
3: Protože myšlenka toho, co jsme dokázali, byť v některých očích to bude asi málo, tak přeci jenom si myslím, že jsme něco dokázali, a když si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem, s Lukášem Červem, s tátou, ze všeho, co s celou rodinou běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Když jsme shodou okolností byli v Itálii na pláži, tak bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže v tomto ohledu cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho.
5: Byl tady váš bratranec David Douděra, takřka až brečel, měl na krajíčku, zmiňoval, že třeba za 50 let jednou u ohně se budete bavit jako celá rodina. Hráli jsme na mistrovství světa. Co vy na to?
6: Tohle je ta hezká část, na tom máme tady oba dva i celou rodinu. Takže, ale my jsme se tady chtěli prodloužit, chtěli jsme pokračovat dál v tom turnaji, protože si myslím, že jsme na to fakt měli. Takže mě to prostě mrzí. Mrzí mě to teď, ale jak říkal Dáda, tak za těch 50 let si to možná užijem.
4: Doplnil bratrance Davida Douděru Lukáš Červ. Češi získali na mistrovství světa bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Na úvod turnaje prohráli s Jižní Koreou a na závěr s Mexikem. Ve skupině obsadili nepostupové čtvrté místo. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
2: Tak už nám to začíná. Doba letních dovolených. Plně naložená auta, věcmi, lidmi i zvířaty, vedro k padnutí, stres, kolony, cyklisti, motorkáři, chodci. Ideální čas na rozhovor s uznávaným dopravním expertem. Hostem radiožurnálu bude tentokrát šéf dopravní policie Michal Hodboď a uslyšíte i o chystané letní autoškole radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
3: To je zpravodajství na radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: 1 hodina. Zprávy připravil Martin Matějka.
5: Do vývoje a výstavby malých modulárních reaktorů by se mohly zapojit stovky českých firem, zakázky by mohly získat v Česku i ve světě. Počet obětí eboli v Kongu přesáhl 300. Fotbalisté Švédska bojují s Japonskem o postup do play-off mistrovství světa. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Desítky až stovky českých firm mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní ČES 20% podíl, představila podmínky a možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
6: Samozřejmě jsme velmi silní v oblasti strojírenství. Dovedu si představit, že ale budeme dodávat i dodávky na té stavební úrovni, zejména tady v lokalitách České republiky, případně v těch blízkých zemích, kde se to ještě vyplatí. A obecně máme velkou šanci i v oblasti inženýringu.
5: První malý reaktor má vzniknout v Británii, ale hned druhý v Česku, konkrétně v Temelíně. Stát má v polovině 30. let a jeho výstavba už se začala připravovat. Dalšími vytipovanými lokalitami jsou Dětmarovice a Tušimice. Modulární reaktor je možné vyrábět sériově v továrnách. Od velkých jaderných bloků se liší nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Cenový strop pohonných hmot dnes znovu mírně klesl, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu stojí na nejvýš 40 Kč 42 haléřů, tedy o 12 haléřů méně než ve čtvrtek. Naftu pak čerpací stanice v Česku prodávají maximálně za 36 Kč a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů méně než včera. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboli 1150, z toho více než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Na hlavním tahu z Plzně do Žatce začala stavba druhé části obchvatu města Plasy. Bezmála 6-kilometrová silnice doplní nejvyšší silniční most v Česku. Jehož stavba začala před rokem. Podle generálního ředitele ředitelství silnice dálnice Radka Mátla obchvat odvede tranzitní dopravu z nevyhovující silnice, která prochází přímo přes Plasy.
7: Ta komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, z obou stran jsou to serpentíny, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet a jsem rád, že po těch letech přípravy se konečně staví.
5: Obě části obchvatu budou hotové do podzimu roku 2028. Generální ředitel a předseda představenstva státního výrobce výbušnin Explosia Tomáš Robáček končí. Z rodinných důvodů rezignuje na konci června. Oznámil to mluvčí společnosti Martin Wenzel. Explosia patří státu. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v současné době zvažuje její prodej. Firma působí v Pardubicích. Do roku 2002 ji vlastnila skupina Agrofert. Sport. Fotbalisté Německa na mistrovství světa poprvé prohráli. V závěrečném utkání skupiny E je porazil Ekvádor 2-1, který tak na poslední chvíli vybojoval postup do play-off šampionátu. Tam prošlo i pobřeží slonoviny po výhře 2-0 nad Curaçaem. Aktuálně se hrají dva zápasy skupiny F, které sleduje David Prouza.
8: Švédsko-Japonsko 0-0 ve čtvrté minutě. Švédi vstoupili velmi aktivně do tohoto zápasu, měli dva rohy a drží většinu času míč na svých kopačkách, ale zatím je to tedy bezbranková remíza. V tom druhém utkání Nizozemsko už vede nad Tuniskem 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Loktem a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí kamion kvůli defektu na pneumatice. V odstavném pruhu na něj upozorňuje šipka. Na D5 z Plzně do Rozvadova podobná situace za odbočkou na Heřmanovu huť. Na kilometru 100,5 porouchané nákladní auto v odstavném pruhu. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě jede pouze jedním pruhem, zpomaluje se, ale je to už bez kolon. V Praze jsou kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Neprojedete Mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček. Čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí při zásahu a riziko ohlásí celému týmu. Detaily o tom uslyšíte už po písničce.
1: Noční Radiožurnál
9: a Petr Zajíček.

0: Pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
1: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
2: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
1: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
3: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled zbytečně a zobrazují se v něm nutné informace.
4: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
3: Koukněte do toho.
4: Číslice je vidět.
3: V tu chvíli tam vidíme simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
4: To jsou tady kolečka, která jsou zelená, žlutá, červená.
3: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
4: Mírně vlevo, tak na 11. hodině, 62 metrů daleko.
3: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená, nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
1: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
3: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás, relativně tenký.
4: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
3: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Gyroskop, akcelerometr, senzor teploty a podobně. A z těch informací v kontextu dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
1: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
3: Při tom zásahu je vysoká teplota samozřejmě a ten člověk je spocený. V záhybech zásahového oděvu může dojít k opařeninám. Stejně jako riziko třeba vyčerpání, které jsme schopni odhadovat z těch vitálních funkcí taky. Čili to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty.
4: Co všechno do toho systému patří, co člověk má na sobě? Tady je ten vizor, od něj vedou kabely do černé krabičky, pak je tam ten opasek, tam taky vedou tráty do černé krabičky.
3: Je to udělané na schvál takhle jako stavebnice, aby to nebyl nějaký monolit, který by tu váhu umístil někam na hlavu nebo na to tělo. Naopak je to takhle distribuované, aby ta váha se dala co nejlépe rozmístit. Na opasku je řídící jednotka. No nejtěžší je baterie, ta vypadá jako velká powerbanka.
1: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu. Když třeba senzor polohy hlásí, že člověk delší dobu leží, k tomu čidla srdce a dechu signalizují zvýšenou činnost a navíc chemický senzor ukazuje vyšší hladiny nebezpečných látek, je čas vyhlásit poplach pro ostatní členy týmu.
3: Ta pointa je, že ho můžete vidět tady třeba v tomhle případě skrz zeď. Nemusíte se domlouvat s kolegy pomocí vysílačky, kde přesně, což může být dost komplikovaný prostor, třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
1: Systémy rozšířené reality pro záchranáře vyvíjí víc výrobců po světě. Ten český je podle Miroslava Bureše výjimečný v tom, že by měl být univerzální.
3: Většinou je to úzce zaměřený hardware, ty vizory se konstruují vyloženě do té masky dýchacího přístroje, to třeba dělají firmy, které ve velkém vyrábí výstroj pro hasiče.
4: Že vy jste tady nezávislejší a univerzálnější.
3: My to stavíme jako takovou univerzální stavebnici, dá se skládat z různých komponent.
1: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci, kde hrozí chemické, biologické nebo radiační ohrožení. Martin Srb, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tak to byla v nočním radiožurnálu legendární Nirvana a Kurt Cobain. My se už za chvilku vypravíme na Šumavu, konkrétně do Srní, kde opravují lávku nad výběhem vlků. Desetičlenou smečku není možné během práce nikam přestěhovat, takže jak zvířata reagují na dělníky a naopak, uslyšíte už za chvíli.

0: Lávku nad výběhem vlků v Srní obsadili dělníci. Snilé smrkové sloupy nosné konstrukce tam mění za nové modřínové, které více vydrží. Práci ovšem komplikuje velmi svažitý a také kamenitý terén. A navíc je tam nezbytný neustálý dozor právě nad desetičlenou vlčí smečkou, kterou není možné přemístit nikam jinam.
1: Tam držíme pořád 31, ne? Na prostřední vazbě, ne?
2: Pracovníci tady upravují další ze sloupů.
3: Měníme postupně jednotlivé podpěry té konstrukce lávky.
2: Se stavby vedoucím Ondřejem Jílečkem jsme právě přišli pod tu lávku. Těch sloupů je tady docela hodně.
3: Mělo bych být 72, přímo tady z kopce nad Srním.
2: Vy pracujete i přímo v tom výběhu. Jaké to je pracovat s vlky za zády?
3: Oni jsou hrozně hodní, vůbec si nás nevšímají, akorát když jdeme na oběd, tak nám kradou věci. Máme nad sebou neustále dohled tady od Národního parku, který v podstatě hlídá chování vlků. V případě, že by vykazovali nějaký známky nervozity nebo něco takového, tak my bychom práce přerušili, ale během dvou dnů se na nás zvykli a od té doby si nás nevšímají.
4: Jeden stojí tamhle přímo v tom sluníčku, teď se tam hejí.
2: Jo. No, přišli to zkontrolovat, no ale...
4: Čekají, že by bylo krmení. Jo.
2: Přicházíme na tu 270 metrů dlouhou lávku, která vede nad celým tím výběhem. Tady během té stavby korzuje veterinární asistentka Veronika Šrajtová.
5: Monitoruju, jak se vlci chovají.
2: Co by to bylo nestandardní chování?
5: Ti vlci vlastně, když by se cítili nějak ohroženi nebo by tam panovala větší nervozita v té smečce, tak začnou být na sebe více agresivní. A vlastně by nemuseli být už tak pozorní a mohli by se třeba dostat i k těm pracovníkům, ale to se asi nikdy nestane. Chodí jen tak okolo, že se třeba na ně podívají, ale jinak jsou
2: zvědaví.
5: Jsou zvědaví, přesně tak, jsou zvědaví, ale jinak jsou v klidu a polehávají někde opodál.
2: Lávka nad výběhem vlku by se měla opět otevřít v polovině července. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka.
1: Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy, nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Kanadská veřejnoprávní CBC se stala prvním plnohodnotným neevropským členem Evropské vysílací unie. Její vstup na valném shromáždění v Praze odhlasovali členové EBU. Organizace sdružuje veřejnou právní média, která například spolupracují při výměně obsahu. Pořádá také hudební soutěž Eurovize a kanadská CBC dlouhodobě s EBU aktivně spolupracovala. Rusko v odvetě uzavře rumunský konzulát v Petrohradu a vyhostí tamního konzula, informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na květnové uzavření ruského konzulátu v Konstanci, ke kterému se Rumunsko rozhodlo po pádu ruského dronu na východě země. Úder poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Moskva obvinění odmítla. A na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požárů. A svíčky se teď navíc teplem rozpouští a vosk ničí náhrobky. Sport. Fotbalisté Švédska hrají na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. Jejich soupeřem je Japonsko a utkání vidí David Prouza.
2: Zápas za 32 minut zatím nabídl pouze jednu střelu na bránu v podání Švédů, i také ale skóre 0-0. Naopak dvě branky už padly v souboji Tuniska s Nizozemskem. Nizozemsko vede 2-0. David Prouza, Radiožurnál.
1: Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. A současný první viceprezident je jedním z 9 kandidátů na pozici, kterou uvolní končící Francouz Luc Tardif. IIHF zveřejnila seznam uchazečů na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za 9 kříži a taky na silnici 20 před Pískem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka, narazila do plotu. Zpomaluje se za zatáčkou, je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Řeší tam defekt na pneumatice, místo je označené šipkou. Na nehodu pozor na silnici 20 před Pískem ve směru z Plzně. Za napojením silnice 4 od Prahy na kilometru 156 osobní auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mimo provoz jsou Mrázovka a Strahovský tunel ve směru do Troje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: 200 dnů mu nestačí, vodu schání, kde se dá. Pěstitel borůvek z Vysočiny je jedním z těch, kteří teď bojují s úmornými vedry. Hrozí mu, že plody nevyrostou nebo hůř, keře uschnou. Jak si poradit se zaléváním farmy nebo zahrádky a jestli můžete použít vodu z řeky či rybníka, tak to uslyšíte v naší další reportáži už za chvíli.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Suché a extrémně horké počasí dělá starosti i zahrádkářům nebo třeba drobným farmářům. Rostliny rychle vadnou a vody není nadbytek. Dvě studny nestíhají například ani na borůvkové farmě v Samšíně na Pelhřimovsku.
1: Ještě zelené, no. Až tak v půlce července, 10. nejdřív.
2: My s Františkem Papežem stojíme na plantáži borůvkové farmy v Samšíně na Pelhřimovsku.
1: Lidi volají, kdy se můžou objednat na samozběr, říkám, zavolejte začátkem července, budu vědět víc, to už začnou modrat.
2: A takhle, když se člověk podívá na ty keříky, tak vypadá, že tam toho bude dost.
1: Jo, jsou lity, akorát je potíž s vodou. Čím víc vody teď, tím víc větší budou borůvky.
2: A ta zatím moc není.
1: No, vodu scháníme, kde se dá. V obě dvě studny využíváme a už jsme museli trochu i z řadu šáhnout. Je to potíž, no. Když už zaprší, tak nic moc, jo, to máme všechny okapy stažený do studny. Jo, studnu máme vyloženě jenom na farmu.
2: Teď, kdyby se to vlastně nezalévalo ještě, tak bylo by jich sice dostalo, byly by malé.
1: Přesně tak, byly by malé a v těch vedrech, kdy týden neprší, tak si myslím, že by i borůvky vadly. Že by možná to ohrožovalo i ty keře samotný. Nejen sklizeň, ale i samotný keře.
2: Tady na Vysočině se aktuálně kromě borůvek zalévají například i brambory, česnek nebo dokonce vodní melouny. Zalévají nejenom farmáři, ale i drobní pěstitelé a zahrádkáři. Ti si často vypomůžou i nějakou tou povrchovou vodou, zvláště mají-li zahrádku na břehu řeky nebo rybníka. To samo o sobě zakázané není, i když zákon člověk může porušit velmi snadno, jak mi řekla mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
3: Vodní zákon umožňuje každému na vlastní nebezpečí bez povolení odebírat povrchové vody, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení, například čerpadla.
2: To znamená, že zahrádkář si může nabírat vodu maximálně do konve nebo k belíku. Pokud by ale extrémní sucha pokračovaly, je možné zakázat i to.
3: Ve veřejném zájmu může vodoprávní úřad tato nakládání omezit anebo i zakázat.
2: Tady v kraji Vysočina ale zatím žádné takové opatření neplatí. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté na mistrovství světa dohráli. Ve skupině získali pouze jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou a do play-off tedy neprošli. My ale šampionát, který se letos koná na severoamerickém kontinentu, sledujeme dál. Už za pár okamžiků se vydáme na souboj Japonska se Švédskem.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na fotbalové mistrovství světa se dnes rozhodne o dalších postupujících do play-off. Ve skupině F hraje aktuálně Nizozemsko s Tuniskem a Japonsko se Švédskem. Podrobnosti přidá David Prouza.
2: Zatím bez branek mezi za fotbalisty Japonska a Švédska, a to v končící třetí nastavené minutě prvního poločasu, kdy mají Švédi opět možnost rohového okopu. Takto vstoupili aktivně do zápasu. V první minutě měli hned dvě takové příležitosti, ale od té doby žádná výraznější šance pro švédský národní fotbalový tým, který ale úplně nemusí nic ztrácet na mysli, protože i ta remíza 0-0 případná s Japonskem by mu měla stačit na postup do další fáze, a to pochopitelně platí i pro Japonce, kteří jsou o poznání aktivnější. V závěru prvního poločasu si Keito Nakamura vytvořil asi vůbec největší šanci. Obalovačkou na zadní tyč se pokusil přelstít brankáře Zetterstrema, ten ale vyrazil na roh, a tak je to stále i na konci čtvrté nastavené minuty v první půli 0-0 mezi Japonskem a Švédskem. Za tohoto stavu, kdyby ten zápas takhle skončil, tak by postupovali oba celky stejně jako Nizozemsko, které v tuhle chvíli vévodí ve virtuální tabulce skupiny F celé skupině, a to proto, že na konci, respektive po konci prvního poločasu vede nad Tuniskem 2-0. Tady v zápase Japonska se Švédskem, které se hraje v Texasu, tak zbývá odehrát zhruba půl minutka, stále je to bez branek 0-0. David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Tak už nám to začíná. Doba letních dovolených. Plně naložená auta, věcmi, lidmi i zvířaty, vedro k padnutí, stres, kolony, cyklisti, motorkáři, chodci. Ideální čas na rozhovor s uznávaným dopravním expertem. Hostem Radiožurnálu bude tentokrát šéf dopravní policie Michal Hodboď a uslyšíte i o chystané letní autoškole Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
3: Ano.
4: Jo.
3: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
5: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
6: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: Máme 2 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
8: Vláda podle premiéra v pondělí rozhodne, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Nově zvolený prezident Kolumbie dal gerilovým skupinám měsíc na kapitulaci. A v české fotbalové reprezentaci skončil útočník Patrik Šik. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Vláda počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červen.